when you're down and out. When you're on the streets,

Kapitola 9. Míla, zrada a početí solárních žebráků. Ellis s Herbertem seděli na konferenci k podpoře obnovitelných zdrojů, zajištění energetické samostatnosti a energetické bezpečnosti. Kdyby nevěděli to, co z analytických materiálů měli k dispozici, tak by stejně napjatě poslouchali jako většina účastníků, které zajímala nejen energetická problematika, ale především investiční příležitost. Byli mezi nimi podnikatelé, finančníci, ale pochopitelně i skupinka pozorovatelů vyslaná solárním baronem, aby zjistili, jak se laická veřejnost rychle orientuje a zda je jim dost jasné, o co se vlastně jedná. Lopata seděl vedle Edy. Nechyběl ani Elegán, který se jen usmíval a neznatelným mrknutím oka pozdravil Norberta a Ellis. Celkem nejasná konference měla toho říct tolik, kolik bylo nutné, ale hlavní aspekty tohoto biznisu, či jak bude vypadat rychlý zvrat ve výši podpory, nebyl těmto účastníkům vůbec znám. Jednalo se o hrstku vyvolených, která připravovala biznis století. Několik odborníků na obnovitelné zdroje mlelo svoji písničku, jak je nutné vyrábět ekologicky, výzva podnikatelům, ať využijí státních pobídek, prostě takové mlhavé nic, které mělo spíš odradit, než povzbudit investiční zájem. Přece nepřipravovali tak výhodné podmínky pro širokou veřejnost. Nebýt toho, že se mezi přednášejícími začali objevovat skuteční experti, nikoli v tlachalové jako obyčejně, tak vše mohlo proběhnout hladce, bez valných výsledků a informací pro účastníky konference. Experti popsali celý princip do detailu, včetně neskutečně štědré podpory, kterou stát chystá uvolnit, a to na dlouhé období několika desítek let. Toho dne se v kuloárech předsálí rozvíjela zajímavá diskuze mezi těmi, kteří nebyli úplně blbí, a to byla většina účastníků této konference, že taková investiční příležitost už nebude. Stát garantuje výkupní ceny, a to na dobu minimálně 20 let, to se zdálo jako fata morgana v dnešním tržním prostředí. Takové věci nebyly možné ani za socíku, to je nějaká blbost, bylo slyšet hlasy u kávy od vedlejších stolků. Ellis jen povytáhla obočí a zajímalo ji spíše ze zvědavosti, co vše tito obyčejní podnikatelé vlastně o celé akci vědí. Věděli toho opravdu málo, nebyli vyvolení, ale měli podnikatelského ducha, vždyť podnikali od sametové revoluce a vesměs byli úspěšní. K jedné skupince se přimotal také náš bankéř. Cítil, že to může být zajímavá akce, kde se nebude hledět na korunu a také bude nutné nějaké peníze nechat projít čistírnou, jak sám nazýval nutnou legalizaci peněz. Účty měl už na Kypru připravené, je pravda pro jinou skupinu, pro ty z klubu, ale co kdyby tady narazil na zajímavý obchod, kde by mohl zapojit i své kampeličky. Diskuze se neúčastnil, jen bedlivě poslouchal, usrkával kávu a bylo vidět, že jeho mysl je v plné pohotovosti. U dalšího stolku se rozjela hádka, když vihácký majitel firmy začal dost nahlas popisovat, že je to hovadina, aby banka půjčila tolik peněz, že nemusíš sáhnout do strožoku. Jak říkal, tomu se nedá věřit. A pak taky věř politikům, dnes je to tak a zítra jinak. Do toho já nejdu a můžete mi vysvětlovat, co chcete. Na střechy mých výrobních hal nedám ani panel. Všechno moc smrdí a já nemíním ztratit vše, co jsem si za posledních 20 let vybudoval. Je to nenormální, to nemůže být možné, aby vám někdo zaručil, že budete jen inkasovat, nic vás to nebude stát. A to po dobu 20 let a ještě tolik peněz. Na to mě žádná banka neutáhne, na to mě nedostanou ani kdyby do zákona dali cokoliv. Já vyrábím své postele a u toho si zůstanu. A pozval ostatní na panáka. U druhého stolku se rozvíjela diskuze trochu jiným směrem. Majitelé středně velkých firem teď neměli zrovna na růžích ustláno. Finanční krize zasáhla především je a proto se zajímali, jak přežít toto období. Jiří, jdeš do toho?
Víš, mě tam něco není jasné. Přece není možné, aby z toho byl vývar 20 let bez rizika, bavili se mezi sebou dva starší podnikatelé. Mladík z bankovního sektoru se ujal slova. To máte tak, garance jsou, je to státní zájem, to je jistota, o které se nemůže nikomu ani zdát. Proto jdou banky do toho, a to ve velkém. Co vám mohu nabídnout? Celou investici nadhodnotíte, to je jasné. Stejně se v tom nikdo nevyzná. Technologie jsou nové, pozemky drahé. Úvěr vám dám na 80% investice, ostatní musíte složit sami. Že nemáte, vždyť vám to vysvětluju. Nadhodnotíte projekt o 30% a ještě než začnete, tak máte 10% doma. Z miliardy je to 100 milionů, které vám určitě udělají radost. Abych byl přesný, nám udělají radost, protože se budeme dělit. Lehké počty. No a když potřebujete vaše prašule vyčistit, máte ji někde ve strožoku, tak na to je jiná metoda. Ale jak se tak na vás dívám, tak vy potřebujete úvěr. A o tom si můžeme popovídat v naší kanceláři. Tady je moc užší. Už o poznání tišeji si vyměnili vizitky a tajemně se rozešli. Konference pokračovala, ale část osazenstva se rozprostřela u malých stolečků ve vestibulu a už o poznání tišeji, ale horečnatěji diskutovali o tomto podivném podnikání.

je to dost velké riziko, protože je to úplně nový systém výroby. To riziko pěkně ocenili, to je pravda, dotace na to jsou velké a jak vyplývá ze zákona, snižování výkupních cen nemůže být víc než 5%. To je slušná jistota. To víš, pár panelů na střechu rodinného domku, to je záležitost i s tím nesmyslným papírováním na pár měsíců. Ale velké stavby na zemi, tak na to je stavební povolení a vše, co je s takovou šaškárnou spojeno. To může trvat i 2 roky. No to máš pravdu, přitakal Franta. Ale s tou jistotou 5% se do toho dá jít. Slyšel jsem, že velká část politiků do toho šla taky. Zrovna u nás staví pár poslanců hejtman a dokonce i nějaký šéf mého úřadu, co dělá ceny. Prosím tě, ty víš všechno, a kdo to je? A přece to je jedno. Hlavně, že do toho také šli, tím se jen potvrzuje, že je to stabilní a že nás nechtějí vydrbat jako obyčejně. Jiří pokračoval. Úvěr dostaneme. Máme čím ručit a slyšel si mladého. Nedělají z úvěry problémy. Víš, jak by se mi teď hodilo něco dělat? Nemusel bych propustit lidi z fabriky, bylo by kolem toho hodně zámečnické práce, prostě by mi to vytrhlo trn z paty a ještě k tomu bych měl vlastní elektřinu. Fakt se mi to moc líbí. Nevím, proč jsem si toho nevšiml dřív. A to jsem si myslel, že tato konference bude zase jenom setkání s kamarády a obsahově nic. Jsem mile překvapen.

0: Radio Xaver.
1: Kdo si pro mě říkal, si šípek i tran na keři. Zkusím tě utrhnout, pak vypít k večeři. Kdo si pro mě říkal, si vějíř a já horký vzduch.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako po každý politolog, Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, dneska jsem byl vylákán po pauze, protože Petr jel na studijní cestu, jak to vypadá, jak vypadá správný evropský jih, poslal ho na hranici Frontex, takže budem nabírat zkušenosti, ale já byl nalákán na druhé dějství evropských voleb, aneb poprvé se nám evropské volby propisují do české kotliny. A dělá to velkou divočinu, takže mám pocit, že ty Petrovy Frontex zkušenosti se budou za chvilku hodit i tady.
3: No, výrazně se propisují ty eurovolby do české politiky, ale když si naťuk moji italskou pauzu, tak ti musím říct, že vracet se z Itálie do Česka je stále smutnější zkušenost, protože to jako se vracet do chudý, nebo relativně chudý, ale stále předraženější země. Já se obávám, že za chvíli budem Zimbabwe v tomhletom ohledu, protože já jsem se nějak před odjezdem na dovolenou dočet, že na Lipně prodávají květákovej steak, což mimochodem musí být specialita na UNESCO zralá. Nevím, jak vypadá květákovej steak, ale za 500 korun. V Itálii...
2: Čili k nezaplacení?
3: Je to k nezaplacení, jako spousta dalších věcí tady. V Itálii jsme šli do známých našich restaurací některých a s manželkou jsme si říkali, sakra, oni tady ty Italové ani nepřepsali ty ceny. Oni je opravdu mnohde vůbec nezvýšili, tak proto...
2: Petře, my ti asi propíchnem člun, čoveče.
3: Abych sem nevozil, že jo, nehodnotový narrativy, já to chápu. No.
2: Já tě asi nominuju do nějakého vládního výboru, těch teďka vzniká přehršle a vidím, že tobě stačí pár hodin někde na jihu, nadejcháš se jižní svobody, sluníčka a už takovýhle řeči.
3: No mimochodem, hele, možná ani nebudeš muset propíchávat člun, protože cesta z Itálie ze severu, z Alto Adige do Česka byla tak příšerná, že jsme se málem nevrátili. Takže ono možná se to vyřeší samo, hele.
2: Takže prostě s těmi Frontex zkušenostama jsem v podstatě nepřeháněl.
3: Ne. Ale no, zpátky domů, do politiky. No, Babiš to dal, jak by se asi dalo jednoduše říct. Dnešním tématem je samozřejmě nová frakce Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu, kterou spolu zakládal Andrej Babiš s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. A když to vykopli, tak samozřejmě hlavně vládní strany říkali, no to je, to nedaj, to je odsouzený k neúspěchu, k nezdaru a tak dál. No, zhruba po týdnu vidíme výsledek a sice, že frakce Patriotů je třetí nejsilnější jako nová frakce v Europarlamentu. Navíc musíme říct, je to frakce v podstatě buď vládních nebo nejsilnějších stran v těch daných zemích mnohdy, protože ANO je u nás nejsilnější stranou, Fidesz maďarský je vládní stranou, premiérskou stranou, strana Marine Le Penový Národní shromáždění je vítěz eurovoleb a v podstatě nechybí moc a možná vyhraje i parlamentní volby ve Francii. Strana Gerta Wilderse je vítěznou stranou parlamentních voleb v Nizozemsku a tak dál můžeme pokračovat, takže to nejsou, jak by řekl David Rád, žádný čudly. Je to opravdu silná frakce a já bych řekl, že za prvý Andrej Babiš pochopil, jak se říká, momentum těch eurovoleb a sice, že nic nemůže zůstat úplně stejný, jestli chce, aby uspěl v nějakých dalších volbách, protože lidem nejen on sliboval změnu výraznou té europolitiky, hlavně ohledně Green Dealu, migrace a tak dál. A v té frakci, v které ANO bylo, prostě by to nebylo možné. A tohleto se skupení, myslím, byť se ho budou snažit možná obcházet nejrůznějíc, tak určitě jeho hlas bude slyšet. Druhá věc, kterou na tom pozorujem, že Andrej Babiš nejenže teda vyděsil Fialovce, což můžeme vidět na tom, kolikrát jsme slyšeli znaštění, že to je ruská nějaká pátá kolona, ale i v podstatě vybral rybník Tomio Okamurovi, protože v té jeho frakci skončila jak nejen už jmenovaná Marine Le Penová její strana, tak i Matteo Salvini, s nimiž Tomio Okamura byl na billboardech před posledními eurovolbami. A v podstatě je tady vidět jasný tah Andreje Babiše nejen na Tomio Okamuru, ale i konzervativním směrem, řekněme, v celé české politice. A když bychom zmínili poslední průzkumy vlastně volebních preferencí od agentur Kantar.cz a STEM, tak tam vidíme vlastně už po několikátý, že hnutí SPD opravdu oslabilo z nějakých plus minus 10%, padá už k 6%, už to prostě není výkyv nebo statistická chyba nejspíš, která by byla poprvé, ale už, je, už jsou to několikerý průzkumy, které tohle ukazují. Takže myslím, že se nám tady na politické scéně díky eurovolbám něco začíná hýbat.
2: Ne, absolutně s tebou souhlasím, že se nám ta situace hodně posunula tím, že vlastně de facto jsou to, jak jsem trošku na začátku ťukal, první eurovolby, které se propsaly do tuzemské politiky a kde spousta vlastně tahů v dalekém, chtělo by se říct, z Bruselu, dělá s optikou toho, že budou mít dopad na českého voliče, respektive chce se, aby mělo to dopad symbolický na českého voliče. Jednak, jak si vzpomínal, to posouvání Andreje Babiše od Pavla Teličky a liberálů s puncem oficiálního razítka Bruselu a těch, co jsou ty kluci a holky, s kterými se mluví, do podoby zariskujeme a klidně budeme ostrakizovaný otloukánci, to nevadí, protože nám se to přetaví do domácí politiky, protože spousta voličů prostě na Viktora Orbána, teďka by se chtělo říct Viktora cestovatele Orbána, slyší a už to osazenstvo bude pro Andreje Babiše jako hodně zajímavé, protože když řadu věcí bude vzdělovat těmihle politiky v zádech nad tématem, které se dlouhodobě těší pozornosti Čechů, to je ekonomika, budoucnost průmyslu, ekonomický růst a Green Deal s tím spojený, tak vlastně nikdo už nebude hledat toho starého Andreje Babiše, který u těch základních parametrů, u té základní jakoby vize byl a stvrdili a pak se samozřejmě ukázalo klasicky, jak to je ve všem, že ďábel tkví v detailu, a že se to začalo naplňovat a najednou se začaly objevat lhůty, kvóty, emisní povolenky ještě jiného druhu a zdanění hlavně na všechny způsoby. A to už samozřejmě pro Andreje Babiše je velký reputační problém a to prostě přebije, tohle to odstíní. A mimochodem i za pomoci Petra Fialy a mnohých dalších, kteří prostě budou neustále říkat rusofilové, Putinovi vděční přátelé a spojenci. Jinými slovy, pak když najednou přijdou s tím, že ale Andrej Babiš za spoustu věcí ideově mohl, nebo na začátku je podepisoval, tak už to prostě nebude fungovat. Buď seš prostě černý Petr, ten mouřenín, anebo seš ten, který v úzovkách ten Brusel zveleboval a zakládal. Obojí nejde, Andrej Babiš to ví moc dobře. Pak přesně jak si naťukl, startuje Andrej vysavač Babiš efekt. Jinými slovy, myslím si, že ta strategie se jmenuje Tomio Okamurovi vrátíme všechno a vrchovatě za prezidentské volby a nepodporu. Uděláme z něj stranu, která bude mít hezkých 5,5%, aby v podstatě nemohla promlouvat pak do případných nějakých koaličních ambic a to, že Tomio Okamura, že ho mluvil o tom, že by do té vlády byl připraven jít a už téměř dával úkoly vládě budoucí, tak aby byl prostě jeho akorát dlouho vzpomínaný sen bez reálných dopadů. Neboli útočí těmi jeho přáteli, které si tak dlouho oblepoval, tak dlouho dával na známky vedle sebe, už vzpomínanou Le Pen, Salviniho, Wilderse a některé další, že v podstatě teď pro Tomia Okamuru bude velký problém se distancovat od nich a od těch myšlenek a přímě s jedním Ivanem Davidem jako v Bruselu revoluci úplně neuděláš. Uvidíme, jak na to Tomia Okamura bude reagovat, dá se čekat, že spíš bude sázet na razantnější radikalismus, na jakoby ta terénní témata, bude se pokoušet Andreje Babiše a jeho ANO prezentovat jako takovou panskou stranu. Jinými slovy, myslím si, že možná začne oslovat Jindřicha Rajchla a v podstatě vytvářet něco, co se bude jmenovat proti tomu naštvaná Majerová.
3: Oni už byl spolu jednají, tam je to jasný, že se snaží spojit. Ale
2: tam samozřejmě jenom musíš vymyslet tu strategii, že jo? S jakými tématy, jak na to jít a jestli útočit z konzervativních pozic anebo sociálních pozic a tím pádem i s Kateřinou Konečnou bojovat o potenciální voliče. To si myslím, že teďka asi kluci a holky ladí. No a mimochodem ještě jenom jedna drobná zpráva nebo jeden podotek, ono to samozřejmě povede k tomu, že naopak Petr Fiala se bude posouvat ještě více do toho mainstreamu, ještě více do toho středu a začne se naplňovat už zcela to, co my jsme tady předpovídali před rokem a půl, že z Petra Fialy nám roste krásný delegát TOP 09.
3: Jo? Krásná Markéta Pekarová Adamová v kalhotách.
2: No, vychovává dobře Markéta Pekarová Adamová.
3: Jo, to jde. No, ty jsi zmínil to ruský nálepkování od řekněme, Fialovci, čili od vládní pětikoalice. Já bych řekl, že vlastně vždycky už, když čím víc zazní tohleto nálepkování od Petra Fialy, tak tím víc daný politik ví, že asi něco zasáh. Protože já už mám pocit, že jemu už nic jiného nezbývá. K Antibabišovi už se přidává jenom tyhle ty ruský nálepky a samozřejmě v tom spojení vůbec nejde o Rusko, ale jak jsi zmínil Green Deal, o ekonomickou politiku a nějaké ekonomickou udržitelnost Evropy, aby byla konkurenceschopná, aby tady došlo k pohřívání průmyslu tradičního evropského a v podstatě, aby Evropa neodnesla tu rivalitu mezi Čínou a Amerikou. Samozřejmě tam jde o migraci, ale jde tam ještě o jednu věc a sice o nějakou zachování národní suverenity v rozhodování členských států EU, což mimochodem já jsem si vzpomněl na jistého pána, politika z Brna, který před nějakými lety říkal, znáte nějaké dobré unijní řešení? Já tedy ne, já znám jenom dobré národní řešení. Mám hádanku pro tebe, jestli nevíš.
2: Ale to byl ten pán, který stával u jistého plotu, u jistého přítele na jihu nebo na jeho východě pana nějakého Viktora Orbána skoro okolností, ale to byl samozřejmě úplně jiný Orbán než ten dnešní Orbán.
3: Jasně, to byl, je to Petr Fiala, v podstatě frakce Andreje Babiše mu převzala tuto agendu, je to přesně to, co před lety ještě v opozici chtěl Petr Fiala, čím se prezentoval, tak teď se tím prezentuje u frakce Patriotů. A já ještě, když už zmiňuji Petra Fialu, já jsem říkal, že Andrej Babiš pochopil, on si jako biznismen, protože ví vždycky, že něco je za něco, tak si dával záležet, aby z těch volebních slibů aspoň něco splnil. Nesplnil nikdy taky všechny, nesplní to nikdy žádný politik, zvlášť našem poměrným a koaličním vládnutí, ale vždycky si vybral nějaký klíčový a ty splnil, protože věděl, že prostě zrada voličů vždycky se ve volbách vymstí. Takže teď proto pochopil slibu změnu, musí přijít nějaká změna od nás. Petr Fiala, jeho lídři eurokandidátky spolu a jak si říct, jeho europoslanci v podstatě, protože jsou z ODS, především Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová, jednička a dvojka eurokandidátky spolu, před eurovolbami přesně v podstatě mluvili, zvlášť Alexandr Vondra, mnohdy jako Klára Dostálová, lídrině ANO a i Andrej Babiš, musíme co nejvíc změnit Green Deal, redukovat a tak dál. A chlubili se tím, že když se poprvé vybírala europoslankyně a hlasovalo se o ní v Bruselu, tak oni pro Ursulu von der Leyenovou nehlasovali. A oba teď říkali, že znovu chtějí výraznou obměnu a změnu ve složení Eurokomise, protože Eurokomise je symbolem Green Dealu a toho, kdy vlastně Eurokomise si ještě uzurpuje víc moci mnohdy svévolně na úkor Evropské rady, což je mimochodem asi jediný opravdu hmatatelný úspěch Ursuly von der Leyenové. A zakládá si na tom, že ještě v podstatě a svévolně je to navzdory, nebo bez jakýhokoliv změny úmluv Evropské unie a tak dál, si uzurpovala víc moci na úkor národních států. A teď najednou eurovolby skončily a Petr Fiala jako kdyby znovu řekl, zapomeňte, vyjede na první summit do Bruselu, kde se jedná mimochodem i o budoucí šéfovi nebo šéfce Evropské komise. A co tam udělá Petr Fiala? Znovu zvedne ruku pro Ursulu von der Leyenovou.
2: Ale Petře, to máte všichni za to, že jste mě nechtěli vyslechnout a nechtěli jste společně se mnou a Férovkou nominovat ho do Evropské komise, protože on se tak stejně chová, ale ve výsledku to ubližuje samozřejmě český vládě a českým zájmům, protože dělá kroky za nic. A čili zase ho nikdo ve výsledku nebere vážně, protože ví, že to dělá jenom pro hezký fotky.
3: On je takový prodejce, který rozdává zboží. On to dává zadarmo.
2: Já taky strašně rád zvu na cizí party.
3: Proto
2: já mám pro něj pochopení, protože on tuhle taktiku má blbý, je, když on zve v podstatě ze tří rozpočtů jiných na úplně cizí akci, kam ve výsledku nikdo nedorazí a samozřejmě ani ten Petr Fiala.
3: Víš, já když ho vidím jako politika v podstatě takového cestujícího obchodníka, že jezdí s těma luxama a prodává to lidem a nabízí. Petr Fiala, ten bys podle mě zkrachoval první den, ty bys mu narval auto vysavačema a on by je rozdal a vrátil by se večer a řekl by, byl jsem opravdu úspěšný, všechno jsem to rozdal, ale
2: neinkasoval
3: jsem ani vysáli mě, doslova.
2: Hele, znáš klasiku Otu Pavla, nejdražší lednička ve střední Evropě, a to nabízí Petr Fiala, ale on prostě ví, že nabere hezký fotky a jemu jde o ty pěkný fotky.
3: Dobře, ale hezký fotky, on a tady má přeci zkušenost, co způsobila, nebo co si způsobil tou opravdu bezprecedentní zradou volebních i povolebních slibů i vlastního programového prohlášení vlády.
2: Počkej, bavíme se o Petru Fialovi.
3: Ano, o Petru Fialovi, ale ne o tom, co zná jenom dobrý národní řešení, ale o tom Petru Fialovi, co je vlastně taková Markéta Pekarová Adamová.
2: Já si právě říkám, protože...
3: On je to složitý teď s Petrem Fialou trošku.
2: On nic nezrazuje, my zrazujeme všichni okolo jeho, to, že nenaplňujeme jeho očekávání a že ho ještě chytáme za slovo.
3: Myslíš, já jsem se podstatě... nezměnil, změnili se všichni
2: samozřejmě,
3: kolem mě.
2: A okolnosti.
3: No ale... Má tady s tím zkušenost. Vidí prostě, že ty preference pro jak pro Spolu, tak pro celou tu vládní pětku jsou v mínusu ve srovnání s tím volebním výsledkem poslední, myslím, sněmovní volby. A samozřejmě, že ta zrada těch slibů a těch klíčových slibů, ne, že by sliboval prostě, že někde nerozkope silnici, ale klíčových volebních slibů, hlavně i ohledně zdanění a i ohledně té euroagendy, tak s tím zkušenost má. A teď přijdou jeho vlastně... když to řeknu, druhý volby potom po nástupu k moci a on v podstatě to jede jak přes kopírák, tak já si říkám, jestli on už asi fakt není poučitelný, protože prostě
2: on to bude chtít vyostřit. Hele, já si myslím, že to je pro posluchače vzkaz, podívejte se na nedávno skončené francouzské volby, podívejte se na ty detaily a hlavně na to druhé kolo, na tu jako agitaci a takovou tu mobilizaci manipulací typu opravdu tím ohrožením a i tím, že najednou jsou někteří v pohodě, když můžou být jako tichým koaličním partnerem, Emmanuel Macron to prokázal, najednou prostě nebyla levice a levice. A můj odhad je, a když tak mě chyťte za slovo a za mikrofon, až se budou blížit sněmovní volby příští rok, já si fakt myslím, že on prostě pokusí se vytvořit atmosféru 48. Že to je vidět i teďka na ty frakci, těch patriotů pro Evropu, už se to vlastně cvičí, zkouší, že to opravdu pojede, že to je ohrožení dokonce. A přál bych to neskutečně Ukrajincům, aby se v tu dobu nebojovalo. Já se teda obávám, že se stále bojovat bude. Ale dokonce jsem přesvědčen, že i kdyby prostě ten konflikt zamrzl, došlo k nějakému příměří, tak jsem přesvědčený, že on se vrátí do České republiky a řekne: přátelé, ta tichá válka se odehrává tady a já vás chci upozornit, ta pátá kolona tady je jmenovitě.
3: Chceš říct, že v příštích sněmovních volbách tady budeme mít nějaký fialový lidový milice? Jako...
2: Já čekám rozhodně stav mobilizace.
3: Už tady máme Foltýna, který taky stojí za to.
2: Obležení vládních výborů, které nám budou stvrzovat, že nám tady ten mekartismus probíhá, ten vnitřní nepřítel se objevuje. Fakt si myslím, že to bude jako opravdu vyhrocený geopolitický tažení, kdo typu nejde s námi, pochybuje, váha, jde proti nám. A jak ty říkáš, ono vlastně se moc nedělá pro občany a daňové poplatníky, aby se zlepšilo klima a nadšení pro věc, ale vem si, zvedají se koncesionářské poplatky, čili ono se jako zbrojí, jo, na příští informační operaci. Ono se, ta situace připravuje na ten příští rok.
3: No to,
2: v tomhle zase Petr Fiala se musí nechat, že jako ona
3: no to nejen vyššíma televizníma daněma, ale i novým mandátem pro obě veřejnoprávní média a sice, že teď mají teda napravovat a odhalovat dezinformace, tak já to beru tak, že možná Petr Fiala si řekl, že už se na to svoje lhaní taky nemůže dívat i v české televizi a řekl jim, prosím vás, odhalte mě. To je jeho viník bude odhalen, jak říká rád, když vyjdou nepříznivý statistiky. Teď mimochodem vyšla další, potvrzující opravdu rekordní propad průmyslu znovu. A ve spojitosti s tím, co říkáš...
2: Ale taky se o tom nikde moc nemluví.
3: Nikde se o tom nemluví.
2: Ale lidi to žijou.
3: Nikde se ani v médiích nejede ta jeho cesta do Bruselu povolební, kde opravdu znovu, jako si řekl, díky za hlasy a teď jedeme dál stejně, kašleme na vás. Tak jenom, ale ještě vezmu v potaz ty dva průzkumy agentury Kantar.cz a STEMu, kde teda pořád jasně diktuje a je nejsilnější stranou ANO, ale z obou vychází to, že ta vládní pětka prostě by neměla většinu. Ať už by ty strany kandidovaly samostatně nebo i spolu, z toho vycházelo nějakých 22% versus 33% pro hnutí ANO, prostě to je velká disproporce. Tak jenom, jestli věříš tomu, že Petr Fiala může jako zmáknout znovu volební vítězství, čímž myslím to, že by se udržel u moci s tou podobnou možná vládní konstrukcí, jenom znovu antibabišem a nějakou proruským strašením. Já si myslím, že už je to málo.
2: Petře, šokuju tě a myslím si, že šokuju i právě posluchače Petra Fialu, který určitě s napětím teďka čeká, jestli i já mu to stvrdím, ale jsem ti přesvědčený, že reálnou šanci má, udělá pro to maximum a udělá to za cenu, že to fakt úplně neuvěřitelně vyhročí.
3: Je to, Že to udělá pro to maximum, to, tomu věřím taky.
2: Vůbec nevěřím, že vyhraje, ale dovedu si představit, že to, ta atmosféra a zapojení všech těch tichých spojenců, o kterých my víme, že jsou spojenci, jenom se o tom nemluví, z řad mnohých institucí, různých vládních výborů, různých odborných organizací, společenských organizací, počínaje hospodářskou komorou až konče přes různé sdělovací prostředky, tak do toho nainvestuje tolik, že se vlastně vytvoří atmosféra, že opravdu tady každou chvíli může puknout a že jsme na rozhraní. Proto já ani nepřeháním se svědomím, že nikdy ty události nejsou stejné, ale to neznamená, že se je nebudeme brát do úst a nebudeme tak interpretovat jako stejné. A s tím, že mám rád moderní historii, studoval jsem ji, tak fakt jsem přesvědčený, že tady se bude hrát v 48. a tím principem typu teď to tady můžeme zlomit a teď tady číhá vnější nepřítel a nemůžeme být stejní a bojujeme za ostrov demokracie. Fakt jako takhle zbysile.
3: Já to všechno úplně plasticky cílem, před sebou bohužel vidím a s tím souhlasím,
2: to jako
3: že to Petr Fiala opravdu, že nám věnuje další únor 48, to si dokážu představit, i díky tomu, co už jsme viděli od nich, ale zas beru ty reální výsledky. Když se vezmu, že poslední sněmovní volby Trojkoalice spolu poprvé s velmi vyhroceným Antibabišem sotva porazilo ANO po jeho 8 letech ve vládě. Teď máme eurovolby, které se tak berou, a ne jenom trochu, ale je to referendum o vládě, o poločasu vlády a ANO vyhrálo. A viděli jsme znovu pokus o ten únor v tom přemalovávání billboardů, hnutí ANO na z Česka pro tebe všecko, Rusko pro tebe všecko, hrozba Putinem a tak dál, ale spolu už ty volby nevyhrála a ty volby evropský, vzhledem k tomu, jaký voliči k ním tradičně spíš chodí, tak měli nahrávat i spolu než ANO, ale prostě nevyhráli a viděli jsme tady i propad třeba STANu, kde další vládní strany, kde nezafungovala ani Danuše Nerudová. A viděli jsme i tristní výsledek, další volební fiasko v podstatě Pirátů. Tak jenom když to vezmu empiricky, jak se to vyvíjí, i s tím, jakou lidi už mají zkušenost s vládnutím Petra Fialy, hlavně ekonomickou, a když si odmyslí nemalá část těch, ty emoce a tu negaci totální opozice, tak já si furt myslím, že už to nebude stačit.
2: Rozumím ti. Ale já počítám ještě s předpokladem, že se podle mě objeví nějaká nová politická síla.
3: Myslíš Kalouska?
2: Podle mě to bude muset být širší a musí to být někdo šikovnější než Danuše Nerudová, bych to tak řekl.
3: Tam no to, se ukázalo, to určitě je po té zkušenosti. Jako, no ale počkej, myslíš Miroslava Kalouska? Že?
2: Myslím si, že to bude spíš jako na konceptu lidí, kteří v podstatě do značný míry jsou na ty vládě závislí ekonomicky, chtějí dělat biznis. Dovedu si představit, že to budou všechny takový ti možný, jako takový, a teď mě neber doslova, ale takový ten tak Pavlem Teličkou. To znamená takový ti, kteří jako jsou volnými radiály v tom veřejném prostoru, jsou respektovaní, respektive neštvou tě tolik. Jo, že kdybych byl strategem Petra Fialy, tak přesně si řeknu, a teďka zase mě neberte doslova, ale řeknu, kdo je tady Dana Drábová, která že Dana Drábová kandidovat nemůže, ale kdo je podobně jakoby vnímán vlastně neutrálně s potenciálem oslovit i ty lidi, kteří se o politiku moc neuvažují o ní, nevěnují tolik času, v podstatě spíš vnímají jako špinavou, milují technokraty. Jinými slovy, spíš si dovedu představit, že to bude nějaká politická síla, která bude hodně vzývat úředníky, odborníky, technokraty, typu pojďme to vrátit jako zase zpátky do nějakého standardu, je to vykloubený z podstaty, konec ideologický, nálepkující politiky, ale fakticky si myslím, že to bude nějaká opora v podstatě politického stylu Petra Fialy. To je první, co čekám. Druhý, že fakt počítám jako s atmosférou McCarthyismu, že se tady prostě pojede honba za vnitřním nepřítelem a falešnými proroky.
3: No tohle, to a každopádně já ti říkám, oslav každou férovku, kterou ještě natočíme.
2: No já jsem zrušil statistiky, čím jo. Jsem si říkal, že tím jsem jako možná zase proplul o půl roku dál, ale fakt si myslím, že se to jako bude hrotit jako úplně extrémně, bude se tahat do toho zahraniční politika, což je mimochodem taky milé z jednoho prostého důvodu, že onehda jsem se tady tetelil, že se podařila i schůzka prezidenta, premiéra, šéfa opozice dalších ústavních činitelů k zahraniční politice. Říkal jsem si, úžasný, i Česká republika pochopila, že nad některými bezpečnostními a národními a národně bezpečnostními otázkami se prostě nevede politický politikaření, okopávání politické říčky a máme to tady hnedka zpátky, že? Protože upřímně řečeno, čím víc Andrej Babiš teďka bude poslouchat, že je Putinův pohunek, tak tím samozřejmě méně bude pak ochoten poslanecké sněmovně u některých zásadnějších rozhodnutí jako zvedat ruku, protože proč by to dělal, jo? Pak je opravdu užitečným idiotem, když jeden den může být jako téměř Putinovo alter ego a druhý den se od něj očekává jako od demokrata západně usmýšlejícího politika, že se postaví na barikády, na to hodnot a podobně. Tohle to je extrémně nebezpečný, protože jako, když se podíváš na minulost, zažili jsme vyhrocený politický souboje. Pamatuješ víc než dobře souboje Miloše Zemana, Václava Klauze, Jiřího Paroubka, Mirka Topolánka. Ale když už, tak se útočilo na jednoho z toho, z těch politiků a nepřišlo se a neřeklo se, sociální demokracie je prostě komplet, hrůza, děs, běs, ODS, pohunci, kdo ví čeho. A teď bych mohl doplňovat nálepky. Vem si, tady stačí jeden ukončený politický boj, jen aby se bojovalo nadále. A už je hnutí ANO, Andrej Babiš, dědičný zlo a dědičný hřích a opačně v podstatě někteří už vidí jenom ODS něco a už vidí Rudě a už by je vylučovali z politického života, tak strašně nebezpečný. A bohužel jako z toho nevede dobrého řešení a proto si myslím, že někdo jako tak trošku falešný mesiáš pak přijde a přijde zase s nějakou technokratickou partají a technokratickým nápadem, kdy se tohle fakticky bude jmenovat prostě tichý potenciální koaliční partner Petra Fialy.
3: Já ti rozumím, teď jenom otázka vlastně, kolik, když to řeknu, ten fialovský svět má, nebo jaký má volební potenciál i tady s tím případně novým spoluhráčem, protože vlastně zatím, když budeme vycházet z výsledků posledních eurovoleb, což je ještě čerstvý teď, tak nám vyrostly, jak ty říkáš, nový mesiáš, tak tady máme dva nový mesiáše, a sice Filipa Turka a Kateřinu Konečnou, který dohromady udělali 20% volebních hlasů a samozřejmě obě ty jejich formace a oba i personifikovaně směřují k těm sněmovním volbám. Takže viděli jsme i, že se něco hnulo a prolomilo tady, ale vlastně obě ty formace uspěly s takhle vysokým součtem hlasů vedle ANO, který současně ty volby vyhrál, takže nevzali ANO, možná někdo mohl vzít nějaký voliče ANO, ale ANO si vzalo zase ještě někde jinde, takže vyhrálo, kdybych vzal výsledek ANO a tady těch dvou formací, tak je to prostě velký plus. A ten fialovský tábor v těch eurovolbách vlastně byl oslabený, tak proto si říkám, jaký volební potenciál může být toho celého toho fialovského světa případně, kdyby do něj někdo vstoupil.
2: Já ti rozumím, ale znáš se, ten větší optimista se ukazuje. Očividně jsi měl dovolenou.
3: No tak,
2: přiznej se.
3: To víš,
2: mě posíláš fotky frontový z Frontexu, jak tamhle prostě jedli, hlídáš pláže.
3: Bohatší Itálii jsme si jedli levněji v Česku, tak pořád máme ještě dovolenou náladu.
2: No jo, to se potom. To se potom idealizuje. Za naše.
3: Jo.
2: Já jel tuzemský turné, mimochodem spousta lidí tě pozdravuje.
3: A byl jsi na tom, jo díky, a byl jsi na tom květákovém stejku na Lipně?
2: Člověče, ne, já jsem jezdil po civilnějších údolích, já jsem furt na ty kopce, takže jo. Lipno jsem profrčel, ale já většinou skončím u dobře vychlazeného piva někde s výhledem na další kopec a utíkal jsem do těch kotlin a údolí a hlubokých hřebenů a zjistil jsem, že tam máme neskutečný množství posluchačů. Čili Petře, jsme zachráněni, protože mimochodem tam jsou dobrý rozhlasové vlny. Mm-hmm. A případně já jsem takový trošku hraničář, takže vím i kde přeběhnout. Jo? Takže není problém. V sousedství máme spoustu partnerů, kde bychom když tak vysílat mohli a uděláme svobodný vysílač.
3: Tak to je důležitý vědět.
2: Jich, sever, západ, východ.
3: A dosah Otakara Foltýna je tam zatím ještě mizivé, jo?
2: Ale slyšel jsem, že dobře běhá, ale já jsem lepší stopař.
3: Jo, dobře.
2: Utečem. Ale tím já se právě vracím k tomu, že já jsem jakoby v tomhle větším skeptikem, protože si myslím, že jako tím hlavním šéfkuchařem bude strach. A bude takový to mediální zakleknutí, plus připočítej 30% účasti navíc. A do toho oba dva ty tábory, jak Filipa Turka, tak vlastně Kateřinu Konečnou čeká obrovský práce. A
3: to hlavně určitě.
2: Ta mobilizační kampaň, která tě vlastně v určitý moment ke konci úplně cíleně a zejména média semelou, typu buď seš, abych záměrně působil státotvorně, buď seš Petr nebo Pavel. Jenom pan prezident má tu obrovskou
3: nám,
2: výhodu.
3: Nebo proti nám, to je jednoduché.
2: Tak, tak. prezident má teda výhodu, že Petr i Pavel splňuje obojí. Ale no, všichni ostatní si budou
3: muset vybrat. A že si umí nakládat v životě.
2: Je to pravda. No tak on má tu dobrou hodnotovou přípravu, že jo, kterou chystá na nás. A myslím si, že to právě pro všechny jako i ty subjekty jakoby alternativní, nebo řekněme tomu prostě střední síly, nebo středního potenciálu, pak hrát případný ty koaliční partnery, bude jako velmi těžký. A já ti prostě nějak tak mám pocit, že to zase bude, jak ve své době byl umělý řecký scénář, který byl prostě čistě marketingovou záležitostí, tak si myslím, že teďka nás čeká taková jako etapa mekartismu, typu prostě hledáme vnitřního nepřítele a odkopejte
3: to,
2: se. A
3: o tom žádná, si. To je úplně
2: jinak
3: jasný.
2: S tebou souhlasím, že jako na rozdíl od vlády, která neprezentuje návrhy státního rozpočtu ani nepříjemné statistiky, tak jako společnost to cítí. Všichni moc dobře vědí, že jsme v podstatě v technické recesi a že se bojíme jenom kejchnout, aby to nešlo do minusových čísel a čeká se, co bude. To, že se odvádí pozornost na všechna jiná témata, teď naposled na počasí, to je klasika. Ta společnost jako hodně nakvašená, ale stále konstruktivní, na rozdíl, když srovnáš jo, třeba sám i tu Francii vzpomínanou, kde prostě už to jako takový trošku molotov koktejl je společensky. Ale obávám se, že se lidově řečeno na ty lidi zaklekne. To je můj odhad a věřte mi, že bych se velmi rád mýlil a věřte mi, že můj odhad je ovlivněn pohodou
3: to
2: a sluníčkem.
3: Na tom se shodneme. To jenom vlastně to, že dojde na zakleknutí brutální, na tom se shodneme. Já jenom nechci věřit tomu, že vlastně by to mohlo být vítězný zaklekknutí ještě potom.
2: Já si myslím, že to bude přesně nějaká taková remíza, jo? Že to bude tlak na nějaký pak mimořádný řešení.
3: Že to bude těsný, to si taky myslím.
2: No, plus si myslím, že se přesně hraje teďka ta hra, že typu už vlastně není problém jenom Andrej Babiš, ale vlastně všichni ti další slovy Václava Klause, Havlíčci a Schillerové a Nacherové a další, že se v podstatě pokusí Petr Fiala a celý ten jeho tým vytvořit z hnutí ANO jako obecně toxický tábor svědků Andrejových a tím pádem Putinových a dalších, aniž by to Petru Fialovi komplikovalo občas misi, že když prostě najednou tu Le Penovou bude někde potřebovat, taky využije. Jo, mně to přijde samozřejmě kouzelný z toho titulu, že například španělský Vox, který prostě identitu nezměnil, ale v minulém evropském období byl společně s ODS ve frakci, tak to bylo v pohodě, teď už je to Putinův přísluhovač.
3: Jasně.
2: Právo a spravedlivost, kterou hájil Polskou, hájil Petr Fiala až do krve a do podstaty, tak teďka jediný uchránilo, že jim v jiné frakci nabídli víc, tak nepřešli. Uvidíme, co se ještě bude dít se Smerem Roberta Fica, ale prostě ukazuje se, že Petr Fiala namísto toho, aby jednával pragmaticky a hledal spojence, tak on radši jako reaguje ideologickou uzavřeností, izolací, protože že jo, klasicky razí heslo radši menším, ale pán, než ve větším a čelit konkurenci a s někým se domlouvat a dohadovat. Mimochodem to bude taky zajímavé, jak se to propíše do pozice eurokomisaře, protože Uršula už prokázala mnohokrát, že slíbí cokoliv, ale čas naplnění už není, ona jenom na ty telefonáty.
3: No, když jsme ještě u té Uršuly, mně se líbilo, že Petr Fiala zdůvodnil to, proč znovu zvednul pro druhou její pětiletku ruku v Bruselu, že má prý ráda Česko, ale ono je to strašně...
2: My taky.
3: Jasně, my taky. Ono je to hrozně jednoduchý. Uršula von der Leyenová má ráda poslušný Česko, který nedělá problémy, takže bude mít ráda každýho premiéra, který bude velmi poslušný jako Petr Fiala, že ten poslušný je. To je celý.
2: A já jsem si hlavně naivně myslel, že v Unii jsme proto, že se máme vzájemně všichni rádi, takže jsem netušil, že tohle je hlavní předpoklad pro to, aby někdo měl takovýhle job snů a hlavně takovou odpovědnost, protože s tou absolutně souhlasím, jestli Evropa se stane skanzenem, tak my se staneme skanzenem dvojnásob, protože my jsme prostě subdodavatelé a pro nás je to sakra teď existenční volba, protože ta průmyslová základna je u nás enormní a vidíš sám, co se děje z Liberty a všimni si, není to téma. A to bych řekl, že v červenci zase není úplně o tolika tématech, co psát. A nikomu to není hodno, aby se tam vydal, no. Protože je to druhé části republiky. Ale přitom jezdí tam vlaky. A kdyby někdo chtěl, tak pošlu jízdní řád, dá se tam dostat, dá se na to mrknout. A vím si, je to jedna prostě z našich klíčových železáren, která samozřejmě má spoustu dalších psů dodatelů, je to všechno provázaný a najednou to není téma.
3: No, ono téma už i Radek Špicár, který je z vedení Svazu průmyslu a dopravy jsou, tak už i on si postěžoval veřejně a že tenhle ten svaz, stejně jako ostatní svazy, samozřejmě se rétoricky držejí zpátky, protože samozřejmě vládu potřebují jako partnera pro svůj lobbying, pro hájení svých vlastních zájmů, takže se většinou drží zpátky, ale každopádně už i Radek Špicár si postěžoval tak veřejně. Podívejte se, kolik zahraničních investic proudí do Maďarska, do Maďarska toho zlýho Orbána. No a Česko furt nic s tou hodnotovou vládou. V Maďarsku mají hodnoty investiční a podívejte se na hodnoty Petra Fialy.
2: A vím si, jak se volí v Drážďanech, jak tam volí Němci tamnější alternativu pro Německo, pro... A ve výsledku čipy budou. A bude jich hodně. Jo, takže no něco se tady prostě nedaří. A hlavně velký problém je, který nás vlastně vrací zase na začátek. Takže tohle jsou vlastně manévry naprosto pro nic. Jenom pro efekt. Je to tak trošku jak ze tří veteránů. A nemáme z toho žádný ústupek. Nemáme z toho žádný jakoby benefit pro Českou republiku, pro český průmysl, pro český národní zájmy. Protože prostě Petr Fiala má rád hezký fotky, kde je středobodem, kde mu všichni klepou na rameno. A je světoběžníkem. Měli jste mu dát funkci. Já to říkal, ale nikdo nevzešel, který by řekl, a nominantem se stává. Jo, to se tady rozdávají výbory, ceny, teďka filmové ceny. Já přišel jenom s jedním, pošlete tam Petra F, on bude
3: já
2: vědět.
3: Když jsme u Petra Fialy a ODS, která vlastně už není ODS, ale pořád nominálně budeme používat ty tři písmena, tak já vlastně, když Andrej Babiš s Viktorem Orbánem vykopli tu ideu založení té frakce patriotů, tak mi psal, že ho Andrej Babiš hned po eurovolbách pozitivně překvapil, že nečekal...
2: A pro takhle... mě, kdo ti psal? Ty jsi říkal ODS? Jo, ty...
3: Politik ODS.
2: Aha, a ani nenaznačuješ.
3: Že je zvědavý, jak to dopadne, protože psal, jako Babiš rozehrál velkou hru, jde do toho vabank a... To bylo na začátku a teď jsme si psali znovu a říkal, potvrzoval, jo, tak to prostě dohráli do velmi úspěšného finále. Ta frakce vlastně asi větší úspěch nakonec, než se čekalo tím zásahem. Mají, tuším, nějakých 84 europoslanců a těch zemí vlastně nakonec je víc, než potřebovali.
2: Frakci, no,
3: a ještě, jak jsem řekl, nejsou to pidi strany, ale jsou to skutečně vesměs nejsilnější a i vítězný strany politický ve svých zemích.
2: Oni samozřejmě budou chtít držet v izolaci, ale jasný. Bude zajímavý sledovat, jestli ta izolace bude en bloc pro celý to těleso, anebo se půjde po jménech. To znamená, že se budeš moc z toho hříchu ještě jakoby vykoubit, protože samozřejmě řekněme si, že ono tam bude spoustu pragmatických hlasování, zejména ekonomického charakteru, a ono teď se to prezentuje, jak kdyby jediným tématem klíčovým a stále permanentním byl Putin. Ale ono tam je hodně jako pragmatických pravostředých stran, které no jako v té ekonomice budou jako důležitými spojenci. A musím říct, že jsem hodně zvědav, jak potom teda ten establishment oficiální bude smouření nejednat, jestli teda teďka Viktoru Orbánovi a dalším se stane, že postaví plot okolo něj, anebo to bude takový ten jako flexibilní plot, jo? Že prostě trošku vědí o tom své zemědělci. Když děláš úterý akci, tak ta je
3: dobrá,
2: a když je ve čtvrtek, je to průser.
3: No sorry, je to naopak.
2: Úterníci
3: jsou toxický, to jsou dezoláti, a čtvrtečníci jsou ty dobrý.
2: No my jsme to hlavně rozehrali, takže teďka...
3: Pro západní tam ty jsou pro východní.
2: Nás zase špioni teďka nebudou vědět, jak jako interpretovat, protože jsme to vzali ze všech pozic.
3: Ale vlastně on ten... Fialův ruský brek a nálepkování, ono vlastně nakonec se ukázalo, že Andrej Babiš skončil s větší frakcí v europarlamentu, než má Petr Fiala svoje tradiční eurokonzervativce, kam patří ODS, ne celý spolu, protože Topka tam nepatří. Takže on nakonec prostě po vysmívání, že se mu nic nepodaří Andrej Babišovi, tak skončil s větší frakcí, než v který je Petr Fiala. A já si myslím, ještě jsi zmínil AfD německou, že je pro ně, pro patrioty, požehnání, že není členem, protože já si myslím, že to je asi strana případná s nejhorším jako reputačním škraloupem a terčem na ostřelování tady z těch pozic, protože určitě je tam jádro, který je problematický.
2: A je fakt nevyspytatelná, oni si to sami ještě jako nevyříkali.
3: Tak oni mají i to dvojvládí, že jsou tam dva předsedové, z níž ta Alice Weidel je to je ekonomka, vlastně nedá se jí asi nic vytknout názorově, ale samozřejmě ten druhý předseda, ten zastupuje to problematičtější jádro. Takže si myslím, že pro patrioty je požehnáním, teď určitě v současné situaci, že AFD není členem té frakce?
2: Bez zesporu je pravda, že oni budou na čekačce, jako dá se jim najevo, že nejsou chtění partneři, ale něco mě říká, že ta ekonomika, ta geopolitika ekonomiky je tak neúprostná, že přinejmenším v polovině poločasu budou potřeba. I z jednoho prostého důvodu. Ono si to zase u nás vykresluje, že to jsou takový prapodivný nahnědlý zvířátka politického života, ale pravda je, že přinejmenším skrze Gerta Wilderse, skrze Viktora Orbána, tam máš přesah do národních vlád a to není málo, protože se opravdu teďka budou nabírat ty hlasy jako velice složitě. Prostě je to tam tak příliš rozmanitý, že se to nebude moc stavět jenom prostě na dvou, maximálně třech frakcích, bude to mnohem koaličnější vládnutí, když bude Ursula von der Leyen chtít na některé věci jako mnohem širší podporu. No a Fidesz ukazuje, že v řadu věcí doma zvládl, ustál a že hodlá vládnout dál, že to není vázané jenom na Viktora Orbána a na teď. Takže jako pro nás ve střední Evropě jako to je důležitý sledovat, zvláště pokud se ještě nastane taková ta situace, že se tam třeba nějakým způsobem jako volný radiál nebo nějaký jako partner v hlasování objeví Smer. Není vůbec vyloučený, že se tam časem může objevit i Právo a spravedlivost. Podle toho, jak se dohodnou ty pozice a ta kooperace, protože ty frakce tentokrát budou jako velmi křehký. Ale fakt je tady jedno velký novum, že vím si, že dřív, když jsme se bavili o bruselské politice, tak to bylo pro gurmány, jo? To byl takový filatelistický klub. Ale poprvé se stává to, že nejen třeba Francie, to by blízká Itálie, Nizozemí, trochu Německo, si z toho dělali výkladní skříň i domácí politiky. Britové ve své době, že když byli v Unii, tak velice rádi si jako občas toho Bruselu odběhli a hráli si tam jako britské hry a bojovali za tu britskou suverénní politiku. Ale vlastně poprvé to zažíváme i my, že opravdu ty pohyby v tom Evropském parlamentu začnou mít nějakou jako symbolickou, deklamační a i jako teatrální roli v té české politice, že se prostě bude soutěžit o to, kdo má vlivnější přátelé, kdo je jako z nich aktivnější a tím pádem, kdo je větší rebelant. Blbé je, co znova jenom podtrhuju, že samozřejmě tyhle ty síly vždycky vyvolávají protisíly, čili prostě počítejme, že ODS se bude mnohem více topkizovat i jako by v těch evropských tématech. Což by pro nás hloupí z toho titulu, že namísto toho, aby my jsme byli v té evropské politice jako velmi konstruktivní a hráli jsme tam hru, která nás bude posilovat jako středně silný stát. Velikostí, ekonomickou silou i lidnatostí, tak to dopadne, že v podstatě my tu evropskou politiku budeme mít taky zidelegizovanou. Takže jak se mlátíme v poslanecké sněmovně, tak se v podstatě virtuálně budeme mlátit i v Evropském parlamentu. No. V minulosti jsme tam na sebe práskali, teď se tam budeme v podstatě ideologicky fackovat.
3: No ono je potřeba říct, že vlastně nakonec u Patriotů pro Evropu skončila i formace motoristů s přísahou. Takže jsou tam dvě české strany a uvidíme, samozřejmě, jak to dopadne. Uvidíme, jak vůbec dopadne hlasování o Evropské komisi, protože to je vlastně vždycky první test nového europarlamentu. A jestli se ještě vzedme nějaký odpor, kdo bude vůbec českým eurokomisařem.
2: Jestli budeme konečně něco nejen trafiku, jestli už to dokonce bude mít nějakou i reálnou pláž.
3: Silný ekonomický portfolio, myslíš? Jak se bude Petr Fiala?
2: Aby jsme nedostali rybolov, čověče.
3: nebo dětský boty, hele, já nemůžu zapomenout, ještě jsem jednou jako reportér Reflexu přijel do Bruselu, do Europarlamentu. Ptal jsem se jedný naší europoslankyně, co vlastně chce mít jako hlavní agendu svoji a ona mi řekla, že dětský botičky z Vietnamu, že nesplňují standardy Evropské unie, tak se
2: já to chápu, zaskočený. Vem si Marian Jurečka, jak říkal, šoupejte nohama, držte klid a čekejte, co přijde. Takže ono to začíná botama. Hele.
3: No, šoupejte nohama, jsme u topky znovu a slavného výroku její šéfky Markéty Pekarové Adamové a ty jsi zmínil topkizaci ODS a vlastně spolu a to je vlastně i to, proč když jsme se bavili o tom, jestli ten fialovský džihad, který nás čeká směrem ke sněmovním volbám, jestli může být vítězný nebo ne, protože pro mě ta topkizace je patrná, ale musíme si říct, TOP 09 je de facto neexistující strana, to je bublina s preferencemi od 3 do 5% a proto já si říkám, je tam někde kritická míra, kdy ještě můžeš topkizovat a může to pro tebe být plus, ale jakmile začneš topkizovat moc, tak taky můžeš skončit s ničím.
2: Dokud máš klíčové redakce, tak to topkizování má smysl. Hele, tohle je, já jako hodně jezdím republikou a jsem za to rád, že i ten charakterní práce mě k tomuhle jakoby vede. Plus to mám rád obecně, protože miluju turistiku a miluju krajinu. A my máme fakt nádhernou. A tohle je, co já si většině říkám, jak prostě tady může dlouhodobě, ani ne tak jako top, ale top s tím s takzvaným top slovníkem Markety Pekerové, Adamové a některých dalších, to zná fakt takového toho falešního karání, kde je to na úkor lidí, ale přesto se do nich stále jde prázdný moralizování, jak můžou prostě dlouhodobě existovat. Ale ono si to pak uvědomíš, protože začneš přijíždět ty Praze, začneš přijíždět k tomu Brnu a k některým vybraným krajským městům a prostě pochopíš, no tam jsou najednou prostě ty holky a kluci, co spolu mluví a ty tu pokličku držej. A tady přesně, protože víš, že mám rád a mám sklony k politické psychologii a v podstatě si představím, jaká je asi atmosféra v bunkru a týmu tvůrčím a tvůrčí dílně a kolektivu bunkr a kryt, tak si říkám, kluci jediný, jak na to můžou jít, tak na to půjdou fakt tím strachem. Mrzí mě to, ale opravdu to se obávám, že to fakt bude takovej jako mekartismus, proto teďka koukejte hodně do sluníčka, nabíjejte se Bčkem, budeme to potřebovat.
3: No, když jsi zmínil politickou psychologii, nedávno jsem viděl Žert a filmování románu.
2: A viděl jsi ten původní Žert ze 60. let, nebo si teďka koukal na nějaký záznamy z různých institucí?
3: Ne, viděl jsem ten původní Žert a poznal jsem tam Markétu Pekarovou Adamovou v té hlavní ženské postavě. Tak no, uvidíme, každopádně už jsme zmínili...
2: Ještě, že se neposílej pohledy mimochodem.
3: Jo.
2: Kdo viděl, kdo četl, ví sám.
3: Zmínili jsme tady Otakara Foltýna a Českou televizi a to je směrem na příští férovku, protože nám tady přituhuje Česká televize nebo i Český rozhlas dostali nový zadání, samozřejmě je to Dezinfo. Do toho nám vstoupil i prezident Pavel, který řekl, že obyvatelstvo potřebuje hodnotovou přípravu. Tak to je, to mě to taky
2: učil.
3: Moc pobavilo.
2: Vy se to učil.
3: Ten se to učil perfektně, takže to je tak potenciální téma na příští férovku.
2: Vidíš, já bych si tak naivně myslel, že stačí jenom poctivě pracovat a ty věci, které plánuješ jako vysvětlovat.
3: Jo, zpátečník, to už nestačí dávno.
2: No tak máš pravdu, že dneska už je potřeba to poctivě trošku vyškrtávám, ale intenzivně pracovat v nějakém vládním výboru, čímž teda čekám, když už teďka budeme dělat tu paměť a historii, což je teda neuvěřitelný. To mě jako člověka, který historii fakt studoval dokonce jednu dobu i formálně, než jsem přišel na jednu oborovou politologii, než to zavedli. Tak tohle mě teda fakt jako mráz po zádech, protože si říkáš, kde tohle skončí. Jo.
3: No
2: to
3: já jsem si vzpomněl na Orwella, kdo kontroluje minulost, kontroluje přítomnost a kdo kontroluje přítomnost, kontroluje i budoucnost.
2: Jen takže... je šílený, že dneska vidíš ty vládní emisary, že už vlastně nevědí ani, co je současnost, co je minulost, co je budoucnost.
3: A no každopádně to. Skončíme tuhle tu férovku pozitivně a budem věřit, že z nás do příští férovky cenzor Folty neudělá zombíky.
2: Budem si zatím držet to své čisté svědomí, to je ta nejlepší hodnotová příprava a já vám jenom touhle cestou chci, protože Petr, jak odjel na ten Frontex, tak mě dal volnost a tak jsem vzal kolo a krosničku případně mezi dnech a jel jsem republikou a byli jste úžasní, mnozí se k nám hlásíte, což je naprosto úžasný a my vám za to děkujeme, protože stále platí, že bez vás nejsme my.
3: To já samozřejmě mě hrozně těší, já pozdravuju posluchače naše jenom takhle na dálku, protože ty jsi jezdil tady.
2: Já jsem si
3: se s nima setkával napřímo. Já jsem byl v Itálii a tam náš vyhlas a sláva ještě nedosáhli. Tam ti musím říct, že zatím dosáhli z Česka jenom sláva Karla Gotta. Představ si, že jsme byli v Alto Adige, když Karel Gott umřel v roce 19 na podzim. A já jsem nevěřil nikdy, že ta jeho sláva přesáhla za hranice germánského světa úplně nebo Německa, ale přijeli jsme, no vešli jsme někam do kavárny v Apiánu, kousek od Bolzána a paní se nás ptala, odkud jsme a to, tak jsme řekli z Prahy a ona řekla okamžitě, a Karel Gott, jak to bylo, zlatý hlas z Prahy, takže vidíš.
2: Tak víš sám, jak oni ti tam řeknou, oni nejsou už ani Němci, ani Italové.
3: Oni jsou Sudtyrol, jak říkají.
2: Tak, no. Oni jsou prostě, oni jsou sví a čekají jenom, kdy to rupne.
3: Takže těšíme se náš. Na příští férovku.
2: Držte se, těšíme se.
4: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
5: Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
6: A jak Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. My kdybychom, ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
5: Ano.
6: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlas. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
5: To slyším často.
6: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají být zubní implantáty zdarma. Říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili, já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travno dostane.
5: Jestli.
6: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, to by neměl průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdem z té SPD. Jo, takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
5: Tak,

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Vlaštovku leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou stín, věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin. Vlaštovko, leď, nás chudé veď. Vlaštovko, leď, rychle a teď.

0: Lena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Úterý 22. dubna 2003. Jsme na cestě do Bratislavy a je to fajn. Je krásně, sluníčko svítí a v autě je pohoda. Marie mě se sváťou vyzvedli ráno v 6:30 na chalupě a dost jsem se divila, protože přijeli ještě o 5 minut dřív, než jsme se dohodli. Ale bylo to tím, že řídila Marie, kdyby řídil sváťa, tak by určitě měli zpoždění. Ženské jsou dochvilnější než chlapy. Marie si dala se sváťou sraz v Praze na výpadovce na Strakonice u pumpy Aral. Tahle pumpa už se stala takovým výchozím bodem pro lidi, kteří za mnou do Slatiny jezdí. Tam mají sraz, většinou se sesednou do jednoho auta a ty ostatní tam nechají v pohodě zaparkované. Zatím to teda nikomu nevadilo. Jedeme zvolná, v Bratislavě máme být kolem poledne, takže není žádný kvalt. Děláme často přestávky, abych se prý neunavila. Ale nejsem unavená ani trochu. Snad to tak bude i dál. Vyhodila jsem z okýnka auta papír od bonbonu. Marie se na mě vyčítavě podívala.

0: dívala a řekla, že za tohle svým dětem vždycky vynadala, když to někdy udělali. Ale já jsem jí vysvětlila, že na jednom papírku vypuštěném ve městě z okna nic špatného není. Naopak to má jeden velmi pozitivní aspekt. Já se tímto zvláštním způsobem starám o udržení pracovních míst metařů a dalších pracovníků technických služeb. Nebo, jak se jim teda dneska říká, zkrátka těch, kteří se starají o čistotu měst a země vůbec. Například v Horažďovicích je nádherně zrenovované náměstí, kde jsou květináče s květinami a já jsem z něho nadšená. Když jezdíme s tátou nakupovat, sedím v autě a dívám se po lidech a potom, jak se chovají. Nikdy jsem neviděla, že by někdo vyhodil na zemku z papíru nebo třeba nedopalek od cigarety. I malé děti každý papírek donesou do odpadkového koše. To náměstí je tak krásné, že každý cítí a nemusí o tom vůbec přemýšlet, že tam se nepořádek prostě dělat nesmí. Když já k jinému nepořádku přidám kapku toho svého v podobě jednoho papírku od bonbonu, tak se snad nic hrozného neděje. Jen se zdůrazní upozornění, že je třeba uklidit. A možná to dělám proto, abych po sobě nechala nějakou stopu. Nemyslím to zlé, je to takový můj pozdrav lidem, kteří jednou ten můj papírek seberou. Přijeli jsme do Bratislavy a hned to začalo. Přihlásili jsme se v recepci hotelu Holiday Inn a hned ke mně přistoupili dva novináři, takže jsme si s nimi povídali ještě předtím, než jsme se ubytovali. Pak bylo další interview a po něm ještě několik. Nestihla jsem se ani osprchovat, jak jsem měla v plánu. Jen jsem si vzala na sebe jinou blůzu a upalovala jsem dolů do recepce, protože jsme odjížděli do televize Markýza na živé vystoupení v jejich odpoledním pořadu. Už jsme tam s Marí a s Váťou byli, když vyšel první díl deníku. Teď nás pozvali zase, abychom vyprávěli o tom druhém. Dopadlo to dobře, pořad moderoval inteligentní mladý muž, který mi byl velmi sympatický a počínal si velmi zdatně. Myslím, že to dopadlo dobře. Večer se v hotelovém kongresovém centru křtil druhý díl deníku Mezi životem a smrtí. Byla to akce ve velkém stylu. Přišlo hodně novinářů. Kmotrem se stal ministr kultury Rudolf Chmel. Byl moc příjemný a měla jsem z jeho účasti upřímnou radost. Celý večer moderoval Norbert Mesároš, ředitel agentury VIP, který celý náš pobyt organizoval. A tenhle večer se mu obzvláště povedl. Seděla jsem s Norbertem za stolem, chodili ke mně hosté a dostávala jsem od nich dárky. Od každého stejnou krásnou květinu a pak následovalo jejich vystoupení. Někdo zpíval, jiný tančil, dojem na mě udělala taneční skupina a zároveň kapela, která používala jako hudební nástroje prázdné plastikové lahve. Je to neuvěřitelné, jaká hudba se dá lahvemi produkovat. Středa 23. dubna 2003. Dnešek byl o něco klidnější než včerejší hektický den. Byla jsem večer příšerně unavená. Ještě jsem sebrala zbytek sil, abych si napustila vanu, protože jsem potřebovala ulevit svým bolavým, oteklým nohám. Poseděla jsem se do vody a nebyla schopná vylézt pak ven. A tak jsem ve vaně zůstala skoro do rána. Když mi vystydla voda, připustila jsem si teplou a mezi tím jsem podřemovala. Voda mi opravdu dělá dobře a tak jsem po několika hodinách byla zase schopná chodit. A ráno přišel do hotelu Norbert Mesároš, který se o nás v Bratislavě stará jako o svou rodinu. Absolvoval se mnou televizní i rozhlasové natáčení, pár rozhovorů s novináři a pak oběd s moc sympatickou paní Aničkou Koznerovou, která napsala do časopisu Markýza, že by se velmi ráda se mnou setkala. Mají tam takovou rubriku setkání s idolem. A tím idolem pro paní Aničku jsem já. Když se mi něco takového stane, zaskočí mě to, neumím se chovat jako idol. A taky jsem hned paní Aničce řekla. Až se vrátíte domů do Šamorína, Tak určitě budete vyprávět, jaká je ta Růžičková sprostá bába, co? Anička se tomu smála, byla moc milá a oběd v hotelové restauraci byl výborný. Paní Anička vypadá jako holčička, ale ve skutečnosti už je to máma dvou dospělých synů. Je vystudovaná zdravotní sestřička, která provozuje soukromou rehabilitační praxi. Hezky jsme si popovídali. Vždyť jsme v podstatě kolegyně. Jsem přece také vystudovaná zdravotnice. Setkání s paní Aničkou nebylo dlouhé. Už jsem na tom nebyla se silami nejlíp. Bylo horko, do restaurace pralo střechou slunce a já dusno těžko snáším. Tak jsme se rozloučili a vyrazili směr Praha. Teď už jsem v pokoji svého oblíbeného pražského hotelu Ilf a jsem ráda, že žiju. Jeli jsme sice v pohodě, zastavili jsme se v Ostrovačicích u nedbálku na obědě, ale síly žádné už nezbyly. Asi jsem to přehnala. Jo, a v tom bratislavském hotelu jsem měla apartmá. Jenomže já jsem to ani nezaregistrovala. Vůbec jsem si nevšimla, že tam jsou ještě jedny dveře. A i kdybych si toho všimla, vyšlo by to na stejno. Byly totiž zamčené. Až ráno mi je pokojská otevřela a já si mohla těsně před odjezdem prohlédnout krásný pokoj se sedací soupravou a televizí. Také jsem zaregistrovala, kolik takové apartmá stojí. Se svým důchodem bych si nemohla dopřát ani jednu celou noc. Mám totiž důchod přes 7 000 a tady stála noc 8. Takže by mě zřejmě krátce před snídaní vyhodili. Nedostali jsme ani žádnou pokutu, i když policejních hlídek jsme potkali cestou několik. Dobře to proběhlo i na hranicích. Dneska už se skoro žádné kontroly nedělají, stačí ukázat pas a jede se dál. Žádné prohlídky, žádné dotazy. Mám pro tyhle chlapíky slabost. Líbí se mi uniformy a ráda si povídám s jejich nositeli. Ať už jsou to celníci nebo policisté. Nad nikoho se nepovyšuji a před nikým se neponižuji. Zůstaň svůj. Tohle bylo heslo mého tatínka a já si ho pamatuji celý život. Snažím se ho uplatňovat zejména při setkáních s muži v uniformách. Nemám ráda, když se policistům odporuje, když se z nich někdo snaží dělat hlupáky. Oni dělají svou práci a ještě se mi nestalo, že by auto zastavili jen tak z dlouhé chvíle. Nějaký hříšek tam vždycky byl. I svému synovi Jirkovi jsem vždycky kladla na srdce, že když má někdo uniformu, tak má právo chtít po nás věci, které nám zrovna nejsou po chuti. Nezapomeň, má uniformu, má tudíž pravdu, říkala jsem mu. A i když se někdy Jiříček musel hodně přemáhat, naučil se s policisty a celníky vycházet dobře. Já vždycky každou chybu přiznala předem a nikdy jsem s nimi neměla problém. Oni dovedou ocenit, když je druhý vstřícný a chová se slušně. Mám mezi nimi dokonce pár přátel a s některými jsem zažila hezké chvíle. Dostala jsem třeba přáníčka od celníků z československé hranice a já jim tam zase nechala na oplátku při jedné cestě přes hranice fotky s podpisem. Když se člověk chová slušně, tak se k němu ostatní chovají také tak. Ale nikdy není nutné lézt druhému kamsi. To je další extrém, který nesnáším stejně jako přezíravost a aroganci. Myslím, že dovedu brát každého člověka podle toho, jaký je. A je mi dost jedno, jakou školu vystudoval a jakou funkci vykonává. Mě zajímá jediné, jaký je to člověk. Nezblázním se z někoho jenom proto, že je momentálně třeba ministr nebo prezident. To jsou věci pomíjivé. Zůstane zase jenom to, jaký je to člověk. Proto jsem na Slovensku dala jejich ministru kultury pusu, protože mi bylo okamžitě jasné, že je to prýma chlap. Čtvrtek 24. dubna 2003. Mám radost. Dneska jsme s Marií dostali na výstavišti, kde je knižní veletrh, cenu za nejprodávanější knihu roku. Bylo to moc příjemné. Dostali jsme obě kytici a cenu skleněné auto, které má místo korby rozevřenou knihu. Nechala jsem si ji a vystavím si ji doma. Knihy byly dvě. Tu druhou si vzal Sváťa, který si ji vystaví v kanceláři svého nakladatelství. Když jsme šli z výstaviště k autu, potkali jsme Jirku Janouška s rodinou, tedy s částí rodiny, s manželkou a malým Jirkou. Je to nádherné děťátko. Hrozně se podobá tátovi. Má stejný šibalský pohled a už teď, kdy je mu rok a půl, je na něm vidět, jak jednou bude prohánět holky. Na první pohled je vidět, že se mu máma věnuje, že jejich rodina prostě funguje. Berou ho všude sebou, i když by ho klidně mohli nechat doma. Má tam dvě velké sestry a ty by ho určitě pohlídali. Ale rodiče mu dají už od nejútlejšího věku pocit, že je pro ně důležitý. Dělají to správně. Taky jsme to tak s tátou dělali a je fakt, že jsme měli se synem výborný vztah. Nikdy mezi námi nebylo ani dusno, ani mrazivo. Já na dětech okamžitě poznám, z jakého prostředí pocházejí. Děti, jimž se rodiče věnují a nenechávají je samotné, mají v očích takový zvláštní sebejistý výraz. A to je určitě to nejlepší, co rodiče mohou pro své děti udělat. Drahé hračky a krásné oblečení tohle nikdy nenahradí. Ovšem malý Janoušek má vedle lásky i to oblečení a hračky. Je to prostě šťastný chlapeček. Prohodili jsme s Jirkou pár slov o jeho případu, kdy byl odsouzený za to, že jeho dva kolegové napsali lživý článek o Libušce Šafránkové a Pepovi Abrahamovi. Jirka byl označen za původce zprávy, že se Libuška léčila z alkoholismu. Je to neuvěřitelné a absurdní. Kolik takových řečí se napovídá? Ale když se to ocitne v novinách, tak za to přece odpovídá autor, který je pod článkem podepsaný, a ne fotograf. Jirka dostal sice trest podmíněný, ovšem ten mu byl ještě o několik měsíců prodloužený a když na zvrácenost takového rozhodnutí někdo poukáže, pak soudci řeknou, že je to v intencích našeho zákonodárství. Nemohu pochopit, proč pořád u nás máme špatné zákony. Spousta lidí na to hřeší a zneužívá děr v zákonech pro své nejrůznější podvody. To pak mohou i zločiny být beztrestné, protože někdo šikovný se umí pohybovat tak, že zákon na něj nedosáhne. Proč se nevezmou jako základ zákony z první republiky nebo ze zemí, kde to funguje líp než u nás? Každému musí být jasné, že bez dobrých zákonů se neobejdeme. Každá ženská chápe, že nejdřív musí být kvalitní látka a pak teprve se dá předpokládat, že z ní budou ušité také kvalitní a padnoucí šaty. Ze špatné látky se dobré šaty neušijí.
1: Sněhová vločka fascinuje lidstvo od nepaměti. V roce 1935 vytvořil na ostrově Hokkaido japonský vědec Ukichiro Nakaya vločku umělou. Ale těm skutečným, přírodním, vždy říkal dopisy z nebe.
2: Obyčejný krystal

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Naším hostem je pan Václav Klaus mladší. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Je tady na vás spoustu dotazů, pane Klauze, já nebudu zdržovat. Chtěl bych se zeptat pana Klauze, co říká na návrh ministrů Adama Vojtěcha a Aleny Schillerové zvýšit spotřební daň na alkohol a cigarety. Díky, píše tady pan Jan Havlík.
2: Tak já jsem kandidoval, tak jsem dal takový slib, dokonce jsem na to měl nějakou grafiku, že nikdy nezvihnu ruku pro jakýkoliv zákon, který zvyšuje daně. A naopak podpořím všechny zákony, které daně snižují. Takže tohle to je úplně mimo běžka.
1: Ten chlast a cigarety, je to škodlivý, je to droga, víte, pane Klauzi, to zase jako...
2: Tak škodlivý je lecos, jsou to prostě daně z alkoholu, nevím jakýho, alkohol je drtivá většina české společnosti, no tak se tím berou lidem peníze z kapsy, který by si mohli utratit za něco jiného. Nemyslím říká za alkohol, ale za prostě zůstali lidem a takhle bude mít vláda. A čertví, co s těma uděláš.
1: Dobře, a věříte na to, že když se to zdraží, ještě výrazněji ty cigarety a alkohol, včetně piva, že budeme míň kalit jako...
2: No tak zase přijdou takový ty otravy, jo? Protože ta spotřební daň na ten tvrdý alkohol už je tak obrovská, že skutečně, já teďka, abych nebyl za pitomce z hlavy, ale tuším, že to je nějak víc než polovina té ceny, jo? Že když si koupíte za 200 nějaký alkohol, tak 100 nebo ještě víc jde na ty spotřební daně pryč u toho tvrdého alkoholu. No a to je samozřejmě obrovský a vede to pak k tomu, že se různě dovážejí ty pochybní alkoholy, nevím odkud, jo? Před pár lety tady dokonce pár lidí umřelo nebo osleplo, ale to je ten důvod, no. Jako, když ta daň bude 90% nebo, no, tak všichni budou fálit na černo a nevím, co všechno budou dělat, fašovat to z Polska nebo odkud a jako nikdo si nepomůže. No. Čili daně mají být obecně nízký. No, my třeba nemáme daň na víno zatím, že máme na pivo, máme na tvrdý alkohol. Cigarety už jsou taky tak drahý, že lidi zkoušejí všemožný psí kusy, že někde se dostat k levnějším. Tak se to... Nevím, no.
1: No
2: takže rozhodně bych daně nezvyšoval žádný. Naopak bych je snížil, ale nesnížoval bych třeba ty daně na cigarety, ale snížil bych daně na práci, jo? Čili máme největší zdanění práce, myslím, skoro na světě, protože u nás se do toho ještě schová sociální, zdravotní, placený zaměstnavatelem, blá. No ale v realitě jako zaměstnavatel, když jsem byl a měl jsem 60 tisíc na tu paní učitelku plat měsíční, no tak ona dostane 30, že?
1: Mm-hmm. No, a to
2: což jsem neměl teda, no, tak dostali, měl jsem třeba 50 tisíc, dostala 25, že? A 25 schrávne stát na všechny ty různý daně.
1: No.
2: Což je strašná síla.
1: No a teď jste poslanec, tak s tím pohnete třeba?
2: No tak my jsme dokonce i ODSka, celá poslanec Kopeček a Muzar jsou v tom hodně aktivní jako ekonomové, jsme navrhovali třeba zvýšení té odečitatelné položky základní na každý občana, která už je leta letoucí, asi 24 840 korun, teď jsem vyplňoval daňový přiznání, což je vlastně sleva pro všechny lidi, naopak dokonce i pro ty chudší je ta sleva výraznější, jo, co mají menší příjmy, no a vládní koalice to stejně nepřijala, žádný snižování velkých daní nenastává a já nechápu proč.
1: Mm-hmm. Máte to, pane Klauzi, těžký uvnitř ODSky?
2: Nemám.
1: Já mám
2: to lehký.
1: Cože?
2: Lehký to mám.
1: Nemáte to lehký.
2: Proč?
1: A to někdy tak nebo... jako, mám pocit, že
2: ale vás... já na rozdíl od jiných můžu jít na Narovsky třeba ke komu chci, jo, nikdo se na tím nepozastavuje, jo, já to mám mnohem lehčí než řada vrcholových politiků ODS.
1: No, a to jako byste, vy mě tady možná čtete přes rameno ty dotazy.
2: Ne, já už mám stařeckou vetchozrakost, takže to nevidím takové, až tam, co tam máte na to.
1: Tady se někdo ptá, jestli byste šel jel Soukupovi na narozeniny, kdyby vás pozval.
2: Já si dokonce myslím, že pan Soukup mě pozval, ale já jsem byl s dětma na horách, tak jsem tam nešel.
1: A kdybyste nebyl na horách?
2: To kdybych nebyl na horách a neměl jsem žádný lepší program, proč bych nešel.
1: Jo, no ale vidíte, jak to u Jenia schytává ze všech stran. Jako.
2: No to je zvláštní, že to neschytává ten Soukup, jo. Jakože ty fanoušci pana Soukupa nejsou úplně vytočený, že pozval u Jenia, jo. To je na tom jako zvláštní, která ta skupina jako politická je taková víc agresivní a nesnášenlivá, má mentalitu takového toho uličního výboru. Jo? Představte si třeba situaci, kdyby, já nevím, Václav Moravec, jo, tady váš konkurent, pozval, já nevím, Okamuru na narosky, jo? Tak to by se stalo. No tak schytal by to samozřejmě Moravec, že takový obskurního politika zve, jo? Takže vždycky je volaná k odpovědnosti taková ta jako levšolidní část, a ať už je zvaná, nebo přišla, nebo zve, jo? A takhle to prostě funguje, no, což je zvláštní, protože jako proč by nemohl někdo, když se znají ty lidi, nejít někomu po přách narozeninám, jo? To přece tím ještě neříkáte, že souhlasíte s jeho politikou, nebo že je ředitel vaší nejoblíbenější televize, nebo čehokoliv dalšího, jo?
1: Myslíte si, pane Klausi, že Okamura je obskurní politik?
2: To si nemyslím, ale to jsem řekl jako příklad, toho, jo, co by se jako strhlo. Jo, ale je to zvláštní svět skutečně, jo? Takový to kádrování, takový to sledování, kdo co dělá, taky zcela běžný věci. Jo? Teď já si pamatuju v 90. letech, nevím, jestli pan prezident Havel chodil nebo naopak, ale takový ten doktor Frase Barták, jak je teďka, že jo, kvůli těm sexuálním strašným, jo. No tak byl asi 4x na narozeninách, že jo, no a jako nikdo z toho nic nedělal, jako nikdo si samozřejmě nemyslel, že by jako... Nevím, co pan prezident schvaloval, potom je jeho nějaký divný vztah k ženám toho Bartáka, no ale teďka je taková situace, že už je to fakt jako, když vám to zapisují do kádrového dotazníku, jako, ale on byl tady, jo, tady pan Xaver už po druhý pozval tady Klause, jo, tak mu to zapíšeme do kádrového materiálu. A...
1: Já jsem vás taky pozval.
2: No právě.
1: Tak... Dobrý večer, budou se v blízké době zvyšovat platy učitelů, aby měli alespoň průměrný plat, nebo pokryje to pouze inflace za minulé roky, se někdo ptá.
2: No, co? Je to tak, že daňoví poplatníci teďka sypou 40% víc, jo, to je 40 miliard korun do toho systému, který oni rozfofují do té takzvané reformy financování školství. Čili abych to vysvětlil, tak se budou sanovat ty poloprázdné školy, které nemají moc žáků nebo studentů.
1: Aha.
2: No, takže kdyby jako to fungovalo normálně, tak se ty mzdy zvýšejí o 40%. No a ty peníze prostě se vysypou z okna a ty kantoři to nedostanou, jo. Dostanou jako nominálně 15, ale většinou jim ještě vezmou kus osobního, protože na to ty řídové nemají a je to prostě naprosto něco strašného. Já jsem navrhl zákon, abych tu reformu financování zastavil, ale byl jsem teda brutálně přehlasovaný, že snad jenom topka SPD a ODS hlasovalo se mnou, všichni ostatní byli proti.
1: No a co je teda dobře? Vy jste reformu zastavil, to chce nějakou reformu?
2: Já jsem reformu nezastavil. No, ta reforma financování je změna z toho, že dřív se platilo celkem logicky na žáka. Škola, která měla 20 žáků, měla dvakrát tolik peněz než škola, která měla 10 žáků. To má jistou logiku.
1: No to teda chudák učitel, který učil 20 žáků.
2: No naopak, ne? Tak jako, když se jako vy potřebujete diváky, jo? Jako no. Ideálně, když jste měl třeba 100 000 diváků teďka, jo? No a zase škola potřebuje mít žáky, jo? Jinak to nemá smysl. No. Když jsou někde v nějaké oblasti 3 žáci, tak tam škola asi nebude a budou se učit dálkově. No, čili je logický, že prostě školy byly placený od počtu žáků, no a to teďka oni slavně rušej a bude to každému podle jeho potřeb, každý podle svých schopností, takže tam našvrdla nějaký počty hodin a takovéhle věci a tam právě zahučí těch 40 miliard, který by mohli mít ty učitele. Mm-hmm. Takže tohle to já jsem rozhodně nechtěl, ale bude to, čili tam ty peníze vyfičej a kantoři tak nějak dostanou přidáno lehce.
1: No. A ještě jsem slyšel, pane Klausi, to byste mohl okomentovat, a teď nevím kde, pardon, že nevím zdroj z hlavy, že 60% studentů vysokých škol není nic jiného, než že si prodlouží mládí a nebo jakousi oficiální nezaměstnanost. Myslíte, že to je pravda?
2: Asi v jádru, jo. Protože víte co, jako... Ty bohaté společnosti fungují tak, že do všech dětí nahustějí nějaký velice slušný základy, to znamená do těch deváťáků u nás, my jsme pozvihli v angličtině, v matice, v češtině, jo, a ano, a to je jedna část, to my neděláme, jo, u nás jsou strašní rozdíly, čtvrtina deváťáků neumí lauter skoro nic, jo, nemá skoro funkční gramotnost a podobné věci. No a druhá věc je, že to vysokoškolské vzdělání mělo být skutečně pro ty nejnadanější, aby tam mohli učit i taky nejnadanější nebo největší kapacity v oboru a bylo to skutečně jakoby elitní. No a u nás naopak a třeba to vysokoškolské vzdělání už je masový, teďka nevím přesně, jestli tam chodí 80 nebo kolik, 83% populace, no ale jako to nadání té populace je prostě furt stejný, no, tak je 15-20% lidí, kteří mají na tom mentálně vystudovat nějaký reálný, těžký vědní obor, chemii, lékařství, matematiku nebo něco takového, nebo finštinu, nebo historii na úrovni, no a díky tomu ty ostatní musí studovat nějaký obory takzvaně lehčí, no a je to prostě mrhání penězma, mrhání i časem těch malých lidí, jo, kteří se tam ženou za nějakým titulem.
1: A ještě mi teda vysvětlete, jak je to vlastně s tím základním vzděláním v naší zemi, protože, to nechci být nějakou pozici, ale já jsem také ku podivu prošel základním vzděláním a nikdy jsem za celý život nepotřeboval vědět, kolik je součet obsahu čtverců nad oběma odvěsnami. A mám pocit, že většinu těch věcí, kvůli kterým jsem zprvu dostával dřevěným metrem od pana učitele, když jsem se zadrhnul, že jsem na nic nepotřeboval. Není to celý blbě postavený, pane Klauzi?
2: To si myslím, že ne, helejte se, protože takhle, kdybyste uvažoval, tak ve škole se dělá jenom samý takovýhle věci, které jako teoreticky na nic nikdy nepotřebujete. Jo? K čemu vám je, když se narodil Karel IV. A když založil univerzitu, jo? To spousta lidí jaký nikdy nepotřebovala. Spousta lidí vám řekne, že nepotřebuje Pythagorovu větu. To asi potřebuju, ale že nepotřebuju třeba geometrickou posloupnost vůbec. No ale fakt si jdou vzít hypotéku, že jo? A tam jim nakuká někdo, že je to ta nejvýhodnější hypotéka a on to může jít rozdíl třeba 300-400 tisíc, jo? To už takhle jen tak nedáte.
1: To už jako...
2: No ano, a ono jako to složitý úročení, to je vlastně geometrická posloupnost, jo? Trošku složitější, že když si to umíte sám spočítat, jako jste na tom líp, jo? Ty bohatší společnosti umějí matiku, jo? Nebo ty nejúspěšnější v historii.
1: Dobře, a proč se třeba neučit teda komunikace? Celý život je o komunikaci. Každej...
2: No přece učí se předměty, jo? Komunikace, celý život zvažně trošku je o komunikaci, ale v té škole taky komunikujete, máte tam spolužáky, máte tam učitele. Já nemám pocit, že by český mladý lidi teďka zvlášť neuměli komunikovat. Jo? Hlavně umějí, ale zase, když nemáte žádný znalosti, tak jako o čem chcete komunikovat?

0: Jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
1: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak to
0: chodí. A býval
1: i
0: za Joea Bidena.
1: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to tam jako dneska mu to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom mundůru, jak jsem zvyklý.
0: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zas kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
1: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
0: A má to velký význam?
1: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže
0: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
1: Já mám ale pocit, nerada ale bych no, nerada bych
0: ho to.
1: A tak to je zase nepochopení celé té situace, že?
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Říkáte, musí se dohodnout všichni zúčastnění. Znamená to, a ptám se teď tedy praktika, znamená to, že sám Donald Trump a sám Vladimír Putin nejsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
2: No tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak lidského a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou. Bylo by to lidi na Ukrajině a přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupují. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
1: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam
2: dokonce
1: to nevede.
2: Dokonce je to chyba, já myslím. Naskakujeme na každý slovo.
1: No. Ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
2: myslím, velká docela.
1: Docela už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Koino, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
2: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.

Činorodému člověku není dopřáno dlouho kochati se zármutkem. Po odchodu tatičkově zaměstnala mě vážná otázka. Matka důtklivě žádala, abych již z domova neodcházel. Její smutno mezi čtyřmi stěnami a těžce na ní doléhají mátohy vzpomínek. Neodcházej, žadonila, neopouštěj stařenu. I mně nezbývá mnoho života, patříc na tebe vidím v tvé líci tahy zesnulého a lehčeji ponesu své břemeno. Dostavili se k nám také pánové Dalibaba s Menšíkem, aby svou domluvou podporovali přání matičky. Pane Kobosile, pravil pan Dalibaba, přicházím vás požádat jménem všech přátel a rodáků, abyste neodcházel. Hle, co vám může poskytnout i cizina? Zde nebude nikoho, kdo by vám odpíral cti i vážnosti. Jsem téhož mínění, připojil se pan Menšík. Vy jste povinen převzít živnost po svém otci. Nic ovšem nepřekáží tomu, pokračoval pan Dalibaba, aby vdova vedla dále živnost po zesnulém manželovi. Svoji způsobilost zajisté prokázala. Několikrát zasáhla do hry rozhodujícím způsobem. Mě samotnému připravila dvakrát trudný los přihlížeti k tomu, kterak byly rozmetány mé naděje ve vítězného betla. I já, dodal pan Menšík, účastnil jsem se s vaší paní matkou tažení proti dvěma cizincům z města Vamberka, kteří přibyli k nám v bláhovém domnění, že se jim lehce podaří stéci hradby našeho města. Po celovečerním zápase byli odraženi se skrvavenými hlavami, zanechavše bohatou kořist v našich rukách. Pravá a hluboká láska, uvažoval pan Dalibaba, a naprostá oddanost k manželi způsobila ten div.

Pravý hráč nehledá v kartách jiného smyslu, než jaký je odedávna ustanoven. Hráč ví, že král s Filkem značí 20 a za jistých okolností 40. A ženy věří tomu, že v kartách je utajen jakýsi jiný význam. Jsou přesvědčeny, že svršek značí ženicha, zelené eso radost a kůlová devítka cestu. Hráč může podle své konkartace soudit i na svoji nejbližší budoucnost, a to pouze na vítězství nebo zkázu. Ale ženy jsou nakloněny věřit, že celý život se všemi osudy je v kartách obsažen. Tak rozmlouvali oba pánové a neustávali přitom usilovati, abych zůstal doma a převzal stolec po otci. Chválili sice hráčské cnosti mé matky, ale poukazovali na její pokročilý věk, který nedovolí, aby dlouho třímala v ruce otěže živnosti. Šťastný a spokojený život vám, kine, hlásal pan Dalibaba. Život v cizině je pln záludnosti, mnohého zklamal a nalomil. Zde však budete chován jako v bavlnce. Podívejte se, dejme tomu, na našeho pana Říhu, jehož stříbrná brada zdobí od nepaměti jeho kruparský závod. Oko tohoto růžového kmeta nespatřilo ve svém dlouhém životě cizích krajů. Sám se chlubí tím, že nikdy neviděl vlak, jenž je předmětem jeho pohrdání, poněvadž unáší lidi z domova, což považuje za vrchol pošetilosti. Nezná jiného světa než svůj kruparský závod. Neuznává jiné vlády než sbor obecních starších. Branou moc představují mu naši tři strážníci. Jejichž bdělé oko a odhodlaná mysl dovede uchránit kruparský závod před úklady zločinných lidí. A až bude skončena jeho životní pouť, tu tisy a tuje, které rostou z naší svaté půly, budou mu šepotati z kasky o cenách pečiva a vařiva. Nuže, mladý muži, uposlechněte mých slov a vzdejte se myšlenky na cizinu. Sám vám vyhledám nevěstu, krásnou a půvabnou dívku, s níž mnohých radostí užijete a splodíte řádné potomstvo. Vyžádal jsem si několik dní na rozmyšlenou. Ale já věděl, že neuposlechnu rad svých rodáků, neboť moje mladá mysl byla okouzlena pomýšlením na mnohá dobrodružství, která poskytují cizí kraje. Ujel jsem z domova skoro tajně, s nikým kromě matičky se nerozloučiv. Spěchal jsem do města Dobrušky, kde se právě konal výroční trh, abych zastihl principála, jenž se svými podniky zde prodléval. Pan Ulián mě uvítal zvěstí, že v tomto městě je mnoho vynikajících živností hostinských, kde karbaníci provádí svoje umění. Mezi jinými jmenoval hostinec u Petránů, který je mimo to sídlem místní kultury, neboť hostí ve svých zdech občanskou knihovnu a dva podpůrné a vzdělávací spolky Dobroš a Vlastu. Principál se mě pochlubil, že se mu již podařilo seznámit se sympatickým domorodcem panem Beckem, o jehož hráčských schopnostech mluvil s nadšením. Pan Beck, pravil můj zaměstnavatel, je muž vždy jaré mysli. Ve dne pilně zušlechtuje líce občanů dobružských, aby se večer veselil v kruhu svých přátel. V průvodu tohoto bodrého muže navštívil v pondělí Petránku v hostinec, v úterý zavítal do hotelu Steiner, ve středu besedoval na Červené, čtvrtek je zastihl u nádraží. V pátek bylo volno, neboť tento den zasvěcuje pan Beck koupání. Osvěžen na těle i na duchu, vrhá se v sobotu v seč u Tomášů. V neděli rozbíjí svůj stan u Steinerů. Nuže, dnes je neděle a my vydali se v průvodu pana Becka do Steinerova hostince. Vstoupili jsme do podlouhlého lokálu, jehož asi 1/3 je oddělena záclonou. Za touto záclonou prohánějí se karambolisté okolo kulečníku. Zdá se, že pan Steiner nemiluje hráčů kulečníku a pečuje o to, aby zůstali skryti světu. Svoji přízeň věnuje karbaníkům a sám častokrát účinně zasáhne do boje. Pan Beck nás představil štíhlému Jinochovi. Byl to místní lékař doktor Káš a jak pravil náš průvodce, neméně obratný ranhojič než hráč. Ukázalo se, že výtečný pan Beck mluvil pravdu.

štíhlý jinoch okouzloval exibiční hrou. Záhy počala se místnost plniti a veškeré stolky byly obsazeny hráči. Naše hra byla přerušena nenadálým výjevem. Do místnosti vstoupil jakýsi kostnatý stařík. Přísnost vanula z jeho rysů, zastavil se ve dveřích a pozorně objal pohledem hráče. Tu zastavil se jeho zrak u jedné partie. Rozhodným krokem přistoupil ke stolku, zlostně zavrčel a usadil se za jedním z hráčů. Pozoroval jsem, že ruka hráčova, která již vynášela kartu, se zachvěla. Pokorně se zahleděl do tváře přísného starce. Avšak jeho rysy stuhly a nedávali najevo žádné hnutí mysli. Rozpačit dlouho přemýšlel a pak nerozhodně vynesl. Ale v zápětí rozlehl se místností zvuk políčku. Tak se vynáší, ty makovče, zařval přísný stařík. Ty lálo, tvárohu, neužitečný člověče, o, ničemu, tak jsem tě učil. Nikdy nic nebudeš umět, ničemu neporozumíš, neboť tvoje mysl je zatemněná. A jak se měl vynést, pane Podleno, tázal se pokorně nešťastný hráč. Jak, vztekal se přísný kmet. Jinak, všelijak, jenom ne tak, jak jsi vynesl. Již 30 let tě pozoruji a ničemu ses nenaučil. Pamatuješ se, jak jsi v roce 97. nesl zeleným esem a tím všecko prohrál? Poučte, ale nefackujte, zapištěl hráč. Kdybyste v mírnosti ukázal chybu, pak bych se napravil, ale vy hned do hlavy, pak nemá být můj rozum zakalen. Holomku, tak ty budeš ještě odmlouvat? Pánové, proč ho neodeženete od stolu? Vy strpíte, aby byl sprostý proti starému člověku? O, mizero, na starce nad hrobem jsi dovolil? Hned se spakuješ a domů. Já ti mě se zdá. Pokáraný hráč se zvedl a chystal se k odchodu. Ale stařec zahřměl. Kam? Vždyť jste mi velel, abych šel domů. Žádné domů, tady zůstaneš a hrát budeš. Za mého osobního dohledu. Byli jsme velmi udiveni a tázali se pana Beka, jak to, že onomu starci je dovoleno trestat hráče. Je-li to příbuzný či pěstoun onoho spolíčkovaného muže? Pan Bek se usmál a pravil. Ani to, ani ono. Pan Podlena má takovou povahu. Je příliš prudký. Kdybyste přišli sem jinou neděli, pak byste možná spatřili, an políčku je zcela jiného hráče. To už je takový zvyk. A co jej k tomu opravňuje? Je snad znamenitý hráč? Nevím. Nikdo jej ještě nikdy neviděl hrát. Jak tedy to vysvětlíte? Pan Beck pokrčil rameny. Prosím vás, pravil, starý člověk má své vrtochy. Fackuje, no což. Přejme mu to. Dlouho li tu ještě pobude. Prudký kibic, ale jinak je to hodný pán. Dá facku, ale v tu ránu už na to nemyslí. On jen tak poučuje. Někdo má takového koníčka. Přejme tu radost starému muži.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A mám zásadní výhradu. Motoristé sobě, že to jedete, že? Do těch voleb. Ale já se s tím názvem necítím dobře.
2: Jak to?
1: Mně tam chybí motoristé i motoristky.
2: Jo, ale to
1: vy jste
2: je...
1: zaspali, vy jste zpátečničtí.
2: Pozor, teďka se na mě obrátila nějaká dáma. Opravdu, teď je to 2 dny zpátky. A ptala se mě, jestli máme na kandidátce motoristů ženy a jestli by je mohla vidět, jako na kterých místech a tak, jo. Tak jsem odpovídal, jak jsem to spočítal. A zjistil jsem, že motoristé sobě, na kandidátce motoristů sobě je 34% osob ženského pohlaví. Se mi to napsal, s tím, že jsem se teda podíval ještě na ty ostatní strany. A zjistil jsem, že Piráti mají 37, není tak moc víc. Čižinského Prahasovi má 29. Ty by teda měly být daleko rovnostářštější. Ano, má tuším 32, takže taky míň. No a když jsem potom přišel na ODS TOP 09 a tady ty progresivisty úplně nejvážnějšího typu, tak ty měly 18,5 mají. Mm-hmm. A tak jsem to ty paní napsal a ona teda byla úplně perplex z toho, že ta ODSka má jenom 18,5 a že teda jakože aspoň my, tak že čekala, že my jsme hluboce skončili někde v 18. nebo 19. století, ale byla překvapená,
1: a
2: že...
1: A to ještě... To...
2: Ale moment, ještě dořeknu. A já to jako, proč se na to ptala, že ona zastupovala nějaký spolek 50 na 50, mě psala. Jo? Kteří tady tohle rozebírají. Tak jsem se díval na vedení spolku 50 na 50 a jsou tam 3 osoby ženského pohlaví jenom. Takže to není 50 na 50, to je 100-0. Takže možná my bychom mohli vzít ještě tadyhle založit pana kameramana a jít se tam k ním jako přidat?
1: Ale víte, že jo.
2: Aby jsme jim to tam vyrovnoprávnili.
1: Ale líbí se mně, že to máte takto. Tak máte tam také na kandidáce nějaké nebinární motoristko?
2: No když jako... To ještě na tom budeme muset asi jako zapracovat. Jo? Já se totiž jako nechci na to lidi ptát. Mně to je takové žinantní.
1: Jo, takhle.
2: Ale máme tam kolečko.
1: Je tam pan Kolečko.
2: Je tam pan Kolečko, který scénář. Se této problematice věnuje ve své tvorbě.
1: A takže... skvěle. Sadím se, že až půjdete na Český rozhlas a bude tam některá z těch aktivistických moderátorek, tak bude říkat motoristé i motoristky sobě. Po té, co říkala, že je sněmovna lordů a lordek.
2: No, konečně začíná ten svět být takový
1: vyvážený,
2: vyvážený a korektní.
1: Tak, jdeme na to, pane Macinko?
2: Jdeme na to.
1: Já teda ještě řeknu, já nevím, já to moc asi musím říct.
2: Co?
1: No, že očekáváme v našem kolektivu významnou událost.
2: No, očekáváme významnou událost, no.
1: Jeden z nás má dneska termín porodu. Máte mě teď? Pan Macinka totiž dnes má porodit. A my se na to všichni
2: těšíme. No včera, jo, ale
1: včera už
2: malýmu se moc nějak nechce, takže...
1: No komu by se chtělo na tento svět, pane Macinko?
2: Já už bych ho potřeboval.
1: Potřeboval?
2: No protože já jsem měl včera narozeniny a tak jsem se těšil, že jako se vyklube v ten den, kdy měl. A nějak mě štve.
1: Já jenom doufám, jestli dostojíte svého slova a bude se chlapec jmenovat Xaver. Ale nechám se překvapit. A je to otázka minut, hodin, že?
2: No,
1: a třeba dotočíme.
2: Asi budeme ho muset nechat si vybrat, ne? To je taková ta móda, že si každý může zvolit, jak se cítí. Třeba se bude cítit být Xaverem.
1: Ježišmarja, ale to je dobrý.
2: Měl byste natočit nějaký pohádky pro děti a já mu je budu pouštět a on potom...
1: Řekl, já chci strejdu. To je 50 na 50. No. Jdeme na to, pane Macinko. Událost naší země, jo, posledních dnů. Máme tady nový hvězdný pár už několik měsíců a my jsme ještě se o něj vůbec tady neotřeli. Ani v dobrém, ani ve špatném. Agáta Jaromíra Soukupa. Pár chystá na televizi Barrandov reality show.
2: No to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, jak multifunkční pan Soukup moderátor je a co všechno má, jo. Tohle je bezva. Ale vzpomeňte si, jak on začínal tu svoji takovouhle moderátorskou kariéru. Jo? Že on první, co měl, tak on byl přece výhradním moderátorem pořadu s prezidentem Zemanem.
1: Ano, ano.
2: Takže to byl jeho začátek tady v téhle sérii byl Miloš Zeman Jaromíra Soukupa.
1: Jo? Ano, ano.
2: Tak se spolu tam nějak rozmotřili. Nevím, co zatím bylo nebo nebylo, to asi jedno. Tak se přeorientoval. Zřejmě zjistil, že se cítí být už ne jako moderátorem pořadu Miloš Zeman Jaromíra Soukupa a nastavil si, že má teďka, myslím, každý čtvrtek má pořad Miroslav Kalousek Jaromíra Soukupa.
1: Jo, vlastně ano.
2: Ten tam chodí a ten mu visí na rtech, ten Jaromír Soukup a ten Kalousek to tam takhle, tak to tam dává, ne? A teď teda přichází, rozšiřuje svoji rodinku a dává Agátu Hanichovou Jaromíra Soukupa. To je neuvěřitelný, co ten člověk všechno tam tady mluví o tom. Víte, jak se jmenuje pes Jaromíra Soukupa?
1: Já to nevím.
2: Pes Jaromíra Soukupa.
1: To je zlý.
2: Ale... Takže některé pořady mu tam ještě chybí. Já si myslím, že takový to chcete mě Jaromíra Soukupa, když jsme u těch pejsků. Počasíčko taky by tam mohl být nějaký, jestli si pamatujete a tak.
1: Jo, jak se slíkali. A jaký tomu prorokujete, tomuto hvězdnému páru, vývoj? Já jim přeju štěstí, ale tuším někde v dáli, že do 3/4 roku místo paní Hanichové tam bude paní Žilková.
2: Jo, že by to byla...
1: Ta je teď nešťastná, protože ji opustil pan Stropnický.
2: Žíla Jaromíra Soukupa, jo?
1: No a... Jaromír ji udělá šťastnou.
2: No, ale podívejte se, jak je to hezký pár.
1: Je?
2: Ale pozor, musím teda fakt uznat, já nesleduju moc žádnou televizi, nesleduju kromě XTV, ale nesleduju ani teda moc Barrandov, jo, ale je jako zajímavé, že pokaždý, když člověk tak přepíná, tak tam ten Jaromír Soukup má některý ze svých všech pořadů, co tam jsou. A on jak byl vždycky takovej trošku Matěj a byl takovej jako směšnej a jako moderátor nic moc a pak točil ty seriály, tomu se prostě všichni úplně vysmívali, tak on se fakt naučil. On opravdu, jak teď tam jde to vaření a tak, tak prostě teď to je jeho život, takže možná to je tím, že tady Agáta vidí starý furt v práci. Víte, já ho vidím v televizi, musím, abych ho viděla, tak musím s ním mít aspoň 3x týdně nějaký pořad, jinak prostě...
1: Nejde na to dobře, tak ty holky jsou mazaný jako tam.
2: Ale... Možná by mohl na ní potom ještě přepsat půl království. Takže může mít třeba půlku televize Barrandov.
1: Mimochodem, víte, jakou má přezdívku?
2: Ne.
1: Jsem se dozvěděl nedávno. Ti lidi, co pracují na Barrandovi, údajně mu dali už před nějakým časem mocenskou přezdívku Stifler.
2: Jo, Stifler, jo.
1: A víte, kdo je Stifler?
2: Ne.
1: No to je hlavní kápo z filmu Prci, prci, prcičky. Je nějaký Stifler.
2: Ale víte co, já tomu moc, jako, tomu moc nevěřím, protože vy si myslíte, že na tom Barrandově jako někdo pracuje kromě...
1: Tak já jsem několikrát byl, je tam pár kameramanů.
2: Fakt? Jako, že tam někdo ještě kromě Jaromíra Soukupa je? Není to, a není tam on?
1: Ne.
2: Není to jako, že se sám maskuje,
1: jako
2: sám se
1: točí? Jako mě Soukup.
2: Sama já se drátuji, tetuji a letuji.
1: Ne. Tak. To bylo takové letní osvěžení. Nutno říci, že paní Žilková mladší...
2: A vypadá dobře.
1: Vypadá
2: jako
1: dobře.
2: Když je takhle vyretušovaná, vypadá skvěle.
1: Ona je prostě krásná žena. To se nedá vzít. Jo.
2: Taky se tváří se jako šťastně.
1: By mohla jít do ty ODSky, aby jim zvedla ty procenta, ne?
2: Aby vyvážila toho z těch repory. Ten je takový nevzhledný, tak kdyby se stoupla vedle něj, ne? Tak...
1: Pavlík náš, to je krasavec.
2: Jo.
1: Ježišmarja.
2: Tak já jsem ho dlouho neviděl.
1: Všechny ženy z Řeporí ho budou volit.
2: No tak tomu teda blahopřejeme předem.
1: No jasný, tam je to asi jasný.

0: Tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun, třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. Ani, a už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
0: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS 2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutý vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
0: naprosto přesně.
1: Ti se politici, propadnou třeba do chudoby energetické.
0: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal.
2: Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech a v dolarech a bůh ví,
2: v librách,
1: jasně, měla vedený účet ve zlatě.
2: Ano.
1: Včetně jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, podle toho, jak to zlato koriguje, že ono koriguje taky někdy.
2: Máš oblíbený termín,
1: a někdy roste.
2: Ano.
1: A jindy zase koriguje.
2: Je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají. Firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu. Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za 2 roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, no tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.

0: Xaver.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Já to vím, já taky ne, ale já jsem teda dneska nemůžu říct, že bych nemohl dostat, protože jsem se naopak nemohl probudit.
1: Jo, to vypadá, že jste přišel rozdávat radu.
0: Štěstí, zábavu a dobrost přišel.
1: Rozdáváme oba.
0: No jasný, jasný. Musím říct, že psala mě jedna dáma na Messengeru, že jí pobavilo, když jsem tady natáčel do deníčku vás a pana kolegu Kubáčka, že jak jsem tam říkal, že provádím kontrolu, jestli natáčíte podle pravidel Evropské unie, a psal, že jí to strašně pobavilo.
1: Jo?
0: Že to teď používá a že to všem v práci říká. Pane holče, ale veškerá legrace stranou. Je tady problém jak bejk.
1: Jo?
0: Jo.
1: Nevím, a jestli to jak Brno.
0: Jak Brno. Nevím, jestli to víte, ale v Poslanecké sněmovně se našel kokeš. Tam se...
1: No, Xavere, já jim vlastně docela bych rozuměl. Vzhledem k tomu, co tam páchají, tak a co z toho baráku vylejzá, tak vlastně si říkám, to není samo sebou, ale víte, co mě zarazilo? Prej to našli v blízkosti kanceláře. Víte koho?
0: Nevím, to nevím.
1: Samotný soudružky, předsedkyně, sněmovny a šéfky topky.
0: Ale tomu
1: je
0: nikdy,
1: to pravda,
0: pane holče.
1: Je to pravda. Já nechci nic naznačovat. Ale byl to hajzlík nejblíž její kanceláři.
0: Ne, tomu já
1: no je to tak, Sabre, je to tak.
0: To je tak seriózní paní
1: no je.
0: A...
1: Je to úplně... To je nehodnotový, ne?
0: No to je absolutně nehodnotový.
1: Já jsem, jediný, co mě napadlo, jestli, jak oni pracovali po těch večerech s Dominikem Ferim, ještě když byl ve sněmovně, protože je to rok a půl, no tak to už asi nebyl, no. Jestli to nemohlo být tím, víte, jak ona přiznala, že spolu trávili čas i nad rámec práce, tak já jsem si představil takový diskuze, jako politický, že víš, jak se tříbejí názory a hodnoty, tak jestli to nemohlo být tím.
0: No a no, je to, pane holče, vy jste znalec.
1: Jako co, čeho?
0: Života.
1: Jo, tak to jo.
0: Je to třeba povzbuzující třeba na erekci dobré? Ten...
1: To já nevím, co, jak to... Proč se ptáte mě, ale já jsem...
0: Tak vyčtete ty knihy všelijak.
1: No, ale víte, já jsem se inspiroval. Jsou to naši zákonodárci, ne? Tak určitě vlastně rozhodují o tom, co můžem a nemůžem. Tak když můžou oni, tak já jsem zavolal do stanu a dneska přijede zásilka nám. Zavezou nás. Kluci ze stanu. No vážně. A ty má nejlepší matroš, Xavere. Nejlepší matroš ve městě, tak pozor.
0: Tak jako nabízí se to, pozor. No, je to zdokumentovaný, ale já teda, prosím vás, uděláme tlustou čáru teď, aby si to pro boha někdo nevztahoval na to, že to říkáme směrem k paní předsedkyni,
1: no vůbec
0: protože
1: ne,
0: to
1: vůbec
0: je
1: ne,
0: prostě morální
1: ne.
0: Ikona.
1: Já jsem...
0: Ale já mám tu připomínku.
1: No.
0: Oni dozimetristi si ten kokain aplikovali různými tělesnými otvory.
1: A to jsem chtěl předeslat, to my dělat, my se zaměříme na nos jenom. Politicky korektně to uděláme. No. Když tak, tamto si Xavere zkuste doma sám. Můžete si odvíct zbytek domů a to si zkuste sám.
0: No tak...
1: Tak jak to dělají dozíci?
0: Mně se to asi těžko bude zkoušet.
1: No tak já nevím, ale já jsem poprosil, jestli by to mohli vzít rovnou od Míši Redla. Ten má nejlepší matroš, navíc
0: kvalita.
1: Tím nic nenaznaču, protože toho ve stanu nikdo nezná.
0: Jo, to je pravda.
1: Vítra Kušan vůbec neví, kdo to je.
0: Teda vy jste hlava, pane, vy jste hlava.
1: To je konstrukce.
0: No.
1: A oni to sem přivezou za chvíli.
0: Jo. No, takhle, prosím vás, tady na toaletě v XTV se taky občas najdou zvláštní věci, jo?
1: Jo.
0: Já jsem tam včera našel mobilní telefon.
1: A nevzal jste to spíš někomu, našel jste u někoho v kapse nebo tak?
0: Ne. Tam je okýnko a na tom okýnku ležel mobilní telefon.
1: Tak jste si ho nazdílel, jo? Nebo?
0: Vzal jsem, jak to říkal ten Volner, poponesl.
1: Poponesl jste si ho a pak jste si ho nazdílel.
0: Poponesl. A já jsem ho poponesl paní produkční a říkal jsem, někdo tam zapomněl telefon na záchodě, tak volej tady baráku. No a záhy se ukázalo, že ten telefon byl můj. Jo, takže stáří je tady.
1: Tak to jo, já se jestli není Koudelků, mě napadlo, že by nebylo tam mohl zapomenout generál major.
0: Generál, jo. No pojď, pane holče, ale to je přece, nezlobte se, ostuda.
1: Co?
0: No, že se fetuje v Poslanecké sněmovně. Chápu, že můžeme teď říkat, to tam dělají ti podržtaškové. Jo? On je asistent číslo jedna od toho nebo od toho, jasný, tak nemá co dělat, protože oni tam sedí v té jednací místnosti chvilku potom po těch barech a tak, a on třeba nemá co dělat. No tak se nudí, tak si řekne, já si dám lajničku na hajzlu, tam, abych to tak ukrátím čas a tak, ale moje teorie je taková, to tam podstrčil Babiš. Stopro.
1: A Putin. Oba vám říkám.
0: Jo. A nedemokratičtí voliči si o tom čtou potom.
1: A nebo teď mě napadlo s tím, jak se myslí spíš teda Volodymyr Zelenský. To by možná spíš mířil do Kyjeva, než do Moskvy. A Putin ten nepije téměř, jo, hokejista velký.
0: Já jsem vám teď četl. Nevěřícně, jak jsou ty na Facebooku, jak je tam video, pod tím je ten text, co říkají, teď je taková móda, že abyste nerušil okolí. Tak tam říkala nějaká paní, že příměří v Rusku by mělo být tak, jak si bude přát pan Zelenský. Vyjednávání by mělo být tak, jak si bude přát pan Zelenský. A víte co, mi to přijde úplně postavit na hlavu, ne?
1: Já nevím, co si vlastně pan Zelenský přeje všechno. Ale
0: no zatím, víte, co je... Zatím prachy na válku.
1: No to jo, tak to je jasný. No na válku, ono možná spíše na něco jiného.
0: Nezlehčujte to, je tam dobře, válka, dobře. Střílí se do lidí.
1: Je tam válka a není tam korupce, musíme říct na Ukrajině, ne?
0: Co tam není?
1: Korupce. Samozřejmě, žádná korunka naše se tam nestratí, to je potřeba předeslat.
0: Já, pane Holče...
1: Řekněte to, Ksavre.
0: Já tak miluju tyhle ty vaše ironické...
1: Počkejte,
0: věci.
1: To je hodnotový.
0: Hodnotový to je, ale není to pravda.
1: No, ale počkej.
0: Ukrajina je země postavená na korupci.
1: No fuj, fuj, já to nemůžu ani poslouchat, Ksavere.
0: Ale tak co, Ježišmarja?
1: Fuj, už aby tady byl ten Redl s tím koksem. Já to,
0: no
1: to
0: jasný,
1: neunesu.
0: Tak co, je to pravda. A to, že prostě něco spadne pod stůl z té pomoci...
1: Z té lajničky, myslíte?
0: Já bych chtěl mít jistotu, že ty zbraně a to střelivo a to všechno, chtěl bych to mít nějak černý na bílým, že oni to neprodají nikam dál, ale bohužel mám takový podezření.
1: No to se neděje, Ksavere, určitě, ale zpátky do sněmovny. Víte, co je ironie krásná? Že vy jste tam od Brna, Tišnov, to je
0: Tišnov.
1: Vy jste ostatně Brňák. Vy jste vlastně předvoj exportu brněnského do Prahy, ne? Přiznejte to. Vy jste šel před Fialou.
0: No dobře, ale 22 let, pane Holče. Ale já bych prosil, abyste nezlehčoval Tišnov. Tišnov
1: no to
0: je
1: ne.
0: Prostě příště vám tady dám obrázek Tišnova a budete se povně na ní dívat.
1: To bych byl moc rád. Teď je tam Praha, Ksavere.
0: Nebuďte zlej, pane Holče, toto od vás není hezký.
1: Ale,
0: tady.
1: Hele, Brně, primátorka, měli v ruce ten bílej prášek. No, to si, nikomu se nic nestalo, všichni se smáli, bylo to dobrý. Ale víte, co je? Fakt sranda, že když byli dozíci, měli ten koks a mazali si ho všude možně, tak to řešili ve sněmovně. A já si říkám, takže tu kauzu kokain ve stanu a v dozimetru pak řešila sněmovna, kde ho šňupou taky.
0: Počkejte. Zadržte. Ten, nepletete si to s indulonou náhodou? Protože to... koks se nemaže.
1: No, tak
0: to
1: si...
0: je prášek.
1: Ale
0: ne?
1: Jasně, tak si ho, prostě si ho namáznete.
0: Namáznete?
1: No tak si ho, nebo no, tak jak to chcete říct, jako si ne, pudr si někam napudrujete, nebo...
0: Vy jste chtěl říct vetřete.
1: Vetřete, no.
0: Vetřete, no. Tak formulujte přesně, no. Protože namazat se můžete indulonou, nebo Niveou, nebo něčím.
1: Tak to vidím,
0: no.
1: Že máte
0: nebo chlastem,
1: zkušenost.
0: Ale, no ne, tak já si nic nevtírám.

0: vstavit do genitální oblasti.
1: Protože no tak oni jsou...
0: Já teď už, pane Volče, se poučil, prdel, nebudu říkat to slovo.
1: Odvolaj vás.
0: Odvolaj vás. To už ne.
1: Radši to odvolejte vy.
0: Ne, budu to říkat jako konečník, prdílka, prci na všechno, to je dobrý. A tady nepoužijí nic jiného, než do genitálu paní tam přítomné prostitutky.
1: Ale víte, tady musíme dát za pravdu Evě Holubový. Viděl se to video, co na to, tam má vždycky pravdu, že? Ta nikdy nelže, neříká nic to, neříká žádný kraviny. A ona natočila to video přeci na podporu kandidatury svého syna Adama. Adam kandiduje do Europarlamentu za dozíky, za kokainisty.
0: Za kokainisty?
1: Za kokainisty, ne. No jo, a ona natočila krásný video, že jak jsou to všechno, že je Honza Farský je křišťálově čistý člověk,
0: no to je úplně.
1: Paní Blbuše je hrozně chytrá, no, a že celý, že všichni dozíci jsou hrozně tvůrčí, že tam je tvůrčí duch v té straně.
0: O tom nepochybuji, no zejména směrem dopravní podniku.
1: A tohleto, a směrem ke kokainu, ne?
0: No tak.
1: Tak tvůrčí, ježišmarja.
0: Co stojí ten kokeš?
1: Jim už to nestačilo ani do nosu.
0: No tak jo, tak si to nedu prci.
1: No a tak chci říct, že paní Holubová znovu mluvila pravdu. Tak jsou to tvůrčí lidi, Xavere.
0: Nepochybujete o slovech paní Holubové vůbec?
1: Nepochybu a doufám, že i vy stejně jako já to hodíte v eurovolbách Adamu Holubovi. Že to je jaký křišťálově čistý člověk?
0: Pane Holče. Ani z pistolí.
1: On to má křišťálově čistý tady možná.
0: Jo, ale má pravdu, že ten pan Farský, no to je úplně, to je absolutně matka Tereza.
1: To je dobré.
0: Jo, to jsou tak hodní lidi a oni to s tou naší zemí myslí tak dobře.
1: Já vlastně teď mě napadlo, tak on se nejdřív nechal zvolit do sněmovny a pak si řekl, že to tady vlastně sede a že teda uteče do Ameriky. Tak teď znovu, že, tak teď mu za to dali, protože to bylo taky hodnotový, tak teď mu dali kandidaturu do Europarlamentu a víte, znovu teče do Bruselu.
0: To je super.
1: Tak si šťálový.
0: A jako vůbec nepochybuju o paní Holubové, že to směrem k svýmu synovi myslí opravdu vážně.
1: Mě jenom trošku mrzí, že nekandiduje Ivona, víte?
0: Umřela, ne?
1: Eva Holubová?
0: Ivona.
1: Já říkám Eva Holubová.
0: Vy jste řekli Ivona.
1: Ne, no i ona.
0: I ona. Já si myslím, že mluvíte o přenoslově.
1: Vůbec nerozumíte.
0: Ne, to promiňte, tam je ta jazyková bariéra, tam je.
1: Strašně.
0: Takže i ona.
1: Neměl byste absolvovat nějaký kurz?
0: No, už jsem přihlášený do kurzu efektivní komunikace. Právě.
1: Tak to jo.
0: No, já se divím, že paní Holubová nekandiduje.
1: Je to škoda, ne, velká.
0: Jo, tak ta má určitě životní zkušenosti velké.
1: A já miluju její retoriku a přednes. Víte, že já jsem velkým milovníkem patosu a ona je můj člověk.
0: Přemýšlím, nemůžu si nic zbavit, co kde říkala.
1: Ježišmarja.
0: No ne, jestli ten přednes jako na
1: je krásně,
0: Jiřku Švorcovou to nemá.
1: Ne, to je lepší.
0: Lepší.
1: Je tam víc myšlenek, jak říká, je tam víc tvůrčích věcí, víte?
0: No a pane Holče, ještě k té paní Nerudové, já jsem si vám pořád myslel, že ona to vzdá.
1: A to byly Xaver zase ty vaše to, přání otce myšlenek.
0: No ne, tak teď jí prokázali, že si tam někde v nějakých cyknutých časopisech publikovala a dostala profesuru, teď to není žádná sranda, teď to je...
1: Podívejte, je to blbuška.
0: Ale neříkejte.
1: Je to tak, Severe. Ale
0: já víte, co je nejpočkejte,
1: ale jo. Ale všimněte si, jaký teď znesvědčují ty, co jí stvořili, ne? To je na tom ta největší ironie. A teď se ozvali studenti, vidíte to, Severe? Že prej neučí dobře.
0: Pane Holče, já jsem to
1: snad...
0: ani nemohl dočíst ten článek. To bylo něco tak nekorektního.
1: To zaplatil Babiš.
0: Babiš,
1: a s Turkem.
0: A s Putinem.
1: Babiš s Turkem a s Putinem. Víte, že Turek už je taky prokremlský propagandista?
0: Jak to?
1: No to ona mu to zkázala, natočila video, blbuše.
0: Turkovi? Mm-hmm. Prosím vás, tak to mě vysvětlete. Pane Holče, to už jsem si říkal mockrát, musím využít té vaší bezbřehé inteligence, analytického myšlení a toho vašeho vzdělání.
1: A tady už jsme za paywallem.

0: whatever, jo? To už nebude tak.
1: Máš pivo. Jak je to možný, že když někdo neví kudy kam, tak řekne, Bůh, jsi pro rusky. Ty to přece i potupný pro ty lidi,
0: co to říkají. Vy jste tady k mluvil o Goebbelsovi, že máte kotníky a Goebbels, nebo achilovku. No a ne, Goebbels byl genius propagandy.
1: Že šmatlá na Goebbels.
0: No, že šmatláte a Goebbels. Uh-huh. A Goebbels byl genius tady na propagandu a on věděl jednu věc, stokrát opakovaná, ale se stane pravdou. To prostě budete, já teď začnu tady říkat, že vy jste proruskej propagandista.
1: Tak to už je ale milionkrát
0: opakovat. Vlastně opakoval. To už jste dávno, že jo?
1: Už jsem dávno.
0: Já si myslím něco jiného.
1: No ale, že třeba někdo, víte, nějak třeba konstruktivně neřekne tomu, jestli chce kritizovat Turka, tak má najít nějaké věci. Vy říkáte o Green Dealu toto a není to pravda. Pravda je toto. A ona plácne prostě takovou.
0: Já vím, co jste, vy jste proruskej kokainista.
1: No, to jo, jo, to jo. Já, mě se na to nedávno ptal jeden pán, teď v sobotu, jak jsme jeli s Xaverides obytňákem na benzince. A on říká, a jak to je? Já jsem četl, že jste proruský. A já jsem říkal, jo, já jsem tak proruský, že jsem napsal knížku Moje Las Vegas. Asi tak. A v Americe jsem byl 26krát. No, tak
0: fakt? Vy si žijete Xavere?
1: Nadpoměr je hodně, no. Taky jsem podle toho dopadl, pane Holče. Protože já se k tomu, já mám ještě k tomu kokainu jeden dotaz, jo, ale já musím odbočit. Já teď jsem jako chudobnej dočasně, protože jsem si koupil počítač.
0: Jo.
1: Potřeboval jsem jako už po letech dobrý výkonný počítač. Je to několik desítek tisíc, není to žádná sranda.
0: Vytěžíte kryptoměny, ne? Ale... Přiznej, co? Že vytěžíte kryptoměny?
1: Já těžím pravdu.
0: A to jo. Ale to potřebujete pořádnou toho, ne? Mašinu, co?
1: Já těžím pravdu.
0: Tak pravda je tady, ne? Mezi náma.
1: Příští týden si zatěžím.
0: Jo?
1: To uvidíte. No, k věci, pane Holče, to je strašně důležitý. Já jsem totiž teď sleduju tu debatu kolem toho migračního paktu, jo. Že sem teda budou dávat uprchlíky, jako nakonec asi dopadne.
0: Počkejte, nebudou Vít Rakušan a Petr Fila říkal, že ne? Prej ne?
1: No, vy jste mě to říkal před vysíláním, tak vám to nebudu brát. Řekněte to.
0: No on se trošku taky rozmluvil francouzský premiér, víte, o migračním paktu. Ten, a on říkal Francouzům, ne, nebojte se, ty migranti, ty se nebudou rozdělovat do našich krásných měst a městeček. Ty se pošlou tam na východ, do té střední Evropy. To my jsme přesvědčili, že ten migrační pakt přijmou. A tam se to bude všechno lifrovat. A jestli řeknou, že nechtějí, tak si to všechno zaplatějí.
1: Jestli je Babiš chytrej, tak už do konce volební kampaně do sněmovny bude opakovat jenom tady tu.
0: No jasně.
1: Jasně. Tak to mě
0: ale víte,
1: šokovalo.
0: Jenom ještě...
1: Ale ten dotaz.
0: Ale no
1: dobře,
0: ještě.
1: Dobře.
0: Ne, víte, že za Fialy zásadně do Česka přichází pravda zvenku. Když řekl Fico, když před jednáním lídrů evropských a západních říkal, nikdy nedopustím to, aby slovenský voják nebo vojáci NATO šli bojovat na Ukrajinu a Fiala říkal, ježišmarja, dezinfo, o ničem takovým se nejedná. Pak vyrazil do Paříže a tam viděl, o čem se jedná. No a pravda přišla ze Slovenska, teď přichází pravda z Francie, pro změnu.
1: Tak a můj dotaz. Jo, a já bych vás poprosil, abyste to nezlehčoval a odpověděl mě opravdu kvalifikovaně.
0: No to jo.
1: Jako moudrý člověk. Ono se prý z toho dá nějak vykoupit, ty z těch uprchlíků.
0: Tak jenom nějakých 20 tisíc euro za hlavu.
1: No a já teď jsem si koupil ten počítač, říkám, nemám ho raději prodat ještě, že bych ho dal zpátky jako do Alzy. Ještě to není 14 dnů a můžu ještě vrátit. Abych měl nachystaný nějaký prachy, když zazvoní a řeknu dobrý den, my vám vedeme tady dva uprchlíky, oni budou u vás bydlet. A já bych hned řekl, a za kolik se můžu vykoupit?
0: A tak teď jsi mě zklamal, Xavere, trochu. To tady já jsem si myslel, že vy otevřete dveře a náruč a půjdete uvařit večeři, uslat postel.
1: Ne, já v tom,
0: no tak vy nejste dobrý člověk.
1: Ne, já jsem xenofob asi. Ne, toto jsou lepší, pamatujte si, jak Pavel Novotný říkal, že si klidně domů vezme uprchlíky.
0: No te...
1: A jo. Pavel nikdy nelže.
0: No to ne.
1: A Pavel určitě, on je doma má a nechlubí se s tím, jo. Takže určitě jim dělá snídaní, oběd, večeři, v mezičase jim povypráví o Marku Vítovi,
0: jo, jo.
1: Nebo o paní Slováčkové.
0: No, vidíte.
1: A oni to mají se zábavou. Takže já nepochybuju o tom, protože znám Pavla, to je čestný člověk.
0: No je.
1: Čestný.
0: Jasně.
1: A bojovník. Mm. Takže tam to je, ale já na to nemám. Já nejsem tak dobrý člověk jako on.
0: Dobře, máte pravdu. Já bejt váma tak zkusím, ještě než se začnu vyplácet. Já tady jste si koupil takhle drahý počítač. 20 tisíc euro.
1: 20 tisíc?
0: To bude za jednoho, no. Tak když vám tam přivedou dva ksavery, tak si připravte 40 tisíc euro. To je...
1: Euro?
0: 40 tisíc euro je 1 000 000 korun. No tak pro vás je to nic.
1: Tak jestli je to takhle, tak rovnou takhle dávám nic. Klíčky a řeknu děkuju, přátelé.
0: A nebo zkusil bych ještě jednu věc, takovou záchranu, zavolal bych Evě Holubový. Ta je dobro.
1: Je
0: jestli
1: to
0: bys
1: dobro,
0: je nevzala ona zadarmo. Když,
1: a víte, že
0: takhle, když říká, že v tom stanu jsou křišťálově čistý lidi, chytrý, tvůrčí, tak...
1: Kdyby na to došlo a kdybych na to neměl na to vyplacení, a musel je tam nechat, tak můžu jim dát klíčky a nastěhovat se k vám?
0: To ne.
1: To ne, to ne. To zase takhle dobrý člověk nejste.
0: No, já bych přijal, vy nejste migrant, no. Tak.
1: No ne,
0: vy tak... se o sebe musíte postarat sám, Ksavre.
1: No ne, tak my bychom, u mě by bydleli ta rodina eritrejská nějaká nebo nějaká, a já bych bydlel u vás. Jenom já nepožaduji nic jiného, než internet, televizi, Netflix a snídaně každou ráno. Jinak nic jiného. Koupu tak se to... jednou za týden, takže sprcha, ušetříte.
0: No, no to byste mohl, napadlo, umíte sekat trávu?
1: Jo.
0: Koupat byste se mohl v kádě na zahradě?
1: Ježiš, to je super, to je můj svět. A tráva se seče kosou?
0: Kdybyste chtěl kosou, ale půjčili by se vám za nějakou menší sumičku i sekačku, co máme.
1: A je to traktůrek?
0: Ne. Musel byste chodit za tím takhle, no.
1: Budu chodit za tím?
0: No, si protrénujete ty kotníky. No.
1: A já můžu i venčit psa vašeho. Zase taky za úplatičku.
0: No jasně, ne? Jasně.
1: Jak se jmenuje? Alík? Nebo jak se jmenuje?
0: Ziggy.
1: Jak?
0: Ziggy.
1: Ziggy?
0: Ziggy.
1: Jako po Zbigněgovi?
0: Ne, znáte Ziggy Stardust, to David Bowie, ne?
1: Pane Holče, vy jste tak vznešený člověk. U nás je Punťa a Alík a takový hezký to. A vy máte Zdiby. Zdiby, to je část Prahy.
0: Ziggy.
1: Ziggy.
0: Ziggy, Ksavere.
1: Ziggy.
0: Ziggy.
1: Ziggy. A slyší na to? Nebo?
0: No, ježišmarja. A je to, Ksavere, tvrdá palice, takže na to stejně kašle na všechno.
1: Jo, jo, ale já mám, víte, co mě vždycky potěší? Když já si vlastně uvědomím, jak znešeným člověkem tady sedí.
0: No to jo,
1: to, je jak...
0: to proto sem chodím.
1: To já budu vyprávět u nás na vsi, co říkal pan Holec, vždycky to paní uklízečce v baráku. No nic, to jsme...
0: Taky proto vždycky ve čtvrtek záříte štěstím, když sem jdete.
1: Já se vracím ke kauze kokain, protože pro mě je to důležitý. Neumíme odhadnout některého z těch poslanců, kdo na tom jede? Já
0: no,
1: to nepoznám.
0: Já, teda adeptů je tam dost, ne?
1: Jo. Tak takhle, kdybych měl stát 3 hodiny nebo 5 hodin nebo 8 hodin u toho pultíku.
0: To se lanička hodí, ne?
1: Ježišmarja. Ale já na nikom ty příznaky nevidím, že by měl nějaký tiky nebo něco. To nebo to není po kokainu?
0: To nemusíte mít žádný tiky.
1: No.
0: Podle mě tak jako, teď třeba jsem, napadlo mě, a nechci, jako, to je metafora. Jak teď Vít Rakušan dostal ten nápad skvělej, že když jsme mistři světa v hokeji, teda, že budeme mistři v politice a že vlastně opozice bude hlasovat s vládou ve sněmovně, tak tam jsem trošku viděl zatím, a nejen jenom jednu lajničku.
1: A ono to prý dělá něco s očima, ty drogy, ne? Nebo není to pravda?
0: Tam by byl taky stejný příznak.
1: Že jsou
0: vidíte?
1: Jako velký panenky, nebo malý, nebo něco.
0: A dokonce, jak vy máte rád to zákulisí, Ksavere, tak to se vypráví. Zákulisí, hele, to je slyšet. Ze zákulisí.
1: Jo? Hm? Jo, jo, jo. Pane Holče, jaký pak jste měl pocit, když oni seděli na těch na tom hokejovém finále a tak. Ti politici v tom papalášském boxu s vínečkem a to.
0: No skvělej, Xavre. A já vám řeknu proč. No. Protože to byli oni přesně. To přesně se dělo k ním. Jít do VIP boxu, tam se zavřít. Hlavně nebejt u lidí mezi lidma, aby se nedonesla nějaká kritika.
1: Tak,
0: a to je přesně tahle vláda. 2% lidí věřej, tak já to chápu. Takže já jsem měl radost.
1: No, já jsem o tom přemýšlel. Oni nemohli jít mezi lidi, pane Holče. Protože když jste se podíval v televizi, já jsem se teda díval jenom v televizi, tak když jsem viděl to množství českých vlajek, to bylo něco tak nehodnotového. A to byla samá spodina.
0: No bylo, samozřejmě,
1: vlajkama.
0: Ale...
1: Jak to, že tam nebyla ukrajinská vlajka a vlajka by... Evropské unie?
0: Ale tohle by dokázali zařídit, protože v tom je náhodou zkušený znovu Vítek, kde on si na ty svoje, na tu turné, tak tam si vozil tak 20-30 policajtů. Tak já si myslím, že by si zařídili třeba celou jednu tribunu v O2 aréně. Měli by tam třeba 1000 policajtů, hlavně aby se k ním, aby se izolovali od lidí, a tam by seděli sami. To by si dokázali zařídit, Xavere.
1: Já jsem si říkal, že díval jsem se, jak na ně byl záběr, tam seděla paní Pekarová, bedna, a vedle ní ten pan, jak jste říkal, ten ministr vnitra, mm-hmm. Jo, on se jmenuje Rakušan, víte
0: Rakušan.
1: To?
0: Rakušan, no tak ježiš.
1: A tak jsem zápasil v hlavě s myšlenkou, kdyby třeba někdo vyzval nebo něco a dali by mu ten mikrofon a on by vešel na tu ledovou plochu a řekl by, tak přátelé, máte nějaké otázky? Zajímalo. Jak by to bylo? Tam je mikrofon. Já si myslím, že by ho strašně vypískali tam lidi. Ale je pravda, že se na chvilku Češi byli Češi, sjednotilo se to, nikdo nikomu nic nevyčítal, ale už to zase odeznělo.
0: A já jsem sjednocenej furt, Xavre.
1: S kým jste
0: se? Sám se sebou, jo, tak si... se svýma názorama, ale úplně jsem se sjednotil. Cítím se fakt i dobře po tom titulu.
1: No, mimochodem, slyšel jste už rozhovor paní Alex s Viktorem Orbánem?
0: Ještě ne, vy jste ho slyšel.
1: Já jsem ho slyšel, jak to musím paní Alex pochválit, bylo to dnes skutečně dobře odvedený. A nejenom Alex, ale vzhledem k těm překladům a tlumočením a tak i kolegové technici. Ale je teda vidět, že jednu občanku České republiky Orbán nemůže ani cítit. A to je paní Jourová.
0: Tomu rozumím.
1: Já tomu taky rozumím. Která se tam vrátila asi třikrát. Dokonce si představte, že on tam řekl, že nikdy nikdo z Čechů tolik neublížil Maďarům jako paní Jourová.
0: No tak nejen Maďarům. Tak ona se pomátla, no, v Bruselu.
1: No počkejte, to neříkal.
0: A... To říkám já.
1: Jo? Mm-hmm. No tak já nevím, já to neumím změřit. Já si myslím, že ona teda tam za nás nebojovala, ale ani milimetrem. Ale na druhou stranu říkal pan prezident Klaus, že to je zapovězeno tam za svoji zemi.
0: No to tak je, ona tam není za Českou, ona je tam za Evropskou unii, takže to...
1: No ale...
0: Ale ona se zbláznila v tom, že ona bojovala proti unii vlastně. Ano, ty šílenosti, co z ní lezly, jsou neuvěřitelné.
1: Orbán tam hovořil o vydírání a tak je fakt... Až mě to překvapilo. A dokonce říkal, že některé věci, které říkají naši politici, a zase se vracel k té Jourové, že my tady v Maďarsku musíme dělat, že je neslyšíme.
0: No tak jestli tam tohle říká, tak já myslím, že Alex bude odvolaná, ne? Záhy.
1: Tak není odkud.
0: To se vždycky najde. Já myslím, že bude odvolaná.
1: Jako z XTV? Třeba. To nebude. Jo. Tady dostane řád zlatého čudlíku.
0: Nebude odvolaná, Xavre.
1: Alex je super.
0: Udělat rozhovor s Orbánem si žádá odvolání, to vám říkám.
1: A no ale musí být, odkud ti odvolat?
0: To se najde vždycky.
1: No a ona nikde nezasedá.
0: To něco dělá, ne?
1: No tady.
0: Bude odvolaná z práce.
1: A tady dělá skvěle. No. Tady jako naopak, kdyby to šlo, jako že to nejde, bohužel, tak se jí zvýší honorář.
0: Můžete snížit svůj a jí to můžete zvýšit.
1: Pane Holče, vidím, že nejste mu zasvěcený, jak to tady chodí, že já žádný nemám.
0: Alex, vere. No vy tady těžíte prej nejvíc.
1: No. Jo. Nejvíc průseru. No, tak to jsem chtěl říct tomu Orbánovi, je to zajímavý, podívejte se na to, ale víte co, ještě mi řekněte, nezdá se vám podezřelé, pane Holče, že vlastně za týden jsou volby, je to tak?
0: No, téměř, jasně.
1: Téměř. Dneska je čtvrtek, takže za týden bude těsně před volbama. No. A pozor, příští týden asi nebude Vilozonka.
0: Mhm.
1: Protože já ve čtvrtek jedu do Brna, kde zasedá mediální výbor parlamentu, kde mě předvolali a budu tam dostávat 30 ran bičem. Asi.
0: To vám prospěje. Prospěje. To se státe slušným člověkem. Jo, ale... Prej jste neslušnej.
1: No, tak... No, tak to jsem tam předvolaný, jako nevím co, proč, nebo co o to mám čekat, ale slušnost jako tam teda jet, jo, tak tam...
0: A kdo vám to naloží?
1: Co?
0: Kdo vám to naloží, to bičování?
1: Tak asi někdo z toho stanu, ne?
0: To by bylo dobrý.
1: Jo, tak oni to vydozimetrujou. Ale proč to říkám? Že já mám pocit, že se nic úplně neděje.
0: Neděje?
1: Žádný kýble, prostě až na toho Turka.
0: Jo, tak to...
1: Paní Bobošíková ho vzala za uši, vykoupala v exkrementech.
0: Ale počkejte, bude ale finále.
1: Trošku jako vtipně.
0: Příští čtvrtek bude finále ve sněmovně. K migračnímu paktu, mimořádná schůze. Tam se proberou věci, no, k Xavere.
1: Příští čtvrtek určitě nebude mimořádná schůze.
0: No bude. No, nebo ve středu, nebo kdy?
1: Tak ve středu možná.
0: Těsně před volbama. Kdy jsou v pátek, tak ty dny předtím bude mimořádná schůze sněmovny jeden.
1: Jo. Protože ve čtvrtek oni jsou v Brně, poslanci. Hmm? Někteří.
0: No.
1: No, uvidíme. No a já jsem čekal, že budou nějaký jako, že někdo bude zatčený, někdo bude obviněný, něco o vlastně se děje.
0: Ty ani žádný soud s Babišem, ne? Já jsem říkal, jako, co se to děje, už že není žádný soud s Babišem.
1: To je divný, protože něco se musí stát, protože není soud s Babišem, máte pravdu.
0: No možná je to proto, jak oni teď stávkujou, ne? Kvůli těm...
1: Myslíte pracovníci justice?
0: Co?
1: No, pane Holče, tam je na řadě míst velký průšvih.
0: No já teda doufám, že mu to dají aspoň před ty senátní a krajský, ne? Na podzim. No ne, tak řekněte mi, co to je za volby v Česku bez soudu s Babišem, Xavere?
1: Pane Holče, Maria, to je jako svatba bez nevěsty.
0: Já se k těm volbám ani nechce teď.
1: No proto říkám, proto se vás ptám, jestli není něco špatně.
0: Je. Ale já se zeptám, až půjdu k urně, tý volební komise, jak to, že není soud s Babišem. No že ne, to tam jinak nehodím, do té urny.
1: No, já myslím, že by na to měl udělat nějakou komisi v parlamentu. Hmm,
0: nejlíp.
1: Vyšetřovat.
0: To jim řekněte v tom Brně.
1: A já tam...
0: Tak někde kolem 15. rány.
1: Ale já předpokládám, že tam mluvit nebudu.
0: A to se rozmluvte u toho. No to ne, si tak... uděláte v oko u nich. Když řeknete, chce to soud s Babišem.
1: No ne, tak ten Čapák přece ještě, tam by to ještě na jeden soud vydalo něco, ne?
0: Co na jeden? Počkej, to bude ještě soudů, Xavre.
1: Jo. No a souhlasíte s tím, že bude během voleb evropských nějaký velký překvapení? Bude.
0: Ne, jaký?
1: Nevím, jaký je. Utrhne se podle mě ta konečná.
0: Ježiš, já se, jak se řekl, utrhne a to... A...
1: Ne?
0: Jako jak utrhne? Že se tam dostane, nebo?
1: Utrhne se, že bude mít strašně moc hlasů, protože mě to lidi říkají. Jako z mýho okruhu a lidi, o kterých to nikdy jako neřekl.
0: Víte co, já ač jako komunista jí to přeju.
1: Cože? Ač jako komunista?
0: Ač jako antikomunista jí to přeju.
1: Vy jste řekl komunista.
0: Jako antikomunista jí to přeju.
1: Ježíš, to mě polil. No, já jí to asi taky přeju. A já jsem taky antikomunista. No, ale je to hrozný. Ona, na rozdíl od těch stran, který jsme volili, tak ona tam říká věci, které si myslím, že Česko potřebuje. No. Jako co říkají z ODS jedno a stopky.
0: No, z ODS říkají Brusel teď, ne?
1: Budu se na ty vlajce, viděl jste.
0: No váš europoslanec, vy jste říkal, jak jste volil Sašu.
1: Já jsem volil Sašu.
0: A on to Čech vězký videa disidentských Savra. Nechcete s ním chodit po Praze, disidentský?
1: Ne. Já už jsem mu absolutně přestal věřit.
0: Tak jako jste bák, no trošku teď. Bohužel. Tak helejte, i oni patří do disentu, ne? A k disentu, tak co?
1: Jasný, já jsem u toho nebyl, nevím, ale to, že někomu přestanete věřit, to je legitimní pocit.
0: Nebo
1: legitimní
0: naprosto, stále. Naprosto.
1: A to, co udělal s tím Jandejskem, tam, tak to takhle celý vzal a podepsal, já jsem nedůvěryhodná figura, nikam mě nevolte. A to už tím je to vyřešený.
0: Tak já ho můžeme omluvit za to, že nevěděl, co tam vlastně přinesne, že neumí rusky.
1: No ano, umí rusky. To jako, no hrozný, kdyby to viděl ten Havel, co?
0: Ježíš Maria. Teď.
1: Václav.
0: Saša, co?
1: Saša.
0: Jeho Saša.
1: Takový hodný disident. No jo, pane Holče, jsme tady teď připraveni, jsme na konci, ale vy teď poděkujte a já pak vám ještě něco řeknu.
0: Xavere.
1: Mám to přečíst já?
0: No počkej, nevím, či to rozdělit. Řekněte, co teď děláme. Děkujeme.
1: Jo, to já řeknu, ale budete to číst vy, nebo to mám přečíst já?
0: Já to zkusím.
1: OK. Pan Holec teď poděkuje všem, kteří nás podporují na transparentním účtu XTV.
0: Paní doktorka Formánková. Milzenová Rece, děkuji moc dvěma skvělým komentátorům a navrhla jsem XTV na cenu za svobodu projevu pro rok 24, Xavere.
1: No vidíte? Super. A kdo to dává ty ceny?
0: To já nevím.
1: Já taky nevím. Dobrý.
0: Jestli není ta společnost na ochranu nebo obranu svobody slova projevu, ne? No, co jdou proti cenzuře, proti cenzorům, proti dezinfu a tak. Tomáš Pokorný. Celý národ má od neděle po x letech mistry světa v hokeji. Ale my, dezoláti, se těšíme na své mistry z Vilzonky každý čtvrtek, Xavere. A i náš prezident má zlatou teď na krku.
1: Prezidentík?
0: Marcela Skořepová, naše věrná.
1: Ta Marcela.
0: Podporovatelka.
1: A utopence jsme tady z něj.
0: Co? Pana Xavera a pana Holce, vy nikdy nesklamete, vaše názory jsou super, pokračujte, jste jedničky. Díky. Bohumír Čech, Vezonova 10, oběma mistrům na podporu jejich nekonečného boje s loupostí, nenávistí a na boj se zráci. Děkuji oběma za humor a nadsázku.
1: Děkujem.
0: Josef Aim, Xavere, to poděkování jste četl skvěle a asi se to moc nepovedlo.
1: To se tam dostalo omylem.
0: Já vím, to jste si tam napsal, dobrý. Něco na přístav pravdy a na doutník pro pana Holce, aby se nezlobil jen tak dál, pánové.
1: Děkujeme za chlebíčky. To nic.
0: Alena Davídková a Zalka.
1: Vítková.
0: Davídková,
1: promiňte.
0: Vy jste, nemáte něco s uchem, že jo?
1: Nedoslýchám, už jsem starý člověk, promiňte.
0: To je se i to čistit a to. Na Vilzonku od Zalky. Tomáš Sova, Vilzonova 920. Danušce na nový kyblíček plný evropský hodnot. Podpora Xaverovi.
1: To je hezký.
0: Že jsi Xaver. Tomáš Pokorný, příspěvek mistrům z Vilzonky za neutuchající boj s kravkami nebeskými, které blbost nadnáší. Díky, pánové. Tak díky všem.
1: Děkujeme. Tak pane Holče, jsme na konci.
0: Náš boj je u konce, Xavere.
1: Náš dnešní boj, taková drobná bitva. A já vám teda musím na konci říct, že já už se těším, aby bylo po těch volbách.
0: Já taky. A už slyším, že je tady Redl.
1: už je tady. Já se totiž těším, jak to dopadne.
0: To já taky.
1: No tak no za týden asi nebude Vilzonka.
0: A nebude prý potom v pátek.
1: Když to stihneme, ale přátelé...
0: Vám se už nechce makat, co?
1: No tak já jsem pozvaný na nejvyšší místa po pohranej kozo odpovědnosti. Tak to je jako pozor, já si nic dělám. Tak jo, pane Holče, těším se příští týden možná, ale ten další určitě.
0: Já taky.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tak Piráti ty to začali jako sofistikovaně, že vlastně je to taková, jako, že to modernizace společnosti a ekonomiky, budeme si všechno sdílet a půjčovat, ale oni si často jako sdílejí a půjčou, aniž by to ty lidi, od kterých si půjčou a sdílejí, věděli. Víš, jako autorský práva a takový věci, tím se moc nezabývají, no. A tak jsou to Piráti, u nich se to dá pochopit. Ty prostě loupí, že jo.
2: No, tak jako tehdy na tom začínali, že jo, v prostředí internetu, ale vem si, dneska už jsou to prostě takový kravaťáci. Podívej se na Bartoše, jasně, on má ještě pořád ty dredy, asi je bude mít až do 70, ne-li díl, ale prostě už jsou to kravaťáci, už to není žádný antisystém, žádná revolta, nic, prostě normální standardní politická strana.
1: Hele, a oni úplně to, oni úplně zmizeli. Všimla jsi z toho, že jsou neviditelní?
2: Taky ze čtyřma poslancema zkus být viditelný.
1: Jo, ale oni vždycky uměli víš, jako dělat aspoň hodně hluku. To bylo jejich, jako řev, to uměli, ale teď nic. A co mě pobavilo, jak jsme se bavili o tom, že ODSka je u té levý zdi a tam už nic není, takže nakonec jsou to Piráti, kdo se postaví za živnostníky a řeknou, že jsou v té vládě proti tomu, aby se jim zvýšily sociální daně, to je neuvěřitelný.
2: Jo, tak je to svým způsobem zajímavý, ale docela zajímavý je i to, co předvádí ta vysloveně levicová úderka v Evropském parlamentu, pirátská, protože tam ta skvadra, ta je úplně úžasná. A teď třeba v souvislosti s novou kauzou ministra spravedlnosti Blažka, proti němu vystoupila paní Gregorová, europoslankyně, že říct si v demokracii, že ten ministr selhal, že to není nic špatného, a že ona teda bude ta první, která řekne, že Blažek selhal, že by měl odstoupit.
1: Ne, ale víš, co se mi moc líbilo, to mě udělalo velkou radost hodnotový premiér Fiala, když řekl, že vlastně Blažek si žádá ty informace z toho živého spisu kvůli občanům, že to dělá pro občany.
2: Ano.
1: To vlastně já musím Fialu pochválit, ale za tohle to já bych řekl, jako, že to by z něj nebylo možné vydolovat, ale on to vypustí sám.
2: A prostě řekl on, kvůli kterým občanům nějaký tam konkrétně jmenoval?
1: Já myslím, že natočí video o tom. Všimla si, že on rád točí videa, pouští to na Twitter, já je miluju. Já jsem sběratel tohohle, protože já mám rád tu ikonografii spolu. Oni jsou fakt, to je jak propaganda. Oni měli takový ty pohledy, všimla si do dálky u Fialy, jak on je furt zahleděné, jako a to milovali komouši z 50. let, to měli vždycky, že jo, hledíme jako do těch.
2: No jasně,
1: zíčků.
2: My to máme s Xaverem za stranu a za lidi, že jo, taky držím klasy a koukám do dálky.
1: A proto to mám rád, že oni jsou v tom fakt unikátní, jako spolu, nikdo na ně nemá.
2: To je pravda, no. Když to jsem si jako úplně nevšimla, ale já jsem si zase všimla, že Fiala se teď poslední dobou trochu krotí v těch gestech.
1: Možná
2: je to tím, že úplně neměl žádný projev, kde by mohl dělat takový ty svoje cvičme v rytme, víš? Jako, ale teď poslední dobu je to takový dost jako umírněný, tak možná si řekl, když musíme šetřit ve státním rozpočtu, tak já budu šetřit na gestech.
1: No a všimla si, že zmizely signály taky docela?
2: Už je nevysílá.
1: Ne.

0: chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů, a díky tomu tady dnes Fiala vládne a dala skvělé výhledy. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
0: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání s SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany pro, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
0: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku. Je to země, kterou opravdu miluju. Jsem hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
0: Ne, to není laciné.
1: Proruský politik, pane doktore
0: Reichle. Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
0: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují.
2: Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já, kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzunku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89, nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu přelistopadovou. Ne? Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel, tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet, samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na

0: důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A tohle je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář,
1: zde
0: přítomný, těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jako školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tady tomu pánovi. Chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával, toho rektora.
0: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmák, oni to nezmanežovali. Je to správná otázka. Člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
0: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane a jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle a tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
0: Ne, ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. No, a ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci. Petr Pavel.
0: Mají společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla i jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím být levák, on to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských. Ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let. A je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, který říkal, že jsme v Číně vyřízený. Že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak ji zavřeli.
0: Tento ví, bohužel, velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
0: No, na tohle to je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešných se zroutil tím, co se stalo těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místo, aby šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu, ale znovu se musíme vrátit to.

0: Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali. A premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě na Jiříkovského.
0: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinu s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců?
1: A časová osa.
0: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Dekroa, kdy na sociálních sítích, kde ona mu řekla, prosím tě, Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Dekroa asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
0: Jo, je to.
1: Tak. iDNES.cz. Divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
0: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, kteří už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovu koalici spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože je to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně inflace a tak dál. Tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té Fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne,
0: To se
1: neviděla.
0: ušetřila o vysoký umění, skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní.
1: No
0: Je to jediný, co mají.
1: to si pustím,
0: To si pus, to si
1: to
0: pus.
1: si pustím. Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
0: To jenom, promiň, to není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, proč jste to neudělali za ty 4 roky. Takže
0: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci. Vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je
1: no
0: tam.
1: ale i 1 euro tady chtějí.
0: Jo,
1: S velkým
0: nejsou
1: E.
0: tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran, jako, no.
0: To je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
0: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, které se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede businessman velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
1: Uděláme Ameriku great again?
0: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to? To je ta otázka.
0: My na to za první nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, či to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
0: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
0: Myslím, že ne. Ani, já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl vědět?
0: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
0: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo, stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem si ji ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump, jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi, Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo. Já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi? Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
0: No, Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhletom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
1: Vnímal jsi to jako ponížení?
0: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí to je geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne protože jsme byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všiml jsi té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
0: Já nevím, ale
1: to bylo děsivě.
0: Bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začaly ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
1: nula sem, nula tam.
0: Nula sem, nula tam. A když někdo jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
0: No, zase musíme říct...
1: Víš, jak říká nikým ano, nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
0: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
0: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel, je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
0: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, opravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
0: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které neokupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
0: Já taky díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Markéto, vám hrozí, že možná budete v příští vládě. Můžete být i ministryní financí a premiér Petr Fiala teď postrašil veřejnost, že pokud se k moci dostane současná opozice, tak nám hrozí dluhový Armagedon.
2: To je zcela jistě pravda, protože ten Armagedon nám hrozí tak jako tak, protože je to stávající vláda, která nám připravila armagedonní rozpočet na příští rok. A technicky už asi není v možnostech stávajícího nebo budoucího parlamentu s tím do konce roku cokoliv udělat. Takže my pravděpodobně příštím roce pojedeme podle toho, co nám pan Stanjura připravil.
1: No, my jsme teď totiž slízli takovou dvojí sladkou tečku za čtyřletku Petra Fialy nebo za jeho vládu.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavere, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a Babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišovo, Babišákovo léto.
2: No, je měsíc berlí, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: My, to jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický tříd.
1: Přesně, protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako smutečný.
2: Babišovi. No, jako, že to je ohavný.
1: Jako že byste pozůstali a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, ty napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte
1: je,
2: si,
1: je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
1: Dobře, ale pane Holče.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejmíň 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu...
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak...
2: Tu, jo?
1: Jenom vás kusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: To je... já jsem... Ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mm-hmm.

Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury. Posloucháte Radio Xaver.

dávno nejsem už to, co jsem býval za mala. Naspamět znám už rychlé šípy pana Foglara. A skoro smířil jsem se s hořkým osudem, že svět tu bude, když my už na něm nebudem. Vím dobře, že sny, co tě minou, nikdo nevrací. Jak tleskač naskočit jsem chtěl na kolo jítací. Sny chytat za šos, dřív než k možným horám odplynou. A letět konečně nad indiánskou krajinou.

republiky. Až pak to bafo, jak když komínem zafičí. Nejdřív pak štětináč, pak bohouš, pracka kočičí. Já naset s greenhornama do éra, co krouží. Nad sochou svobody, až tam za velkou rouží. A bylo indiánský léto, prima sezóna, než Will mi nasadil dvojitýho Willy Nelsona. No a že v každém z nás buditel trochu dříme, chtěli jsme hrdí být, co Češi světu přinášíme. Jenže ta nálada...

znali. Semtex je víc než samopal či facky. Semtex bratrstva bolševické pracky. Dva znali Dvořáka, dva Flimra, jeden Masaryka. Korálky z Jablonce, Formana, Lengla, Štefanika. Jenže mi hledali to rizí.

všude znali. Semtex je víc než samopal či facky. Semtex bratrstva bolševické pracky. Semtex je pravda, že jsme národ malý. Semtex tu českou práci všude znali. Semtex je víc než samopal či facky. Semtex bratrstva bolševické pracky. A ještě voněli jsme americkým senem na lehkých křídlech společnosti penem. Když viděli jsme, jak nás Praha zdraví budovou

dnes ještě živej jsem a snad i zítra budu. Jsem Tex, je pravda, že jsme národ malý. Jsem Tex, tu českou práci všude znali. Jsem Tex, je víc než samopal či facky. Jsem Tex, bratrstva bolševické pravdy.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě k sebe.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkání tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první. Před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: No, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i
1: Jirkovi. Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené, prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak si budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích, Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice, a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika. No. Což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.

0: také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou udělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně? Mm-hmm.
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
0: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolebním vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
0: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor. Myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
0: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
0: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
0: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla. Nakonec se spojila.
0: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
0: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti

0: podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministryně, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude. Což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty se v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
0: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru. A pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího, než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
0: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
0: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný uzel, a možno i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
0: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
0: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% cla a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
0: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů. Teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
0: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
0: Putin si možná najde po setkání s Witkoffem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
0: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
0: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
0: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
0: Podívej, že já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání. A pro dnešek je to všechno. Ahoj.
0: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si o něčem popovídáme.
1: Oho.
0: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
0: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman. Radio Xaver.

0: Petr Žantovský je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Petr Žantovský je novinář, publicista, komentátor, také člen Rady České tiskové kanceláře a muž, který, když píše nějaké pojednání v médiích anebo do knih, k tomu se dostaneme, si nebere servítky nalevo, napravo. Ale já začnu tím, pane Žantovský, dnes Českou televizí překvapivě a tou kauzou, která zacloumala trošku Českou televizi, a to znamená Hlubuček, Wollner a tato linka. Co si o tom celém myslíte? Je možné, že by se v České televizi děly takové věci, že by se takzvaně stopla reportáž?
1: No tak jak vidíte, tak to možné je. A já teda, když se mám vybrat mezi tím, co říká pan Šlachta, jako velmi zkušený policista, který můžeme mít k němu sympatie nebo ne, ale je nacvičený pracovat s fakty. A když proti tomu postavím něco, co povídá pan Wollner nebo jiní lidé z České televize, které my dva oba stejně dobře známe, tak si myslím, že ten výběr je celkem jednoznačný. Já bych k tomu řekl hlavně jednu větu. Novinář se může dopustit dvou nejhorších skutků, které absolutně likvidují jeho profesionalitu. Jedno je natáčení nebo vysílání nebo psaní za peníze, za zájem, za vliv, za někoho, anebo pozdržení nějaké informace, zase za peníze, za nějakou motivaci. Tady se zjevně dělo to druhé, ono to nebylo jistě jenom tady, ono to bylo v různých jiných televizích. Slyšel jsem různé historky z období Vávrova šéfování zpravodajství na TV Nova, že tu a tam se také natočila nějaká reportáž, pak se neodvysílala, zmizela záhadně, nikdo neví proč. Takže oni to, ti novináři, mají možná trošku v krvi, když se jim dobře zalichotí a když se dobře motivují, proč by ne?
0: No, soukromá televize, tedy říkáte pan Vávra, mluvíte o Nově, předpokládám, tak je to nehezké, ale člověka to tak neurazí, jako když se jedná o médium veřejné služby. Na druhou stranu není možné, aby to bylo tak, že to, co říká pan Wollner, že ta reportáž prostě nešla dokončit, nebo paní redaktorka odešla, aniž by dokončila?
1: Odešla nebo byla odejita?
0: Nevím, nebyl jsem
1: no,
0: u toho.
1: Vidíte, no. To je právě řada otázek. Oni v České televizi umí jednu věc dokonale, mlžit. Všechno, co by měli vysvětlit na margo svého činění, konání, tak dokážou zamlžit tolika různými frázemi, věcmi, které si nemůžete ověřit. Sám jste teď říkal, nevíte, jak ta redaktorka, za jakých okolností, on nám to pan Wollner zcela jistě neprozradí. Takže já nechci být soudcem, nebyl jsem u toho natáčení té reportáže před těmi třemi lety bezmála, ale věřím tomu, co říká pan Šlachta.
0: Je to problém konkrétního redaktora nebo konkrétního šéfredaktora?
1: Nebo já myslím, že je to selhání systému.
0: Ředitele?
1: Je to selhání systému. Ředitel Dvořák nastoupil do České televize a velká léta, dlouhá léta, v podstatě nechával veškeré zpravodajství na lidech hluboko managementu pod ním. Tím myslím nejenom pana Šámala, ale i ty jednotlivé editory, šéfy jednotlivých pořadů a podobně.
0: Což je správně?
1: No já nevím, protože když to ředitel veřejnoprávní televize, tak nesete odpovědnost za plný obsah a za férovost toho, jak vzniká. Já myslím, že to správně není. Já tím nechci říkat, že by měl zasahovat, aby se tam prosazovaly ty či ony politické zájmy, strany, informace, cokoliv. Ale nemůže to nechat být a věnovat se jenom těm biznisům nebo těm produkčním věcem nebo kde čemu jinému. Prostě ta zpravodajská budova si vybudovala už od dob té krize na Kavčích horách v roce 2000 jakousi autonomii. Tehdy se dopustil kníže Schwarzenberg hezké věty: Česká televize patří těm, kteří v ní pracují. A ono to tak došlo na naplnění. Dneska to tak vypadá a to zpravodajské, ta zpravodajská budova se chová zcela svéprávně, jako kdyby k té televizi nepatřila. Přitom Česká televize je tady od toho, aby poskytovala kulturní statky, sportovní informace, edukativní informace, nevím co, artové záležitosti. A to všechno před tím vším smekejme klobouk, protože tady je hluboká tradice 70 letá, která jako tu televizi, té televizi dává kredit. Ale ta zpravodajská budova ji ho bere. A to si myslím, že nejvíce lidí štve.
0: To, co jste zmiňoval s panem knížetem, drobná vsuvka, vy jste dlouhou dobu působil jako hudební publicista, vidíte?
1: No, spíš jako publicista amatér za studií.
0: Protože Pavel Dubeš má v jisté písni text o krcích, jak je to. Tak půda patří tomu, kdo na ní pracuje.
1: No, je to takový hezký socialistický. Já vždycky na to argumentu, jestli teda by pan kníže souhlasil s tím, že by třeba Budvar, státní podnik, patřil těm zaměstnancům, kteří tam točí to pivo, nebo jestli ČES, který je polostátní, patří vlastně zaměstnancům nebo tomu státu s ostatními vlastníky. Já myslím, že tady se prostě jenom demagogicky vyhrábla jedna situace a na té se postavila věta.
0: Pane Žantovský, teď se vedou dlouhosáhlé debaty na téma zvyšování koncesionářských poplatků za média veřejné služby, tedy Český rozhlas a Českou televizi. Na které straně barikády stojí váš názor?
1: Já se s ním netajím už velmi dlouho. Na jednu stranu ano, od roku tuším 2008 nebyl ten poplatek valorizován, to je pravda. Cenová a obecně ekonomická situace kolem nás je jiná podstatně. Na druhou stranu ještě nikdo nevytvořil nebo nevykonal forenzní audit činnosti České televize. Nikdo nikdy, vždycky ten audit jde jenom po účetních položkách, jestli jsou faktury správně založeny do správných šanonů a zaplaceny. Já bych připomněl jenom jednu věc, kterou zveřejnil kdysi pan inženýr Žádník, a je to celkem známá informace, že za bývalého ředitele Jiřího Janečka, dneska vlastně radního té televize, ta televize dokázala z fondu televizních poplatků, tedy z toho, co inkasovalo od občanů, z té druhotné daně našpárovat 12 miliard. A mě by docela zajímalo, za těch x let, možná to nebylo 12, možná to...
0: Ne, abychom to řekli přesně, v okamžiku, kdy se střídali ředitele, ano, tak tam bylo něco přes 4 miliardy. To znamená konec Janečka a začátek pana...
1: Tak se omlouvám za špatné číslo. Fakt je ten, že my dnes nevíme, kolik jich tam těch peněz zůstává v tom FTP, na co byly použity. Tam totiž došlo k tomu, k té změně účetnictví, že jako jestliže Český rozhlas účtuje systémem jako běžného podniku příjmy, výdaje, rozdíl, daně. Tady se účtuje vlastně s nulou mnoho let a ta nula se dorovnává z toho FTP. A my nevíme, na co jsou ty peníze použity. Ty, které Janeček nastřádal, tak za Dvořáka začaly mizet.
2: Přejem dobrý vítr, lahvím trosečníků,

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím, že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli
1: zase změnit. 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto.
2: To léto.
1: Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton, to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní odrožky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, to Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k Ksavere dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firm, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám,

0: si Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dejde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
0: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
0: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
0: Ona je to D, není to D, Kroa, je to Dekroa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic. A pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva. Já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím. Ale zaprvé paní Dekroa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
0: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
0: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té tý kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte pana Uhlíře?
0: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat se nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce.
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
0: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takový celý a on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
0: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude bitcoinová kauza.

0: a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme se udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, Klausovy vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby a lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. Jedeme. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
0: Šátkování, možná taky pionierský. Jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
1: Ne, ona mi nevolala tentokrát, takže jindy volá
0: tak
1: teda.
0: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistím, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedeme, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chovají? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
0: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
0: Tak ať se na to vykašlo, říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tato Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
0: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co se o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili, sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného vůk leviča.
0: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když se naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těchto populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošíkovou nepodezíral.
0: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to, ona těch slov tam říkala správně celou řadu, jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
0: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne, ta potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
1: Což
0: já,
1: se o pražské slávě říct nedá.
0: Ale dobře, dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co měl aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
0: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela, to byl strašně příjemný chlapík a ten byl moc fajn. A pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
0: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovny se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. Pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mně to pořád jako ještě by nešlo, tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapená v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
0: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teď nevybavuju, jako, že už toho bylo rost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
0: Fakt je, že když já srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch lidí dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
0: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
0: Xavere, tohle už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
0: No, ale to bylo dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
0: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
0: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to se několi, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
0: No, tak
1: a nebo příští čtvrtek skončí válka.
0: Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou, je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom i ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to na to, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá, ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to se nám taky říkají, no to, co je tak jako občas napadne.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý, vy aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co? To jsou takový ty hymny. Má se do toho hrabat?
0: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních.
1: Mě nebaví hudebně.
0: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako už hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako Big Beat, jako úžasný, úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá, jo, jako že ta americká hymna, že se s ní prostě že daná lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
0: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
0: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, no, to není ani mužský, tam je, jsou tam ty silné hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
0: Jo. Oni zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý
1: tak, na to hraje. Tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
0: No jasně, protože
1: máte
0: ten...
1: Máte to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně nízko.
0: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prvíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme. Tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
0: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
0: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Radio Ksaver.

0: Petr Žantovský je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Upřesním dvě věci, aby diváci věděli. FTP je fond televizních poplatků. A kolik tam zůstává těch peněz, to víme docela přesně. Co už nevíme, kde je ten zbytek. Ale snad to je někde v čase a prostoru. Tedy vy tím vlastně odpovídáte na tu otázku?
1: Já tím odpovídám na otázku, že Česká televize ani Český rozhlas po mém soudu nehospodaří tak hospodárně a tak, řekněme, střízlivě, aby bylo nutné zvedat lidem, a zejména v této době, kdy budou podrobeni strašným ekonomickým zátěžím, jim zvedat tenhle ten poplatek a tím vlastně navyšovat jistý biznisový prostor. Uvědomme si jednu zvláštní nesystémovost. Česká televize je podnik, který jakoby patří všem a nikomu. Veřejnost na něj platí ze zákona, ale v podstatě nemá žádnou šanci kontrolovat, podívat se, za co ty peníze jsou utraceny, velmi minimálně a zprostředkovaně přes radu. A rada funguje, vy to sám jako bývalý radní víte. Dobře, pardon.
0: Jaká změna?
1: Ne, promiňte.
0: Počkejte, 8. července.
1: Není 1. apríla. Beru zpět.
0: Říkejme jenom jako radní. Nikoli bývalý radní.
1: Jasně, samozřejmě. Ne, mě jste nějak spojenul v tu chvíli s paní Lipovskou a nevím proč.
0: Ne, to je detail. My jsme si podobní hodně.
1: Jste si hodně podobní, abych dokončil tu odpověď. Ne, já jsem zásadně proti tomu, aby se těm dvěma médiím navyšovaly poplatky.
0: Dobře, ale co dál, pane Žantovský? Protože je tady jakási inflace, navyšují se platy a tak, tak co by se mělo stát? Těch variant je několik. Buď to začít omezovat provoz, když pomineme teda to začít velmi spořit. Jo. Omezovat provoz, rušit kanály, propouštět, nebo financovat média veřejné služby státního rozpočtu mandatorním, řekněme, povinným výdajem ze státního rozpočtu, nebo vrátit reklamu. Co by podle vás bylo řešení?
1: No, asi se nebudete divit, když vám řeknu, že pro mě jediné systémové řešení je zrušení České televize jako veřejnoprávního statutu. Nechť jdou na trh, nechť se privatizují kanály, nechť se nechá třeba jeden malý veřejnoprávní kanál zpravodajský typu ČT24, ale většina těch ostatních produkcí, které v té televizi vidíte, jsou zaměnitelná s komerčními televizemi. Všude vidíte téhož Kolomba, všude vidíte ty též profesionály, pomalu i tu téhož muže na radnici. Všechno se recykluje na všech i privátních kanálech. A k čemu ta Česká televize? Když se podíváte na její programové schéma, já jsem se tím několikrát zabýval v určitých postupných časech a zjistil jsem, že toho opravdu nezbytného a veřejnoprávního je tam velmi malé procento. Když pominu opravdu to zpravodajský kanál. Možná, kdybyste se zeptal pana Šámala a on měl zrovna pravdomluvnou náladu, tak by souhlasil s větou, kterou řeknu, byl jsem jedním z těch, kteří nejvíc bojovali za vznik ČT24. Dokonce jsem i ze všech možných sil tehdy působil na to, aby pan prezident nevetoval tu novelu zákona, díky kterému ten kanál vznikl. A měl jsem velké naděje, že z toho bude to BBC, ke kterému oni se stále připodobňují, tehdejší BBC, dnešní už je zase trošku jinde, ale vznikla z toho v podstatě ta stanice, která brzdí pořady typu Reportéři ČT24, když je v nich nežádoucí obsah. A dodám ještě jednu věc, a to je zásadní. Strašně se změnila atmosféra ve společnosti i v té televizi a ta televize tomu velmi napomáhá. Vzpomeňte si jenom, jací lidé chodili do diskusních pořadů Události, komentáře. Před 5 lety jste tam běžně mohl potkat Alexandra Tomského, Zdeňka Zbořila, Jana Schneidera, Jaroslava Števce. Lidi, kteří mají co říct, jsou odborníky ve svých oblastech, ale mají na lecos jiný názor, než je ten oficiálně propagovaný. Tyhle lidi už tam nepotkáte. Žádný blacklist prý není, ale nikdo si je nedovolí do toho média pozvat. To též platí v Českém rozhlase.
0: Takže, když to tak shrnu, vy vlastně jinými slovy říkáte, že televize česká přestala plnit tu veřejnou mediální službu.
1: Vezměte si paragraf 2 zákona 483 z roku 91 o České televizi,
0: o České televizi,
1: který vám jasně a nesmlouvavě definuje, co to je ta veřejná služba v České televizi. A mimo jiné tam najdete formulaci, že skrze poskytování všech možných rozmanitých názorových a tak dále platform pro lidi nebo pro názory z různých, co já vím, politických, náboženských, etnických, kulturních, nevím jakých ještě částí společnosti, má přispívat k pluralitě a vytváření svobodného názoru toho diváka. Něco takového se neděje v dlouhodobě.
0: Takže neplní podle vás tu službu?
1: Určitě.
0: Dokonce jste řekl v nějakém rozhovoru, reportéři ČT jsou na okamžité zavření. To si myslíte, že opravdu takto špatné? Protože já mám pocit, že je to tady poslední investigativní pořad.
1: To si jistý nejsem, jestli je investigativní. Oni možná investigují, ale řekl bych velice výběrově. Myslím si, že když tam vidím jednotlivého autora některé reportáže, tak už tuším, o čem bude, kam se bude odvíjet, jaký bude, jaká bude poenta a teda a teda. Je to vždycky vidět v určitých, řekněme, zlomových okamžicích, třeba před volbama. Tam prostě se vám vyhrne takové množství materiálu na někoho, kdo v té České televizi není zrovna oblíben. V minulých volbách to byl pan Babiš, v jiných volbách to byl pan Klaus a tak dál, a tak dál, a tak dál. Prostě ta investigativa je zaměřená podle mě účelově, ne vždy, jistě ne vždy, to bych nechtěl paušalizovat, ale velmi často účelově k nějaké dehonestaci toho, kterého směru nebo myšlenky či člověka. To není dobře.
0: Pane Žantovský, vy jste nadevší pochybnost také koncesionářem České televize a občanem uklidnilo vás občansky, když před pár týdny byla dovolena Rada České televize a je tedy kompletní, plně funkční?
1: No, upřímně moc mě to neuklidnilo, protože já jako některé ty členy, ty dovolené členy znám pana Racka, znám pana Janečka, znám pana Šafaříka, mám s nimi různé zkušenosti z minulosti. Jsou to jistě lidé v mnoha ohledech ctihodní, ale nejsem si jistý, že ta rada má skutečně takové pravomoci, aby mohla docílit nějaké základní systémové změny v tom, jak je ta televize řízena. Pravomoc odvolat nebo jmenovat generálního ředitele, To je pravomoc taková velmi malá a řekl bych až symbolická. A jak víte z období, kdy jste tam ještě nebyl, tak ta souhra mezi radou a generálním ředitelem byla nápadná. Notovali si, když jste sledoval ta zasedání, to bylo přátelská setkání s chlebíčky a v dobré atmosféře, nic proti tomu. Ale neslyšel jste tam v podstatě slovo kritického nebo dotazu nějakého kritického vůči panu generálnímu. A to není dobře, ta rada je tam přeci jako kontrolní orgán, nejenom kývací orgán.
0: Takže to nové, ti dovolení členové, říkáte, že vás nenechávají úplně v klidu, protože nemáte tu záruku, že by se to nevrátilo do těch starých kolejí.
1: Já to jsem nechtěl říct na jméno těch lidí, co jsem jmenoval. Ale toho celku, jak teď dneska vypadá. Já si myslím, že takový to vzedmutí určitého osamostatnění, které bylo, když dovolili na vás, nebo zvolili vás, pana Matochu a paní Lipovskou, tak to dávalo velikou naději, že se tam něco začne měnit. A ono se to bohužel změnilo nejenom díky tomu, že paní Lipovská chtěla vstoupit do politiky a tudíž zemožnila své angažmá v tom, což považuji z její strany za velikou chybu a je mi to líto, protože to je přece jenom ekonomka a měla určitou ambici podívat se na ta čísla zblízka. A dneska nevím, jestli někdo takovou ambici a schopnost má.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte rádio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
2: Ale ne,
1: jo.
2: Co se děje? A nebuďte slušnej.
1: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
2: Už zás?
1: Zas, jo. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane Holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal.
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovně, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říkala Schillerová.
2: Ty ono jí to nejde, Markétě, Xavere, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si. Tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
1: Martina? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát, Xavere, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
1: To říkal, no.
2: A teď končí.
1: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
2: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
1: To ne.
2: Končí prokletí.
1: To mě to je líto, že odchází.
2: Jste vaše smutné.
1: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane Holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury.
2: Počkejte, ani Domča Fery? Nic. Oni ho nepustili, aby jí dal
1: kytku. No to tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
2: No to je.
1: No.
2: Ale oni ho neeskortovali?
1: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria to udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
2: No ne, Franta, počkejte.
1: Co Franta?
2: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
1: No.
2: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
1: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
2: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct, vlastně dneska nevinej vedlení.
1: Takový Ferda.
2: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
1: A to ona taky ne.
2: Je.
1: Myslíte, že jo?
2: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
1: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
2: No, tak by to všechno vyšlo, jak by mělo.
1: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Sociálně tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali sociálně, už rezignuješ. A on říkal...
2: Ale ne, tady je to dobrý.
1: Tady je to dobrý. Víte, ale... já jsem přijel k nám na návěs s ochrankou.
2: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat někoho takového do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
1: Na druhou stranu... Pane Holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
2: A co?
1: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
2: To je málo, Xavere.
1: Je málo. A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
2: A to ještě málo. ona není dobrý člověk úplně.
1: No, to nevíme.
2: No, jí, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
1: Meda
2: no.
1: Říkala, že ona je výborný člověk.
2: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda mohla přinést pejska.
1: Meda už zvedla já prst. Já
2: tak Meda má zvednutý prst non-stop.
1: Pozor,
2: jo,
1: pozor.
2: Jo. Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Markét. Ale opravdu, upřímně.
1: Jak to?
2: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
1: No
2: a
1: vy?
2: A co já teď budu dělat? Co ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
1: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
2: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Markét, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
1: Bude to ten,
2: ničivou.
1: Bude to ten Klempíř. On je hudebník.
2: Jejda.
1: No a on je jako, jako stranovní. A no, on kdyby tak řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
2: Aby to neřídil, jako když chodil na ty... Co?
1: To já nevím, na to je, a to už je pryč.
2: Úplně ne, no. To
1: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste to řekl nahlas potom.
2: Ne, tak to řekněte, nebuďte slušný, řekněte jméno. Já přemýšlím, no řekněte.
1: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristu, tak někdo od Okiho.
2: No?
1: No,

0: A vy používáte slova, kterým nerozumíte?
1: No, na mě to teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
0: To je správně.
1: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
0: No to ne, tohle je redundantní a nejhorší zločin, Ksavere.
1: To jsou ty vaše narrativy.
0: No jo.
1: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
0: Jo, jo. No, a ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
1: Pomník.
0: Pomník samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Markét někde v Praze. Kde byste to viděl?
1: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku, ne?
0: Jo, já jsem spíš myslel, že na Jižáku, že by se...
1: Pane holče, ten kůň už je ohraný.
0: Kůň, jo.
1: Už jsem byl všichni viděl, už si všichni dali stokrát.
0: A jsi mohl myslet, že kobila nebo něco, ne?
1: Ne, kobilu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
0: Pekarová.
1: Paní Pekarové.
0: Adamové.
1: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
0: A proč
1: podvodca jsem koně?
0: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
1: Co to je Jižák?
0: No Jižní město. Sídliště, ono je taková
1: ale
0: žena
1: ze sídliště. Ale to není ne? Prestižní, jako...
0: Je? A bude v kontaktu s plebsem, no. To
1: už, Jižní město, to už rovnou může teda dochánovat ten pomník.
0: Tam by se hodila taky.
1: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
0: Staromák už je hůz. Tady máme Ksavere
1: no
0: toho,
1: a co,
0: kýžete
1: koho ještě
0: na
1: zajímá hůz? Máme...
0: Není to moc přeci jenom?
1: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
0: ne,
1: větší
0: pravdu.
1: Stopu
0: ne.
1: Než Jan Hus a to je paní Markéta
0: Adamová
1: Pekarová hodinová sporná.
0: Já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Markét.
1: No já taky.
0: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo
1: Husa...
0: Já si to Husa,
1: vybavu, jak to vypadá.
0: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Markét. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne? Co?
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
0: A to je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Ksavere, je.
1: Pane holče, tam to drhne.
0: Ksavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši? Její?
1: Já
0: chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
0: Duka, ten to vůbec nerozumí.
1: To je pase už
0: jasně. Úplně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
1: No, pane holče, ať se řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní slečna dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
0: Diamant,
1: a
0: myslíte,
1: ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
0: Jo.
1: To je životní úspěch. Už se nikdy nic takhle nepovede.
0: Je to narrativ životní?
1: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Ale... Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne, dobrý den, já vám budu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
0: No jasně, jo.
1: A to je přece super.
0: Jo.
1: My nejsme předsedové tady ani XTV?
0: Já jsem místo předseda klubu sviní.
1: No je to místo předseda.
0: No,
1: koho
0: mám našlápnu toho předsednictví.
1: Koho zajímá místo předseda?
0: Jsem na správné cestě. Ksem.
1: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl
0: ale...
1: druhý? Nevíte.
0: No. Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem točil, děju se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti let, že by možná mohl někam letět. Ale
1: a tomu já fandím.
0: Ale nebylo napsaný kam.
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
0: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako...
0: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu. Co?
1: Už si to odpuste, pane holče.
0: Ne,
1: já už se jí musím zastávat.
0: Vždyť je to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který tam posadí a bude říkat tyhle

0: Ty blbosti.
1: Nenajde.
0: Nenajde, jo. Tam nevidíte nikoho.
1: Nenajde, Xaver.
0: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
1: Tam kandidují samý dobrý.
0: Dobrý. Musím vám něco říct, pane Holče. Je to přiznání.
1: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xaver.
0: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, já vám, mně je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
1: Proč?
0: Víte, kdo to je?
1: Kvůli těm, no nejlepší minister financí.
0: Můj minister financí.
1: Jaká a kvůli těm, že na kapačkách?
0: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
1: Já vím.
0: A je vidět, že on ví, že tam v tom Moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
1: No to už
0: je. Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
1: Až ho porazí Reich. No, Rvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
0: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
1: No nemusí se dostat, Xaver, to je byla tečka. Ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stala ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
0: A tak jasně.
1: No. On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
0: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
1: Ne. Stanjura si to zařídil jinak. No. Tak,
0: jo, myslíte?
1: Jo. Tak teda to šel tako přes rodinný biznis i a tak. No.
0: A zase na druhou stranu, on mluví pasivně polsky a to je super.
1: Pasivně? Co to znamená, když mluvíte pasivně?
0: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že to taky pasivní celý.
1: Já jsem říkal, jestli to není takový, jak měl, pamatujete si, když si Ivan Mládek takový vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
0: No, to je, jak říkal Schönehaxen mit chlupen. Hmm. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
1: Já bych si to napsal jako Janíška Sluníčko, když si to psala pro změnu k angličtině a ona taky neumí anglicky a ona si napsala tam nějaký...
0: To není možné.
1: Angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
0: Co to je?
1: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky a uvidíte.
0: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
1: Já na ní taky
0: ona
1: nesahám.
0: Ona byla teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster. A mám strach, jestli si nestalo něco přístřímu.
1: Dostala berlí?
0: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí při pevný zdraví.
1: To já taky.
0: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
1: Ježíš, to snad ani ne, ne?
0: On má v očích hrůzu, pane Holče.
1: No, vám to říkám, no, už hodně dlouho. A teď finální.
0: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
1: Rozum nějaký?
0: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím v Ikaně do takový prodejný kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
1: Ne?
0: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
1: Proč?
0: Aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
1: no
0: Babiše...
1: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
0: No, pane Holče, nevím. Z toho byla hádka.
1: No tak to...
0: Oni se poštěkali.
1: A to je dobrý, jestli se přeli... Argumentačně?
0: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zase, že Babiš. A já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti.
1: No, tak jste to nasál, ne?
0: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
1: To je správná
0: protože
1: volba.
0: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala. To je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
1: A co řekne, to je pravda.
0: On by nikdy nezalhal.
1: Nikdy, nikdy. A mně se líbí taky Xaver, já s váma musím souhlasit.
0: No.
1: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii. A já to beru jako...
0: To říkal?
1: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to nesvědět, přiznává, to, no, že se to nějak nepovedlo asi.
0: Jemu, pane Holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
1: Sedí mu to.
0: Nesedí. On, se, on je jak nahý v terní. To není Babiš.
1: Já to si není to Babiš. Užívám k
0: sebe. Co jste říkal? Slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, co z nějaké bubliny zóny, kde on, kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
1: Tak je to normální, ale...
0: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
1: Jo.
0: To nejde dohromady.
1: On se s nima nebaví, to je potřeba.
0: Baví, baví.
1: Téměř. On tam má ty svoje... Ksebrem, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všiml jsem si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkují za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 tisícema nebo s 30 tisícema hrubýho, že si za to koupí dvě auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
0: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
1: Tohle jo. Tak. 20 tisíc hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
0: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
1: Ten je dobrý.
0: No je, tak to je tak vzácný člověk.
1: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
0: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
1: No tak trošku...
0: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku...
1: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
0: no,
1: beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
0: No, tak...
1: Protože Rakušan, no víte, co jsme se teď zase
0: dozvěděli? Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
1: Vážně?
0: No.
1: Vy jste dostal taky něco z dozíku?
0: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
1: A, no ne, tak protože teď jsme se dozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně STANu.
0: Ale to je hezký.
1: To je hezký.
0: Představte si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
1: Jasně, a tohle to, on není žádný Hamoun.
0: No ježiš, pane Holče, toto je úplně skvělý.
1: Je to stará škola. Je to stará postivá škola a jak říkal David Rád, krmil Besty, ne? Aby Besty je krmila zpátky jeho. A...
0: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
1: No,
0: do čistírny.
1: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je politikem zastan přes 10 let. Co?
0: Kdo to říkal?
1: Vítek. Rakušan.
0: To říkal.
1: Říkal.
0: Ale to je přece blbosti.
1: No, tak on říká blbosti rád.
0: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
1: Jestli si nevolali tím...
0: Jestli si telefonem. Nevolali, no.
1: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
0: Pak je to v pořádku.
1: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Tedy, když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
0: Pane Holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
1: To je pravda, zdroje jsou.
0: Říkal Špidla, ne?
1: Špidla, ne.
0: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
1: Jasně.
0: Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No ta Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
1: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
0: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
1: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten Dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společnou.
0: Jo, takhle, on už to má. No, ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
1: Ten dobrý taky.
0: To je normálně urválek se vším všudy.
1: To se kerí.
0: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
1: Filmíky pro dospělí.
0: Pro dospělí, ale herečka. No,
1: ten, tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
0: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden, jeden večer díváme přesně 8 minut.
1: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
0: Někdy i 6.
1: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
0: Já o tom to nemůžu mluvit.
1: Já taky ne.
0: Já jsem v konfliktu.
1: V Kamaších.
0: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
1: Ne, to ne.
0: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
1: ne?
0: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
1: Mm-hmm.
0: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samou o sobě, a mohl by čerpat.
1: No ale on si to nevezme.
0: Nikdy si nevzal ani kaču. Ani korunu.
1: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Y-ky, ne?
0: To já nevím.
1: No tak těm to moc.
0: Ještě existuje?
1: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
0: Nechodí.
1: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok, tak chtěli to nějak vyřešit. No a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsem si říkal, že tady pán z Jezerky by mohl dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
0: No jistě. A bez dotací.
1: Jo?
0: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holčo, taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští vězonky, poslali...
1: Odklonili na Jezerku?
0: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
1: Je.
0: A oni tam udělají představení,
1: mm-hmm.
0: Jehož sláva se dotýká hvězd.
1: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Kdybyste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
0: S kým? S Bohdalkou?
1: S legendou, Jezerky.
0: Tam hraje Bohdalka, pozor.
1: Jo?
0: No. A výprej výborná.
1: Já jsem se legendu v Kamaších.
0: Jako ne. To, no tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
1: Tak to taky máte v sobě.
0: On by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísnej člověk to je, to vám řekl.
1: To jo. To
0: akorátní.
1: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
0: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruský, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
1: a, on by nikdy
0: a to se mě na něm líbí.
1: Jasně, a on přeci není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
0: On?
1: No,
0: to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
1: Od narození je takovej, ne?
0: No.
1: Asi.
0: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
1: Jo.
0: Dizident.
1: A Petr Pavel?
0: Tak pozor, to je jiná liga.
1: No vyšší, ne? V dizidentství.
0: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista.
1: Fuj, Tajksel, no to snad ne.
0: Nebyl?
1: Ne.
0: Jsem četl v tisku.
1: On se popletl.
0: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
1: Ne, on se popletl.
0: On se odpracoval.
1: A pak řekl, že se popletl.
0: Že se popletl?
1: Byl popletený.
0: Včera jsem tady měl debatu. na kafe tady jeden známý, který ho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. Hmm? A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
1: To je pravda.
0: No, pane Holče, skočte do toho.
1: Jo.
0: Příště to posíláme. Jo?
1: Na jezerku.
0: Na jezerku.
1: Tomáš Sova. To bude primář Sova.
0: To je Tomik. To je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale
1: úplně... Primář Sova byl taky dobrý člověk.
0: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
1: Jo, dobře. Vlzorova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Xavre Meda, ona... On chce tu funkci.
0: Kdo by nechtěl funkci?
1: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
0: Kalousek.
1: Ne.
0: Protože tahá za nic.
1: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
0: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
1: Tam je těžko říct, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
0: Vychovatelku, ne?
1: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán.
0: Ale to je vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva, on bude, jak si myslíš, že to je v královské rodině?
1: Se tam, nebude to teď dělat market? Nebude to její příští to, job? On jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
0: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
1: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostali si?
0: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
1: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
0: Tu 17 iPhone?
1: Třeba, no.
0: Můžu, no. Jeďte.
1: Ale na Davidková.
0: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
1: Na Vlzonku otázka Zalky, Xavre.
0: A Zalka
1: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
0: My jsme milion chvilek pro pravdu.
1: Jo. A Nadežda Formánková, Vlzonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavere. Vidíte?
0: A má pravdu.
1: Jo.
0: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
1: Jo, jo, jo.
0: No a koho tam zapíšeme?
1: To je jasný. Já to vím, Xavere.
0: No koho?
1: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
0: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
1: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavere. Kolik máte dětí?
0: Já bohužel nula, pane Holče.
1: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
0: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
1: Jo? No a kolik máte bytečků?
0: Byteček žádný.
1: No ne, teď. Vy máte byteček, ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
0: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
1: Mansardu?
0: No.
1: A nejenom jednu, ne?
0: Co to znamená mansarda, pane Holče? No,
1: pod stříškou.
0: No tak já mám mansardu.
1: Jo? A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, zákulisí.
0: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bobič.
1: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavre, myslím, že se nad váma stahujou mračna.
0: Jak to?
1: No, protože nemáte žádný dítě a no. Máte jeden byt, velký ještě,
0: víte,
1: pro jednoho člověka.
0: Víte, mám jeden byt.
1: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No, no a víte, co řekl Hřibátor teď?
0: No.
1: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
0: No, tak já dva byty dám Pirátům.
1: To byt vám rychle udělám.
0: Jo?
1: Jo.
0: Ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
1: No my nejste úplně chudobné.
0: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
1: No je to bolševik, jsou to bolševici.
0: Každým, ale, to je překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
1: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
0: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
1: Hřiba? Je mu je tak přes 40 let?
0: No, mladý člověk.
1: Je mladý člověk? Dobře.
0: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
1: Kdo má víc bytů než dětí je spekulant?
0: Za výrok o bytech.
1: Tak byt váma, tak už si připravuju předání
0: bytečku
1: Xavre.
0: Však to připravuju.
1: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
0: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
1: To, myslím, to bude zařídit.
0: Aspoň jeden díl.
1: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
0: Jakože bych byl rekvizitář?
1: S okurkama.
0: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
1: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
0: No.
1: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
0: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
1: No.
0: Tak prosím vás, příští Vilzonka už bude předposledním před volbama.
1: Vážně?
0: Pane Holče, co kdybychom příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
1: Proč
0: já už
1: ne?
0: Mám natypováno asi se 7 lidma.
1: Jo?
0: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte, co myslím, no? Papírovou. A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
1: Bychom mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
0: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodině to pustit, tu Vilzonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
1: To je pravda.
0: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
1: Jo.
0: Vezme si...
1: No, vidíte.
0: Teda musím vám říct...
1: Tak to tam připište, až jí budete poslat tu kytku.
0: Já jim musím pořád pochválit, pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane Holče.
1: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
0: No, já nevím, jestli...
1: Měsíčně?
0: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo, jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
1: Aha.
0: Tenhle ten model.
1: Jo.
0: Ale neměli 4X.
1: Jo.
0: Takže, no, jako boty na podpatky už mám. A Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
1: Chichi Tornado se neudrží?
0: No, podle mě říkejte. Ne, no to... To pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
1: Tak hájeli, já vím.
0: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
1: oba. A už víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver?
0: Já budu Chichi Xavera. Chichi Xaver.
1: Nebo Chicha Xaver.
0: Chicha. Don Chicha.
1: No.
0: A je to. Víte, komu se říkalo Don Chicho?
1: Paroubkovi.
0: Jo, Paroubkovi.
1: Potom se mi stýská.
0: No, on kandiduje za ČSSD.
1: Ksavre, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat s úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně bývalý premiér. Pamatujete si na to, když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
0: Ale tak
1: premiér.
0: Vy jste taky býval prestižní streamer.
1: Jasně.
0: To takhle berte.
1: Já jsem...
0: Ale... Že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
1: Já to znám. Víte, co mi napsal jednou Jáchym Vrecion? To je ten od...
0: Kdo?
1: Synáček od Alexandra Vondry. A
0: jak jste to říkal to jméno?
1: Jáchym Vrecion.
0: To je česky?
1: To je česky. A oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
0: To je v pořádku.
1: A já jsem tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
0: No, ale já to nechápu.
1: Co?
0: To je ten levoboček, jo?
1: Nemakačenku, no.
0: A to je jedno, já nevím, no. Tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojeny na RR.
1: Jo.
0: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
1: Silný, jo, tak viděl tam ty hodnoty.
0: A co on umí?
1: Dojít erár.
0: Jo.
1: Díky rodičům.
0: Jo, jo, jo. Tak pak jsme udělali něco špatně, pane Holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
1: No.
0: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
1: Tak uvidíme.
0: Uvidíme, řekne ty jo nebo ne?
1: Budem tajný.
0: Tipy, jak to dopadne?
1: Jo.
0: A od nás to převezme ta fortuna, to jsou sásky. A vypíšou sásky.
1: Jo.
0: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky se vám.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Děkujeme za spolupráci, šťastnou cestu, dobrou noc. Radio Xaver.

0: Jak zpráva, že oni se nějak Američani domluvili s Rusama, že tam bezpečně přijede a odjede.
1: Není to taky zločin?
0: No já nevím. Oni evidentně mají nějaký kanál, jak spolu komunikují.
1: No jo, ale taková...
0: Proč spolu nevyjednávají o míru?
1: No to teda vůbec by bylo nejlepší, kdyby bylo boxerské utkání, jo, kde jeden prezident proti druhému prezidentu a který by tomu druhému natáh, tak ty by to vyhráli.
0: Já jsem se přemýšlel, jestli něco takového bylo třeba za druhé světové války. Že Hitler jede někam, jede se podívat na bitvu u Stalingradu, tak zavolá Rusákům, Rudé armádě, prosím vás, jede se tam podívat vůdce, buďte zhovývaví. No, zná toto historie, tento způsob?
1: A ne, to, o tom já jsem nic neslyšel. Já jsem se třeba přečet o tom, že Winston Churchill, který ho všichni považují za zachránce civilizace světa, člověka, který v bezvýchodné situaci dokázal Hitlera zastavit a porazit s americkou pomocí. Představte si to, že on v létě 39, před vypuknutím druhé světové války, měl údajně, mě to říkal jeden expert, který to studoval, v britských médiích pozicí šílence, šaška, směšné figurky, protože přece celé veřejné mínění té Británie tenkrát říkalo, to je výborný, že máme toho Hitlera za spojence. Jo? On zastavil ty komunisty v Německu a teď, na co my bychom stavili nějaký váleční lodě, my teď máme kámoše, ten on nás nenapadne. A jenom ten blázen Churchill chodil a říkal, bacha, bacha, ten nás napadne. No taky proto, když vypukla druhá světová válka, tak byl okamžitě jmenován premiérem. Víte proč? No, on nikdy nebyl. Celá politická scéna Británie byla ráda, že má kámoše. No pak bylo všechno jinak, jo, ale já tím chci říct, že ty kotrmelce jsou dost běžný, dokonce jsou to kotrmelce úplně až absurdní. Tohle by nikoho nenapadlo. Má to ještě jeden dovětek. Víte, proč on potom prohrál volby a už nebyl po válce takový slavný?
0: Už byl starý.
1: Ne, no my, co jsme vítali toho Hitlera, jsme se na toho hroznýho člověka, co měl pravdu, nechtěli koukat. No on nám připomínal, že jsme byli blbí, jo? To nechcem, ať zaleze, ať neotravuje. Vyhrál to, to je dobrý, jo? Ale on nám dokazuje, že my jsme byli hloupí, tak prostě.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xi.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
2: Už se to blíží?
3: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
2: Nervozitu cítíte taky?
3: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
2: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události. Například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
3: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
2: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
3: Začal
2: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale
3: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
2: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
3: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila Ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
2: Nějaký papers, no.
3: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem, a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že prošetřováno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je, a od té doby nic, uplynuly 4 roky, vy jste slyšel nějaký další jména?
2: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
3: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historiku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama, ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí, těch nerozhodnutých, se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama. Tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačal, už teďka jako z toho lezou věci. Naposledy v té obžalobě je psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
2: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
3: No, tak na politickou stranu. Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chvályhodný boj proti korupci.
2: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
3: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
2: článku. Tak se zdiskreditovala, no?
3: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
2: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
3: No tak nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
2: No v tom to není, v pindíku to není.
3: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
2: spíš
3: není.
2: Se chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
3: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se jim asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno. Že ta schůzka byla od 8.30 do 10. Což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím, jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel teďka do sauny, prostě, to je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
2: A vedro taky.
3: Protože když jste jako v 8:30 v sauně prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat to, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností po roce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
2: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
3: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
2: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
3: Tak on mluvil o Dmytru Kulebovi.
2: Kuleba.
3: Býval ministru zahraničí a

0: prý zamířil směr Polsko den předtím, než, ta, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně... úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, mistr Zhao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
0: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
1: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
0: To je klidně možný, asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi rusáky.
1: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
0: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
0: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozveden nebo nějak jako jsou odloučeni a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jaky říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spad si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
1: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
0: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
1: A jaký máte vysvětlení?
0: Já nevím, tak možná je to...
1: Provokace?
0: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkera z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útoční, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
1: No.
0: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
1: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?

0: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovéhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
1: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Jsem nenašel nic.
0: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
1: No, a to je divný, ne?
0: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
1: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
0: A Rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad to je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
1: Co se bude dít, jasně. Tak. Nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
0: No tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrova nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám ho pak milostivě ukázal a vy jste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrova o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
0: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy. CZ po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
0: No tak jako samozřejmě Jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak. Jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak proboha, vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo. Pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
0: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
0: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
1: Díky, nashledanou.
0: Nashledanou vám i divákům.
1: Podtrženo, sečteno, a naším hostem byl pan Petr Kolář. Posloucháte Radio Xaver.

létají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco

0: lítají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Petr Žantovský je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy máte úplně novou knížku a já jsem rád, že jste ji přinesl. Zprávy, nové zprávy ze Zwokhausu. To zní velmi nadějně. A když jsem tak lehce prolistoval, jsou to vaše fejetony.
1: Ano.
0: Aby bylo jasno. A kapitoly s názvem třeba Funkcionář, hermafrodit, délka penisu a budoucnost světa. Ta paní s tím kokršpanělem. Nemůže být hůř, ale může. No. Co vás vede k tomu do těch věcí napříč tak tvrdě šít?
1: Ale to není o tvrdém šití, jak říkáte. Jednak tahle knížka je druhá svého druhu. První byly skutečně zprávy ze Zwokhausu, vyšly oni. Teďkon nakladatel přišel s tím, že by vydal pokračování a nazval to Nové zprávy ze Zwokhausu. Jsou to fejetony, které jsem pravidelně každý týden psal na svůj web nebo na jiná média. A co jejich svorníkem je ten skutečný blázněc kolem nás, šílenství Green Dealové, šílenství LGBT+, šílenství takového toho mýtů a dalších hate free a dalších kampaní, kdy najednou vám se ten svět před očima mění v podobu, které nerozumíte. Vy najednou nemůžete rozumět tomu, že nějaký pán bere půl roku nějaké hormony a vybaven stále dál pánským jaksi příslušenstvím, začne soutěžit s dámami v nějakém sportu a samozřejmě
0: plavání,
1: že vítězí, konkrétně v plavání, ale samozřejmě, že vítězí, protože má k tomu fyzické dispozice. A teď se o tom vede zcela vážná debata, jestli to tak má být nebo nemá. Přijde mi, že se ta vyšinutost našeho světa strašně prohoubila. Na druhou stranu, takže já jsem se snažil shromáždit maximum příkladů tohoto blázincovství, jak to nazvat, souhauství, a oglosovat je, postavit nad to nějaké otazníky, případně to doplnit ještě bizarnějšími dotaženími těch věcí jako do dalších souvislostí. Těžko se to vypráví. Snad je to i k smíchu, občas myslím, že většinou i k pláči. Doufám, že se to najde svého čtenáře. Ta první knížka se prodávala dobře. Jsem za tuhle druhou rád, ale třetí nebude. Víte proč? Protože
0: už to dosáhlo vrcholu.
1: Ne. Myslím si, že ta témata budou postupně opadávat. Jak témata genderová, tak Green Dealová a podobně. Protože máme mnohem zásadnější témata. To je válka, to je ekonomická krize, energokrize, nové dělení světa. To všechno nás zasáhne možná mnohem víc, než si ještě jsme schopni představit. A tudíž nebude ochota a možná ani z těch politických a mezipolitických struktur věnovat tolik energie tomu, jestli je někdo LGBT nebo není.
0: Není to přesně naopak?
1: Tam se to jako postaví náhradní téma, myslíte?
0: Já teď slyším všude debaty o tom manželství pro všechny. Jo, Česká televize tomu věnovala celý pořad. A mně to nepřijde vůbec téma, protože úplně nezajímavé, ale víte, o nákupu plynu a o nákupu ropy, tak ty odborníky vlastně třeba takového pana Štěpána nebo pana Noveského a tak zvou do svých studií pouze alternativní média. Zatímco ta velká média řeší tohleto, tak oni ty fíkové listy přece potřebují.
1: Tak já myslím takhle, vy určitě víte, že jeden z takových známých triků manipulačních je metoda takzvaného červeného sledě. Red herring, to vymysleli tenhle název americký novináři. Je to manipulační metoda, kdy předhodíte veřejnosti nějaké jakoby lákavé sousto, abyste zakryl nějaký skutečný problém, který by mohl zneklidnit ty lidi. Dokonalou jaksi apoteozou téhle metody je film Vrtěti psem,
0: ano.
1: Kdy se vymyslí válka v nějaké zemi, kterou v Americe nikdo nezná, Albánii. Ta válka je zcela vykonstruovaná a zakryje to na určitý klíčový okamžik, to je problém prezidenta. Něco podobného se říkalo i kauze Levinská a ve vstupu do první irácké války a tak dále. To neumím posoudit, jestli až tak jako cynické to bylo. Fakt je ten, že to zakrývání buď to neochoty nebo neschopnosti, nechuti, nevím co, něco opravdového dělat, že není přítomno jenom mezi novináři, ale i mezi politiky. Teď si vemte naši milovanou vládu, která vystřídala nemilovaného Andreje Babiše, tak zkuste si vzpomenout nějaký opravdu důležitý zákon nebo opatření, se kterým ta vláda přišla. Ona přišla s věcmi typu systém pomoci uprchlíků, typu zákona manželství pro všechny. To jsou při vší úctě vůči solidaritě, kterou čeští občané vyjádřili vůči migrantům z Ukrajiny, tak jsou to témata zástupná, protože to je opravdu zásadní témata. My budeme pocitovat na svých složenkách, až nám přijdou za plyn, za energii, až se podíváme na cenovky v obchodech, což už se díváme a divíme se, tak to si myslím, že lidi přestanou zajímat nějaká LGBT a podobná témata a ti politici, pokud budou chtít přežít svoji vlastní politickou smrt, tak se budou muset začít věnovat tomu důležitému.
0: Vy jste před chvílí řekl, pane Žantovský, o případu Levinská, že to je kauza. Vidíte, já to považuji za moc hezký příběh. A ono je to kauza nakonec.
1: Tak to je takový novinářský slovo, kauza. To se omlouvám, to jsem použil žargon. Ale jako ten příběh možná byl pro ty dva aktéry moc pěkný. Nepochybně. No. To jako zejména, když si ta svečna schovávala několik měsíců jaksi použité spodní prádlo, tak to byla láska až za hrob, nepochybně. Jo. To o tom nepochybuje.
0: Prosím vás, to má skované dodnes.
1: Nepochybně.
0: A vydraží to na aukru a postaví za to dům na Manhattanu. No, pane Žantovský, když se vrátím k té knize ještě s jedním dotazem, mýlím se, když řeknu, že ta kniha bude dobrá pro ty, co nemají rádi politickou korektnost.
1: Určitě. Že to je přesně pro ně.
0: V tom případě to doporučuji ještě jednou. Ukážu, my tady v XTV velmi rádi ukazujeme knihy a mluvíme o nich. Takže já přeju, ať se knížka Nové zprávy ze Zwockhausu Petra Žantovského prodává. Díky za to, že jste přišel, těším se na příště.
1: Děkuji za pozvání a všem našim divákům, diváčkám. Naschledanou.
0: Řekl jste to velmi správně, pane Žantovský, já jsem to hlídal divákům i divačkám.
1: Měl jsem to říct v opačném pořadí.
0: No ne, ale na Českém rozhlase už říkají daňoví poplatníci, poplatnice.
1: Jo.
0: Dokonce jsem slyšel lordové i lordky.
1: Lordky,
0: to jsem slyšel.
1: Před časem jedna feministka přišla do, a to byl taky Český rozhlas, nebo Česká televize, já už nevím, s tím, a teď tam moderátor, v závorce K, teď nevím kdo, uvádí, že to je Fanča Nováková. Naším hostem bude Fanča Nováková. Ta se strašně ohradila, tahle ta Fanča, a říká, jakým hostem? Snad hostkou.
0: Ano, hostkou, tak to mně přijde tak uchylné. Já nevím, jak to cítíte vy, co by literát, ale já jako amatérský pisálek, který taky už napsal nějaké knihy, tak já bych to nebyl schopen na té klávesnici naťukat, protože to úchylné.
1: Je to úchylné, jde to do obrovského spousty detailů, situací. Například zažil jsem, že v některé škole, nebudu jí jmenovat, vysoké škole, se doporučilo jakýmsi návodem ze strany vedení neoslovovat studenty a studentky slovy třeba dámy a pánové, studenti a studentky, či naopak, ale vážení studující.
0: No, vidíte.
1: Jako co dodat. Jo.
0: Svět běží kupředu a možná...
1: A ještě do toho, pardon, to není jenom politická korektnost, ale tam najdete fejeton, který se jmenuje Predarium. To je o nějaké dámě, nějaké influencerce, která si zjistila, že je známá v určitých sobě podobných kruzích a začala prodávat své pšouky, začala je konzervovat do nějakých lahviček a prodává je a už na tom vydělala několik milionů dolarů.
0: Dobrý podnikatelský nápad, nedá se nic jiného k tomu říct, ale lordka vede, že?
1: Lordka vede.
0: A přitom jako oni proto mají výraz, to je lady, ne?
1: No, jasně.
0: Lady. Já jsem si říkal, no ale správně se tomu říká papežtější než papež? Je to ono? A nebo poturčenec?
1: Poturčenec, horší turka samozřejmě.
0: A v brněnské televizi se vždycky říkalo podramaturčenec, horší dramaturka. Tak pane Žandovský, těším se na příště, na shledanou.
1: Já děkuji moc za pozornost.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Hádka ve studiu. Podvodnice, pane hoče, mně se to úplně hrozně těžko čte.
2: A já se mám radost.
1: Ale tak je to ministryně spravedlnosti.
2: No, ale to podvodnice.
1: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody. Ripple si Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
2: No, Kupka tady má opravdu ostrý výraz, ne? Ale
1: on tam byl v defenzivě, já jsem to viděl ten
2: podvod. Ksavr, chápete, jak je fakt ta vláda, ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha. Normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
1: No jo, který, to je ona.
2: To je ona, kterýmu se tak dobře žije s nižším důchodem.
1: Takže má pravdu ten Oky.
2: No, Oky má naprostou pravdu, protože Eva Dekroa normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce, což
1: no,
2: je...
1: No, prej si to koupila.
2: Mimochodem, pan Pavel je Němec, víte to?
1: Za tři
2: pan
1: eura.
2: Pan Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No, tak tahle ta paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinový podvod. Tak co to asi má veřejnost čekat?
1: Tak veřejnost dobře ví, to jsme i my dva veřejnost, ne?
2: Jsme.
1: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde Bůh ví kde a Bůh ví, jestli živej. A že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu. Teď oni, když za ní přijdou na jednání, tam nějaký slavný předseda nějakého bůhvího správního nebo jakého soudu, vážný pan profesor, tak se jí projde po zádech. No. Řekne schválně,
2: Jo, no, Xavere, je to šmečkařka, no. Máme ministerní spravedlnosti, vy říkáte šorfkařka, já říkám šmečkařka, no. Ale chápete to, že se ona s tímhletím škraloupem prostě stane místopředsedkyní ODS a v takovýhle situací premiér klidně udělá ministerní spravedlnosti.
3: George Strait has been named the entertainer of the year twice and he's nominated again tonight. He's been nominated and won the male vocalist of the year 5 times and he's nominated again tonight. And he's won the album of the year award and he's nominated again tonight. And every year we ask him to sing and he's going to sing for us because he's nominated again tonight. Please welcome George Strait.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country.
3: The absolute best.
1: All the time. Rádio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak, institut řídím, snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal a myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuju odhadovat.
1: Odhadovat? Vy, bývalý kancler, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, prezident Klaus je velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrn z řady důvodů. Ta jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u

0: Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou.
0: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
0: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
0: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě, o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru. Dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
0: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragédii, tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
0: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být

0: těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a Sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táboru v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly tábory těchto národů, tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: v čem je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která kterou tedy je, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane Dufre, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus, vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme si komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946, voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
0: Ne.
1: O to více. Ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady? Voldemar Zanského?
0: Ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já se neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Nic bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv, takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti
0: velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně, teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství, čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. To je, takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahleta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že vedle, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak ta kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat, jako tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
0: Bránit v přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že tomu nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Dobrý den, rád vás vidím.
1: Krásný den.
0: O 16-hodinové směny nikdo nestál, pane Tlustý, jo? Píšou tady. Teď je chce většina, aby ušetřili za energie a víc vydělali, říká Povšík ze Škodovky. Jinými slovy, přeloženo, lidi chtějí být raději v práci, aby doma nemuseli topit a svítit. A ještě vydělali prachy, začínají do tuhýho, mám pocit.
1: No, mají selský rozum, tyto, co takhle reagují. No,
0: to no je vlastně... ale ne každý může být 16 hodin v práci.
1: No, když se nad tím zamyslíte, co se kolem nás děje, tak vlastně největší pozitivní efekt, který je třeba chválit a radovat se z něj, teď spousta lidí dostane rozum. Jo, teď mnoho témat, která hýbala společnosti.
0: Tomu věříte?
1: Nebudu, já netvrdím, že všichni, pro Boha, jo, to je jasné, že třeba čtvrtina společnosti to nikdy nepochopí, jo, to je normální, to je statistika. Ale z těch zbylejch veliké množství lidí začne chápat, co jsou důležité věci. Jo? Třeba přestane hejbat veřejným míněním to, kdo se s kým rozved, koho si vzal, jak se postarali ti herci o své děti. Jo? To třeba přestane být tak důležitý. Důležitější se stane, kde se veme na plyn a na elektriku třeba. To je velmi pozitivní efekt, protože já už jsem začínal mít obavy, že podstatná témata jsou úplně nepodstatná. Že lidem je to vlastně úplně jedno. Taky se to projevovalo ve volbách. Třeba se dá odvozovat, že volby příště už budou zodpovědnější, že víc lidí k ním přijde a hlavně víc lidí bude přemýšlet o tom, koho si tam zvolí.
0: Myslíte tím už ty nadcházející volby? Teď?
1: Parlamentní v každém případě. No. A teďko s těma volbama za 3 týdny, ne? Tak nějak.
0: Ano, tak nějak.
1: Za 3 týdny. Tam je problém, že já jsem nedávno někde řekl, že voliči v těchto volbách se budou dělit do 2 skupin. Jedni už ty účty dostali, jedni už vidí, že záloha 5 000 se mění na 19 měsíčně. Já jsem taky takový účet dostal.
0: 5 000 na 19?
1: Z 5 na 19 měsíčně.
0: Kolik to je v procentech?
1: To je skoro krát 4. To je skoro, takže to je plus 300%. No. Tak jedni už ty účty mají oba na stole, ty myslím, že vědí, koho nebudou volit, a ty druzí ještě nemají. U těch druhých slyším zajímavé věty. Paní Nováková, to není možný, to jste se přehlédla. To, no kdyby vám to zvýšili třeba z 5 na 7, jo, tak je to hrůza, 19, to ne, to běžte tam, oni to opravěj.
0: Počkejte, toto ještě, když slyším, tak jsem v klidu. Ale víte, co já taky někdy slyším? No a co? Než bychom podporovali toho tyrana, tak si raději připlatím.
1: No, ty taky tady máme, no. No to ty ho porazí právě, to jsou oni. Potřeba ho, no, ty se zmobilizujou a...
0: Řekněte mi, vy jste tady jako člověk, který ekonom, že statistik taky, že jo?
1: Ano, dělal jsem to.
0: Pane Tlustý, funguje nějaká poučka nebo nějaká rovnice nebo... Mně pořád nedochází, oni nám říkají, šetřete, tím porazíme toho Putina. Tak si vemte o jeden svetr víc, říká paní Pekarová, a toho Putina nějak usvetrujeme. Jak toto vlastně funguje uvnitř té ekonomiky?
1: No, ta paní by měla pravdu, kdyby ten Putin ten svůj plyn a ropu neměl komu jinému prodat. Jo? Mm-hmm. Pak bychom ho usvetrovali, jo? My bychom mu zavřeli trubky, on by přestal inkasovat peníze a naše svetry by to rozhodly. No jo, ale on to má komu prodat. A jakmile to má komu prodat, tak ty svetry jsou úplně k ničemu. Protože on místo nám to prodá někomu jinému, ještě se ukazuje, že my to od něj nakonec rádi koupíme. Teda, my to koupíme od Němců, ale Němci to koupí.
0: Pro nás.
1: Pro nás.
0: Budou tak hodní.
1: Ano, budou tak hodní. Takže, a ještě mu roste cena. Tak on to vypadá, že všechny ty naše naschvály, kterýma se ho snažíme zničit, mu přinášejí víc peněz.
0: Víte, jak se říká, že si někoho pošlete pro pivo?
1: Jeden chytrý člověk tady u vás, myslím, dokonce říkal, že na nich pozoruje dětinskost. Na těch, jo, jak jste jí jmenoval, tu já jí říkám, Markéta Antoaneta.
0: Jo, Markéta, já jí říkám Anna Proletářka.
1: Dětinskost, jo. Ona má logické myšlení
0: to
1: jako,
0: nezralý člověk,
1: jako
0: to přece...
1: můj tříletej vnuk. Tak, ne, to bych někdy je chytřejší ten můj
0: Simonek. Jenom lidská neskušenost, to nelze nikomu čítat.
1: Ne, to není dětinskost?
0: Nevím. Ne,
1: myslíte, že ještě vyzraje, jo?
0: Tak člověk s věkem, že...
1: Ne, tý věk nepomůže.
0: Jak to? Tam tak to, říká se, že...
1: Tam nejsou ty mechanismy, ve kterých by se to mohlo odehrát.
0: Jsou dvě protichůdné poučky na to. Jo. Jednak se říká, že s věkem přichází moudrost, a druhá poučka říká, že z mladého blbce vyroste starý blbec.
1: Tak. B je správně. No, to první je takový soucitný, takový jako... No, už to na vás tolik není vidět, jak jste starý a důvěryhodný, tak už to vás nikdo neskoumá, tak... Jo, tam se to jako méně projevuje, ale z mladého blbce nic jiného než starý blbec nemůže vyrůst.
0: Platí B. Vy, odborník, jste nevěděl, kdo je Redl? Jo. Poslanci ano, grilovali, ale marně. Mlejnek zůstane. Pan Rakušan se za pana Mlejnka postavil.
1: No, teď by si to musel zbalit sám, že jo? Kdyby se nepostavil. Teď to jde o něj.
0: Jak to?
1: To už je pak lavina, to už pojedou všichni tihle, ti tady.
0: Jako kdyby...
1: Křišťálově čistí, teď mě to došlo.
0: Ano. No,
1: to jsou...
0: Kdyby Mlejnka teď exkomunikovali...
1: Tak už to pak neudržej, pak už někdo přijde na to, že ten je na tom ještě hůř než Mlejnek.
0: No, víte co, pane Tlustý, mě vám se honí v hlavě taková hříšná myšlenka.
1: Zkuste to.
0: On ten Mlejnek možná taky něco ví. A je to rozvědčík. Pozor na to. Ten ví, jak s tím naložit.
1: No vůbec mezi těma obviněnýma v té kauze bude dost těch, co něco vědí.
0: No a teď si představte, že něco víte, umíte pracovat...
1: Ne, vy víte, že on ví. Jo? Tak je to přesně.
0: Pozor, on umí pracovat bezesporu s tou zpravodajskou technikou i s tím stylem práce. A tenhle ten si říká, co si všechno nahrál, ten Mlejnek s tím Redlem.
1: Jo.
0: Co mu ten Redl o mě řekl.
1: A co teďko?
0: To je všechno.
1: No, já si pamatuju jednu velkou kauzu, ve které, nebo na všech víc těch velkých kauz, tam vždycky po nějaký době, v té vazbě, ty lidi dospějí k závěru, že je lepší spolupracovat, prásknout pár lidí kolem a dostat zlomek původního trestu. No. Takhle by to nějak mohlo být tady.
0: Včera večer toto vysvětloval Robert Šlachta na rádiu Xaver, jak to funguje s tím spolupracujícím obviněným. A pravda, nevěděl jsem detaily včera to všechno vysvětlit. To je zajímavá věc. Můžete být spolupracující obviněný, ale on o tom v konečné fázi rozhodne až ten soud na konci úplně. Mm-hmm. Takže vy můžete...
1: Doufat.
0: Vy můžete zvonit na kámoše všechny, s kterýma někdo třeba loupí všechno.
1: A někdo...
0: Není to ono. Není to ono.
1: Málo.
0: Málo jste zvonil.
1: Málo.
0: Teď je, donedávna byla nejpopulárnější zvonek ta paní Salačová z kauzovy.
1: To jsem, ta se mi vybavila, víte, ona je ze Slaného.
0: Jo?
1: No jo.
0: Vy tam máte takovou úrodu zvonku?
1: A ona, ta její firma byla úplně na kraji Slaného.
0: No a teď je nový rekordman zvonek a to je ten Dovho Mília v kauze.
1: Ani vyslovit to neumím a je to on.
0: No já mu říkám bomboniera, když o něm mluvím, a to si pamatuju dobře. No ale ten spray zvoní úplně jako na poplach.
1: No jo, no. No tak, jo.
0: Dovho Mília
1: prý zvonil tak, Mlejnka uchránit.
0: Že pan doktor Pospíšil, řečený Meda, šel jako svědek podávat vysvětlení pro jistotu s elitním advokátem. Něco se tam děje. Tam se možná zvoní na všechny zvony. Mm-hmm. Takže toto už víme, že to nejde s tím hnout. Oni se drží pod krkem a je to.
1: Se obejmuli. Teď jim hrozí, že objatí vypadnou všichni.
0: Věrná láska.
1: Oni stejně vypadnou všichni teda. Ale ještě ne dneska.
0: Tak. Pane Tlustý, představte si, zadlužení domácnosti roste. Průměrný Čech dluží 300 tisíc korun. To i já?
1: No. Vy taky, no, vy jste taky průměrný Čech.
0: A
1: no.
0: Vy taky, jo.
1: To je podle toho vtipu, jak v tom vlaku ten hladový říká tomu, co právě snědl jedno kuře, že by se měl rozdělit, a on mu říká, ne, ne, ne, vy jste měl zrovna půlku, jo, v průměru.
0: No jasně.
1: No.
0: To je strašný.
1: To je strašný, protože kdybyste viděl graf, jak se vyvíjelo zadlužení domácností, tak to je strašný. To je strašný, to někdy před 20 lety třeba byla, já odhaduju, tak desetina přibližně. Maličko, jo, hrozně maličko. Z toho se stala móda. Ve společnosti zvítězil pocit, že my, co nežijeme na dluh, jsme hloupí. Jo, že si můžeme užít hned. Pak Nováková říkala, že se to stejně platit nebude. Ono sice už spousta lidí o všechno přišlo, ale traduje se to takhle, že to třeba platit nebude. A stát tomu dává strašný příklad. Jo? Se vracíme k tomu úplně na začátku. Já teď tady řeknu, jedna paní ekonomka s absolutním nezájmem veřejnosti. Jo? To vidíte, jak to nikdo nečte, nikdo to nelajkuje, nikdo to nepřebírá, je to všem úplně jedno. Ona, ta paní ekonomka, napsala, že za dva roky, poslední dva roky, stouply úroky ze státního dluhu, ten taky existuje, jo, ze státního, na více než trojnásobek, jo, krát tři. Pak napsala, že teď už platíme stát těm, od kterých si půjčil stát, znamená bankám, přes 100 miliard ročně úroků. 100 miliard ročně úroků. Ty dluhopisy mají samozřejmě nějakou splatnost, ale jak postupně uzrají ty dluhopisy a budou splaceny novými dluhopisy, tak místo té původní úrokové sazby, třeba 1,5, najednou bude těch 6. Víte, co z toho vyplývá?
0: Netuším.
1: Za pár let, já teď se tady nechci sázet, jestli to bude teda 3 nebo 4 nebo 5, jo, bude muset stát posílat těm bankám místo 100 miliard, 300, 400, tak nějak, miliard. A přitom naděje, že ekonomika by rostla a že by tudíž bylo z čeho to platit, ta v tuto chvíli je úplně marná. Jo? Myslím, že teď vláda zveřejnila, že čeká mírnou recesi. To je mimochodem taky blábol. Jo? Ta recese už je a nebude mírná. To slovo mírná je ten blábol. No takže najít v rozpočtu, který je 2500 miliard, 100, abyste poslal bankám úroky, to je těžký. Jo? To je, když si představíte, co všechno za to byste mohl postavit, jo? Komu byste mohl přidat platy, jo? Těch 100 miliard by se dalo krásně užít na něco lepšího, ale musí se to poslat jako úroky. No a teď si představte, že tak pár let se bude muset poslat těch 300 nebo 400 a já vám jako bývalý minister financí říkám, to nepůjde najít. Jo, to se nikde nenajde, těch dalších 250 nebo 300 miliard se nikde nenajde a za této situace nám ta naše vláda, které důvěřuje čtvrtina lidí, říká, skoro na všechno půjčíme si, rozdáme 5 000, připlatíme na energie, připlatíme na hypotéky, připlatíme na všechno, všechno na dluh. Jinými slovy, tato vláda, k tomu titulu vláda národní katastrofy, ta vláda pracuje na bankrotu.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den. Děkuju za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes ucapy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jako my bychom si třeba přáli. Aby to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Assad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou sunité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama a zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference, jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se musely konat volby? také, vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šára se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
2: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15., tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
2: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
2: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil, nebo vůbec ne? Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze. Čili to, co

0: Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašar Asad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď nikde nic?
0: Evropané splnili svůj cíl. Asad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Asad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, ty různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat se. Úplně nejsem jistá, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
0: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bašar Asad vlastně?
0: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Šara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Asad, mladý Asad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme. A další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my. A je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes. Vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Asad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude.
0: Já jsem Donald, prezidenta Trumpa,

0: zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jsi zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
0: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci, se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary, Damašku. A výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odevzdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády. Protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu, řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
0: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Ano, já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: to chodí. A býval i za Joe Bidena.
0: To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to sluší, protože měl jinou barvu, myslím černou. A tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
0: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
0: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to už takováto diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, protože zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
0: Já mám ale pocit, ale no, nerada bych
1: ho to. Ústně, no.
0: A tak to je zase nepochopení celé té situace, že. Takže,
1: ale tak on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že, uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
0: asi
1: by
0: tak,
1: mohla jednou přijít.
0: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není native, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, a on řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. Hmm. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří. Na Ukrajině je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
0: telefonovat.
1: Putinem. Mm-hmm. Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
0: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli to začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánnému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu. A
0: já si myslím,
1: jak to zvládne?
0: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána. Už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina, bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočila úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
0: Tím mě nechápu. Toto prohlášení tak... skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
0: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Jiří Vítek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Jiří Vítek je místostarostou Prahy 8 za patrioty.
1: Ano.
0: Patriotech čím dál častěji slyším. No a protože jste bývalým hasičem profesí, tak máte mimo jiné na starost bezpečnost, pokud vím, a taky věci okolo kultury. Tak, jo. Ale pojďme začít tou bezpečností, protože když jsou prázdniny letní a lidé tak jako odjíždějí z domu, tak ta bezpečnost dostává v mnoha ohledech na frak. Zajímá vás jako pány radní i třeba to, jaké je procento vykradených bytů, a tak máte nějaké statistiky?
1: Určitě, každý měsíc dostáváme statistiky. Zrovna u vykrádání bytů to nějak neroste a vykrádání aut taky ne, ale samozřejmě je větší stížnost například na bezdomovectví, žebrání a tak dále, na tenhle ten druh, řekněme, přestupku.
0: Žebrání je zapovězeno na osmičce?
1: Není úplně vítáno.
0: Jak se toto řeší?
1: Samozřejmě komunikujeme s městskou policií, my jako městská část nejsme zřizovatel městské policie, tohle město, a snažíme se, aby vlastně pochůzkovou službou kontrolovali ty riziková místa, to jsou většinou stanice metra nebo tramvají.
0: Ještě si řekněme tedy, že Praha 8 je místo, kdy do Prahy přijíždějí auta dennodenně z vrchu, to znamená od Teplic, Ústí nad Labem a tak. Většinou tam bývají zácpy, pokud si to tak zhruba. A tak mi řekněte, po této stránce je osmička jak bezpečná nebo nebezpečná?
1: Myslíte po dopravní?
0: Po dopravní.
1: Takhle, bezpečná.
0: Osmičkou přece projde za den strašná spousta aut.
1: Určitě není to především Holešovičkami, tedy, které pod nás padají. Tam je asi ta největší dopravní zátěž. Tam my už léta letoucí žádáme, aby teda Holešovičky šly pod zem a nějak se to navázalo na Blanku nebo na nějaký vnitřní okruh. Ale co se týká dopravních nehod, tak jestli na tohle narážíte, tak v Praze upřímně až tak dopravní nehody nejsou vážné. Jsou to většinou ťukance, ale vážné dopravní nehody nejsou.
0: No víte, jak naštve takový ťukanec?
1: No to já, již krábanec.
0: No ale když jsme u toho, tak vy jste tedy původní profesí hasič, takže vy jste asi těch dopravních nehod za tu éru hasičů viděl hodně, ne?
1: Určitě, no já jsem vlastně poslední léta, já jsem byl 15 let profesionální hasič a poslední léta jsem se specializoval přímo na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Takže ano, viděl jsem toho spoustu.
0: Máte nějakou statistiku? Kolik jste jich vytáhnul?
1: Ne, nedělal jsem si. Takže vlastně u hasičů je lepší nějak si nedělat statistiky a nic si nějak moc nepřipomínat, spíš zapomenout. Jako je to lepší.
0: Třeba ne? Porodníci někteří si dělají čárky.
1: To je určitě příjemnější než vyprošťování osob z vozidel.
0: Když je, to jsem si mnohokrát tak říkal sám pro sebe i na dálnici, když je ta osoba v tom zdemolovaném autě už jaksi mrtvá, tak to se dělá stejně tak?
1: Samozřejmě.
0: Rozřeže to auto, vidím to někdy s takovými těma.
1: Ono se to stříhá, řezá se málo kdy, protože samozřejmě to dává jiskry, tam by mohlo dojít k nějakému požáru.
0: Jsem viděl řezání, jo?
1: Rozbruš jsem taky, samozřejmě se řeže, ale většinou jsou to rozpínáky a hydraulické nůžky. Ano, tu osobu musíte dostat ven a ve stejném čase, tak prostě tak to je.
0: Když se člověk vzdá své původní profese a jde se věnovat politice, takových případů známe spousty, tak mě vždycky napadá, co si vlastně z té původní profese může do té politické, do toho politického období odnést.
1: Tak já tam měl ještě takový mezikrok, jo. Já jsem dělal ještě na státních hmotných rezervách. Já jsem vlastně do politiky upřímně až tak moc nechtěl. Já jsem odešel od hasičů. Je to takový skoro, jako když odejdete z vězení, nic neumíte. Sice jste hrdina, hospodě vás poplácávají, ale vlastně pro ten normální život jako ty dovednosti hasičský úplně nejsou vlastně užitečný. Ale zase, co jsem si určitě přinesl, je nevzdávat, nějaká kreativita a vlastně ze situací, které vám připadají, že jsou neřešitelné, se nějak vždycky dostalo.
0: Pane Víte, je pravda, že hasiči obecně nenávidí film Hoří má panenko?
1: Ne, to je moje generace, ne.
0: Ne?
1: Ne, ne, ne. To byla určitě generace přede mnou, která zesměšňovala, nebo ti dobrovolní hasiči určitě to vnímali citlivě. My jako profesionální nás ovlivnili už ty americký Backdraft. To byl paradoxně film, který, když jsem viděl, tak jsem chtěl jít k hasičům. Takže tenhle film mě ovlivnil. Mm-hmm. Po vojně jsem hned 5 dní po vojně nastoupil k hasičům.
0: Ony jsou takové filmy dva, které údajně hasiči nemají rádi, a druhý je nějaký ten název, když si Jack bral Harryho nebo něco takového. Taky o hasičích. No, pojďme k vážným věcem. Řekněte mi, popište mi kauzu Hřbitov v Bohnicích.
1: Já bych neřekl, že je to kauza, je to právě to, co mě do té politiky dostalo. Já jsem asi před 10 lety, protože jsem z Bohnic, což taky není úplně jednoduchý být z Bohnic, jako malý kluk, když někam přijdete, řeknete, že jste z Bohnic a chodíte na základní školu ústavní, tak jste pro všechny. Takže to byla taková legrace vždycky. A samozřejmě já jsem to místo znal, to je hřbitov, který patřil k Bohnické léčebně. Zapomenuté místo, kam jsme si jako děti chodili hrát na vojáky. A asi před 10 lety jsem šel okolo a viděl jsem ten neskutečný brajgl tam. A tak jsem se rozhodl, že to dám nějak dohromady. No. Ze začátku velice naivně, protože tam bylo asi 40 tun odpadu. Pračky, ledničky a tak dále. Takže jsem vlastně prvně zkoušel rukama, pak jsem si začal objednávat nákladňáky, bagry a takové věci. A pak jsem si uvědomil, že ten hřbitov vlastně není můj a dělám na něčem jiným. Tak jsem začal hledat toho majitele, což bylo tenkrát ministerstvo zdravotnictví. To mi teda dovolilo ten hřbitov uklidit. A postupem času jsem o něm vlastně získával informace, historie a tak dále. Začal jsem dělat komentované prohlídky pro kamarády, pak pro jejich kamarády. A stalo se to jakýmsi fenoménem. Někteří lidé to vnímají jako jedno z nejstrašidelnějších míst v Evropě. Já ne, protože tam leží vlastně pacienti z té léčebny. A ta historie je tam prostě neskutečná. To 20. století je tam propsaný. Tam jsou vlastně, řekněme, indicie, že tam leží Gavrilo Princip třeba. 1. května 1918 tam byl pohřeb za asistence vojáků z Terezínské pevnosti. Samozřejmě je to různě vyvraceno. Byli z Bosny, tam se podíval. Vrah Otýlie Vranské, nebo například tam leží...
0: Kde vrah Otýlie Vranské, nevíme, kdo byl.
1: No to nevíme právě, ale kriminalista Zahrádka, což byl jeden z nejlepších vyšetřovatelů za socialismu na vraždách, zmiňuje v jedné knize jméno četaře Pavlíčka a ten tam leží. Samozřejmě, že je to ta legenda, která se k tomu samozřejmě přilepí, k tomu hřbitovu. A to tam ty lidi láká a to je součástí té prohlídky, kde říkám, možná tady leží, on ho zmínil a tak dále.
0: Někde jsem zaregistroval, že tam má být 4000 zesnulých.
1: Ano, je to tak.
0: Jak je to velký, prosím vás?
1: Je to velký tak, že se tam vejde přesně těch 4000 zesnulých. Jako když vám řeknu přesný rozměr, tak to...
0: Pro představu, jako fotbalový hřiště třeba.
1: No, takový dvě.
0: A kde to vlastně je, když minu teda jedu z Bohnic minutu Bohnickou léčebnu?
1: Musíte zezadu, ulice U Drháně, zadní brána vlastně Bohnické léčebny.
0: To znamená do starých Bohnic.
1: Do starých Bohnic a vlastně se dáte takovou cestičkou úplně nakonec, už si myslíte, že tam nic nebude a tam je brána. Mimochodem pro zajímavost tam natáčel Miloš Forman Amáde a tu poslední scénu, jak pohřbívají Mozarta. Tak ta tam byla natáčena. Takže takovýhle věci se tam prolínají s tím hřbitovem, je to strašně zajímavý a já jsem vlastně celou dobu se snažil, aby se to převedlo na Prahu 8, aby to měla pod kontrolou, protože to ministerstvo to vrátilo státu jako nepotřebný majetek, což je trošku takový, jsem znervoznil, znáte to. Ze spousty hřbitovů se časem taky může stát něco jiného. Je to asi měsíc, co je to teda Prahy 8 a já jsem se v tom tak angažoval, založil jsem patrioty, že jsem se dostal vlastně do komunální politiky paradoxně díky bohnickému hřbitovu.
0: No a co je teda teď s bohnickým hřbitovem, s tím vaším?
1: Teď je uklizen, teď je městské části, bude se upravovat brána A já se budu snažit zabránit tomu, aby tam nedocházelo k nějakým rekonstrukcím, které by narušily ten genus loci. Aby tam nebyly lampy, zámková dlažba, aby se ta kaple nezateplila třeba z nějakého fondu a tak dále. Aby to se zakonzervovalo tak, jak to je.
0: A je to přístupné veřejnosti?
1: Ano, ano.
0: A ty prohlídky komentované, to tam děláte pořád?
1: Ty dělám, teď jsem je přerušil, protože paradoxně jsem na zákaz vstupu, když to bylo států, tak jsem nesměl tam dělat komentované prohlídky a teďka je to naše, takže do měsíce ke konci prázdnin začnu zase dělat po večerech komentované prohlídky.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí.
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje.
2: Já myslím, možnosti. Že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti, žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a modernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Jak, čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo? A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: A myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo, nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm. Ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134, ano. Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karol, zapisujte si to. Kopanec do varlat, kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala kvůli něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: No, až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
1: No, tak to tady mají, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Tak to já jsem, a o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná: člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: jde
2: trochu?
1: Tak pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal, chudák. To jsem musel hrozně nalítat od toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, to myslím.
2: No, to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musí, to je zákon.
2: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
2: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
2: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence, no. Tak tam nebudu 8 třeba, a budu 4.
2: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
2: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
2: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
2: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
2: No ne, to je blbost. Jako je. Tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
2: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
2: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
2: No, to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
2: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
2: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
2: No každopádně jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
2: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
2: na
1: sam.
2: Nádraží.
1: No kdekoliv.
2: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: No, to je pravda.
2: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ono na to odpovídalo velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
2: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
2: Takže ono je spíš možné,
1: to,
2: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
2: Asi, a ono je spíš možný, že...
1: Statistická nula.
2: Vy jste takzvaná statistická chyba. Hmm. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No v dnešní době ano.
2: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
2: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
2: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Ládina chytli. No, pomstili celou Ameriku.
2: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
2: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí. Mm-hmm. Že najednou se vám rozšířují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
2: No já to mám jak...

0: jako abych měl do společnosti stejně jako máte vy.
1: Tak. Ale to není od vás příliš kamarádské, že?
0: Pravé kůže, ekologické.
1: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
0: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
1: Nepoložila telefon, to byste se měla zeptat.
0: A to jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
1: To je moc hezké.
0: Od pána.
1: No.
0: Co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
1: Tak 1000 korun. No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Taky se za váma přijdu poradit.
0: Přijďte.
1: No.
0: Přijďte, vaše dopisy v koši nekončí, ale víte, že mě to už napadlo?
1: Jakože bych měla.
0: Tak vy splňujete všechny podmínky výběrového řízení a aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
1: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
0: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
1: To, co, kultura.
0: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
1: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
0: Jo?
1: Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
0: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
1: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
0: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
1: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
0: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
1: Aha.
0: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, co, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
1: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
0: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Bohužel.
1: A něco tutlá.
0: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT archiv nebo něco. No a je to.
1: ČT senior.
0: Já si nemyslím, že to je ČT senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
1: pravda.
0: Se na to dívají.
1: Já taky.
0: A já jsem na to koukal, a to nebo já už jsem senior?
1: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
0: No ne, tak nechoďte kolem horké.
1: Ne, v žádném případě.
0: Kdy se senior stává seniorem?
1: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
0: U mužů?
1: No, ne, u vás.
0: U vás?
1: U vás osobně.
0: Jako na 5C u nás? Nebo tomu nerozumím.
1: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
0: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
1: Tak.
0: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale... Neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
1: Já si to teď nevybavuju.
0: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval. Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
1: Jo, ale to je klasika.
0: A nebo kdo přijde na večer.

0: večeři.
1: Taky mi to něco říká, ano.
0: 9:30, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
1: No tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
0: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humoserky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
1: Ne?
0: Četnický?
1: Jo, četnický humoresky, tak no, ty byly velice hezký.
0: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
1: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
0: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
1: Já nevím, tak to...
0: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
1: Ne, já vím, ale tak
0: musíte to někde splatit.
1: Než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
0: To se bohužel stalo.
1: To už je prodaný.
0: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
1: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
0: No.
1: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
0: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
1: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
0: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
1: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem jako chodíte?
0: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
1: Tak to už to rovnou vyhazujte.
0: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový jak normálně klasický ponožky. No, ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
1: No, to nevypadá úplně.
0: Ale to se v 90. nosilo.
1: V 90. se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
0: No.
1: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
0: No, tak já je to budu vrátit a řeknu ti vymění za černý.
1: Ne? To, no, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
0: Ponožek takhle,
1: takhle se
0: víc.
1: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
0: Proč by to?
1: No, že to cirkuluje.
0: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
1: Já mám...
0: Což můžete spatřit i tady, že já mám po každé jiné tričko.
1: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
0: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedné šaty.
1: No, to je pravda.
0: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
1: Plizovaný, ano, tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
0: Halenka.
1: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
0: 8 milimetrů, no.
1: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
0: Ale studentská halenka je tedy poplatná o ne lidové písni, protože je tu zetenka. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
1: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
0: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
1: Ježíš, to bylo krásné.
0: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
1: Z čeho?
0: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
1: Jo, a ženy tak mávali vlasama, já jsem to viděla.
0: No.
1: A on dělal takový to gesto a šel dál.
0: Takhle to dělal.
1: Jo.
0: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
1: Takhle, no tak až budu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
0: No. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
1: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
0: To je geniální.
1: Je.
0: A víte, proč to je?
1: Mm-mm.
0: No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával se zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
1: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
0: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
1: Všemi krypty mazaný.
0: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako, jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
1: Statementy, no on má i dobrý nápady.
0: Jo.
1: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
0: Ale.
1: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
0: Co to dneska je?
1: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
0: Tak počkejte, oproti...
1: To je baráček.
0: Oproti tomu, co tento stát dluží 7 milionů.
1: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
0: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
1: Ale jo, tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
0: Soud? To bylo u soudu?
1: No.
0: Kauza.
1: No.
0: Takže on to zapřel původně.
1: No to já nevím.
0: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl pan Horák.
1: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, který jste zašantročil?
0: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
1: Jo, po koruně.
0: No ne, tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
1: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
0: Práce na zahradě.
1: No.
0: Staral bych se vám o výřivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
1: Magdalenky.
0: To je z materie. Magdalenky, Karolínky.
1: Já jsem to pochopila.
0: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
1: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
0: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů.
1: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
0: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
1: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
0: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
1: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti já, kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky, já se to ani nedovím.
0: Ne, lžete.
1: Ne, fakt.
0: Honzo, nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mě to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
1: Pane zahradníče.
0: Pane, no, no, no, já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl. Nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
1: A to je český?
0: No to je film pro pamětníky.
1: No ale český?
0: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
1: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská. To je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
0: Jakože by to bylo Dulské?
1: Třeba.
0: Ne. Paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská. Která si do kláštera přijde vybírat posluvačku.
1: Odpustky.
0: Posluvačku. A matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptišky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to dotká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam rozněská scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
1: ano.
0: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
1: Že je těhotná.
0: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo by řekl, on mě, správně česky by to začínalo vo.
1: Jo.
0: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
1: Nevhodně se choval.
0: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal. No
1: a jak to...
0: Se dívám tak rozdychtěně na vás.
1: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo. No, já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
0: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
1: Ne, já chci spoiler.
0: Spoiler ten, že vy jste paní Dulská.
1: A kdo hrál paní Dulskou?
0: Nevím.
1: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
0: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle.
1: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
0: Režim letadlo?
1: Režim letadlo, no aby nás...
0: A to je co?
1: Tak kdyby nám někdo volal.
0: Letíte
1: třeba,
0: někam?
1: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Saverem, tak ho pozdravuj.
0: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
1: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
0: Já vás znám. Abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
1: Morálka
0: paní Dulské.
1: Hele, to je film z roku 1958.
0: No tak to nic nechce.
1: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
0: Ano.
1: To sedí.
0: Asi jo. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
1: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčí, tak to je Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
0: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
1: Ten mačkač.
0: Mm-hmm. No.
1: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
0: No.
1: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
0: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmíte se. Stišnovi u nás.
1: A to užívala orálně, nebo se
0: její
1: v tom koupala?
0: Její maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, takový snědej hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. A je se 17, 18, taky nějak byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle?
1: No.
0: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
1: Neptun.
0: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
1: jo.
0: Takže otěhotněla. tom Bulharsku. Hmm. No a lékař řekl, že není kom pro srandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký... Jako,
1: to byl nějaký nevěřící Tomáš.
0: No to byl nějaký... No, no ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
1: Do té slané vody.
0: No, na tu pláž.
1: A našli?
0: No nenašli právě. Nenašli.
1: Taky ho vzala vlna.
0: Asi ho vzala vlna, ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby ne, a byl takový jako italský typ, no, z Bulharska, ale.
1: Jo, jo, ale tak zase to je hezký.
0: No,
1: tak... To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
0: Jo? Mm. A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber, nebo...
1: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
0: Černé písky, nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
1: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
0: No, tak
1: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
0: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna... Tak, abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
1: Otěžek.
0: Nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
1: No a jak to dopadlo s tou paní Dulskou teda? Tak byla spokojená babička? A...
0: No nebyla, ona odešla, ta... Ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to. No, ta Jana Brejchová se naštvala. On chtěl mladý Dulský, aby si to nechal vzít.
1: Ježiš.
0: Dokonce je to do prchy. No. A no, ona se pak rozhodla, že ne. Jako, to je se nějak ta Ina, že v té nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
1: No jo, ale ta ho měla s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Dulskýho.
0: Dulskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
1: Možná pořádá ty pochody.
0: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
1: Z roku 58.
0: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti. No, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
1: To je známý.
0: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
1: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
0: Jo? To vůbec nevím, že chlastal.
1: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
0: Říkal pan Donutil, ha, promiňte, ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
1: Mě hrozně.
0: Fakt,
1: no jo.
0: Vy jste faninka?
1: No, to je klasika.
0: Jo.
1: To je klasika, to je něco jako morálka paní Dulské.
0: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě, neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
1: Ne, to je taky umění.
0: Taky?
1: No jasně.
0: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
1: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
0: Filantropové?
1: No pojďte, budeme hledat filantropové.
0: Ti, co rozdávají prachy?
1: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
0: Stranám?
1: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
0: To je divný, že?
1: Tak různí lidé, bohatí, mají různé manýry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
0: Potřebujeme peníze na něco?
1: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
0: Jo?
1: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
0: Jsem dlouho nic neutratil.
1: Navíc vy jste neslyšel, že teď jde o všechno?
0: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
1: Teď jde o všechno. No, tak
0: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
1: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
0: Myslíte?
1: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
0: A když jsme v té Evropské unii, ne?
1: Právě proto.
0: Tak oni se nás tam zastanou.
1: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
0: Toto řekla.
1: Jo, jo, jo.
0: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
1: No, počkejte, to není vůbec rozumný nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
0: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
1: Kam?
0: No nevím.
1: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve slamníku.
0: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
1: Říkám, to tak já... tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
0: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
1: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
0: Paní Karol, jsme na konci.
1: To je dobře. Budu se těšit na příště.
0: Na
1: mějte
0: příště.
1: Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
0: Jo. A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
1: No já už teď taky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohleto je pořád Na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, tak se nám s nástupem horkého léta začal mobilizovat a aktivizovat i prezident Petr Pavel, který ucítil tíhu asi svého historického prvního a možná i posledního údělu, který ho čeká na podzim, a sice, že bude míchat kartami po volbách při sestavování vlády. No a začal nám už tak jako vládu sestavovat a různé strany politické diskvalifikovat z vlády už 3 měsíce před volbami. Ale to není vše, taky se nám za těch 100 000 korun měsíčně mobilizuje prezidentová manželka Eva Palová, která se teď zhlédla v té bolševické ikonografii z 50. let těch traktoristek a kombajnistek a začala nám rozdávat radost fotkami v montérkách před kombajnem a traktorem.
2: Tak nám taky to... se bojím ožně, Petře. Bojím.
1: To léto nám začalo skutečně, je ten začátek hodně horký a to nás čeká ještě horší pozim.
2: Proto navážu, protože se budeme bavit o tom, co nás může čekat na podzim, proč pan prezident začíná dělat to, co dělá, a jak by se mohla šít vláda a jaké jsou noční můry Andreje Babiše a že taky vláda může být až někde na začátku příštího roku. Takže hele, kdy jindy nezačít než v létě, no, protože už teďka mezi titulky už nám naznačují, co by nás mohlo čekat.
1: Jasně, protože mimochodem zajímavá věc je, že po těch volbách se k sobě možná, nebo že se vrátí duel z prezidentské volby, sice finále, kdy proti sobě znovu bude stát prezident Petr Pavel a možná budoucí premiér Andrej Babiš. A Petr Pavel by mohl mít nebezpečné nutkání se Andreji Babišovi pomstít a znemožnit mu případně nástup moci a sformování jeho vlády. Pořád Na férovku můžete poslouchat na platformě To, co bývalo gazety.com, je teď opinino.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: A my vám za to děkujeme a slibujeme peprné detaily.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl, a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to
1: se dostaneme.
2: Nepořádek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se smějí.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 tisíc korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů. Jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
1: Takže
2: tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu. Víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 miliard korun v České republice, jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky, tam mluvíte o 10 000 korun. Což ve výsledku musí být velká suma, tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planning slip, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky globální, za účtuje si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nadstřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Mm-hmm. Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti? A jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložila.

0: skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky to bylo?
0: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12x100 000 zhruba krát 10 000 korun, tak máte tu částku, s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
0: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit?
0: No.
1: Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
0: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedněch velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
0: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
0: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě.
1: Jak,
0: to je ten princip.
1: Jak ale

0: zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
1: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme ho připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no, samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
0: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
1: My máme propočet od, a teďko mám, abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
0: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35, je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
1: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
0: Nebo nezastavit?
1: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
0: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sledují, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
1: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
0: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Busková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
1: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím se jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buskou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
0: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
1: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
0: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
1: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kdy jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
0: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
1: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
0: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaší kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
1: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
0: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidátce?
1: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude ta sama. Na začátku června oznámíme.
0: Ale všechno na stole.
1: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
0: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
1: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jedna věc, která výrazně patří k Praze 8, je Heidrichova zatáčka a celá vůbec akce Antropoid. Jestli tím žijete také, je tam teď krásný památník. Zajímá mě kolem toho několik věcí. Co to za prvé znamená pro vás jako pro městskou část a pro vás pro místo starostu?
1: No tak strašně moc.
0: Žijete tím?
1: To tak jsem patriot.
0: Jo, jsem patriot.
1: Celý život na Praze 8 žiju. Narodil jsem se z Bůlovky, mě odvezli do paneláku na Praze 8. Samozřejmě pro nás je to jako pro Prahu 8 jedno z nejvýznamnějších míst, který tam máme. Kromě samozřejmě ještě Střelnice, Kobylské Střelnice, Jamlického hřbitova, který se také prolínají samozřejmě do tohohle toho odboje. Ale teď jsme dělali vlastně 80 let oslav, operace Antropoid, a to jsem měl teda na starost jako radní pro kulturu. Myslím, že to dopadlo velice dobře, bylo to důstojné. A kolega, vlastně co má ještě, co je se mnou tam radní, neustále vlastně provádí, dělá komentované prohlídky té oblasti, kde byli ty odbojáři. Udělali jsme stezku parašutistů, že kdo navštíví Libeň a okolí, tak narazí na informační panely, kde bude v tomto domě žil, tady se stalo a tak dále. A shodou okolností jsem vám přinesl tady bankovku, kterou jsme vydali jako městská část.
0: Jak říkáte, shodou, přinesl mám bankovku, ale to je krásné.
1: Je to vlastně, to mě napadlo, když jsem viděl bankovku zoologické zahrady někdy minulý rok a řekl jsem si, že bychom se mohli spojit s tiskárnou cenin a vydat vlastně tuto bankovku.
0: A proč zrovna Kubiš a Gabčík? Proč ne ti ostatní?
1: Protože samozřejmě...
0: Ti byli na místě.
1: Ano, byli na místě. Jsou spojeni přímo s tím atentátem na té Praze 8. Ale samozřejmě vážíme si všech těch sedmi, kteří v kryptě samozřejmě ukončili svůj život.
0: No a osud jistého Čurdy.
1: Ano.
0: Ten je také nějak spojen s osmičkou.
1: Je spojen asi tak, že vlastně to okolí Libně je velmi provázáno s tím odbojem. Ty ulice se jmenují po těch obětech, odbojářích. Paradoxně Karel Čurda, ten, který teda zradil výsadkáře parašutisty, dostal byt nadaleko místa, kde tyhle ty hrdinové žijí. Tam máme například, samozřejmě teďka budeme připravovat památník nebo připomínku Jindřišky Novákové, nejmladší, vlastně oběti toho řádění, té Heidrichiády. Shodou okolností nedaleko on bydlel.
0: Pane místo starosto, když projedu dnes teoreticky tou Heidrichovou zatáčkou, ujedu pár metrů a podívám se takto na chodník po pravé straně, tak tam donedávna uprostřed plotu bývala taková jako trafika, něco, takový domeček, jako kiosek nebo něco.
1: To nespomenete si? Nevybavuju, že
0: bych popojil. Nabízím sásku. Vypadalo to jak trafika z filmu, stará.
1: Víte, je to možný.
0: Po pár metrech, nevíte, co s tím je? Nevíte.
1: Netuším, to jste mě nachytal, ale fakt si vybavuju, po pár metrech výjíždím do Holešoviček a žádnou trafiku si teda nevybavuju.
0: No ono to takové nenápadné.
1: Jestli to tam nenechali filmaři třeba.
0: Ne, to tam bylo leta, nevím, jestli tam ještě je. Tak to a taková, si toho všimněte, to je. Ještě k této věci, jak moc to zajímá třeba některé občany nebo odborníky ze zahraničí, přijdou se podívat?
1: Jo. Opravdu tohle je téma, které zajímá jako širokou veřejnost a zahraničí strašně moc, jako lidi. Opravdu je to událost, která rezonuje celou Evropou, si myslím. Jako. Mhm.
0: Takže asi, kdybychom dělali nějakou hitparádu, tak je to nejdůležitější nebo nejznámější věc, co se odehrála
1: za druhé světové války. Nebo myslíte jako historicky?
0: Na osmičce.
1: Jo, takhle, na osmičce. Pravděpodobně ano, ale samozřejmě jsou tam nějaké ještě historické věci, ale určitě tohle to přebíjí. A máme tam Hrabala a tak dále. To jsou
0: Hrabali, ale v Libni dole.
1: Ano, a to je také osmička.
0: No, ano, vím.
1: Takže to jsou věci, které taky jako přetékají do zahraničí. Ale Antropoid i díky prostě, i když nepovedeným filmům Hollywoodu, tak i tak oslovují prostě jakoby ty zahraniční návštěvníky nebo vůbec historiky.
0: Ještě mi řekněte, dům, ve kterém leta žil Karel Gott na Osmičce, což je, myslím, Zenklova ulice.
1: Nejsem si jistý.
0: Je to pod Vlachovkou, když jedete k Heidrichově zatáčce, ale na druhé straně, jako i dneska činžák to. Kolikrát jsem se díval, jestli už tam je nějaká cedulička, protože tam možná strávil víc času než na Bertramce.
1: Dobrý tip.
0: No a
1: můžeme se tomu začít věnovat samozřejmě. My jsme teďka dávali vlastně pamětní desku Věře Čáslavský, která taky teda na Osmičce žila, ale samozřejmě Karel Gott je dobrý tip, Karla Gotta mám rád.
0: No a teda když jsme u těch pamětních desek, já jsem také žil na Osmičce.
1: Tak počkáme.
0: Jo, počkáme, dobře. Na co, legrace samozřejmě, na co se vás nejčastěji teď, když se blíží ty komunální volby, ptají občané na ulici, když vyjdete? Pane starosto.
1: Místo starosto.
0: Místo starosto.
1: No, nejvíc asi rezonuje buď zahušťování sídlišť, to znamená prostě takový ten tlak paradoxně hlavního města zahušťovat sídliště, pak je to samozřejmě doprava, parkování. To jsou nejčastější problémy.
0: No počkejte, ale ta Osmička, zrovna když vezmu Kobylisy, Bohnice, možná Ďáblice částečně, nevím jak dole, potom Líbeň a tak, tak já tam nevidím, a to jsem tam často, jako problém s parkováním, jako třeba na pětce, na dvojce nebo na jedničce.
1: V těch sídlištích ten problém skutečně je, že jo? Protože tam je to omezený prostorem, ty auta přibývají. Tam, kde jsou modré zóny, jako v Karlíně, pravděpodobně to pomohlo, ale na sídlištích modré zóny nejsou. Je to problém s dodávkama a tak dále, které samozřejmě podnikatelé mají, je víc podnikatelů a zabírá to víc místa. Takže to je to problém. Parkování prostě na sídlištích je velký problém.
0: Cítíte mezi občany, protože určitě teď před volbami jste v terénu, obavu, strach, nejistotu, co se týká cen energií, cen základních potravin, zejména u starších spoluobčanů. Je to věc, do které radnice asi nijak nezasáhne, ale komu to mají ti lidé říct, že?
1: Je paradoxně, jako to říkají hlavně nám, protože jsme nejblíž. Když bude problém s tím, že nebudou platit například v obecních bytech, tak se to dotýká samozřejmě radnice. Ano, lidi to vnímají. Podle mě ještě ne, tak skutečně stále se tomu nechce věřit, že by mohlo přijít něco takového strašného, dá se říct, za desítky let, možná za 70 let něco, co by poznamenalo tuhle společnost výrazně. Jo, je to cítit. A cítíme to i jako v okolí, v rodině, všude. Jo.
0: Připravujete se na to nějak? Jednoho dne můžete jít mezi občany, řekněme někoho, kdo řekne tak, a já ode dneška nemám vůbec.
1: Víte co, já nechci být takový ten generál po bitvě. Ono tady se desítky let řešily nějaký green dealy a vymýšlely se různé věci. Já už jsem asi v roce 2014 natáčel taková videa o tom, že například panelové domy mají plochou střechu a jsou ideální na sběr dešťové vody nebo na solární panely. Znamená, kdyby už se tohle začalo řešit a ty velké panelové bloky by byly soběstačné energeticky, tak by ten dopad byl asi menší, kdyby se na tom dělalo 8-10 let, ale on se neudělal vůbec nic. No, dělali se nabíječky na auta.
0: Ale to je kdyby.
1: To je kdyby. To je problém blackoutu, o něm se mluví 10 let, taky se v této věci nic extra neudělalo. Ale v tuhle chvíli ta samospráva co může? Snížit daň z nemovitosti, požádat magistrát, aby vypnul modrý zóny, aby lidi neplatili, možná snížit cenu za svoz odpadu nebo nějak to dotovat, ale to je tak všechno.
0: Víte, jak je to s tím blackoutem? Stejně jako s ukládáním dat, zálohováním. Každý začne zálohovat až tehdy, až jednou o všechny data v počítači přijde.
1: Jasně. Tak já jsem prepper x let, takže já jako tyhle věci nějakým způsobem řeším. Je to moje hobby, solární panely, nabíječky, světla, různé externí věci. A jenom zmíním, paradoxně jsem udělal takový manuál za krizové, co dělat, kdyby došlo k nějakému válečnému konfliktu. Asi 20 stránek jsem udělal takovým komiksovým způsobem. Jděte do metra, vemte si sebou tohle. Takový ty rady typu, nečekejte, že tam je jídlo v tom metru, je tam stálá teplota, takže se radši oblíkněte, když je léto. No a paradoxně spoustu lidí mi psalo, že na mě podá trestní oznámení za šíření poplašné zprávy, za to, že jako radní pro bezpečnost jsem vlastně chtěl udělat nějaký manuál, který jako vlastně uceleně není. Jo. Tak takhle ta společnost, on je to ochranný mechanismus u spousty lidí.
0: Ještě jedna věc, a to jsou ti patrioti, tedy strana, které vy velíte. Pro mě popravdě trošku nečitelná, protože úplně nevím, co o to očekávat. Toto jsou patrioti pro pravou osu. To znamená, že na jiných místech jsou to jakési franchízy, nebo jak tomu mám rozumět?
1: Je to tak, jako franchíza je asi silné slovo. S těmi lidmi se znám léta, setkal jsem se. Máme nějakých 35 základních organizací. Jindřichův Hradec, tam máme starostů například. Po Frenštát pod Radhoštěm. Ty lidi osobně znám. Není to strana založená na nějaké ideologii. Prostě je to o tom, jsem patriot, chci měnit věci okolo sebe nejdřív. Znám je, žiju tady a vím, co je potřeba udělat. Nemáme ambice nějaké velké politiky, komentovat nějaké zásadní politické věci, protože si myslím, že i já, který teda jsem 4 roky místostarosta, určitě jsem nedozral do toho, abych tady vám říkal, jak ukončit nějaký konflikty nebo a tak dále.
0: Jo, takže ambici řešit to celonárodní problémy, to nemáte. Takže to musí být patriot.
1: To jednou přijde, musí se vykrystalizovat. Ono je spoustu lidí, kteří naskočí do politiky a přeskočí to střední odborné učiliště. To je, řekněme, ta komunální politika. A tohle, když přeskočíte, dostanete se do velký, tak to je velký průšvih.
0: Vy budete za patrioty kandidovat? Pomýšlíte si v duchu na pozici starosty?
1: Nepomýšlím.
0: Takže co
1: je to špatný to takhle říkat, protože lídr by měl říct, že pomýšlí. Já bych chtěl, aby tam zůstala koalice, která tam je, protože máme fakt skvělýho starostu. Je soudésky.
0: To je pan Gross.
1: Pan Gross. A opravdu je to jako výborný starosta, nedosahuje jeho kvalit.
0: Dobře. Držím palce, těším se, že se třeba do voleb ještě uvidíme a jsem rád, že jste přišel. Na shledanou.
1: Děkuji.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si v Aby bylo jasno velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že v Aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně. Tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice a někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte, asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice-pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
2: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky, zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, o které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Vick, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
2: Prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy, co se změnilo u vás. To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
2: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat, já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách, já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin a to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
2: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla

0: na dotacích, že by neměly královat neziskové organizace, to je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
1: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
0: Tak jaký vnímám já? Ano, definici tady nemám, promiňte.
1: Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
0: Určitě.
1: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě, a na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová, tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďko rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
0: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
1: Jednoznačně.
0: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika Stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
1: Ano.
0: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou, a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že Stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
1: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
0: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř Stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy ve Stačilo?
1: My se na to díváme ve Stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
0: A vy?
1: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.

0: Vy stačilo, vy Jana Bobošíková chcete opustit NATO v této chvíli?
1: V této chvíli ano.
0: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
1: Já nevím, co bude den poté. Vy vymyklete otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
0: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom v případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy, Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
1: Děkuji.
0: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
1: Mírem.
0: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
1: Z diplomacie a z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
0: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
1: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
0: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace. Jedné ze stran.
1: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
0: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumů víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
1: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
0: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
1: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
0: což
1: do Londýna.
0: Se neděje zatím.
1: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
0: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno, jestli
1: ano,
0: se nemýlím.
1: Část jednoho videa.
0: Jednoho videa, kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: No ale to nejzásadnější, co jsme se tam dozvěděli, že Babiš jak bude organizovat demonstraci důchodců. A my, paní Karol, protože víme, no, že demonstrací nikdy není dost.
1: Ano.
0: A že už tady má Paroubek měl demonstraci. No. Teď chystá ten pan Reichl 11.3.
1: Zase bude nějaký mecheche.
0: Teď transparentní účty, byla spousta demonstrací.
1: No, to byly.
0: A teď ještě bude mít Babišák. A co myslíte, bude transparentní účet?
1: Hele, no transparentní účet, já nevím, to by se měl vymýšlet něco svýho originálního. Jo, aby se neopičel po panu Vrábelovi. Ale já bych spíš byla opatrná, aby mu na tu demonstraci taky nepřišli nějaký falešní důchodci. S tím má teďko obrovskou ostudu poslankyně ODS paní Dekroa.
0: Co udělala?
1: Vy to nevíte?
0: Nevím.
1: Vy jste nebyl na Facebooku, jak vám bylo nedobře, že?
0: Nebyl, popravdě.
1: No ne. Hele, paní Dekroa přišla s tím, že nějaký, a teď myslím, že Václav P., důchodce z Vysočiny Václav P., řekl citát, že důchodci se mají dobře, že penze jsou už tak vysoké a že není třeba ty důchody valorizovat a že je potřeba šetřit. No a dala tam teda toho Václava P., dala to na Facebook a představte si, nějaký rejpal zjistil, že Václav P. není důchodce z Vysočiny, ale je to nějaký jednou Gert, jindy Albert, strejda z Adobstoku.
0: Neboli
1: z té databáze v obrázku ona stáhla nějakýho pána,
0: Ježiš,
1: který tamhle v Německu dělal reklamu na, já nevím, rakovinu tlustý, nebo teda ne reklamu na rakovinu, ale na nějaký přípravek s rakovinou tlustýho střeva. Jinde zase v Británii podporoval nějaký domov důchodců a podobně.
0: Yeah.
1: A ona to vyhlásila jako Václav P. No a začalo to pochopitelně žít na sítích vlastním životem. A ona, víte co, tak jako je, že když se s tím exkrementem hodně mažete, tak ho rozmáznete a ona cítila potřebu to teda ještě víc rozmáznout. Takže někdy večer publikovala další příspěvek, ve kterém napsala, že ano teda, ale Václav P. je skutečný, jenom ta fotka nebyla skutečná. Jo? Tak věřte tomu, když uvidíte takovouhle grafiku, že ten Václav P. opravdu existuje. A že mluvila, že měla dnes, myšleno teda včera, ale psala, dnes se měla v Poslanecké sněmovně milou schůzku se seniorkou, která sama přišla do sněmovny a cítila potřebu někomu říct, že teda opozice ty důchodce zneužívá. No a to už jsem nevydržela já a označila jsem jí v příspěvku a zeptala jsem se jí, jak to teda celý je, jestli teď ve sněmovně totálně zrušili všechna bezpečnostní opatření, že si tam kdekdo z ulice může přijít. Může si tam jako chodit po sněmovně a když zrovna vidí paní Dekroa, takže pocítí, potřebují říct, jak je to s těma důchodcema, takže jí se v podstatě povedlo, že jednu lež s obrázkem tak jako hezky rozhňahňala druhou lží.
0: Ježíš, chudá holka.
1: A dokonce si toho všimli už i v BBC.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: V České republice to 18. Května to bude vypadat jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu
2: Dobře.
1: Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
1: na
2: prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet, takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto, ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici, takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit, nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s tím teda neskákal jako z letadla, ale...
1: To se divím,
2: co, no já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
2: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident a s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat a ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí, tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Já koukám na ten autenticky nešťastný výraz a musím se přiznat, že jsme tady jenom tak mezi čtyřma očima, že bych si velice přála vidět takhle nešťastný výraz někdy v tom říjnu u pana ministra Rakušana. To by byla, myslím si, velká satisfakce.
2: Za to, že neletěl
1: po dozimetru, za to, že neletěl po střelbě na filozofické fakultě, kdy zametal věci pod koberec a já nechci říct, že vysloveně lhal, ale tak řeknu to kulantně, přinejmenším neříkal pravdu. A stejně tak by se to zasloužil za ten incident, o kterém je tento článek. To znamená za to, že v podstatě několik desítek extrémistů mohlo narušit plánovaný, naprosto pokojně probíhající pochod navíc rodin s dětmi.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Hraje vám rádi.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je Pořád do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou, německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady. Takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. Jedna třetina našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyvážíme tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním. A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi, pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. teď jsme v nerůstu, no vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam k procentu, jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
2: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několika násobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
2: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houšť, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím se, jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás táhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bezstarostnosti a naděje a optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 000 hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti, byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového, za 6 tisíc měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
2: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce, tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
1: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který je tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místo předsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
2: Zasněný budovatelský pohled.
1: Přesně takový dodáli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A Místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle to jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
2: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, když se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažívá.

0: Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali shodnotí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
1: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kacířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty dvě třetiny mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit. Všechno.
0: No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta jedna třetina lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta jedna třetina. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně v té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, v televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše se jí to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít nejen to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech

0: prostě totalitního temna. Když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň si na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
1: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o víc jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme zápor, máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko na venek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je, a úplně analogicky, si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením a vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
0: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
1: Je to pravda. A nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete, a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě, a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
0: Je to nemožné v podstatě, není to zakázané, ale to nemožné.
1: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
0: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
1: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládnul to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám, vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Takže ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
0: No tak já nevím, co tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
1: Tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
0: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
1: To už by se dalo.
0: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
1: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
0: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí, za 4 roky to praskne.
1: Naschledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

Bojím se žen, které bijí muže důdkami po těle. Bojím se vyčiněné tygří kůže hned vedle postele. Bojím se vlčí smečky za časů hladu. Bojím se uklízečky s očima vzadu. Bojím se cvičených dok, když pán je slepý. Bojím se dealerů drog i lidí, co jsou moc happy. Bojím se nebe, bojím se pekla, bojím se tebe, abys mi neutekla. Bojím se pravdy, která vítězí na každý pád. Bojím se malých mužů s řetězy a jejich dobrých rad.

0: prachu, bojím se o mámu, bojím se strachu.
1: Radio Xaver.

0: Petr Hampl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Petr Hampl je jeden z nejznámějších, ale určitě nejčtenější český sociolog, spisovatel. A dočetl jsem se na internetu, pane Hample, že jste nacionalistou. Jste nebo nejste nacionalistou?
1: Já se k tomu slovu hlásím v posledním roce nebo v posledním půlroce už ne tak nadšeně jako předtím, protože nacionalismus se teď hodně skloňuje v souvislosti s Ukrajinou a nejen s nějakým úsilím ukrajinského národa, ale že i s takovými velmi krajními skupinami, které mi nikdy nebyly sympatické. Tak jak já rozumím slovu nacionalismus, nebo jak jsem mu vždycky rozuměl, myslím, že hezký výklad podává kniha Chvála nacionalismu, kterou před pár měsíců si vyšla v češtině ta kniha, napsal izraelský filozof Hazony. A on tam vysvětlil, že jsou dva pohledy, nebo dva směry, dva způsoby, jak se dívat na svět. Mm-hmm. Jeden pohled je takový, ten podle něj nacionalistický, že svět je rozdělen do národních států a v rámci těch národních států, které jsou samostatné, probíhá nějaký společenský život, ekonomický život, lidé si tam nějak pomáhají, hádají se spolu, prostě normální život. A každý z těch států si to těší po svém, má svoje pravidla. Mm-hmm. A potom je ten druhý pohled, nenacionalistický, což je pohled impéria. Ten říká, že celý svět má být podřízen jednou impériu, třeba římskému, nebo sovětskému, nebo klidně americkému, to je jedno. A že dokud nebude celý svět podřízen tomu impériu, tak nenastane mír, nenastane spravedlnost. A vlastně to znamená, že to, že se nějací lidé snaží být samostatní, vlastně brání té krásné světové ideji, krásné světové spravedlnosti. A nezbývá tedy než vést válku proti každému místu, které je ještě samostatné, které je nacionalistické, dokud nebude celý svět podřízen tomu impériu a pak budeme všichni šťastní. To je ten římský mír, nebo možná dneska americký mír. Takhle to vykládá Hazony jako dva způsoby, jak se dívat na svět. Já si myslím, že to je dobrý výklad a já se hlásím k tomu nacionalistickému.
0: Když se vás zeptám jako člověk, jako vědce, nebo odborníka, sociologa, tak musí to slovo nacionalismus mít vždycky nějakou nehezkou, nahořklou souvislost?
1: Já si myslím, že by nemuselo, ale...
0: Protože se říká ten nehezký tvar toho.
1: Ano.
0: Ten říká se nácek,
1: ano.
0: Je to tak.
1: Já tomu rozumím, ale mně se totiž nechtělo jít tím, jak to říct, tou ústupovou cestou, že tedy řekneme, tak nacionalismus je ten špatný, tak my to budeme říkat patriotismus. A někdo za pár let začne říkat, patriotismus je taky špatný, tak opustíme svůj patriotismus a necháme si, já nevím co, něco jiného. A takhle se budeme postupně vzdávat jednoho termínu za druhým. Já bych řekl v tomhle s poprem, nehádejme se o význam slov, jestli někomu tak strašně vadí nacionalismus, použijeme jiné slovo, ale jde o to, že by měly existovat samostatné národní státy, které si žijí po svém. To si myslím, že je ta klíčová myšlenka.
0: Písničkář Karel Plíhal, je vám znám, motor
1: jméno,
0: tak říkal na nějakém vystoupení takovou vtipnou hlášku, jestli pak víte, co děti nacionalistů mají nejraději na svačinu.
1: Ne, nevím to.
0: Prýbinácek. To je typický humor Karla Plíhala, ano, viděl jsem.
1: Ale tak jako, ano, i ty vtipy k tomu patří. A konec konců i to, že v každé zemi je jiný humor, je také vlastně nacionalistické, když to tady řeknu.
0: Ale shodneme se teda na tom, že sprosté slovo to není.
1: Já si myslím, že by to nemělo být sprosté slovo. Konec konců ta kniha Hazonyho se jmenuje Chvála nacionalismu. A já upozorním ještě na jednu věc, a sice ono vlastně ta idea moderních národů se objevila vlastně až v 19. století se to formovalo. A ono tak, až taky v 19. století se formoval rasismus. Ještě v 18. století lidé neznali rasy v našem slova smyslu. I když si vnímali, že lidé jsou trochu jiní, tak prostě ta myšlenka ras tam nebyla. A já mám za to, mohl bych se tady odvolat třeba na knihy profesora Budila, který to vykládá hodně sofistikovaně a hodně podrobně, že nakonec máme na vybranou, jestli přemýšlet národnostně nebo rasisticky. A že to někteří lidé přemýšlejí více v kategorii rasy, někteří více v kategorii národa. Ale že se velmi obtížně spojují tyhle myšlenky. A naopak, že nakonec stejně každý člověk, dříve či později, ať chce nebo nechce, inklinuje k jednomu k druhému. A uvedu to na příkladu z posledních let. Vemte si, jak kolik lidí takových těch globalistických intelektuálů opravdu je protinárodnostních a protinárodních. A jak snadno přecházejí na tu myšlenku protibělojského rasismu. Jo, prostě když chcete být protinárodní, když vám vadí to, že jsou samostatné národy, to, že mají státy, já bych řekl skoro, že jste odsouzen k tomu stát se rasistou, ať chcete nebo ne.
0: Co se, pane Hample, pane doktore Hample, přihodilo, že v posledních letech, a já to často sleduji, když se někdo prezentuje jako vlastenec, nebo národovec, možná řekněme spíš vlastenec, tak je odsuzován, stavěn na pranýř a neměl by se s ním někdo bavit. Co se v naší společnosti přihodilo, že vlastenectví je tak zatracováno?
1: Já mám za to, že to souvisí s tím, o čem jsme mluvili minulý čtvrtek v rádiu, o tom, ano. Jak byste připomínal to hujerství, které u nás zvláště silné, ale ono to souvisí, mám za to, se všemi, u všech malých národů. Protože si vemte, jestli jsme malý národ, jestli jsme poměrně chudý národ, třeba v porovnání s jinými západními národy a státy, tak potom to znamená, že lidé, kteří jsou hodně ambiciozní, často i hodně schopní, to vnímají tak, že v rámci toho malého rybníčku nemohou dosáhnout svých cílů a potřebují se dostat do nějaké globální struktury, na nějaké světové ředitelství nebo něco podobného. Toho je asi jasné. A protože tam je obrovská konkurence, ne každý je tam nadšený z toho, že tam přicházejí noví čeští manažeři, tak to, co ten člověk může udělat, je, že, jak to říct, prostě vysaje kus z toho svého národa, z toho svého státu, ukáže, že je super lojální k těm světovým špičkám, udělá vlastně něco proti svému státu a proti svému národu. V důsledku toho ty národy jsou na tom hůř a hůř, nebo ty malé státy, tím pádem je ještě větší motivace dostat se do toho světového centra, tím pádem lidé ještě víc vymačkávají ty své národy a já myslím, že se na té Ukrajině vidíme, k čemu to až může dojít, protože já teď nechci říkat, kdo má pravdu v tom konfliktu a nemá pravdu a tak, ale v každém případě to, jak zkouší Ukrajinci, jaké obrovské oběti přinášejí, kolik tam mají mrtvých, jak je národ zničený, to je vidět, že se nehraje v jejich zájmu. Ale ti lidé, kteří jsou třeba Ukrajinci a sedí někde v Londýně, z jejich pohledu to je super výhodné, protože oni dostávají ty různé zajímavé nabídky a jsou zahrdiny. Mm-hmm. To myslím, že je přesně ono.
0: Já vím, že vy sledujete ten rusko-ukrajinský konflikt, nebo můžeme říct válku, skrze některá zahraniční média, vím, že se tomu hodně věnujete. Co si myslí v některých částech světa, třeba ve Spojených státech amerických, jaká je nálada obyvatelstva vůči tomu konfliktu, protože my v naší části, nebo v naší zemi tím žijeme hodně.
1: Co se týče těch Spojených států, myslím, že bychom tady mnozí u nás byli překvapeni, jak málo to Američany zajímá. Američany zajímají ceny benzínu, když jde o nějakou politickou záležitost, tak je třeba velice zajímá ochrana jižní hranice s Mexikem. Když jde o nějakou velkou zahraničně politickou záležitost, tak je zajímá Čína. A to, že někde u Dněpru nějaké dva druhy Rusů se tam zabíjejí mezi sebou, to opravdu pro ně není nějaká věc číslo jedna ani věc číslo dvě. Já občas dokonce v amerických komentářích narážím na termín ruská občanská válka. Tedy jakože Rusové si tam něco vyřizují mezi sebou. Samozřejmě Američané taky na to mají nějaký zájem, to nikdo neskrývá. Rádi, aby vyhrála ta ukrajinská strana, ale aby to pro ně bylo nějaké velice důležité, to rozhodně není. Mm-hmm.

0: Radio Xaver.
1: Oskar Krejčí v novém, ještě novém pořadu XTV Za čárou o zahraničních věcech. Oskar Krejčí, podle mě vynikající, skoro jako vy. A říkal mimo jiné, ruská armáda se zastavit nedá. Hraje se o územní ústupky Ukrajiny. Zelenský nemá karty v rukou a Trump musí rozhýbat ekonomiku. No, tak si něco z toho vyberte.
2: Já bych doporučil všem, kteří nás uvidějí a neviděli Oskara Krejčího, aby si ten rozhovor pustili. Je výborný. Je výborný, říká to přesně, pojmenovává věci. A opravdu s chutí jsem si to vyslech.
1: Tak on měl taky dobrýho moderátora.
2: Jo, moderátor ho ved skvěle.
1: Humor. Ano.
2: Ale já, Oskar Krejčí, to je takový jméno, jako když si řeknete, toho bychom asi všichni nějak měli znát, ne? Oskar Krejčí, ale to možná Oskar Nedbal, nebo někdo takový. A já furt mám pocit, že ho jakoby znám. Ale neznám. A on, tak jsem si přečetl ten jeho životopis, on o něm píše ten Kocáb, jakože vlastně taky je z jeho příčiní ty tanky nezasáhly tady v Praze proti studentům 89 v listopadu, ale on to tak jako není. Ten Kocáb má vždycky megalomanské výkřiky, ale on ani nebyl ten, který odvolal sovětský vojáky zpátky do Sovětského svazu, ani určitě nezařídil to, že ty tanky tady nezasáhly. Vždycky jako je tam ještě víc věcí ve hře, než prostě tyhle ty zjednodušený marketingové výkřiky. No, tak si řekněme.
1: On měl určitě zásadní podíl na tom, že sametová revoluce byla sametová.
2: Vůbec to nespochybnuju. Já tu jeho roli celkem, jako já jsem si načet a říkám.
1: To je potřeba říct, to jsme neřekli ještě, že on byl v tu dobu poradce premiéra Adamce.
2: Tak a potom Čalfy a určitě on
1: a hlavně byl ochoten zprostředkovat ten dialog mezi mocí a mezi těmi vlastně Kocáby a Most se to jmenovalo.
2: Most se to jmenovalo, tak dobře, tak jako jo, ano, aby jsme to nezlehčovali, určitě jako sehrál významnou roli, ale on je o 10 let starší než já a já jsem tyhle ty lidi jakoby zažíval tenhle ten druh lidí. Oni vlastně to byli jako Oskar Krejčí. Tam bylo zajímavý, že on v 68. chtěl zdrhnout za kopečky, ale už předtím spolupracoval nějak s tím režimem a potom teda taky. Prostě byla řada lidí tohoto typu, chytrý, studovaný, schopný, se kterýma já se teda občas potkávám, protože oni dělali často v televizních novinách na OTNC v Kavčích horách, ať to byli redaktoři, anebo tam byli jakoby hosti. A já jsem nastoupil do televize v roce 81 jako hudební režisér, jako režisér ozvučení. A my jsme chodili ozvučovat i do televizních novin, protože jsme byli mladí, no tak tady máš službu. A já jsem se koukal vlastně na tyhle ty lidi, typu Oskar Krejčí. To byli schopní, chytrý, kteří chtěli dopředu, nahoru, prostě využívali vlastně ty všechny cesty, které tam jakoby vedly. A nějak jsem tam nepotkal toho Oskara Krejčího, ale mezi nima mi úplně sedí, protože řada těch lidí, a já se s nima říkám, teďka i potkávám vlastně po těch 40 letech, jdeme na oběd nebo na kafe, a oni se nestratili z té společnosti. Oni jako tady byli a byli schopní, byli chytrý, když si lidi pustí tenhle ten rozhovor, tak zjistí, jak to má v hlavě srovnaný. Jo, že prostě byli jsme u toho všichni a někdo měl svoji roli jako podstatnější a i ty lidi, kteří potom byli ve stínu, jako je Oskar Krejčí, tak určitě na tom nějaký podíl měli.
0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Ksaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Za prvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo. Mm-hmm.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považují za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem? Kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
2: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropská unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce. Mm-hmm.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
2: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
2: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
2: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
2: No, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a bere to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ. Po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
2: Děkuji ti. No, v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověsmi.
1: Nevím.
2: No, ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
2: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 miliardu 300 milionů členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
2: No, věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže?
2: No, ne se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
2: No a ještě nimi. Někdo?
1: Myslím si, že ne.
2: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
2: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to

0: II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem se setkal v době, kdy hýřil energii, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem. Kdo z nich byl příjemnější?
0: Příjemnější. Oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
0: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
0: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
0: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
0: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestal za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
0: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné

0: opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská. Její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr. Jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
0: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200, přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili maturisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, pan Zaorálek, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
0: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
1: No, a odpověď zní?
0: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechno čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
0: No, zapomněl jsi mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až na druhém kole.
1: Mám to tady, když
0: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merkelová. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché. Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
0: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Máme novou ministryni spravedlnosti, paní de Croix. Myslíte si, že řádně to vyšetří, anebo zamete pod koberec, jak ji někteří obvinují?
2: Tak já teďko si budu odporovat, jo?
1: Račte.
2: No, věřit tomu, že místo předsedkyně strany vyšetří něco závažného v chování člena významného téže strany, to je hodně naivní.
1: Takže tam ten koberec spíš vidíte.
2: To je naivní, velmi, velmi, velmi. Přičemž ale možná, že na úrovni osobní to nemusí být až tak, jako jsem to říkal, ale teď, Alex, proč si budu odporovat? Já od toho vyšetřování vůbec nic neočekávám. Já si myslím, že lidi vlastně všechno podstatné už vědí.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Vlastimilem Tlustým můžete sledovat už teď.
3: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: No, pane Holče, v návaznosti na to, jak jsem teda připravený do boje, tak já jsem vám dnes přinesl dárek.
2: Ne.
1: Abyste viděl, že jsem dobrý člověk.
2: A tak to já vím o vás. Akorát to z vás někdy není cejtit, ale říkal jsem si, že byste mi dárky mohl nosit každý čtvrtek.
1: Jo.
2: Proč ne?
1: No tak mám doma spoustu krámů, který bych mohl jako oprášit.
2: O, vidíte, to jste vy.
1: To jsem celý já, ale pro vás mám exkluzivní dárek.
2: Jo?
1: Exkluzivní dárek. Teď jsem zjistil v debatách moderní dávat pohádky.
2: Jo?
1: A já mám pro vás stylově ukrajinské pohádky.
2: Ale ne.
1: To jste vy a to jsem já.
2: To jsou sviňátka, ne? To je klub sviní, není?
1: No, je to trošku klub sviní, ale já jsem spíš podobný na toho sympatického pejska, ne?
2: Jo, jo, a ta muchomůrka tam je pěkná.
1: Muchomůrka je pěkná. Pane Holče, přinesl jsem vám ukrajinské pohádky, jsou vaše a je to zcela zadarmo.
2: Xaver, to je od vás moc milý, ale vy jistě tušíte, co s tím musím udělat.
1: Já to nechci vidět. Takhle?
2: No, takhle se to řeší dneska.
1: Čekal jsem to.
2: To je hodnotový.
1: Chtěl jsem vás tomu vyprovokovat. Ale to byla ostuda, jako.
2: Ksever, já jsem viděl toho jak Václava, ty? Doktora. Ten na to koukal, ten, jak se říká, nebyl v komfortní situaci.
1: Doktora Václava?
2: No, Moravce.
1: Jo, myslíte Vaška.
2: Jeho oblíbená politička tam sedí. Paní Mirka, hodnotová. Symbol demokracie, svobody. Rozumu, chápete? Vzdělanosti. A teď ona tam vezme knížku a mrskne si.
1: Tak je už dávno hrklo, ne?
2: Je no to... říká Mirka z LDNky, no.
1: Je to velmi nedůstojné, bych řekl.
2: No, potvrzení toho, že máte pravdu, bylo, jak na to koukali ty zbylí hosti.
1: Hostky.
2: Hostky. A to, že samozřejmě Miroslava Němcová se ztrapnila, že i vedle šéfky komunistů vypadala jako politička bez důvtipů, smyslu pro humor a tak dál. Tak viděl jste tam vaší oblíbenkyni, Věru Kovářovou?
1: Věru!
2: Ta tam seděla.
1: Věruš.
2: A viděl jste, jak seděla?
1: Ne.
2: Takhle kamenou jsem Věru ještě neviděl. A ta si říkala, pro boha, ty jsi tak blbá. Ty jsi nás tady zesměšnila všechny, prostě.
3: Mám dny, kdy vypadám skvěle a dny, kdy vypadám strašně. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou, no znáš mě.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklinilo vás to trošku?
1: Tak trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba. Oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
2: Ano, v té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního. Dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata. Tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
2: No, soudruzi novináři zjevně přejeli nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce. A pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
2: jednoznačně,
1: to tak?
2: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb. Zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
1: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
2: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
1: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
2: Jednoznačně.
1: Potvrzujete?
2: To platí.
1: Podepisujete krví?
2: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
1: teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV. Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
2: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
1: A adresa zní?
2: Adresa mailová zní.
1: No, pane Blášku.
2: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
1: No, tak to zkuste.
2: Je to mince X?
1: Je to zlato, zavináč.
2: Mince X?
1: Mincex.cz. Do příště.
2: Naučit. Jednoznačně.
1: Jaké jsou prognózy?
2: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my, když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychlil růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
1: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
2: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
1: Za trojskou unci, což je skoro...
2: Násobek.
1: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
2: 3250, řeknu třeba.
1: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale ano. To je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci, před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
2: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasněl, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
1: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
2: Ano, ano.
1: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
2: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
1: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
2: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
1: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
2: Děkuju, uzavdívám se.
1: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
2: Ano.
1: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako no. Vy teď koukáte na mě.
2: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům říkáme peníze. Je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
1: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla, Jo, to jsem teď slyšel o jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
2: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně s nemovitostí a tak dále,

0: všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
1: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám peněžence?
0: No můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
1: no to chci právě.
0: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
1: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
0: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
1: Jako bych seděl v České televizi.
0: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
1: Hostka nebo moderátor.
0: Nebo moderátor.
1: Vyvážený jako na všechny strany.
0: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
1: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
0: Určitě.
1: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
0: Ano.
1: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, dva roky pohla o 41% nebo víc za poslední dva roky?
0: No, za poslední dva roky o 80% cirka.
1: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
0: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům,
1: což které naopak, roste. Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota.
0: Tak, anebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co byste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
1: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
0: ano,
1: a za fiat měnu, kterou má doma,
0: ano,
1: promiňte mi, obyčejní lidé říkáme peníze,
0: ano,
1: koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
0: Ano.
1: Říkám to dobře?
0: Říkáte. Můžu se dát takovou filozofickou vsuvku drobnou?
1: No ježiš, na to já se těším od začátku.
0: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
1: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
0: Děkuju.
1: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté

0: spoření.
1: A nebo zlatý účet.
0: Nebo zlatý účet.
1: Ano.
0: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
1: Moc děkuju.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Petr Hampl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Předpokládám, že vy se na tu problematiku díváte očima sociologa. Z tohoto úhlu jsou to dva ruské národy? Nebo dva druhy Rusů, jak jste řekl?
1: Já mám za to, že to nejsou dva druhy Rusů. Protože ve chvíli, kdy ti lidé se cítí národem, což Ukrajinci se cítí národem, tak prostě je to jiný národ. A my nemusíme zkoumat, jestli tedy nějak etnicky nebo jazykově, jestli to je spojeno nebo není. Prostě stačí, že se ti lidé cítí národem a Ukrajinci, nebo já bych řekl mnoho Ukrajinců, se v tuto chvíli zjevně cítí jiným národem, jsou Rusové. Ale rozumím tomu, že z pohledu Američana, pro kterého jsou všichni Slováni, všichni mluví jakýmsi skoro ruským jazykem, všichni jedí stejný boršť, že to je pod jeho rozlišovací schopnost.
0: Tak když se bavíte s průměrným Američanem, tak ten i nás má za Rusko.
1: Já mám za to, ano takže... že my bychom se do toho klidně mohli dostat jako další druh Rusů, ano.
0: Pane Hample, co to znamená teď aktuálně ta válka na Ukrajině v této fázi, 12. července natáčíme, pro naši zem? Už to tady utichá, protože už nevidím ty vlaječky na tramvajích, už nevidím ani tolik těch ruských aut třeba v ulicích Prahy. A co je horší, ještě nevidím už tu solidaritu mezi lidmi, naopak vidím tu a tam mírné ostny. Co to teď znamená, tato fáze, v které jsme?
1: Já odkážu na data, která před pár dny vydala agentura STEM. Ano, je to skutečně STEM. Mně se totiž jednou stalo, že jsem v Primě zaměnil STEM a IVVM. A když jsem ta data ocitoval správně, pak u mě psali články, že jsem dezinformátor. Protože jsem vyměnil agentury. Ale je to opravdu STEM. Oni ta data, že nezveřejnili celá, což je veliká škoda, byť je to za státní peníze, nemůžeme se na ně podívat, takže vidíme jenom tu tiskovou zprávu. Ale je z toho vidět, že současnou strategii české vlády podporuje zhruba třetina společnosti a že ji podporuje stabilně. Ty dvě třetiny jsou proti a jsou stabilně proti. To nemusí znamenat a neznamená to, že by sympatizovali s Putinovým režimem, ale to znamená, že lidé mají za to, že bychom měli přijímat jenom takové sankce, které příliš nepoškodí nás, že bychom tam neměli dodávat zbraně a že bychom tam měli poskytovat nějakou humanitární pomoc. Tohle je jednoznačné většinové stanovisko české veřejnosti. Zdá se, že to je stabilní a že ani ty tři měsíce takové masivní mediální masáže s tímhletím nedokázaly pohnout. Potom máme tu třetinu obyvatel, ta by válčila, ta by ještě ideálně, nechci říct, že všichni by chtěli jadernou válku, ale někteří z nich možná ano, protože se ani nevědí, co to znamená to slovo a jiní se tak jako navzájem hecují. Takže máme tu třetinu, která je taková válečnická a dvě třetiny, které nesouhlasí s tím, jak vláda dělá a chtěli by jenom poskytovat tu humanitární pomoc. Pak je tady druhá záležitost a to jsou uprchlíci nebo migranti z Ukrajiny a tam vidíme na těch číslech, že ta solidarita dramaticky klesá, rychle klesá a vypadá to podle těch křivek, že to bude ještě pokračovat.
0: Je to věc emocí?
1: Já si myslím, že to není věc emocí, že to je poměrně racionální a sice zase my nevidíme celá ta data z tému, takže já teď mohu jenom spekulovat. Ale mám za to, že ten problém je v chudších vrstvách. A já jsem na to upozorňoval už od začátku, ta ukrajinská migrace tady byla používána jako zbraň proti chudým lidem. Od začátku jsem viděl na sociálních sítích ty různé, já nevím, ředitelé fabrik a různé manažery, kteří říkali, Češi nechtějí pracovat za tyhle ty peníze, tak teď máme Ukrajince a ty za to pracovat budou. Jo, takové vysmívání se těm lidem, to není, že by Češi byli tak líní, ale prostě mají nějaké životní náklady, nemůžou jít pod něco. Teď jsou ty případy, kdy někde se děti nedostanou do školy, někde do školky. Lidé to prožívají velmi špatně a vidí, že vláda nemá chuť jim pomoct. To si myslím, že kdyby viděli nějakou celkovou solidaritu, viděli, že je tady chuť postarat se o všechny, naše i cizí, že lidé by v zásadě nebyli proti Ukrajincům, jo, protože všichni vidíme, že tam válka je strašná a musím říct, že na země kouly není nikdo, kdo byl vhodnější k integraci tady jako stát se v další generaci Čechem, než jsou Ukrajinci. Takže já myslím, že to tak opravdu je, že ty lidé jsou prostě přizpůsobiví, jsou nám docela podobní, i etnicky tady zapadnou, že bletí prostě barvou očí. Takže z nich by byli jako snadno Češi, jo, řekněme za jednu, dvě generace. Ale když lidé vidí prostě, že je to zneužíváno proti nim, tak samozřejmě jsou naštvaní, to se jim nedivme.
0: Jakou roli pane doktore Hample, v celém tom konfliktu, který sledujeme už několik měsíců, hraje strach. Je to významný element a myslím teď na obou stranách. My se můžeme obávat jednak vysokých cen energií, jaderné války, něčeho. Na druhou stranu Putin asi dobře ví, že strach je dobrá zbraň. Tak jak moc to platí s tím strachem? Protože strach je emoce, to mě dáte za pravdu, ne?
1: Souhlasím. Takhle, já nedokážu říct, co se děje na ruské straně, nerozumím ruské mentalitě a ani bych se neodvážil, jako kdy, třeba když občas jako vidím nějakou zprávu nebo čtu nějaký text, tak se neodvážím říct, že mu rozumím, protože prostě ta ruská mentalita je jiná. Nicméně čtu americké analytiky, co oni říkají o Rusku, věřím, že snad oni možná rozumí o něco lépe než já. A to, co tam oni hodně zdůrazňují, že mají za to, že ruská strana je v tuto chvíli vedena strachem. Že se Rusové cítí zahraní do kouta, že Rusové měli pocit, že když nezahájí že když prostě nepodniknou tu invazi na konci února, že to pro ně bude znamenat něco naprosto katastrofického. A obecně ti analytici upozorňují na to, že v dějinách jsou právě nejnebezpečnější ty situace, ne když je někdo agresivní a domáhá se dalších území, ale že jsou velice nebezpečné ty situace, kdy se někdo cítí zahrán do kouta, a teď ještě, když se cítí zahrán do kouta a má ten jaderný arzenál, tak to je recept na katastrofu, na obrovské riziko. Protože může udělat něco, co je totálně nepředložené i z jeho strany, ale on má v tu chvíli pocit, že vlastně nemá jinou možnost.
0: Dá se už v této chvíli, pane Hample, odhadnout, jak bude vypadat, nechce se mi říkat, poválečné uspořádání Evropy. Ale vlastně ano. Jestli se něco změní v okamžiku, kdy ta válka skončí, a já doufám, že už je to tedy na dosah, tak bude Evropa vypadat jinak?
1: Určitě bude. A já bych řekl, že i svět bude vypadat jinak.
0: Jste říkal před chvilkou, že to Američany vůbec nezajímá.
1: Jedna věc je, že to Američany nezajímá, druhá věc je, co se bude dít.
0: Jo.
1: Za prvé, nezapomínejme, že to není jenom otázka Ruska, že to je otázka rusko-čínské aliance. Ten velký a silný je Čína. Bez podpory Číny by si do toho Rusové netroufli. A Američané to tak chápou, že jejich hlavním soupeřím je Čína, nikoliv Rusko.
0: A já tam žádnou podporu nevidím.
1: Ekonomicky, morálně.
0: To, že kupují jejich plyn?
1: Například.
0: To vám garantuju, že budeme kupovat taky ještě hodně dlouho.
1: Dobrá, ale není to jenom tohle. Veškeré stanovisko, všechna čínská stanoviska jsou pro ruská. Ekonomická spolupráce tam funguje naplno. My nevíme, jaká další spolupráce tam funguje. Zcela jistě Vladimír Putin pravidelně volá do Číny, aby informoval o tom, jak se ty věci ví. Já teď nechci spekulovat o tom, jestli to dokonce ze strany Číny není taková jakoby proxy válka. Ale nevím. Jo, prostě já nechci o tom spekulovat. Nicméně to, co zaznívá v těch prohlášeních, je to, že v tuto chvíli už cílem není jenom posunout nějakou hranici na Ukrajině. To bych řekl, že z hlediska obyvatel České republiky může být úplně jedno, kudy tam vede nějaká hranice. Ale to, o čem se dneska mluví, je zlomit americkou dominanci, zlomit americkou hegemonii, způsobit, že dolar přestane být náhradní měnou, změnit světové hospodářské poměry a podobně. A to by se podle mě mohlo stát.
0: Počkejte, vy teď mluvíte o případu Švédsko-Finsko?
1: Není to jenom tohleto. Já mám za to, že tím terčem těch aktivit není Švédsko nebo Finsko nebo Česká republika, my jsme všichni malí a bezvýznamní. Že tím cílem je změnit světové uspořádání tak, aby už nebyl jeden hegemon, což jsou Spojené státy americké, hospodářsky a politicky, ale aby ten svět začal být takový mnohovrstevnatý, mnohopolární.
0: No počkejte, to říkáte tak populárně, protože s tím by se dalo i souhlasit.
1: No toho je otázka, jestli souhlasit. Protože z nějakého pohledu to může působit jako sympaticky. Už nebude na světě jedno impérium a bude mnoho těch malých impérií, budou se vyvažovat moci, což je...
0: Počkejte, to vám přece, pane doktore, musí být jako nacionalistovi sympatické.
1: Tak
0: co říkáte?
1: Mně to může být do nějaké míry sympatické. Mně se také nelíbí svět, ve kterém je jedna supervelmoc, která všechno určuje. A byl bych rád, aby Česká republika měla více samostatnosti. Nelíbí se mi, jaký vliv tady mají Spojené státy. Nelíbí se mi, jaký vliv tady mají americké firmy. To samozřejmě, tohle je jedna věc. Druhá věc je, že nevím, co by ten nový řád znamenal. Nevím, jak se budou chovat Číňani, když budou když posílí, nevím, jak se budou chovat Rusové, když posílí, já na to nechci mít názor, nevím to prostě. Ale nicméně vnímám to, že ze strany těch, řekněme, soupeřů Spojených států, což v tu chvíli především Rusko, nejde jenom o to posunout nějakou hranici na Ukrajině nebo zabránit tomu, aby se na Ukrajině instalovaly rakety nebo vstoupila do NATO, že cílem je ukázat, že Američani už nejsou tak mocní, že nedokážou ochránit svoje spojence, že je to všechno složitější. A zdá se, že na tohle to dobře reagují africké státy, že na to dobře reagují latinskoamerické státy, které v zásadě také mají plné zuby té americké dominance.

0: Radio Xaver.
1: A je to jedno úskalí. Seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách. Ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. Na vodu. No a já, když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a
1: Tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, že až tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem studoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a jen co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. A říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelovýho dykobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To možná, že to je 19. století.
1: Zakázané slovo.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Za stranu a za lidi máme tady z Brusu nový díl zářijový. Že, tak. Paní Karol?
2: No, ano.
1: No, paní Karol u natáčení rozlila vodu, takže jsme věštili, jak dopadnou volby z rozlité vody. A měli jsme hodně osobní témata, bych řekl.
2: To je pravda.
1: A pro jistotu bych to poslouchal tak nějak separátně každý sám.
2: Jakože?
1: No ne, tak když tam mluvíme o těch tojtojkách, tak to jsou okamžiky, které si chce člověk zažít sám.
2: Aha.
1: Neboli rodinný poslech, jo. Za stranu a za lidi nedoporučujeme. A prosím vás, pokud to máte rádi s obrazem a máte rádi moment překvapení, co se všechno může stát při natáčení, potom doporučuju pro předplatitele na www.xtv.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio. Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mě 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv. Měl jsem přesmyky závislosti. Z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny to jsou spíš Lexauriny.
1: Lexaurin.
2: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako... psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snět. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
1: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Jo, bývalo to... já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidívy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při trošně nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
2: Určitě. Kolega říká často, že už si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější. S tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: Těch lidí.
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi povede. Já s nima jako chodíme na různý terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika, normální nezávislý člověk pořádně nechápe. Jo? Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit, a, nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí, nebo nehulí, buď to v autě hulí, nebo nehulí. A stojí před hospodou, nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxici, že? Těm, co mají drogy. U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Nevím, jestli cokoliv. Někdy trpím. Hm? V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží jak
1: máte
2: dlouho.
1: Máte na to chuť.
2: Záleží jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky, v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle tu chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano, ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon. Vy jste je chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo. Mm. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo? Takže ale samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro diváky.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Ano. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začal

0: ty nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce 1 i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo? Že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
0: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
0: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
0: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
0: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
0: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo. Přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaní lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to
0: Jas abstinenti Jablonec.
1: Jas abstinenti Jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
0: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
0: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším,
0: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém,
0: ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
0: Určitě. Ten kolotoč závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno. To tak bývá prostě.
1: Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
0: No, jako ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48

0: 8 hodin. Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
1: Já jsem slyšel...
0: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
1: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností. To video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kde vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh. Ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
0: Takže, co znamená?
1: Takže já si troufám říct, že ano.
0: Opakovací léčba.
1: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
0: A proč?
1: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
0: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
1: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
0: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
1: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat.
0: Že? A co jste našel vy?
1: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
0: Když vás tak poslouchám...
1: Začal jsem se otužovat třeba.
0: Aha, no tak to je.
1: To je velká dávka.
0: Já vím, no. To je teď taková moda.
1: Jo, ano, ano, ano.
0: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
1: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
0: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
1: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
0: Anonymní alkoholiky?
1: Aha.
0: Co to je?
1: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
0: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
1: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového, dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
0: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek, nebo strašidelných, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme, nějaká taková ta půda tam byla. Teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení. Mm-hmm. Ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
1: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
0: Oni jsou
1: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstrah, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
0: Víno?
1: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
0: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
1: V pohledu jako na tu závislost?
0: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
1: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo. Svítí sluníčko, nalil si panáka, ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou. Mhm.
0: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
1: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nějak zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
0: Já se jmenuji ty stránky, je to tam.
1: Ano.
0: Vy jste chtěl ještě něco říct?
1: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
0: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
1: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
0: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
1: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
0: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: podtrženo, sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Dobrý den, rád vás vidím.
1: Krásný den.
0: Vy jste slavnej teď strašně, pane Tlustý.
1: Jdeme nahoru?
0: Zaprvé u nás máte skvělý čísla, ale viděl jsem vás na Primě, jak jste tam promlouval. Bylo to taky depresivní trošku, ale poslalo mi to, ten odkaz, 70 lidí.
1: Manželka mi říkala, že mám s těma pravdama přestat. A že to lidem nedělá dobře.
0: Musím se přiznat, co jsem těm 70 lidem odpověděl. Děkuju, to všechno jsme ho u nás naučili. No, a tím pro dnešek máme vyčerpanou humornou vložku, protože teď...
1: Nemáme. Já se budu řídit tím... Jo?
0: Zděs, jak se říká v Rusku. Ano, vyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Lidé jí nevěří, říká paní Schillerová. Je to tady.
1: Tak jí taky ne.
0: Dobře.
1: Ale teda, se všechno zlepšuje. Ceny energií jdou dolů nebo půjdou dolů. Potraviny budou čím dál levnější.
0: Jo, takhle.
1: Máme vládu, která nemá v hlavě nic jiného než naše dobro. V Bruselu taky myslejí jenom na nás, na Českou republiku. Němci prý, dokonce říkal to jeden ministr, ti si prý od úst urvou plyn a budou ho dodávat nám, levnějíc, než ho v Rusku kupujou.
0: Počkej, něco mě uniklo.
1: No, Putina to převálcujem. Jo, to... Buď ho porazíme, nebo ho někdo zabije. Všechno je báječný. Teda čtvrtina lidí si to myslí.
0: Čtvrtina
1: lidí, no.
0: To je málo.
1: No tak ono nevadí, že jsou to všechno lži, bláboli. To je pleno. Hlavně, když tomu část lidí věří. A vlastně opravdu jediná dobrá zpráva, že jich ubývá.
0: Toto samozřejmě neprojde. Je to symbolická věc, co myslíte?
1: No tak kdyby to inicioval kdokoliv jiný, tak bych říkal, dobrý, mají k tomu mandát. No a teď tu tragédii tyhle začaly. No jo, ty strašný dluhy. Na začátku všeho byly ty stovky miliard dluhů, tam ta paní, co se tak mračí, tak to byla
0: ona
1: ta...
0: Ona je taky mračková.
1: To byla ta, ta vedle se mračí ještě víc. Tak ta to začala. Ta začala s těma stavkama miliard dluhů, na to konto přišla inflace,
0: logicky,
1: to už je zpětně zjištěno, že z těch stovek miliard dluhů tady tý paní, tak maximálně třetina souvisela s covidem. Ten zbytek, kdo ví, kde to skončilo. Ale ty dluhy máme, natiskly se peníze, máme inflaci, myslím, že jsme jedni z nejlepších na světě. A taky vlastně dobrá zpráva.
0: Inflace je strašná.
1: Tak těch našich 20% to je nejlepší v Evropě.
0: Kolikrát takhle v noci probudím a teď jak je to ticho a ležím a čumím, já vám slyším...
1: Ty kliky, jak to toče a tisknu ty prachy, ne?
0: Já
1: ne?
0: Slyším, jak narůstá inflace.
1: Jo, vy slyšíte ten takový šelest.
0: Takový zvláštní chrastění, ale... Pane Tlustý, tak ono to nakonec vypadá, že se to opravdu obrací v dobrý, protože paní Pekarová Adamová říkala, že toho Putina usvetrujeme.
1: Převálcujeme, jak jsem říkal. No, ten je vyřízený.
0: Uzbrojíme to, tak někdo říká,
1: že... Jak má proti sobě tuhletu strateg... To ani vyslovit neumím. Tuhletu strategicky myslící ženu.
0: Strategoku.
1: Jo. No, tak je vyřízený.
0: Ty gendry nám dělají jako
1: no,
0: ještě.
1: Jo. Až dobydeme Moskvu, tak se tam budou parcelovat nějaký, no, tam.
0: Proč se, pane Tlustý, řekněte mi jako praktik politik, proč se toto dělá, když oni předem ví, že to neprojde díky 108?
1: Co kdyby?
0: Jak co kdyby?
1: No co kdyby tam se někdo lek té situace? Tak teď já nevím, kde to proběhne.
0: Jako,
1: jo?
0: Že by někdo zradil, jo, myslíte?
1: No, vylekal se. Vylekal se.
0: Dobře, jo. Ale to nikdo neudělá.
1: Zatím.
0: No, říká se, já nevím, jaký
1: já
0: má...
1: Já jsem chtěl říct, že strašně záleží, jestli to hlasování bude před těma volbama, které budou už brzyčko, nebo po nich.
0: To bude před.
1: Bude před. No. Tak před ním bych odhadoval, že to nemá šanci. Ale po nich, víte, kdyby si to nechali, tak týden po těch volbách, až se ty strany nám vládnoucí dnes doví, jak dopadli ti jejich starostové a ti jejich senátoři, jak dopadli, jak ty tři čtvrtiny lidí, kteří to nevidí tak růžově, jako jsem tady začal říkat, jak to projevili ve volbách. To by se mohl někdo vylekat. Už. Z toho.
0: Jo, takže to se dělá jako takový pokus. Kdyby náhodou...
1: No to je vlastně to jako test. Vážení poslanci vládní koalice, víte vy už, že je s váma konec? Víte to? Jestli to víte, možná budete přemýšlet o tom, jak to zabránit.
0: Vy jste dobrý v počtech, na to by tam by muselo zradit 9 lidí, jestli počítám dobře, nebo 8?
1: Mě stačilo, aby se vylekalo, no. No, je potřeba aktivních 101 pro vyslovení nedůvěry. 101 musí být.
0: 101 hlasů.
1: 101, no. Takže by musela opozice, která má dneska kolik, 92, získat 101. To je 9 hlasů.
0: 9 lidí, říkám to dobře. No, 4 piráti teoreticky.
1: By museli říct, je s náma konec. Radši ručník do rinku. No, já nepředpokládám, že to stane, jo, ale ono, jak se ta situace bude zhoršovat, v rozporu s tím, co jsem tady vylíčil, tak oni budou slábnout nervy.
0: Teď se připravuje na 3.9. velká demonstrace v Praze na Václavském náměstí, tuším ve 14 hodin, a já slyším od spousty lidí, že půjdou demonstrovat, na těch sítích to vidím, jo. Když by tam přišli 10 000 lidí třeba...
1: No ty, kdyby mohli hlasovat, tak je po vládě.
0: No, ale oni nemůžou hlasovat. Ale je to něco...
1: Zatím.
0: Pro tu vládu?
1: Ale už v těch volbách budou moct hlasovat.
0: Jo, jo.
1: No,
0: jo.
1: No, no.
0: Je to průšvih pro ty naše moci pány, když mají plný náměstí, nebo ne?
1: To vás nepotěší. Protože to je zřetelný důkaz toho, že váš pocit, že jste nejlepší pečovatel o blaho vlastního lidu, začne slábnout. Přeci problém té dnešní vlády je v tom, jak ona si je jistá, že to dělá dobře. Zatím. Já tady už pozoruju...
0: To si fakt myslíte? Zatím.
1: Já už vidím na některých výrocích, že začínají pochybovat. Jo? Dosud si byli úplně jistý, že jsou skvělí. Například si myslím, že oni se dlouho spoléhali, a teď jim začíná docházet, že to asi nebyl úplně dobrý nápad, že to zachrání ten Brusel. Víte, jak tam sedí ty úředníci a nemají v hlavě nic jiného, než jak vymyslet, aby Češi se měli dobře. Takže něco ten Brusel vymyslí, něco udělá s těma energiema. Myslím, že zrovna včera pan premiér něco takového říkal, že když se na tom v Bruselu shodnou, takže něco udělají. No. On zjevně netuší, že tam odsud se pomoci nedočká. Ale začíná pochybovat, jo? Ještě před týdnem by mluvil, jak bych to řekl, odhodlaně, jistě, řekl by, je to pohoda. Všechno to zmáknem, lidi si připlatí o 200 000 ročně víc a my jim z toho 15 dáme.
0: Jak byste to říkal na ty primě, že to je vláda národní katastrofy?
1: Ano, ano, zatím. Já bych byl strašně rád...
0: Ještě nějaký další stupeň?
1: No až ta katastrofa přijde. Teda ono už přichází, jo. Ale teď zatím dneska platí, že je to vláda národní katastrofy. Já bych se odvážil je vyzvat lidi, vzpamatujte se hlavně, nebo jenom kvůli sobě se vzpamatujte. Teď to přeci není možné, aby se takhle špatně dopadli. Něco udělejte. Jo. A nespoléhejte, že Brusel to vyřeší. Přeci jestli je něco z covidové krize a z válečné krize jasné, tak je to to, že v Bruselu to nevymyslej, nezachrání.
0: Jedeme dál. Lipavský si předvolal ruského velvyslance kvůli slovům o Černochově.
1: Když jsem to říkal, toho Putina porazíme, rozparceluje Moskvu a ten to bude řídit.
0: No. Já musím říct, že mně teda to taky nebylo sympatický, co napsala ta Černochová.
1: A tak to je skoro jistě trestný čin. Já jsem se díval, pár lidí už dostalo na tvrdo, myslím, že 5 let za výroky, které byly soudy českými soudy. oceněny jako výroky vyjadřující sympatie k teroristickému činu. Ona sice paní ministrině teďko se to snaží interpretovat tak, že to nebyly sympatie, že jenom odmítla litovat. Odmítla litovat teroristického činu. No jo, ale když někdo odmítne litovat, tak vyjadřuje, ne? Souhlas s tím teroristickým činem. To budou posuzovat soudy. Já bych se to nepouštěl, jo?
0: Já bych se ale pustil do toho, představte si, že ona také, paní Černochová, je ve vysoké funkci a dělá různá nepopulární rozhodnutí, která se někomu nemusí líbit. A kdyby její dítě za to někdo vyhodil do vzduchu...
1: No, ona, myslím, děti nemá, ne? Má?
0: To nevím.
1: To nevíme, no.
0: Předpokládám, že má.
1: A tak já s váma bez výhrad souhlasím, ten její výrok je nepřijatelný, samozřejmě naprosto nepřijatelný.
0: Ale přijatelný, je to prostě odporný.
1: Je to odporný, no.
0: Vzpomeňte si, když ona říkala taková...
1: No a tady ten kašpárek, tak ten si kvůli tomu zve ruského velvyslance, aby mu to vysvětlil, jak ona to myslela, nebo... Co, to je strašný, ne?
0: Já bych u toho chtěl být, když
1: já bych tím tak mlčím.
0: No.
1: Tak.
0: Čím to je, že na jedné straně voláme po tom ženském elementu v politice, ale když si vzpomenu ještě na výrok paní Richtrové v den, kdy zemřel Petr Kellner, co napsala na sítě, že ty ženy dovedou být tak krutý. Co v tom?
1: No,
0: jako?
1: Tak jestli v tom není to, že ty ženy, které se prosadí v politice, jo, to si žádá určité předpoklady, se pak takhle projevují, jo? Ty, který se neprosadí v politice, třeba jsou ten element.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Markéto, máme tady účet 4 promarněné roky vlády Petra Fialy.
3: Dovolím si souhlasit. Vzhledem k tomu, že jsme se vrátili za ty 4 roky s naší životní úrovní jednotlivých rodin, zhruba tam, kde jsme byli před 4 roky, tak by to tak sedělo.
2: No ono, tohle tvrzení a vysvědčení je o to pravdivější, že ho vystavil bývalý poradce vlády i prezidenta Petra Pavla, ekonom David Marek, ale on se zabýval i tím, že vláda promarnila ty 4 roky to, jak nasměrovat naší ekonomiku k nějaké lepší a řekněme víc prosperující budoucnosti. Pořád, kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksaver to vždycky tak vidíš.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto to jste byl ještě, pane holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedli hodnoty, Xavr.
1: No, to je skoro... To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
2: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Jo, Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
2: Je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Ne. Sám se sebou.
2: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutelier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je, Xavere,
1: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako do zimetru myslí tátá?
1: Ale jo, dobře.
2: Dobře, ale jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
2: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
2: tak
1: si ho děláte.
2: Tak jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já si říkám. Ne, Xavere, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku vás to pro nějaký magie, ne? Taková,
1: kolik,
2: co?
1: Kolik vás tady je?
2: No a já to vidím. Xavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Ministr vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
2: Lukašenko, Rakeťák Kim. No, a tahle parta.
1: To jo.
2: To není normálně možný přeci už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. A řekli, plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou, dokonce, normálně vidím tu poradu, jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí tím, vedle ty marketingoví odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
2: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
1: Já to taky myslím.
2: Ne? On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, které je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá, tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, já chci být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
2: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident, ale sní.
2: Xavere, večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
2: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, větákovka. A ta neříká
1: moje Věra. Máma,
2: říká táto.
1: Neříkejte naše Věra.
2: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
2: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma zmá.
1: Ne.
2: Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Veřejně, ale...
2: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
2: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou a všichni i významní, i moje Věra nakonec, říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
2: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
2: No tak vy jste takový Vítek druhý.
1: Chcete vědět, o čem já sním?
2: O čem?
1: No ne, vážně, teď
2: to je,
1: seriózně, ne, teď tady vždycky tak, jako, no, a já vám to řekl.
2: No.
1: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
2: Tak to já vím.
1: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no, to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to vše. A no, mám to vymyšlený zkrátka. Mám to vymyšlený a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
2: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
2: Ne. A já jak vás sedu, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan Chudárek je teď na 6 let.
2: Ksavr, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
2: Já
1: neříkejte to, pane Holče.
2: Zůstanu hodnotovej.
1: Je to sympatický, milej. Já jenom řeknu, já jsem se lék. No, tak oni
2: to
1: mají
2: se stalo, ne,
1: v té redakci starý foťáky, takže
2: jo.
1: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
2: Tak to jo, to jsem
1: chtěl. Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
2: Detekoval nějaký tak jako horší signály.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
2: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
2: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to jsme úplně někde jinde. No ale můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
2: Xavere, já chci z nich dvou radši úpejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit.
2: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: No, takže to je... Myslíte, že levák?
2: Rakušan.
1: No.
2: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat a no, pak říkal...
1: Taková dobro.
2: No, jo, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, a to je pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wirtschaftendas.
2: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wirtschaftendas taky v Česku.
1: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
2: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolený ztráty.
2: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
2: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolený ztráty žádná celá 0,2%.
2: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
2: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou.
2: Jako... Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
2: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo tak, ale oni se bojí.
2: No.
1: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
2: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
2: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
2: Uh-huh.
1: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
2: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
2: Jo. Já v tramvaji.
1: Tam v tramvaji, jo?
2: Tramvaj.
1: V 9 nebo v 12 nebo kolik?
2: Ne, 18 se.
1: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
2: Jo, jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
2: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
2: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
2: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
2: Jo, ale já...
1: On jako, je dobrý.
2: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, měl ho rád poslouchat.
2: No jasně.
1: A on je takový jako člověk, jako z filmu trošku.
2: Z filmu?
1: Hmm.
2: Ale jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak já, mě se to blbě říká z jakýho. Z nějakého thrilleru.
2: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečnýho. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
2: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
2: Jo.
1: Ale... že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
2: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdviženým prstem.
2: Jo. Bacha na to.
1: No.
2: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
2: Vy byste se nespli.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy. No.
2: Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho... Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Když to nemůže ani cítit, to měl.
2: Ne, já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fiala nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
2: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel o Vivax. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holče.
2: To se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám

0: Že tam nejste, teda musím říct, že to nejste, já vás...
1: Jako v té písničce?
0: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
1: A tak místopředseda tam musí být, ne?
0: A vy jste místopředseda?
1: Já jsem místopředseda.
0: No já tam dám asi předsedu teda. Mě to jste mi neměl říkat.
1: Místopředseda musí být.
0: No ale tam nebudete úplně jako... Oni to založili na takových jako přirovnaných, takových metaforách.
1: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak to se o vás ví.
0: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
1: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
0: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
1: Já vám to podepisuju, Xavere.
0: Tak to prohlašte veřejně.
1: Prohlašuju to. Nechám vás složit svobodně písničku na Klub sviní.
0: Umělecký,
1: no.
0: Umělecký, protože umělecky, ne?
1: A co? Co umělecký? Co si
0: nevím.
1: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání Klubu sviní.
0: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal a přitom je tady čím dál méně svobody.
1: No ale já jsem hodný.
0: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
1: No to jsem.
0: No tak, jsem, tak, či, tak
1: ale já jsem dobrá svině.
0: Musíte si vybrat, pane Holče.
1: Já jsem dobrá svině, jak jsem řekl.
0: Jo.
1: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
0: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
1: Já nejsem svině jako rakušák. Já jsem dobrá svině.
0: No, já mám totiž s tím vaším rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
1: Jo, jaký?
0: A to je to šmírování, ty zase.
1: No tak to je, on je šmírák, levák, lhář, no.
0: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
1: Ale on je tím Xavere posedlej. Teď víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, proboha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovory na vnitru?
0: Dvousměrný, ne? Nebo
1: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
0: Jednosměrná cesta na gulak.
1: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, proboha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
0: Já
1: no.
0: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
1: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
0: No a...
1: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
0: Tak na takový jo? Chránění mu seru, pane Holče.
1: Já tomu docela rozumím.
0: To jsou zlí lidi, pane Holče.
1: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
0: No ale lidi bude mít část jako lidí, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
1: Já myslím, že se chystá ke konečný, to vám říkám.
0: A jo, no.
1: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho spolu.
0: Myslíte vážně?
1: No jasně.
0: Tak to já jim zkazuju, když...
1: Stane tě, největší zlo.
0: Když tak motoristu.
1: Stane největší zlo. To má to pol pravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavere.
0: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No,
1: no já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
0: Já jsem se zasadil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
1: No zápis je jasný.
0: Ježíš, kdo jiný než ten pan, on je ministr vnitra, ne?
1: No.
0: Ministr policie.
1: Chci být premiérem.
0: Cože?
1: Vole, chci být premiérem.
0: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
1: No to vidíte dobře.
0: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já, dva nebo tři? Mm. Lexaurin svinstvo asi nebyl. To nejde.
1: To ani neznám, co to je.
0: Zraky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak dvě hodiny je vám všechno jedno. A kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, a k to uhaste, děcka.
1: Vy byste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere.

0: Tak saurinem.
1: Ale já to nejím. Ale klidně to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
0: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
1: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
0: Vít.
1: A nenapíšem
0: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
1: Tak já napíšu Vítek.
0: Dobře.
1: Jeho to potěší, ne?
0: Vítek, no.
1: Vítek Rakušan. Rakušana.
0: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
1: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz, bychom měli XTV.
0: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
1: A to, že existuje?
0: Určitě.
1: Za šmírování, pane Holče.
0: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
1: A že?
0: Si není možný.
1: A všechno je možný.
0: No asi už jo.
1: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
0: Tak by mohl být vicepremiérem, ne?
1: Kdo? Piky?
0: Hm?
1: O, je nuda.
0: Pro gender.
1: Toto já úplně nenávidím.
0: Co?
1: No toto, co vy děláte? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
0: Jo.
1: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
0: Já úplně vidím, Ksavere, jak to v sobě dusíte.
1: Já to dusím, no. No.
0: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlzonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
1: Já jsem řekl Pikoro.
0: Pavel Radslavský.
1: Kdyby bylo Pikoro, no.
0: Koncesionářský poplatek na přístav Pravdy, děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková, na Vlzonku od Azalky, díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. A Daniel Klement, na Vlzonku, Čiči, Jahodu a Adonise.
1: Tak,
0: Savere.
1: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
0: No tak Čiči taky.
1: Ta
0: Čiči sklidila, mega úspěch, ne?
1: No.
0: Co?
1: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
0: Už zas?
1: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
0: Co to znamená?
1: No tak zasedám, ne?
0: Jo.
1: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
0: Ne, já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekroa zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
1: No,
0: tak jsem to
1: zasedal. No. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
0: Jo?
1: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
0: Žádný střeva ani vnitřek.
1: Žádnou...
0: Čičina nemá střeva ani vnitřek.
1: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
0: Jste se rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
1: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, na tož položit otázku.
0: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha. Co na to Milda Friedrich?
1: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
0: On je tam teď generální.
1: Generální, pan Chudák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí
0: tak
1: pošle
0: to jo,
1: poplatek.
0: Tak to.
1: A tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15-letý natočil odpoledne v garáži.
0: No ale
1: doma,
0: líp asi, ne?
1: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
0: to je hlava, hlava.
1: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
0: Jak se úplně vidím jistou scénku, už není ani žádný rohlík, ani budova České televize. A Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planíře.
1: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl a jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
0: A má telefon velký, takový červený.
1: Telefon na stole. A říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
0: Je?
1: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan.
0: No a odkud teď, Vane?
1: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, zase si slovo říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma. Tak to nehraje roli, ale Milan...
0: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Sabere dobrovolně.
1: Já taky.
0: Tohle je dobrý.
1: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha
0: jo, jo.
1: A pro jeho příbuz.
0: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
1: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
0: No.
1: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše na přístav pravdy, nebo na jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku.
0: Na Mildu Friedricha?
1: Na židli Milana Friedricha, která, to by byla židle, doživotní židle, ale udělali bychom fór. Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun a židli a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
0: Jo, já jsem pro, protože Milan Friedrich musí přežít k sebe.
1: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
0: No to bych řekl docela,
1: že až mu řekneme, ať sem přijde, tak jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel, já vám říkám, že Milan přijde.
0: Jsi pro židličku.
1: No.
0: Jo?
1: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
0: Jako ne? Něco.
1: Třeba 50.
0: Jasně.
1: 52 řekneme, ne?
0: 55, já nevím, no.
1: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, ne, dítě to není. Jako je to už dospělý
0: chlap. Já už dítě, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
1: Ne, ty to ne, ale... Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku a bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
0: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
1: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
0: Fakt.
1: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
0: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělný kolektiv, ne? Dobrý, nebo?
1: No, no. A myslím si, že... že
0: děláte dobrý věci, se dá.
1: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Volče?
0: Ne.
1: Ne? Nevěříte?
0: Já teď věřím v jednu věc.
1: Uzdravení.
0: Že to taky a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
1: A nebojte se. To vám dávám písemně. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
0: Jo, jo. Do izolačky.
1: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je
0: to. Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení. Nálady.
1: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
0: Já doufám, že jo.
1: Možná bys mi ji zavolal, aby nám něco taky šupla?
0: Asi.
1: A ona bude mít kvalitu, pozor.
0: No tak to je.
1: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
0: Nashledanou. Radio Xaver.

0: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
1: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta smutná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
0: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
1: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení v příštích letech, si myslím, ať už bude ukormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
0: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
1: Ani to ne,
0: ročně.
1: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
0: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
1: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně a vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun, to znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace, to znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
0: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
1: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
0: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
1: Nevím, co to se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
0: tak,
1: číslo 2. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si neřekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když převezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
0: No,
1: protože
0: někdy
1: pokud
0: ty
1: vím,
0: malé
1: tak
0: strany...
1: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
0: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
1: Můžou být jazyčkem na vahách, můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ano, bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
0: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
1: Lze, ale jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavské náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
0: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
1: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 milion lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli to ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
0: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme je výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
1: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával, jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
0: A ta předvídatelnost výše daní?
1: Předvídatelnost, tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší, je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce, třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů a to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
0: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až, nebo si hlavě omluvu, až je budou zvyšovat.
1: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Dealu tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
0: No a právě,
1: bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
0: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, nebo méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
1: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
0: Z toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
1: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to. Víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat. A to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
0: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý, pro někoho možná pro většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
1: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020, my to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
0: Za tu tunu.
1: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6. které například vydalo Postupimský úřad pro nebo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu, financuje i mimochodem německá vláda. Vydali i další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí i placených německou vládou tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
0: Čili pojistí si těch 90 eur?
1: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutý vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
0: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
1: naprosto přesně. Ti
0: se propadnou třeba do chudoby energetické.
1: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
0: Tak.
1: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250.
0: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
1: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
0: Takže změnit to datum?
1: Pokud? Bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100, tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu A vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
0: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
1: Podívejte, to je...
0: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS2 mají zavedené, tak lze to?
1: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
0: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

Až se tě někdo zeptá, tak proč to musí bejt? Já nevím, já se neptám, je na to někde klej. Já na vojně se naučil jen zabít.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: Vy jste z toho května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Jo. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici, ale pane Tlustý, co říká svět, co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympaťák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečené, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mít lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
2: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál, zvolený za stačilo. Je to prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To za prvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Takže jdeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody, ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody,

0: my Ukrajinci. A já vám chci ukázat to 51-49. Když potkáte Ukrajince, nebo rodinu, nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
0: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
0: No.
1: Ale pro mě větší
0: teroristi,
1: prase...
0: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
0: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
0: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: No, tak no. Přesvědčil jste mě.
0: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže usnesení.
0: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
0: Tak, no, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
0: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě to napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51-49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo.
0: Ten méně, jo. Tak když tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
0: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
0: Je mi to fuk.
1: Tak se.
0: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuju v tomto no. Bodě. Polní kuchyně, nátelníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlustý.
0: Představuju, no.
1: To je peněz.
0: Já jsem si v posledních týdnech na tohle tu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No jo, to jo.
0: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
0: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
0: Ale třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme. My potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam odsud okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme.

0: máme málo. Dokonce máme přednostně ty, které chceme posílat někam do zahraničí, a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
1: Radíte někomu volební program?
0: Radím. Já doufám, že se to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata. Ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů přestavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani se mě na to téma nechci žartovat, ale napadá mi několik...
0: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
0: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
0: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si. To je taky odkoukáno tam odsud bránit. To všechno mají, no. Tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči. Dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediné, které opravdu fungují. Plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. Je to i kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
0: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
0: A to je hodně témat.
1: No.
0: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně, a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
0: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico Západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktu, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporů, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali, to byla taky důležitá okolnost, no pak to takhle dopadlo, já bych to víc nevyvozoval, prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím, to říkám rovnou. Ale nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit, jo, dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží, tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál, no. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě jaký neštvi, když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijdou a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
0: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo? Dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
0: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Já o tom nic nevím.
0: My o tom totiž nic nevíme. No
1: já jsem tady.
0: 15. Taky jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
0: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
0: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. To, tak ať se začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný, jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel mě to jedno. Já si teď už myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
0: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
0: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
0: On bude zkažený.
1: Bude zkažený.
0: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
0: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím nebo i chvilku pobývám tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
0: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán. On psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik, 40-50 let zpátky, jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený, jo, že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku Bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený, to je fáze. Tak jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený, jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musela připomenout.
1: No.
0: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojení. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
0: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
0: No, a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře, a oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No, a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bej, tak mám toho plnou hlavu. Znamená, ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže. Jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No, a abychom končili
0: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plný lásky? Chodíte na Petřín?
0: Ne, to nechodím.
1: Čtete literaturu?
0: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
0: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Xaver, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
1: Neříkejte mi to. Jo,
2: jeli. Slavili. Tak zazpomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Xaver. Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Xaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam Knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: Tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
2: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak.
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku. Jaká jahoda, co to je za potupu?
2: Ale na Knedlíku není špatný, Xavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím, na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona... Bakalářka? Jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký... má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
0: Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a nakolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéf se Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrábne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Ty politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to by jsme se potrestali ještě podruhý, protože samozřejmě, pokud by jsme hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanů neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak vy jste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů má pocit a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut, a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřel, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen. A všechno prostě dělá přes má dát i dal. A tu situaci, jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou v Evropské unii čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se prostě tohleto, na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci. Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
2: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme, potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní, my nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení. Ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuto chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší, Tak co jsme udělali, takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou, teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst, takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
2: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
2: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky, nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pánbu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace.

0: No, ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje, nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše Green Dealovské nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
1: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka. Tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického i po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo

0: vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
0: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
0: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech, ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
0: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině. Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, kdyby takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, Když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svému stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety, a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama, a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
0: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
1: No tak snad poprvé končíme pořád Kdo to zaplatí optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu Kdo to zaplatí.
0: Nashledanou.
2: Radio Xaver.

0: Nosečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dějí se věci.
1: No, velký. Čím dál tím větší.
0: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, kampaně všeho druhu.
1: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
0: Ty si jako tam nějakou si, že... souvislost? Ne,
1: ne, nechci vůbec naznačovat, nerozvažuju se.
0: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v půl jedné, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
1: Já
0: jak to chápeš?
1: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor. A pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být v otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadly, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
0: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
1: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
0: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Mm-hmm. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
1: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Ferry, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohleto všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
0: A o kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
1: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
0: Myslíš, že se umí usmát?
1: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní spinutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
0: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
1: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
0: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
1: To je co? To je bomba, ten člověk.
0: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
1: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády.
0: Hmm. No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
1: Já si je vydávám sám.
0: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
1: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
0: No,
1: a bude to potom, co už 6x odcházel.
0: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
1: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
0: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
1: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
0: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
1: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
0: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
1: Plně vidím chvilkaře, jak pokřbívají demokracii a tak dále.
0: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Když Česká republika, pojďme to předražit.
1: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde
0: o peníze nás obou.
1: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
0: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
1: Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
0: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus.
1: Mm-hmm.
0: A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
1: No já myslím, že se...
0: Kde bude parkovat?
1: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
0: Máme přehlídku, já přijdu.
1: Jo,
0: já přijdu.
1: Jo.
0: Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta, nebo i dnes. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
1: Měla by, já teda jen koukám.
0: Prázdná peněženka.
1: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrté. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
0: Prostě... Ještě jsem víš, to bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
1: jasně,
0: bydlení.
1: Jasně.
0: Jako vůbec.
1: Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
0: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení a utichnou zbraně. A co potom?
1: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
0: Protože co když Putin skončí?
1: No, jasně.
0: Jako, myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
1: Kdo nás napadne?
0: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
1: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
0: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
1: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělec, posílá sem noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
0: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
1: No, já v tomhle tomu jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. a v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešní naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
0: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? Pan... A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
1: Jo.
0: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
1: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, no, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský, hele, Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
0: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
1: To bych si teda vsázel velmi nerád. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, ještě, jak jejich zvykem, lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohle to stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohle to mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem se jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech, a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
0: A možná ani to ne.
1: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
0: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v vozovkách?
1: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
0: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané, a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
1: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď se vám ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu, dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala, teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
0: Hodila nám nějak do toho vidle.
1: Hodila nám, já bych řekl, do toho atomovku trošku.
0: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zdeněk Hamplová, říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Lajenová?
1: No, to
0: tak
1: jsem chtěl,
0: je asi více věcí, že?
1: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit. Ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolených v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pěti letce. Teď si vem.
0: To jsou ještě 4 roky.
1: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
0: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
1: No já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
0: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
1: Díky za pozvání.
0: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Hraje vám Rádio Xaver.
4: Dotace obecně nenávidíte, ne?
5: Dotace by být neměly. Já beru, že by jsme měli přispívat pouze lidem, kteří skutečně si nedokážou sami pomoct. Jsou mezi námi takový, který bohužel...
4: To je jiná kapitola.
5: Říkám jinak. Jinak skutečně dotace na to, když je člověk zdravý, má zdravý ruce, tak by měl pracovat.
4: Jak chcete z toho, co jste přinesli, já jsem to předtím neviděl, tak vám to chci takhle vrátit. Jak chcete splnit bod číslo 3? Jakým způsobem? Udělat zákon?
5: Na zastropování ceny elektrické
4: energie? Zastropování ceny.
5: Já si myslím, že máme tady regulační úřad, který by se měl chovat jako regulačním úřadem. Mm-hmm. To znamená, měl by tu cenu regulovat. My, když chceme být konkurenceschopní, tak nemůžeme mít nejdražší cenu elektrické energie.
4: O co bude gen bojovat, aby ta cena zůstala v případě, že se dostanete k moci, zastropovat kde? No, protože to si teď každý občan říká, co se na vás dívá, protože on má ty složenky. Rozumíte
5: ano.
4: mi?
5: Ano.
4: A tak
5: ty složenky za 2 roky budou ještě na tom hůř, až přijdou skutečně ceny povolenek i na domácnosti. To prostě my jako gen skutečně chceme udělat to, aby jsme iniciovali okamžitě buď zrušení povolenek, nebo jejich omezení, nebo jejich zastropování. To bohužel nemůže Česká republika, to musí Evropská unie, ale nikde není napsáno, že česká vláda nemůže iniciovat vůbec tohle. Protože vemte si, co se tady přihodilo. Možná, že ten původní záměr povolenek tak byl dobrý, ale tím postupem se to vyhrotilo tak, že třeba tady jsou firmy, které dostávají povolenky zdarma. Ale stalo se to normální zboží, že se s tím obchoduje.
4: Rozumím. Pane předsedo, řekněte nám ještě váš recept na to dostupné bydlení. Vy jako radní Prahy 1 musíte vědět velmi dobře a vidět to v každodenní práci, jak je to obrovský problém, aby třeba mladé rodiny nebo mladí lidé mohli vůbec bydlet v Praze. Protože ta cena toho bydlení v Praze je neuvěřitelná. U nás v domě se prodává byt za 8 milionů, nic moc. Paní majitelka, která ho prodává, říká, zůstávám na 8 milionů za 2pokojový byt, ještě v podivném stavu, protože ukrajinské rodiny mi mohou utrhat ruce. Přichází sem s kapitálem. Co s tím?
5: Dostupný bydlení se dá vyřešit jediným elegantním způsobem. Žádný dotace, žádný stavění tady, že budeme stavět státní byty a tady je potřeba okamžitě zrevidovat stavební zákon. Protože když tady fungujeme tím způsobem, že nám stavební povolení trvá 10, 15, 20 let, tak je něco úplně špatně.

0: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, a rád tě vidím.
1: Zdravím tě, Ksaver, a taky tě rád vidím.
0: My jsme při minulém povídání slíbili našim divákům, že budeme trošku vzpomínat, když je to léto. A já bych tím s dovolením dnes začal. XTV byla včera na Slovensku a natáčeli jsme rozhovor s Vladimírem Mečiarem. Bezesporu to bylo velmi zajímavé. Doufám, že budeš mít čas se na ten rozhovor podívat. Mm-hmm. Ale šlo mi taky hlavou to naše dnešní natáčení a říkal jsem si, nechci to klást příliš obecně ve smyslu, na koho Miloš Zeman rád vzpomíná z těch dřevních dob. Ale byli lidé, když se převalila sametová revoluce a byly všechny ty ostatní roky, všechny ty ostatní akce, z té gardy, která byla, už mezi námi nejsou, kdo ti tady chybí z toho důvodu, že to byl člověk, kde věci platili na podání ruky a přitom se dalo říci, že to je velký politik nebo státní?
1: Mm-hmm. No já tě asi tou odpovědí překvapím, Ksavere. Podívej se.
0: No že jsi to byl ty, jestli to je to překvapení.
1: Ne, to mě sice taky napadlo jako provokace, jako bonmot, ale to jsem nemyslel. Uvědom si, že i když jsem byl na Letenské tribuně, tak hned na začátku revoluce jsem nebyl, jak říkají Rucové, v kurzu děla. To znamená, neměl jsem možnost se nějak dohloubky seznámit s těmi hlavními aktéry. A to se týká i rozdělení Československa, na které se asi v souvislosti s Mečiarem ptáš. Ty vidíš, že jsem byl proti rozdělení, ty víš, že jsem chtěl referendum, ať se tedy vyjádří oba národy, ale to už je samozřejmě za námi. A abych mohl říkat, kdo opravdu drží slovo a kdo nedrží, to bych toho člověka musel znát daleko hlouběji a musel bych s ním často komunikovat a to v tomto případě ještě nebylo. To bylo o něco později.
0: Zkusím to jinak. V okamžiku, kdy se tvořila Nová republika, začínalo se podnikat, otevřely se hranice, po roce 89 začíná být všechno v té společnosti jinak. Promění se politická reprezentace a Miloš Zeman začíná zasahovat do hry výrazným způsobem. Určitě to bylo tak, tak jako je to dneska, že třeba mimo televizní kamery a mimo tiskové konference se dělají nějaké dohody. A vzpomeneš si na někoho, na koho byl spolech, s kým bylo možné si podat ruku a platilo to?
1: Já bych ti rád pomohl, Ksavere, ale já jsem v té počáteční fázi ještě nebyl účastníkem takových dohod. A proto ti neumím přes nejlepší vůli odpovědět.
0: Jaký byl Václav Havel?
1: Václavu Havlovi jsem vyčítal neznalost ekonomie, což se projevilo například i v jeho kritice takzvaných temných slušovických žilek. Ale jinak to byl charismatický člověk, který prospěl České republice tím, že zvyšoval její mezinárodní prestiž. To mohu potvrdit z hlediska četných zahraničních návštěv, kde jsme o tom mluvili. Václav Klaus byl v podstatě téměř od začátku můj politický oponent, ale tam bych i na začátku budoucích nebo pozdějších zkušeností, jako byla třeba opoziční smlouva, si troufal tvrdit, že dokázal dodržet slovo a dohody. Ostatně o tom taky píšu ve své poslední knižce. No, na koho dalšího se chceš zeptat?
0: Třeba na Václava Klause.
1: O něm jsem teď mluvil.
0: Já vím. Já jsem se ptal na Václava Havla, ty jsi přešel k Václavu Klausovi.
1: No.
0: A já se ptám, jestli za ta léta můžeš říct, že jste někdy, to, že jste spolu nesouhlasili, víme, ale jestli třeba někdy takzvaně neplatila podaná ruka.
1: Ne, u něj, myslím, platila vždy, což mimochodem nemohu říci o premiéru Fialovi, dnešním předsedovi ODS. Tam podaná ruka evidentně neplatila a já jsem to taky, jak víš, dokumentoval. Ale u Václava Klause podaná ruka vždycky platila. Pokud jde o Václava Havla, tak s tím jsme si vlastně na nějakou konkrétní dohodu nikdy ruce nepodávali. Mm-hmm.
0: Teď se chci ptát na vnitřek sociální demokracie. Jak se to vlastně vyvíjelo? Kdo byly ty žáby na prameni, se kterými ty si potom v uvozovkách začal válčit? A co se vlastně přihodilo?
1: Co se přihodilo? Já vyjdu z teze, kterou nikomu nevnucuji, ale o níž jsem hluboce přesvědčen. Ta teze zní, že úspěch nebo neúspěch jakékoliv politické strany je v první řadě dán osobností jejího předsedy a v druhé řadě osobností, které obklopují tohoto předsedu. No a sociální demokracii, a mám na tom i svoji vinu, protože jsem si vybral svého nástupce Špidlu, postihlo to, že osobnosti z jejího čela vymizely, nastoupily, jak nezdvořile říkám, šedivé myši, a ještě později jsem dodával, že pokud šedivé myši vyrostou, tak se z nich stanou krysy. No a z toho všeho vyplývá, že absence těchto charismatických osobností způsobila pozdější pád sociální demokracie, což ovšem nebylo na začátku revoluce, ale spíš její pozdější fázi.
0: Kdo byli, pane prezidente, ti lidé, kteří tobě a tvým nejbližším takzvaně drželi štangly, jak se říká hezky česky, neboli i v těch českých dobách byli ochotní s tebou?
1: No tak z těch tradičních sociálních demokratů to byl bez pochyby z těch lidí, které jsi znal, například Zdeněk Škromach. Uh-huh.
0: A můžeš říct ještě některé další?
1: Ale ano, Milada Krtová, která byla lékařkou, poslankyní, a nechci je vyjmenovávat proto, protože bych na někoho mohl zapomenout a tím ho nechtít urazit. Takže proto uvádím jenom tyto dva příklady.
0: Mnohokrát jsem přemýšlel o tom, jestli si Miloši ty stačil za tu dobu, kdy jsi byl ve všech těch možných funkcích od prezidenta, předsedy vlády, předsedy poslanecké sněmovny, ale hlavně předsedy velké politické strany. Jestli jsi stačil vychovat někoho, o kom by si dnes řekl, ano, to je člověk, který má moji školu a ten to může jednoho dne dotáhnout na prezidenta.
1: Víš, já bych zpochybnil samou tu tvoji tezi, že mám někoho vychovávat. Podle mého názoru ten člověk se má vychovat sám. Nedávno zemřeli Miroslav Macek, kdy si říkal, lídr buď je, nebo není. A z tohoto důvodu bych samozřejmě v sociální demokracii viděl řadu osobností, které by mě mohly nahradit. Zase aspoň jeden příklad, právník Zdeněk Koudelka, ale nechci nikomu dávat ani polibek smrti, ani naopak polibek života, protože opakuji znova, ten, kdo by mě měl nahradit, se o to musí sám říci a musí to sám dokázat. A jemu nemůžeš dávat nějaké školení. To je iluze domnívat se, že když dostaneš na lejvárnu, jak se dělá politika, tak se stane z tebe dobrý politik.
0: Dobře, ale na druhou stranu uznej, že vedle Václava Klause roky působí jistý pan Macinka. A myslím, že velmi intenzivně, že to je spousty let a teď se ukazuje, že založil motoristy, že to má nějaký začátek, přinejmenším ty dva europoslance. Tak se ptám, řekl si někdy někdo o to?
1: Takže by si o to přímo řekl, to nemohu tvrdit, já jsem sám ty lidi jmenoval, aniž by si o to řekli, ale dobře, když hledáš analogii k Petrovi Macinkovi, no tak já jsem měl vedle sebe dlouhou dobu Jirku Ovčáčka, Vráťu Mináře, Martina Nejedlého, Vladimíra Krulíše a tak dále a tak dále, a ti lidi se mnou v podstatě zůstali dosud, za což jsem jim samozřejmě vděčný. Vráťa Minář byl mimochodem zase ve srovnání s Macinkou také předsedou té strany práv občanů, takže tu analogii tady jistě najdeš.
0: Tak. Pojďme ještě k jedné otázce, k tomu našemu včerejšímu natáčení s Vladimírem Mečiarem, který mimo jiné v tom rozhovoru říká, Ukrajina už válku prohrála. Je na tom něco, pane prezidente?
1: Tak z vojenského hlediska se to blíží pravdě a bude záviset na tom, jak velkou pomoc dostane Ukrajina od takzvaného kolektivního západu. Představa, že by v nejbližší době v Rusku došlo k nějakému státnímu převratu a Putin padnul, je nepravděpodobná. To, že Rusko má velké rezervy, hlavně v živé síle, je zřejmé. Takže nemá-li Ukrajina prohrát, jsou dvě možnosti. Zesílit pomoc kolektivnímu západu, a nebo přimět obě strany, tedy včetně Ukrajiny, aby zasedli za jednací stůl.
0: No a jak si vysvětluješ, Miloši, ten průzkum, který nedávno byl uveřejněný v českých médiích, že až 70% českých občanů si přeje konec té války na Ukrajině, a to i za ztrátu, to i za cenu ztrát území, to znamená i za tu cenu, že by si prezident Putin nechal to, co chce?
1: No, já jsem podobný názor zastával už v roce 2014 po anexi Krymu, protože konec konců tam bylo ruskojazyčné obyvatelstvo. A ze stejných důvodů, pokud jde o Donbaskou, Doněckou a Luhanskou oblast, no tak tam je také ruskojazyčné obyvatelstvo, takže proč ne? Daleko spornější jsou ruské nároky na Chersonskou nebo Záporožskou oblast, protože tam ty ruskojazyčné menšiny nejsou tak silné jako v tom Doněcku nebo Luhansku.
0: Takže něco na tom je, ale rozhodnuto samozřejmě není, říkáš.
1: No tak já si myslím, že jedna z válčících stran, které budou docházet síly, bude svým způsobem přinucena k jednání. Komu budou docházet síly, je otázka. Pravda je, a neříkám to s žádnou radostí, že pravděpodobnější je, že dříve dojdou síly Ukrajině.

0: a Hamas je bezesporu teroristická organizace.
1: Následky?
0: Následky, no tak, podívej se. Hamas v pásmu Gazy je v podstatě v posledním tažení. Takže to může mít určitý následek na další oslabení jeho sil a to je jenom dobře. Pokud jde o případnou iránskou odvetu, když se to stalo v Teheránu, tak my už jsme jednu iránskou odvetu viděli. To byly ty rakety a drony, které útočily na Izrael.
1: Ano.
0: No a Iron Dome to všechno dokázal se střelit. Takže bude-li odvota obdobného typu, nic hrozného se nestane.
1: Ještě jedna důležitá věc ze světa. Před pár dny oficiálně začaly olympijské hry v Paříži. Když sleduji, co o tom píší lidé na sociálních sítích, registruji v mnoha případech velkou nespokojenost, velmi mírně řečeno, protože se to celé nějak zvrhlo v očích lidí v jakousi aktivistickou akci ve prospěch LGBT a podobných věcí. Je to ta moderní cesta, nebo je to chyba? Jsou to ještě vůbec olympijské hry, tak jak je známe?
0: Já jsem tradicionista a levicový konzervativec, takže mě vždycky fascinovalo ten obřad olympijských her. Počínaje zapalováním olympijského ohně. Teď jsem místo toho viděl zapálení balónu, což mě příliš nevzrušilo, nehledě na to, že to byl ve své podstatě podvod. Chápu, že každý, kdo nově organizuje olympijské hry, chce přijít s něčím novým, takže využití scény jako nového prostředí je docela zajímavé, nic proti tomu. Pokud jde o tu LGBT, zejména T komunitu, no tak já si myslím, že je to nesmysl. Ani ty sám by ses nepřál, aby atletky byly muži v ženské atletice, i když byly zaznamenány případy tohoto typu.
1: Ano, já bych si to velmi nepřál a já to dokonce považuji za velmi nezdravé pro celou tu společnost s veškerou pochopení pro jinakost každého z nás. Ale včera jsem Vladimíru Mečiarovi kladl tu otázku, kde se bere ta síla, že se to dostane až na úvod olympijských her, kde se bere ta síla, že všechny ty neziskovky, které se tímto zabývají, dostávají tolik peněz. Kde se bere ta síla, že politici, kteří řídí nejenom Českou republiku, ale třeba Evropskou unii, to berou jako hlavní téma. To je to, pane prezidente, čemu já pořád nerozumím.
0: Vzhledem k tomu, že to není můj svět, tak hledám odpověď velmi váhavě a s jistou pokorou a pochybnostmi. Když to vytknu před závorku, tak bych řekl, že to může mít přinejmenším dvě příčiny. Jednak, že příslušníci této komunity zaujímají vysoké funkce, což může platit například o francouzském premiérovi a nejenom o něm. Tak to je první hypotéza, protože když máš vysokou funkci, můžeš udělovat i různé dotace příslušným neziskovým organizacím. No a druhá, nikoli kontradiktorní hypotéza je, že tyto menšiny, v daném případě sexuální menšiny, vzbuzují soucit. Soucit, který je hypertrofovaný a oni tímto soucitem v podstatě vydírají. To vidíš třeba u lidí, jako jsem já. Já jsem starý a občas nenápadně řeknu, že už se blíží doba, kdy brzo umřu. A toto je takzvané vydírání soucitem. Rozumíš tomu, Xavere? A stejně tak i tyto menšiny mohou

0: vydírat tímto soucitem a mohou se dožadovat takzvaných nadproporcionálních nebo nadreprezentativních práv. Větších práv, než náleží těm ostatním. Mm-hmm.
1: Další zásadní téma z minulého týdne je nadevší pochybnost velká změna v České televizi, protože vedení České televize ruší pořad 168 hodin té velmi prestižní paní moderátorky Fridrichové. A dokonce, teď už to není nic tajného, na 19. srpna je v této věci svolané mimořádné jednání Rady České televize. Znamená to, že asi někteří členové rady toto chtějí řešit, zvrátit, nebo Bůh ví, co má být výsledkem toho. Já za sebe si myslím, to musím dodat jako stále ještě radní, že ředitel si autonomním způsobem rozhoduje, co zruší a co půjde dál. Ale co si o tom velkém konci paní Fridrichové myslíš ty?
0: Já jsem pořád 168 hodin sledoval velmi, velmi okrajově. V zásadě mohu po několika málo pokusech říct, že se mě ten pořad nelíbil. Nedožadoval jsem se na základě toho jeho zrušení, co bych to dělal, ale prostě jsem ho přestal sledovat, protože se mě nelíbil. Považoval jsem ho za aktivistický, bulvární v tom horším slova smyslu, jednostranný, tendenční, cokoliv jiného můžeš o neprofesionálním pořadu říci. Takže to, že jsem ho potom ignoroval, svědčí o mém vztahu k němu. Jestli se má nebo nemá zasahovat, zakazovat, jestli má nebo nemá svoje diváky, to by mělo posoudit vedení České televize, teď je sledovanost libovolných pořadů. Já jsem teď viděl v časové řadě například, že sledovanost Otázek Václava Moravce má trvale klesající tendenci. Dobře, takže tohle může být impuls pro vedení České televize, aby rozhodlo pro zrušení nebo zachování nějakého pořadu.
1: Já se ještě ptám trošku na tvůj názor, jestli to vidíš tak, že zrušení jakéhokoliv pořadu má být impulsem pro svolání mimořádného jednání rady.
0: To asi ne, to je pravomoc, jak jsi sám říkal, ředitele České televize a do této pravomoci by mu asi nikdo neměl mluvit.
1: Na sociálních sítích jsem zaznamenal zprávu založení hnutí hlas samospráv a zatím údajně stojí někteří lidé z okolí Miloše Zemana podle sociálních sítí. Do jaké míry je to tvůj nápad?
0: Vůbec ne. Já ti musím říci, že teprve dneska, protože od tebe jedu do své kanceláře, se zeptám některých lidí, kteří jsou s tím údajně spojeni, například Honzy Nováka, který má být dokonce předsedou této strany, co je na tom pravda. Ale šlo to mimo mě, do této chvíle o tom nic nevím a patrně se o tom dovím tak zhruba za 2 hodiny.
1: Takže ani ještě nevíš, jestli tomu budeš fandit, jestli to budeš podporovat, to se teprve ukáže.
0: To se samozřejmě ukáže díky případné činnosti této strany. Ono je k severu nesmírně obtížné zakládat novou stranu. A musí se sejít několik šťastných okolností, aby se tento pokus s úspěchem podařil. Nicméně zeptám se těch autorů, kteří jsou tam uvedeni, do jaké míry to myslí vážně, jaký mají koncept nebo představu budoucí činnosti této strany a podle toho se rozhodnu, jestli tomu budu nebo nebudu fandit.
1: Upřímně mě zajímá tvůj názor na takzvanou sanitární zónu v Evropském parlamentu. Myslím, že spoustu lidí, kteří hodili svůj hlas někomu, kdo se nakonec, nebo těm uskupením, které se nakonec octli za tou zónou, neboli ti nenávidění a ti, kteří nemají být připuštěni k nějakému rozhodování, tak těch voličů se to muselo dotknout. A nebylo jich pár, byly jich určitě miliony. A co si o tomto myslíš?
0: Tak já si myslím, že to především hloupost, negramotnost, neznalost politického řemesla, ve kterém přítomný protivník může být budoucím spojencem a naopak, to se v historii opakuje téměř na běžícím pásu. A tím, že vytvoříš tuto sanitární zónu, se přinejmenším ne-li zbavuješ možnosti, tak znesnadňuješ možnost se s dnešním protivníkem spojit.
1: Miloši, děkuji ti za dnešní povídání a těším se na příště a přeju krásné léto a hlavně hodně zdraví.
0: Ksavere, dneska jsi byl poněkud unavený, protože jsi mluvil hrozně pomalu, skoro jako já. Takže já ti popřeju, aby jsi trošku odpočinul, udělal si takzvaný oraz a příště mluvil nepatrně rychleji. Krásnou dovolenou, Ksavere.
1: Budu se snažit. Děkuji, Miloši, ahoj. Naším hostem byl Miloš Zeman.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: No jo, ale tak jenom, nebo jestli není, helejte, já tady pro vás něco mám. Co byste řekl, že tohle to je?
2: No nějaký kopita ve vlaku.
1: Já to takhle ukážu divákům.
2: Nohy.
1: Tady jsou
2: boty, tak za
1: nohy,
2: pětku.
1: Boty, hnědý typický polobotky českých politiků.
2: Ano, ano.
1: Vlakový kupátko, ne?
2: Ano, ano, přesně, no.
1: A komu byste řekl, že to patří?
2: Já nevím.
1: Já vám to řeknu. Poslanec TOP 09 Marek Ženíšek a kam by se tak řekl, že míří v tom kupátku?
2: Do Bruselu.
1: Tam asi míří často, ale tentokrát udělal výjimku, obrátil směr,
2: ne,
1: světlou stranu, že... ano, ano.
2: A Kačko.
1: A píše tady, 24 hodin na cestách tam, kam se nelítá. Je ale potřeba tam jezdit, vyjadřovat podporu a díky za to, že brání i nás a celou Evropu. A já jsem, jak na to koukám tady, když jsem sem jel na natáčení, my sedíme kousek od nádraží a šel jsem tady, já jsem tam na zadní koli viděl jeden vagon,
2: pojedeme.
1: Takový odstavený a já jsem si říkal, to je on, do kterého chodí politici, tam se natoče, jakože jedou na Ukrajinu, pak zase... Víte co, výjdou ven, nechají se šoférem odvíct do sněmovny nebo do Strakovky.
2: Z toho je nepodezírám.
1: A já si, hejte, myslím, nebo trošku taky se říkal, že by to mohlo být na brněnském nádraží. To připomíná tak kyjevský, ne? Jste nikdy nevystoupil na brněnském nádraží? V posledních 30 letech třeba?
2: V posledních 30 letech asi moc ne, ale kdybyste řekl v posledních 35 letech, tak mnohokrát.
1: Jo. No tam je to takový, no tak Brno, co byste čekal, ne? Teda pardon, vlastně vy jste ale nedotklo se vás.
2: Ne, mě tam je...
1: Mně se líbilo, že to za první brněnský nádraž je jediný, který znám, že v zatáčce, dost ne. A druhá věc je, že tam vypadá to tam, jak třeba, já si říkal, že tak třeba 72. rok. A pak se to vystoupíte z vlaku, tak vystoupíte mezi bezdomovce.
2: No pozor, no, pane holče.
1: Podle mě tam řádí nějaká bytová krize v Brně, velká.
2: Pozor, vystoupíte mezi ukrajinské Romy.
1: Aha, tak to jsem...
2: Teď.
1: Já jsem tam teď nebyl naposled.
2: Včera jsem viděl fotku v nějaký, myslím, že na novinky.cz, že tam je problém s ukrajinskými Romy, kteří ovšem mají maďarský pasy a oni se zabivakovali před tím nádražím a nechtějí
1: tam... Pětitisícovku nebo co?
2: To nevím, to tam nebylo psáno, jo. Ale nabízeli jim nějaké ubytování a oni řekli, že ne. Takže s kočárkama a to. Takže dokonce ten článek na novinkách se jmenoval Ukrajinští Romové jsou pro všechny horkým bramborem, nebo tak nějak. Horký brambor, že nikdo jako nechce s tím nic společný. No ale já jsem si říkal, vy máte velkou zahradu, ne?
1: Za stolik ne.
2: No tak pár metrů tam je pro ně, ne?
1: Na romský tábor asi jako málo.
2: No počkej,
1: ale vy jste říkal, že máte velký byt,
2: dvě
1: ne?
2: Rodiny.
1: Vy jste říkal, že máte velký
2: nebo byt. Nebo chtějí bivakovat venku někde. Já až příště, tentokrát jste vy na řadě.
1: A jak jste s ním asi nedomluvil?
2: A co byste domluvil? Nepotřebuji nic domluvat, jenom ukážete
1: a tady. A počkejte, a máte to spočítaný? Víte, kolik jich je a kolik na ně vyberu od vlády?
2: Na tyhle ty asi nic nevím.
1: Ne?
2: Ne. Ale měli, podívejte se na tu fotku na novinkách, měli tam asi 4 kočárky s dětma.
1: Jo.
2: No. A byli dohromady asi 20, normální jako lidi, no tak vždycky no, takže... ráno vstanete, uvaříte plný hrnec polívky nebo něčeho, nasmažíte řízky, oni vám večer tak... zahrajou na kytaru.
1: Byla by to taková i kulturní výměna, ne? Zajímavá?
2: Jo, jo. Já nevidím sebe menší důvod, proč by k vám nemohli jít bivakovat.
1: Já teď ale žiju tím kupátkem vlakovým.
2: Ne, není jo. To fake určitě.
1: No není, ale já říkám... Tamhle vidím vagón odstavený.
2: Pojďme.
1: Já si myslím, že ten Ženíšek ležel tam.
2: Já si to, ne... to by si nedovolil, pane holče.
1: No ale počkejte, co kdybychom udělali jednu vilzonku jako cesta do Kyjeva?
2: Jako, že bychom někde seděli,
1: takhle drncali, co? 24 hodin bychom drncali a pak bychom 24 hodin drncali zpátky.
2: Když já nevím, mě tady gesta tohoto typu přijde úplně zbytečný.
1: Ale no, tak byste si nemusel brát takovýhle hnědý polobotky, nechal byste si ty svoje, co máte?
2: Já mám Meltonky.
1: No, tak ty by, nebo byste si vzal třeba Crocsy, aby se to měl komfortnější.
2: Já myslím, že do Kyjeva nepůjdem zkrátka.
1: Ne.
2: Tam jako...
1: No jo, tak škoda, mi se to hrozně zalíbilo. Taky jsem chtěl přiložit trošku ruku k dílu, víte?
2: Podívejte, já tomu rozumím, protože vy chcete symbolicky podpořit.
1: Hlavně symbolicky.
2: A teď jsem četl v novinách, že na nějaké obci někde měli, víte, no vy jste chlapec z města, vy nebudete vědět, co to je. Víte, co to je, když se staví Majka?
1: No.
2: Tak někde ji stavěli a dali jméno Volodymyr.
1: Pak ho zapálili, jo? Chcete říct?
2: Ne, Majka se to jsem přesně věděl, že vy se takhle spletete.
1: Jo?
2: Majka je to, co stojí o hodech, na náměstí a nahoře je takový ty cingelátka. Mm-hmm. Vy si to pletete s čarodejnicí, že jo?
1: A Majka je?
2: S Moranou si to pletete.
1: Morana. To nevím, co je.
2: No, Morana je to, co se zapaluje taková ta z té slámy a háže se do řeky. Morana.
1: Aha, tak vidíte. Vy mě vždycky poučíte.
2: Potřebujete to.
1: No a...
2: Zadarmo vás poučí. Ale tak říkám to celý proto, že když takhle na vsi prostě tam jsou Stárkové, že takzvaní, a Chasa místní a to, a podpoří to a dají tomu Volodymyr, tak já, pane holče, já vždycky jsem s to úplně jako...
1: No je to vidět, tak to už máte od toho pana Zvolského, ne? Ty slzy, co? No jo, tak je to, jste ve složitý situaci.
2: Ale řekněte mi, vy jako zkušený muž, představte si, že ten Macron si dvě hodiny, telefonoval s Putinem. O čem si ti dva lidi dvě hodiny povídají? Řekněte mi to.
1: Já nad tím přemýšlím taky. Já si říkám, dvě hodiny, co si můžou povídat, ne?
2: Rozumím tomu, že řeší ty věci okolo té války, ale zajímá mě konec a hlavně začátek toho rozhovoru.
1: Podle mě se třeba baví o ženských.
2: Víte, čemu se říká small talk?
1: Třeba o jídle.
2: No ne, nějak to začíná. A takovým nějakým... Jak je u vás počasí? Nebo...
1: Teď small talk s Putinem je třeba, tak kdy to vypnete, ne?
2: Já nevím. Neříkejte mi, že oni zazvoní, že vezme ten telefon a řekne, tak, já vás zdravím, kdy to skončí, kdy... Ne, tam musí být nějaká předehra. Oni určitě, jak se má paní, co, jako, jak je u vás, nebo něco tam musí být, aby to vlastně vůbec, víte, založilo tu debatu.
1: Já vám rozumím, ale já to nevím a zajímalo by mě to taky. Jestli třeba tomu předchází nějaký small talk poradců, ne? Že nejdřív se zavolají oni.
2: No to se ptám já vás.
1: Zahřívají ty lídry, ne, skutečný.
2: Zahřívají ty dráty.
1: No, a pak dojde na ně.
2: No, neříkejte mi, že se dvě hodiny baví nepřátelsky.
1: No to určitě ne.
2: Že ne?
1: Ne.
2: A pan Topolánek, včera na Českém rozhlase jsem ho poslouchal v autě, říkal, že to jsou kolaboranti.
1: Víte, mě se pan Topolánek...
2: Macron a rakouský ten.
1: Pan
2: rakouský.
1: Topolánek, internet je bestie, jak se říká. Ten vás dohoní dosmrtně. A jak říkáte pan Topolánek, když byl premiér a šéfovali jsme Evropské unii, no předsedali, se ní nešéfovali, šéfovali ve skutečnosti Francouzi a velké země, ale my jsme si hráli na to, že jí šéfujeme a on si hrál na předsedu Evropské unie, tak nás stihla ta plynná krize, že jo, kvůli Ukrajině tehdy. A Topolánek jezdil do Moskvy za Putinem, no a když se vrátil, tak dal taky takový rozhovor hezký, kde říkal, že se s Putinem strašně rozuměl, že je to racionální člověk a jako dobrý. A já jsem si to teď našel, tak protože on všem říkal, a teď říkal, já už tehdy jsem věděl, že je to zločinec a psychopat, tak jsem si tak jako to vygooglil a pobavil jsem se. A všiml jste si, jak teď jako se to plánek jako oživil a oživuje, jak je teď všude. A já jsem si vzpomněl vlastně, posedla mě takový jako sentiment, víte, nostalgie po těch časech jeho, když byl premiérem a ještě v politice vysoký. On vlastně dokázal to, co nikdo. Vzpomeňte si na tu fotku toho jeho topořeného penisu z Berlusconiho vily, kterou pak ten italský fotograf, který to vyfotil, tak ji nechal putovat po celém světě. A já jsem si říkal, tehdy mělo Česko ve světě zvuk za to pole, ne?
2: Stopořenýho penisu?
1: Ne, vy si to nepamatujete, tu ne. kauzu? Toplánek se nechal pozvat k Berlusconimu do vily, myslím, že to bylo na Sardinii. A samozřejmě si tam nechali dovíst nějaký eskort a tak. A víte, co dělí Topolánka od Berlusconiho? Jak se tomu říká? Klás, jako třída. Berlusconiho nikdo nikdy nenafotil ani nenatočil s nějakýma s proměnutím kurvama. Natož ještě nahýho. Berlusconi v tu dobu byl...
2: Co se rozjel dneska, pane Oči, počkejte, to je nervák.
1: A Berlusconi byl celou dobu slušně oblečený v té svojí vile, zatímco náš český premiér na lehátku se stopořeným penisem obtěžoval nějaký italský prostitutky. A nechal se
2: a
1: u
2: to
1: toho...
2: A to víte určitě, já teda...
1: Ty jsi teda to zapomněl už?
2: To fakt nevím, tohle.
1: To byla přeci úžasná kauza. A bylo to ještě prokázaný, on měl na ruce takový ten pásek, který nosil takový ten plastový. A ten fotograf pak, protože to byl takový bizár, to se žádnému premiérovi snad možná ani v Africe nepodařilo, tak to udělal putovní výstavu, která opravdu objela svět. A já si říkal, jak nás ten Topol proslavil po celém světě.
2: Tak na druhou stranu.
1: Že si říkal, že si všichni musí říkat, jak pak přišlo to heslo, ten slogan, že jo, Česko země příběhů. Takže tohle to byl vlastně jako příběh český. A že si všichni museli říkat, to ty Češi, to musí je skvělý národ, jako takový svobodomyslný, ne, volnomyšlenkářský. Tam si koupíme letenku a pojedeme na dovolenou.
2: Podívejte, já bych tohleto nevyčítal.
1: Já z toho mám radost, já jsem to bral jako hrdost, jo.
2: Všiml jste si poslední. Po kauze Levinská, která jaksi prezidentu Clintonovi prováděla felaci zevního genitálu. Ale, ta Amerika to odpustila.
1: Ale,
2: oni si řekli, máme ještě svěžího prezidenta, který mu fungují všechny.
1: Já vím, ale nebyl tam ta fotka, nebyl tam ten obrázek. A obrázek má hroznou sílu.
2: Je pravda, no.
1: A já prostě do dneška vidím toho dvoumetrovýho topola s tím stopořeným penisem nad tím lehátkem s tou prostitutkou. To bylo úžasný. Tak si říkám, že je dobře.
2: Musím pohledat, to bude na internetu.
1: No jasně, tak jsem rád, že se nám Topolánek takhle vrací. Možná by mohl ještě zkusit kandidovat na prezidenta po druhý. Po prvý dostal 4%.
2: Já si myslím, že to k tomu směřuje, protože jsem někde znovu teď všude je, že má tu Topol show někde na internetu tam. To je u vás na tom, ne?
1: Je uměné.
2: No, jak jste byl na...
1: Já nevím.
2: Na Infu. Ale že teď dokonce jezdí s tím po divadlech.
1: S tím penisem stopořeným? Nebo...
2: Ale ne, tak ježišmarja.
1: Nebo se svýma rozumama?
2: Se svýma rozumama.
1: Jo, že vypráví o Dalíkovi, Rytigovi. No. Aha, tak to může být. To si koupím lístek asi.
2: No, to si najděte.
1: Tak to musí je zajímavý.
2: No, takže to jenom... Prosím vás, co může dneska dělat taková Levinská?
1: Nemám ponětí.
2: Mě by zajímalo, jestli žije třeba.
1: Já vůbec nevím.
2: Přece musí mít někde, co musí být někde napsaný, musí mít nějaký ten LinkedIn, nebo jak se to jmenuje.
1: Zkuste Google. A skončíme, zkuste Google. Proč ne?
2: Protože jestli se stále teda drží řemesla, nebo jestli dělá.
1: Je takhle. Já nevím.
2: No a podívejte se, prostě pan Clinton, legenda, prostě Levinská, nelevinská, jinými slovy, toto na lidi nefunguje. To lidi mají rádi. Nevadí.
1: Já si myslím, že ne, vy jste na to zapomněl, mě to překvapuje. Lidi to tehdy úplně rádi neměli.
2: Ne.
1: Já myslím, že lidi mají rádi jinou formu národní hrdosti. Ale premiéra v takovýhle...
2: Jako to, že někdo vyfotí někoho nahatýho, mě vůbec neuráží.
1: Ne nahatýho, ale... Vašeho premiéra, jak stopořnej oblejzá nějakou italskou štětku?
2: Mně to je úplně jedno.
1: O vám jo, tak vy jste takovej...
2: No vás to uráží, vy jste občan tady jako mravokárce.
1: Já jsem hodně uražený, já jsem hodně
2: uražený. Prosím vás, to... Vy jste uražený, že jste tam nebyl s něma.
1: To? Ne, nejde. Já vám říkám, víte, teď vážně.
2: Že vás nevzal do leta.
1: To je jasný, ale víte, co to ukazuje? Ten deficit osobnostní toho Topolánka a proč ho nakonec musela zbavit předčasně jeho vlastní strana. Protože on neměl disciplínu. Tohle je otázka disciplíny. Říkám vám, ani Berlusconiho se všema jeho skandálama nikdy ho takhle nenatočili ani nevyfotili.
2: Představte si třeba na Karláku, na každém stromě jeden voják bez disciplíny, říká Švejk. Ale vy jste si mě teď dovedl někam, kam jste chtěli, já jsem to až teď pochopil, já idiot. Vy chcete říct, že vlastně kdyby na místě Topolánka byla Schillerová,
1: tak je tam páv.
2: Tak je
1: ale
2: tam...
1: není tam prostě tohle.
2: No, tak mě víc rozčule páv než tohle.
1: Ne, kdyby tam byla Schillerová, tak tam prostě není ten takovýhle truser, no.
2: No počkejte, ještě nevíte, co vyleze, protože ona tam měla těch fotografů několik kolem sebe, ne? Dva nebo tři?
1: Dva, snad.
2: No, tak uvidíme, ale...
1: No počkejte, ale páv. Lezou jiný věci, ne? Lezou nám jiný věci teď, ne? Z vlády nový.
2: Z vlády?
1: Ne, vždycky, to je, jakmile jste ve vládě, to vždycky smrdí průserem hned od první minuty.
2: Jak to?
1: Jak se říká, moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. No tak a vláda je absolutní moc téměř v demokracii. Tak jste tady nezachytil tak jako cestu do Ameriky, naší nový ministryně obrany?
2: Zachytil, ale přijde mi to něco jiného.
1: Tak musíme říct, ne? Teď jako pro diváky.
2: Kdo by to náhodou
1: ještě nevěděl, tak naše ministryně obrany Jana Černochová letěla do Ameriky na převezení ostatků našeho veterána československého, českého, že jo. A najala si na to režiséra Filipa Renče, který letěl, já nevím, na několik dnů do Ameriky s ní. Aby...
2: Co je to proti Pávovi?
1: No počkejte, proti Pávovi. Páv byl 2 miliony.
2: Já no bych... tak je Filip, teď... nebude žádná já,
1: Filip, Filip nebude nic lacinýho, ne?
2: Určitě.
1: Tak já bych teď rád viděl vyúčtování za Filipa Renče. To jste nakousli. Ale ministryně Černochová tvrdí, že to bylo, aby se filmově dokumentovalo převezení ostatků veterána z Ameriky do Česka. Já si myslím, že je to že tam vlastně Filip Renč letěl natáčet páva pro Janu Černochovou.
2: Trošku to tím zavání, ale já si pořád myslím, že stejně jako Schillerová, tak stejně tak i paní Černochová, že jsou v nějaké pozici, že na to prostě mají právo. A 2 miliony není moc, no tak dali prostě nějakým klukům, co dělají fotky, jim dali za fotky 2 miliony, no a co?
3: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
2: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Hmm. Teď jsem jak Karel Čapek.
4: Hmm. Jo. Já to poslouchám.
2: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
4: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
2: V rozbouřeném světě. Ale světě, počkejte.
4: Ano.
2: V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. Někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak soudruh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
4: Všichni bychom si to přáli, úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.

0: To je tak hezký pocit, milý Jirko Krampole, já si to tak užívám s tebou, víš, když v rádiu moderuju většinou s těma politikama, tak je to takové miloučké, když má člověk proti sobě u mikrofonu kamaráda, se kterým taky leco zažil a máme si o čem vyprávět. Hodně jsem už od tebe slyšel, ale některé věci nevím. A nevím třeba, jak došlo ke spolupráci, řeknu ke slavné spolupráci, se Slávkem Šimkem a s Uršulou Klukovou.
1: Tak se Slávkem Šimkem došlo ke spolupráci tak, že Slávek Šimek mě pozval do pořadu Nezavěšujte, prosím, volá semafor. Práce mě zaujala. Lidem se to líbilo, co jsem tam kecal. Luděk Sobota mě podpořil, že s Luďkem jsme kamarádi od malička. A tak jsem začal Slávkovi nosit drobné dárky. Pak jsem mu přivez větší dárek. No a byl jsem přijat. No a od prvního momentu až do konce mě to bavilo. Až do té doby, než on začal dělat politickou satiru, což je věc, kterou někdo umí, ale já to teda za prvé vzácně neumím a za druhý to vzácně nenávidím. Jo. Já jsem se politickému vtipu nikdy nezasmál. Mě to nebere.
0: Mm-hmm. No, pamatuju si dobu, Jirko, kdy jste se Šimkem měli tak neuvěřitelné období, protože v Brně tahala Rondo, to byla taková ta největší...
1: Já vím, ano.
0: Taková ta bílá kulatá.
1: Ano, ano.
0: Tak si vzpomínám, že jste tam měli dvoják. Třeba v 7, v 9, nebo jak to bylo. A oba dva jste měli vyprodaný. To si nedokážu v dnešní době vůbec představit. To byla ta doba největší slávy se Šimkem.
1: No, to dá se to tak říct. Tak hlavně toho Šimka bavili ty věci normální, než on se chytí politiky prostě. Jak se zase k tím háčkem, on to uměl, jo, tu politickou satiru. Ale já prostě, to bylo zajímavé, že třeba když byla nějaká scénka, kde byla nějaká politická hláška, kterou jsem řekl já, tak se tomu nikdy nikdo nezasmál. A řekl to on a ty lidi se smáli.
0: Mimochodem, umíš ještě dneska vyslovit jméno toho Surya?
1: No tak to byl spolužák, ten se jmenoval v podstatě, režisér Mexičan, Surio Mario Martinez, Juarez Ferdinando. A no. tam byla skvělá skvadra, ty spolužáci to byli, my jsme měli, já to mám takhle, Damu byla součást jako AMU. Akademie muzických umění, kam spadali DAMU divadelní, FAMU filmová, LAMU loutkaři, TAMU taneční, HAMU hudebníci.
0: A ještě CAMU.
1: Cože?
0: Tam chodil bez ouška prý na CAMU.
1: No, to říkali.
0: Víš, co to je, jo?
1: Cože?
0: Víš, co je CAMU?
1: No, cigánská. Ano. Tam právě my jsme měli některé předměty jako tělocvik, marxismus, leninismus, politickou ekonomii, ruštinu. Jsme měli společně s těma ostatníma studentama. Což byli studenti třeba. Jeden spolužák byl Vietnamec, Bichlam, což znamená zelený strom. Z provincie Bichlam, z provincie zelený. Všecko bylo, sestra byla zelený strom, brácha byl zelený strom, provincie zelený strom, všichni byli zelený strom. Pak tam byl Sukumar Shankar, loutkař, to byl Int, taky výborný kluk. Jo. Bulharka Marcela Zlatareva Asenova. Kim, to byl Korejec, Kir taky. To byli vynikající houslisti, s kterýma ti řeknu krásnou historku, jak ten jeden dost jako holdoval alkoholickým nápojům, ale ten byl talentovanější. Ten druhý byl míň talentovaný, ale víc zase jako dřel, takže to vyšlo asi tak na stejno. No a jednou se vracel ten talentovaný, ten houslista, se vracel v Hradební ulici na kolej, kde byla kolej teda kolej AMU, a tam byla ve vrátnici, seděla paní Pardunová, tam byla asi snad 30 let. A povídá, ty vypadáš, ty zmetku. A ten, jak byl ožralej, tenhle ten houslista povídá, babo, prdel veliš. Šel pryč. A povídá, ty hajzle žlutý, ty mi budeš nadávat, já tě kopnu, jako teď byla prostě baba sprostá. Zavolám na ambasádu a uvidíš. No a teď on vyjel nahoru do třetího patra, tam to prostě znečistil teda, jak pokoj, tak chodbu, tak toaletu. Na ten hodnej, ten míň talentovaný, aby nebyla ostuda, tak to uklidil. Jak to uklízel, tak přijeli z ambasády a tohle hodného, co uklízel, zhaftli. Odvezli. Druhý den se tenhle ten ožralej probudil a všichni říkali, Kime, kde je Kyr? Říkal, a s Kyrem to být moc špatný. Kyr být v olověných dolech už nikdy neuvidět světlo. Protože oni, když udělali nějaký průser, tak oni je opravdu vyhodili a šli do nějakého prostě do...
0: A vyhodili ho opravdu?
1: No, opravdu.
0: Ty jo.
1: Do hutí nebo do dolů a tohleto.
0: To jsou věci. Prosím tě, ještě o Šimkovi se říká, že on byl takový velmi paličatý a velmi tvrdý principál. Že to byl přísný šéf zkrátka. Jaký to byl Slávek Šimek?
1: Slávek Šimek to byl prapodivný pták. To byl, on byl učitel. On totiž já jsem mu omlouval za to, že on mě furt vychovával, jo. Přestože jsem byl starší, tak on mě furt vychovával, ale on se choval takhle, jak se choval ke mně, tak se choval ke svý ženě, tak se choval ke svý dceři, on se choval ke každému tak. To nebylo, že by byl nějaký to. Akorát on jako srandičky z druhých, to jo, ale když si udělal z něj srandu, tak to moc nebral, pak to ve finále bral, ale jako když mu to udělal, tak zrovna nadšenej nebyl. My jsme byli v Americe, v Kalifornii a ten Mike Bilek, milionář, nás pozval soukromým autobusem, takovým luxusním autobusem, do Sequoia Parku, kde jsou ty nejstarší stromy světa. Když jsme se vraceli večer, tak se jelo takovýma serpentínama pořád takhle dolů do údolí. No a jak jsme jeli těma serpentínama, tak ten Mike Bilek, ten Čechoameričan, povídá, tak pánové a dámy, tady v těch místech je největší výskyt vůbec medvědů grizzly v celých Spojených státech. Jo. A Šimek, že by se potřeboval jako vyčůrat, tak zastavili autobus a Šimek se rozhlížel, jestli někde nějaký medvěd. Já jsem se bleskově, v té době jsem ještě s nohou neměl problém, takže mi rychlý pohyb nedělal problém. Vylít z toho autobusu před ním, proplížil jsem se takhle kolem autobusu a Šimek jak stál, prostě obrácen teda směrem údolí, koukal, jestli někde není nějaký medvěd, jsem k němu přišel a udělal jsem ucha. Dědo, až ty klece nadával a proklínal mě prostě strašným způsobem.
0: Hele, a byli jste se Šimkem kamarádi nebo kolegové?
1: My jsme byli jak kolegové, tak i kamarádi, protože když jsem třeba na tom byl jako blbě, jsem se rozvedl, tak jsem u nich bydlel dokonce jeden čas. A on se mi snažil pomoct a on byl divnej, ale jako byl to kvalitní člověk.
0: Parťák.
1: Jo, ano.
0: No a kde se tam vzala Uršula?
1: Ta tam přišla nějak z Ypsilonky a on měl takový, jako on byl hrozně rád obklopený lidma, který ho brali jako šéfa. Jo. On byl prostě Sobota třeba ten to neuznával, ten říkal, co jsi automaticky vedoucí všeho, jako vždycky. Tak. On byl vedoucí.
0: Frontman.
1: No ano. Někdo to má daný, někdo ne.
2: Tak jsem vzal koně, sedlo, telefon a odjel pryč. Hned za kopcem je cesta klikatá jak bič. Řekl jsem si sem se už nevrátím. Už nikdy zpátky koně neobrátím. Mochyle jsem táhnul chlupatýho kocůra. Má drsnej jazyk,

Tak obrátil jsem koně a odjel zpátky do města. Každá ženská z města chtěla být moje nevěsta.

0: Věcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdeněk Kučera je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Zdeněk Kučera je starostou městské části Praha 18.
2: Ano.
1: Což jsou Letňany.
2: Mhm.
1: Tak a za hnutí ANO ještě potřeba
2: ano.
1: Říct. No a pojďme začít tím, pane Kučero. Já jsem někde zaregistroval v médiích, že na Letňanech má přibýt jakýsi nový komplex nebo nějaký projekt a přijde tam 11 000 nových občanů. Těšíte se na to jako starosta a jako vedení městské části?
2: Já jsem tu tiskovou zprávu taky zaznamenal. Jako třeba 11 000, ano. Teďka Letňany mají 24 000 obyvatel, takže se bavíme o nových Letňanech. A je potřeba říct, že to je projekt na 30 let. A za předpokladu, že proběhne změna území. A podobné sny...
1: Změna území jako ve smyslu změna územního plánu. Jako.
2: Ano, ano.
1: A kde to má být? Nám amatérům to řekněte, když projíždím Letňany, tak tam vím, že je to velké středisko nákupní, pak jsou zatím ty paneláky.
2: Po levé straně, když pojedete do Čakovic, máte nákupní středisko, Tesco.
1: Mm-hmm.
2: Jedete dál směrem Čakovice, máte kruhový objezd a po levé straně je vlastně celý areál Avie. Tak to je brownfield, kde má vyrůst nové sídliště.
1: No ale vy z toho nemáte bůh jakou radost, nebo jste nějak, díváte se na mě, kdybych vám ublížil, tak chcete to nebo nechcete?
2: No, je potřeba říct, že tento sen o rozvoji nemá jenom Odien, ale má o rozvoji má sen i PPFK, CPI, Penta, Central Group. Rozvoji uvažuje i Praha, která tam chce stavět sociální byty. A náš sen, letňanský, možná i čakovický, je, že chceme obchvat vnitřní, vnější, že chceme prodloužení metra. Takže každý má nějaký sen. A důležité je, aby ten rozvoj byl komfortní a po nějakých etapách.
1: No počkejte, prodloužení metra. Metro už je přece prodlouženo, až tam k výstavišti, ne? Jestli...
2: Je to před městskou část, takže pokud občané městské části chtějí na metro, tak musí jet autobusem a teprve pak můžou nasednout do metra.
1: No a vaše představa je, že by to metro končilo teda kde?
2: Moje představa je, že metro se protáhne do sídliště, tak aby jsme nemuseli používat autobus a potáhne se dál směrem k obchvatu, kde vlastně bude obrovské záchytné parkoviště a pozbírá vlastně ten nápor řidičů.
1: Takže vy chcete ještě dvě stanice vlastně?
2: Minimálně, no.
1: Minimálně.
2: Hmm. Záleží, jak se bude Praha rozvíjet, ale v tuto chvíli dvě stanice.
1: Když se vrátíme k tomu velkému developerskému projektu, většinou to naráží na problém, kdo je majitelem těch pozemků. Jak je to na Praze 18?
2: Na Praze 18 je to trošku specifické, protože městská část nemá skoro žádné pozemky. Všechno vlastní, tak jak jsem zmiňoval, ty velké firmy CPI, PPF, Odien, Central Group, takže všechny tyhle ty společnosti představily své projekty. Podle demografické studie se bavíme asi zhruba o 100 tisících obyvatelích.
1: No a co je pravda na tom, pane starosto, že některé pozemky pod sídlištěm letňanským jsou soukromých rukou, respektive patří, myslím, že zrovna tomu CPI. A já to nechápu moc, co se s tím dá dělat. Jednou si ty paneláky odvezete na jiný pozemek, nebo to město vykoupí, nebo jak to bude?
2: Tohle je velmi nešťastné a možná ojedinělé v Praze, kdy je vlastníkem vlastně všech komunikací, chodníků, trávníků je firma CPI. A my se snažíme tuhletu situaci řešit s tím, že bychom udělali nějaký kompromis, převedli se všechny pozemky od CPIčka, my jsme jim povolili nějakou výstavbu a řešit to spíš kompromisně. Tento problém je už asi 20 let v Letňanech a jakmile jakékoliv SV chce stavět lešení, chce udělat nějakou předzahrádku, musí žádat vlastně firmu CPI o svolení.
1: Takže to... A většinou je...
2: Je to za nějaký poplatek, je to nadlouho, já třeba uvedu příklad, my jsme řešili nástavbu DPSky, kde jsme chtěli souhlas, že můžeme tam rozvíjet vlastně nástavbu a po roce a půl jsme ho dostali.
1: Po roce a půl. No a vy říkáte, že stávající Letňany mají 24 000 obyvatel, 11 000 přibyde, tak to je téměř půlka. A jak vystačíte s tím momentálním občanským vybavením, co tam je, školy, školky a lékařské ordinace, městská hromadná doprava, jak se toto řeší?
2: Já bych byl k tomu číslu 11 000 obyvatel skromnej, protože ono záleží, kolik je tam bytů. No, pokud investor oznámí, že tam bude 7 000, 9 000 bytů, nemyslím si, že tam bude 11 000 obyvatel. Ten přepočet je 2,5 člověka na byt. Takže pokud se bavíme, že chtějí, a to zase je to projekt na 30 let, tak nevíme, jestli ty byty budou menší, větší, ale je to v rozmezí 7 až 9 tisíc bytů na ten projekt. Takže 11 tisíc obyvatel, to mi k tomu nesedí.
1: Vy si myslíte, že ve skutečnosti to bude víc?
2: Bude víc.
1: Že to bude, snažím se to přepočítat, bude to kolem 20.
2: Nový Letňany.
1: Ještě jednou tolik. No ale pořád teda nerozumím tomu, jestli vy to chcete nebo nechcete.
2: My určitě se chceme rozvíjet jako městská část, pro nás ten rozvoj i pro Prahu je přirozený, nicméně ten komfort musí být pro ty stávající lidi zachován. Nemyslím si, že letňanští a pražští lidé blokují výstavbu kvůli tomu, že nechtějí sousedy, ale nechtějí si zhoršit svůj komfort. Nechcete jezdit o půl hodiny díl autem, nechcete parkovat až v druhé městské části, nechcete přihlašovat svoje dítě do jiné městské části, do školky, k pediatrovi. Takže pokud bude zachován komfort zdravotnictví, školství, tak určitě nebudou blokovány projekty.
1: Když hovoříte o obchvatu, tak který obchvat máte na mysli? Protože ještě než přijedu do Letňan, tak tam je přece obchvat kolem celé Prahy. Můžu jet na Brno, můžu jet na Ústí nad Labem, víte, jak je taková ta široká, ještě před tím obchoďákem, a vy byste chtěli ještě jeden obchvat.
2: To je Kbelská, navazuje na Cínoveckou a já bych si přál, aby jsme se bavili o obou obchvatech, o dokončení vlastně tunelu. Ten je, řekl bych, klíčový pro Prahu a dokončení vnějšího obchvatu.
1: Jak si to mám představit, kde by to ten vnější, občas jede? Tak...
2: Ten vnější je vlastně 520, 519, 518. Je to za Líbeznicema, tak tam by měl být, teďka už je to verze v tunelu, už to není verze, která by byla venku, ale je to verze v tunelu, kde už je teda větší souhlas všech městských částí.
1: A kde teda zajedu do tunelu?
2: To vlastně navazujete na ten tunel, který už tam je, ten je po povrchu, tak teďka vlastně zajedete do tunelu, aby byl menší hluk pro okolní obce.
1: Tunel už tam je?
2: No, je tam ten obchvat. A teď se řešilo dlouho se řešilo, jak...
1: Už si rozumíme. A kde, teda v kterém místě, řekněme, že jedu z Prahy, takhle mám ten obchodák Letňany a Letňany, vaši městskou část, a kde teda zajedu do toho tunelu?
2: To ještě dál, ještě dál.
1: Ještě kus dál, ještě... až za McDonaldem.
2: Ještě kus dál.
1: Ještě kus dál, ještě to už jsem dál. Na Mělníku.
2: No, tak kousek před tím, před Mělníkem.
1: Zajedu do tunelu a vyjedu kde?
2: Teď je část obchvatu, už je hotová. A teď na to se má navázat ta druhá část. Pak samozřejmě ještě přijde ta třetí část, která je Běchovice, té 511, a vlastně dokončí se ten prstenec okolo Prahy, což je velmi důležitý pro tranzit.
1: No a ještě nám řekněte, pane starosto, jak statečně se městská část Praha 18 vyrovnala teď s tou uprchlickou krizí, mám na mysli válku na Ukrajině a příliv ukrajinských běženců nebo lidí, kteří utíkali před válkou. Dotklo se vás to? Měli jste to tam?
2: Určitě to se asi dotklo. Problém. To se dotklo všech. Já musím teda pochválit kolegyni a kolegy, jak se postavili k této krizi. A vlastně okamžitě, když jsme věděli, co se děje, tak jsme zřídili humanitární fond, materiální sbírku. Zřídili jsme v našem objektu možnost nouzového přespání. A reagovali jsme okamžitě. Měli jsme tam od března 100 uprchlíků, kde vlastně měli stravování, měli tam adaptivní školu a prakticky měli druhý domov.
1: A školy, školky, to tam jste s kapacitou vystačili všude?
2: Školství pro mě jako pro učitele a otce tří dětí tak je pro mě priorita. A v této oblasti my jsme za 4 roky navýšili kapacitu o 650 míst. Takže školství máme, řekl bych, na jedničku.
1: Pokryto.
2: Pokryto, ale vzhledem k tomu, že jsme mladá, dynamická městská část, tak se rozvíjíme a je potřeba neustále navyšovat ty kapacity a ten standard, že každé letňanské dítě má svou lavici udržet.
1: Přemýšlím nad tím, když je v této době někdo starostou obce, města, městské části, bezesporu vás musí napadat, jak to budete řešit, když se nám teď zdražují ty energie. Pokud vím, tak včera byl nový rekord v ceně elektrické energie na burze v Lipsku. Nevím, jestli to sledujete, ale za skokově se to navýšilo. Jste připraveni těm nejchudším lidem nějak pomáhat, nebo jak to budete řešit?
2: Určitě. My jako městská část jsme od toho, aby jsme lidem pomáhali, tak to vnímám já a my už jsme pomáhali při covidu, kdy jsme všem seniorům, SVJčkám, školám rozdávali techniku, rozdávali jsme dezinfekci, roušky, pomáhali jsme i teďka bazénu u nás, akvaparku Laguna, kde je vlastně zavřel kvůli energetické krizi, tam jsme pomáhali finančně. Pomáháme i, když bylo tornádo, a pomůžeme i, když teďka je energetická krize, tak i v této krizi.
1: Byli tornádo?
2: Na Moravě bylo tornádo.
1: Jo, tak to, že jste
2: takže
1: pomáhali
2: jsme pomáhali, pomáháme, takže pomůžeme i v této krizi.
1: A jak to chcete udělat?
2: Tak my jsme měli při covidu poradenskou firmu, která vlastně nabízela možnosti vyplňování těch různých dotačních titulů. Stejně bych postupoval i v této krizi, kdy budeme mít firmu, která poradí lidem, jak řešit tuto krizi. Budeme mít humanitární fond, uděláme speciální účet na to, jak pomoct seniorům a budeme řešit navýšení do humanitárního fondu.

0: Je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a 27. únor k tomu. A dneska má s vámi Saša.
1: Máš Saša?
2: Ne,
1: já jsem zapověděl. Já jsem Xavier úplně nějaký zmatený.
2: Co jsem debou tady? Jakhle v rádu Xavier to píše na hodu počítat.
1: Aha.
2: To jsem podíval čtvrtek. Ale
1: když Xavier, já už díky velkomce vím jenom to, že čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
2: Ale byl byste druhý den?
1: A já nevím víc.
2: Saša bych poslouchal.
1: Jaký dopis, nějaký komplet?
2: Něco v ruštině,
1: proč to pozor, jenom západ ruštině, pozor, já právě k severu nevím, řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je západ, válka, mír, co je teď, co prožíváme, jakou,
2: já se snažím řídit tím, pane Holček, opravdu děláte, že to, já jsem spořádaný občin, pokud nepochopím. Jo, já...
1: Je to vidět, ne?
2: Ano, já vyvěšuju vlaječky Evropské unie, ukrajinskou vlaječku, vozím v autě, takhle zatím. Všechno, jak má být.
1: Ne.
2: Je, že on je to každý den jinak.
1: Chci vám poradit, buďte opatrný. Ty vlaječky, jako, dejte jich tam víc radši.
2: A co tam mám ještě dát? Americkou?
1: No, teď můžete klidně možná už i ruskou.
2: Ne, to ne.
1: No tak jestli domluví i Rusko ten mír na Ukrajině, tak budou mírotvorci. Já nevím, já vám fakt nevím. Já jsem čekal radu od vás, vy jste takový moudrý muž.
2: No, to já pro vás mám radu.
1: Jo?
2: No.
1: A jakou?
2: Zaprvé teda, pane Holče, máme jednu věc dneska, kterou řekneme, která je naprosto zlomová.
1: Mm-hmm.
2: Máme to tady připravený.
1: Já to vidím.
2: Pokud se někdo dívá na Wilsonku teď, tak měl by vydržet do konce dnešní
1: Wilsonky. Ne, měl, musí, ne? To bude zlomový,
2: no, může být, my nemůžeme říkat, my jsme demokrati. A co když už si říká, pustil se začátek Wilsonky a říká, už bych si chtěl pustit něco od pana Šídla třeba. Už ho to tam táhne a my říkáme, ano, demokracie, ještě ne?
1: Já mám, jak se vrlí to i pana Šídla už. Ten musí taky zažívat ohromný zmatení.
2: Jak to?
1: No kde teď má přátelé? Na východě, na západě, co myslíte?
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: A což, tázal jsem se, i cizince, kteří hrají špatně, fackuje?
1: Cizinců nefackuje, odvětil pan Beck. Jest pouze přísný na rodáky.
0: Přál by si viděti krajiny kráčeti na vrcholcích karbanického umění.
1: Neračte mít strachu, že by vás přišel pokárati.
0: Sledovali jsme zajímavého starce, který zvolna procházel lokálem, bloudě ostřížím zrakem po skupinách hráčů. Tam ozvalo se příkré slovo a onde vrazil šňupku nešťastnému hráči. Když jeho přísnost byla ukojena, odcházel se slovy, že bude muset jednou udělat zde pořádek. Vyprovázel jej hostinský krče omlouvavě rameny. Pan Beck míchaje karty pravil, což pak tento stařec, my jej všichni ctíme, protože si toužebně přeje, aby krajané prospívali. Ale je zde kibic, který je mnohem obávanější. A ukázal nám jednoho pána, který seděl rozkročmo na židli, spal za zády jednoho hráče. Veliká hlava, vzrostlé dýni podobná, kývala se mu na stonku tenkého krku. A nos, obraz paprikového lusku, vyrážel žalostné zvuky jako moucha, která toužíc po svobodě, naráží na okenní tabuli. Spí, vece pan Beck, při normálním průběhu hry. Hráčská rčení a výkřiky ukolébávají jejich vtichý spánek, ale běda, jakmile nastane napjatá situace. V tom okamžiku otevřel spáč s námahou oči a zamumlal.
1: Já bych se otočil.
0: Pak mu sklesla hlava opět na rameno a muž pohroužil se opět v mrákoty. Ale hráč se otočil, jak mu spáč kázal. A mohutně zvítězil, strašlivě zdrtiv své odpůrce. Viděli jste? Tázal se pan Beck. Tak tomu bývá vždy. Když se pan Rous probudí, pak to stojí vždycky někoho velké peníze. Pan Rous, dodal hrdě, je velký přírodní zázrak. Město je naň hrdo. Kdyby nám za něho učenci dávali tisíce, my jej neprodáme. On, pánové, tvrdě spí, ale ve spánku prožívá všecky fáze hry, jako kdyby jeho oko bdělo. Nic mu neujde. Je to jasnovidec, kterému je dáno viděti ve spánku osud kterékoliv hry, ať je to durch nebo betl. A sám hrává? Tázal se pan Ulián. Nikoli. Nemůže hrát již proto, poněvadž při pohledu na karty okamžitě usne. Jeho duch by mohl i ve snu hrát, avšak jeho ruce opilé spánkem neudrží karet. Vyslovovali jsme hlasitý podiv nad tímto fenoménem. Náš hostitel zřejmě polichocen počal nám vykládati o jiných pamětihodnostech města Dobrušky. Pohleďte tam, velel nám, ukazuje do kouta. Podívali jsme se naznačeným směrem a spatřili jsme tři hráče. Seděli vzpřímeně jako sušené tresky a jejich zraky chladně zírali přes hlavy spoluhráčů. Hráli spolu, avšak činili dojem, jako by každý hrál sám, jako by druhých nebylo. To je stůl u hlavních nepřátel. Jsou to tři obchodníci smíšeným zbožím a zavilí konkurenti. Nenávidí se divokou nenávistí. Přes 30 let nepromluvili spolu slova. Přesto však denně spolu hrají. Neboť hrdost jim nedovoluje, aby dali najevo, že se jejich nepřátelství druhých týká. Hrajíce spolu krutě pokořují samolibost svých druhů. Chtějí dát najevo, že spoluhráč mu za to nestojí, aby mu dal najevo, že pociťuje jeho nepřátelství tak, že by s ním nemohl hrát. Hraje jim utrpením, neboť hrají pouze ze vzdoru. Avšak, jak táži se, mohou hrát, když spolu nemluví? Nuže pozorujte, pravil pan Beck. Přerušili jsme hru a oddali se pozorování zajímavé trojice. Záhy jsme postřehli mladého hocha, jenž jak se zdálo dělal prostředníka. Pan Kaškec se dává poroučet, pravil mladík, že by měl sedmu. Spoluhráč sveřepě zachrupěl a pronesl chmurně. Věříte panu Kašketovi, že ji koupím. Mladík přistoupil k panu Kašketovi a vyřizoval. Pan Bečka praví, že sedmu koupí.
2: Jak je libo, pravil zasmušile pan Kašket. Vyřiďte mu, že víc nemám, ať hraje.
1: Máte hrát, pane Bečko, hlásil mladík. Pan Kašket víc nemá.
0: Pan Bečka se zachmuřenou tváří koupil talon, naklonil se k Jinochovi a velel mu. Oznamte pánům, že mám kulovou sedmu, ať mi sdělí svoje námitky.
1: Mladík promluvil s druhými hráči a oznámil výsledek konference slovy. Páni říkají, že je to dobré, posílají 3 6 a žádají za stvrzení částky.
0: Zdíky přijal, zavrčel pan Bečka chladně.
1: Pan Bečka obdržel poplatek, hlásil mladík.
2: Viděli jste, tázal se pan Bek,
1: tak hrají každého dne, hrají pomocí posla. Všechny 3 závody zaměstnávají učedníky, jejichž povinností je účastnit se hry a vyřizovat vzkazy. Učedníci se v této funkci střídají. Jednou účinkuje učedník pana Kašketa, druhý den jest povinen být přítomen učedník závodu Bečkova, jehož vystřídá praktikant pana Balouna. Tímto způsobem udržuje se styk mezi znepřátelenými hráči.
0: Setrvali jsme v pohostinném městě Dobrušce celý týden. Mohu říci, že se dobře dařilo Uliánovým podnikům. Kolotoč, houpačky i střelnice těšily se valné oblivě domorodců. Tu dobu zuřil ve městě krutý boj. Musím zde poznamenat jednu okolnost, která znamenitě vyvyšuje Dobrušku nad všechny ostatní obce naší milé vlasti. Událost, která způsobila, že město Dobruška bude zaznamenáno do análů dějin lidstva. Je snad obecně známo, že náš národ činně se zúčastnil bourání schnilého Rakouska, že značně přispěl k pádu kletých Habsburků a že se osvobodil z područí černožluté hydry. To se stalo, jak se dovídáme z čítanek, časopisů i ze slavnostních řečí, 28. října. Toho dne obdrželi jsme samostatnost a rázem stanuli jsme mezi evropskými národy jako rovní mezi rovnými. Pro Češ se 28. říjen důstojně oslavuje. Avšak město Dobruška má na domácí revoluci podíl zcela vyminečný. Neboť zde byla prohlášena samostatnost, jakmile do bran městských došla zvěst, že rakousko-uherská vláda uznala 14 bodů Vilsnových. Toho dne shromážděné občanstvo Dobružské zrušilo Rakousko a prohlásilo za obecného jásotu sesazení Habsburské dynastie. Ale občané netušili, že tento revoluční akt provedli sami a že takovým způsobem octli se ve válečném stavu s říší Rakousko-Uherskou. Druhého dne se probudili a monarchie trvala dál a žila ještě asi 14 dní. Nuže, občané dobrušští jsou právem hrdi na svoji samostatnou revoluční akci. A je zcela pochopitelno, že výročí onoho památného dne by rádi důstojně oslavovali. Leč zde je právě kámen úrazu. Nikdo z celého města si nepamatoval, kterého dne se stal převrat. Vznikly vášnivé spory o revoluční datum. Tyto spory vnikly i do rodin a nemálo ohrozily občanskou svornost. Nastalo pozdvižení jedněch proti druhým. Povstává syn proti otci, dcera proti matce, druh proti druhu. Nastal zmatek a obecné nedorozumění. Mnoho bylo svědků revolučního činu, ale nikdo nedovede svoje mínění opřít průkaznými argumenty. Již se zdálo, že mír bude navždy zmařen a že město bude strženo do víru bratrovražedného boje. Když tu náhle objevil se muž, jehož svědectví mělo stmeliti rozvrácenou svornost. Poznamenejme si jeho jméno. Naši potomci budou je s úctou vyslovovati. Je to klempíř Kalina. Slyšme jeho svědectví.
3: Převrat se stál, praví pan Kalina, v pátek. Ten den si pamatuji a nezapomenu, co živ budu. Neboť onoho dne sedím u Steineru a mám následující kart. Obdržel jsem 6 zelených se 40 a esem. K tomu 4 červené a 20 a 10. 7 červenou i zelenou. A žaludské eso s kulovým na kraji. Hlásím 2 7, ale nikoli zelenou jako trumf, nýbrž červenou, veden sa obavou,
1: aby nikdo neměl proti mně čtyři pomáhající. Za tím účelem odložil jsem dvě zelené, neboť esa odkládat je zakázáno. Pan Beck, můj spoluhráč, mě hru poskvrnil, neboť měl na mě čtyři červené, jak jsem se právě obával. Já však moje silnou oporu v oněch dvou esech jsem se otočil, neboť jsem počítal, že dříve, než budu nalezen, vyrazím soupeři dva trumfy. Což se také stalo. Kynul mi vzácný triumf, neboť pro podobnou konkartaci není pamětníka v širém okolí. Avšak oné hry jsme nedohráli, neboť náhle ozval se na ulici povyk, jenž hlásal, že nenáviděné Rakousko bylo právě zrušeno. Nechali jsme hry a připojili se k jásajícímu davu. Já pravím a hlásám, že to bylo v měsíci říjnu roku 18. v pátek. Nezapomenu onoho dne, neboť takový kart jsem nikdy předtím ani potom neobdržel.
2: Toto svědectví váženého občana vzbudilo pozornost i zdá se, že přispěje k odpovědi.
4: Radio Xaver.
5: I rozhlas Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
6: No,
5: už vás nechám mluvit.
6: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
5: A nemalá. Nemalá inflace.
6: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
5: Takže vzácné bude všechno na F.
6: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Noc jsem prožila s Karlem Gottem. Musím říct, že to byla nezapomenutelná noc. Karel je prostě Karel. Ale abych Karlovi nezpůsobila nějaké problémy, uvedu to hned na pravou míru. Noc jsem prožila s knihou obrazu Karla Gotta. Nemohla jsem spát, bolely mě nohy, tak jsem si jako vždy napustila vanu, sedla si tam a vzala si sebou knížku. Opatrně jsem v ní listovala, abych ji nenamočila a pokračovala jsem v tom i později, když jsem z vany vylezla. Přemýšlela jsem nad každým obrazem, proč ho Karel asi namaloval a co tím chtěl říct. A mám pocit, že jsem tu noc Karla poznala víc, než za všechna léta, co se známe a potkáváme. Řekl mi o sobě něco, co by asi nikdy nahlas neprozradil a až se s ním uvidím, musím to s ním probrat. I v obrazech je vidět, jak je to odpovědný člověk. Pořád musím myslet na to, jak dokonale se choval, když jsme točili pohádku Z pekla štěstí 2, kde hrál dvě role Lucifera a Boha. Byl vždycky včas připravený na natáčení a divím se, že se před ním nestyděli mnozí z těch, kteří ještě nic nedokázali, ale chovali se jako primadony. Karel je opravdová hvězda, ale hvězdné manýry nemá. A možná je to jenom špatné označení, že se o spovykaných a nevychovaných lidech říká, že mají hvězdné manýry. Opravdové hvězdy bývají skromné a normální. Vybavila se mi taková drobná historka. Karel seděl o přestávce mezi jednotlivými natáčeními na takové truhle. Říkali jsme jí bedna. Pojď si ke mně sednout, řekl mi. Tak jsem šla a on vstal, protože se ke mně automaticky zachoval jako k ženě. Jelikož to bylo v době, kdy jsem měla pozadí dost objemné, Karel už se vedle mě nevešel a tak zůstal celou dobu stát. A takhle se choval vždycky. Na natáčení se sjížděli turisté jako k nějaké atrakci. Přijížděli hlavně autobusy s německými fanoušky. Cestovní kanceláře nabízely návštěvu natáčení filmu jako bonus navíc a Karel ani jednou nedal najevo, že by mu to bylo nepříjemné. S turisty, kteří se na něho přijeli podívat, se pokaždé přivítal a dokonce jim zaspíval a nekonečné hodiny se jim podepisoval. 25. dubna 2003. Měli jsme s Marií na výstavišti autogramiádu. Přišlo hodně lidí a já myslela, že už mi upadne ruka. Nechci nikoho zklamat, ale opravdu víc jak hodinu se podepisovat nevydržím. Nemám v ruce moc citu a psaní mi dělá problémy. Ale bylo to velmi příjemné, protože jsem se potkala s Evičkou Pilarovou, které to moc slušelo a byla jako vždy milá a nesmírně kultivovaná. Popovídali jsme si krátce, ale vydatně. Pak ke mně na chvilku přišel pan režisér Jiří Sekvenc a viděla jsem se s Jiřím Wintrem Nepraktou, který vystupoval z auta, když jsme s Marií odjížděli. Ale stihli jsme se pozdravit a prohodit pár slov. Taky na tom není zdravotně nejlíp, takže jsme se bavili o chorobách. To Otík Brousek je pořád elegán a vypadá jako mladík. Toho jsme zase potkali, když jsme na výstaviště přijížděli. Když mě k večeru v hotelu navštívil Vašek Glazar, šel si umýt ruce do koupelny. Za chvíli vykoukl a hrozně se smál. No to snad není možný, s čím ty jezdíš reprezentovat. Bez takového doplňku se dáma opravdu neobejde. A držel v ruce kartáč zvaný rejžák, který jsem si přibalila ke svým kosmetickým proprietám. A on ho uviděl ležet nad umyvadlem na poličce spolu s rtěnkou, parfémem a pudřenkou. Vzala jsem si totiž na nohy svoje oblíbené zimní růžové semišové boty a protože byly trochu špinavé, řekla jsem si, že je v Praze rejžákem vydrbu pod tekoucí vodou. Pochopitelně jsem nepředpokládala, že by v hotelu něco takového mohli mít, tak jsem si vzala vlastní rejžák. Uznávám, že vedle kosmetických přípravků a květin, které jsem měla ve vaně, vypadal rejžák dost nepatřičně. Vašek se o mě postaral, přendal všechny květiny do vázy, takže jsem se mohla po jeho odchodu vykoupat. Nahřála jsem se v teplé vodě a poprvé od úterka jsem spala v posteli jako člověk. Předtím jsem byla tak zničená, že jsem do postele prostě nedokázala dojít. Bylo mi v čisté, vonavé posteli tak dobře, že jsem usnula ještě dřív, než jsem zaujala svoji typickou spací polohu. Sobota 26. dubna 2003. V poledne jsme měli s Marií ještě jednu autogramiádu na výstavišti. Marie mě vyzvedla v hotelu, naložili jsme všechny moje krámy, včetně nádherných kytic, o které pečuji už z Bratislavy a jsou pořád svěží. Po autogramiádě na mě čekal taxík. Marie do něho přeložila všechny věci a jela jsem domů jako dáma. Ale hodně zdevastovaná dáma, která už sotva pletla nohama a ani neměla dost sil na to, aby stáhla okénko u auta a zamávala na rozloučenou. Táta viděl, jak na tom jsem zoufale, sedl si ke mně a začal s vážnou tváří meditovat o smyslu trojky v mém životě. Prý je to fajn, že jsem se rozhodla napsat s Marií ještě třetí díl mého deníku. Ty jsi, Heleno, opravdu s trojkou spojená. Homolkovi to byla tvoje první trilogie a pak Slunčata, další trilogie. Teď s Mařenkou dáváte dohromady třetí trilogii a to je moc dobře. Hele, a nešlo by to nějak zařídit, abys měla ještě trojčata? A já blázen si myslela, že si se mnou táta chce rozumně popovídat o životě. Zase na mě čekala pěkná hromádka dopisů. Vzala jsem si je k posteli, ležím a pročítám si je. Právě jsem dočetl dva díly vašeho deníku Mezi životem a smrtí a doufám, že vyjde pokračování. I já patřím mezi ty, co v sobě nosí rakovinu. Mám ji v játrech po hepatitidě typu B, kdy mě nejprve přešla do zánětu jater, potom do cirhózy, a nakonec se to zvrtlo na rakovinu. Prošel jsem spoustou zdravotních zařízení, poznal řadu lékařů, absolvoval množství vyšetření, takže moc dobře vím, co právě prožíváte. Do toho mám ještě problémy s imunitou, jezdím na kapačky do Prahy a je mi stále hůř a hůř. Dávejte na sebe pozor, ať jste tady ještě dlouho a můžete nás těšit svým humorem. Tohle je kousek z dopisu, který mi poslal Jirka od Zruče nad Sázavou. Musí to být stateční kluk. A je to opravdu kluk, ještě mu není 40, když dokáže i přes své problémy myslet na druhé. Nic po mně nechce. Prostě sednul a napsal mi, abych věděla, že v tom nejsem sama. No, není to krásné? Už dlouho vám chci napsat. Vždy jsem obdivovala vaše herecké umění. V poslední době obdivuji i vaše umění žít. Poprvé jste mi pomohla prostřednictvím televizní obrazovky, když jste byla loni hostem odpoledního pořadu televize Markýza. Tehdy jsem ztratila svoji drahou sestru, která byla mým nejbližším člověkem. Velmi trpěla, nejen nemocí, ale ubližoval jí i manžel. Já jsem také onkologicky nemocná, onemocnila jsem dřív než sestra. A bolí mě, že ona, která mi tak obětavě pomáhala, už tady není. Bylo jí teprve 37 let. Mně je 44. Staráme se s mužem o syna mé zesnulé sestry a já každé ráno musím sbírat síly, abych dokázala celý den fungovat a být ostatním oporou.

Když jsem dočetla váš deník mezi životem a smrtí, zamyslela jsem se sama nad sebou. Pořád se mi hlavou honila vaše slova o lidech, kteří jsou jako popelnice. Jenom jedí, pak se zbavují toho přebytečného, co do sebe dostali, a vlastně nic užitečného nedělají. Mám pocit, že i já se podobám na takovou popelnici. Všechny moje dny jsou stejné. Jsem líná, starám se o malého syna a to je tak jediné, co má v mém životě smysl. Mám učňovskou školu bez maturity a o další vzdělávání jsem se ani nesnažila. Vyhýbám se lidem. Nechodím ráda na nákupy, protože v houfu si připadám ztracená. Jsem samotářka, ač zdaleka nežiji sama. Jsem vdaná a žijeme společně s maminkou a dvěma mými sourozenci. Maminka není v poslední době zdravá. Nechce mi říct, co jí je. Hodně kouří a nejhorší je, že já kouřím také. Nebýt vás, asi bych se nad sebou tak důkladně nezamyslela. Teď ale vím, že takhle to dál jít nemůže. Už kvůli synovi, kterého mám velmi ráda, se musím změnit. Začala jsem číst, pokusím se studovat. A děkuji vám za to, že jste mi dodala sílu. Třetí dopis je veselější, rozesmál mě, i když dojemný je také. Jeho autorkou je Jiřina z Břeclavy. Moje babička říkávala: prožila jsem tři války, první světovou, druhou světovou a třetí s dětkem. Dožila se skoro 100 let a byl to ten nejlepší člověk, který dokázal pofoukat každou bolístku. Myslela jsem si, že tak konejšit a povzbudit jako ona už mě nikdo nikdy nedokáže. Když jsem však dočetla dva díly vašeho deníku mezi životem a smrtí, najednou se přede mnou babička zase objevila. Umíte totéž, co ona. Jen s tím rozdílem, že babička pomáhala jenom nám, svým nejbližším, kdežto vy, jako známá osobnost, máte moc pomáhat mnoha lidem. Z celého srdce vám za to děkuji. Neděle 27. dubna 2003. Zase jsem tátu seřvala, že kouří, že klepe popel na zem a že pomalu chodí. Přitom jsem si před chvilkou řekla, že dneska udělám výjimku a budu celý den vlídná a ani jednou na něho nezvýším hlas. Čím jsem starší, tím vícem po tatínkovi. Ten byl stejný generál a dobře si pamatuji, jak jsme před ním stávali s maminkou v pozoru. I když přišel pozdě večer, obě jsme vyskočili z postele a vzorně jsme ho přivítali. Obě v nočních košilích jsme stáli jako vojáci přihlášení. Táta se neminul povoláním. Byl to voják tělem a duší a jeho profese ho opravdu těšila. Sloužil jako voják v Alžíru, pak pracoval v Praze v posádkovém domě. Armáda ho využívala také jako překladatele, protože znal spoustu jazyků, ale jeho nejvíc lákala práce v obtížných podmínkách. Miloval nebezpečí a extrémní situace. Když někde cítil dobrodružství, hned se tam hlásil. Já jsem celá jako on. Taky miluji svou profesi a taky se vrhám do každé neobvyklé situace. Čím obtížnější úkol dostanu, tím jsem šťastnější. Chudák maminka, ta s námi asi neměla jednoduchý život. Jenomže my dva s tatínkem jsme na tohle nikdy ani nepomysleli. Po tatínkovi mám i dobrou paměť. Nikdy mi nedělalo problém zapamatovat si text. Naopak jsem se musela naučit, jak text z hlavy vyhodit. A šlo mi to docela dobře. Pamatuji si, jak jsme natáčeli s Jirkou Suchým film Nevěsta. Bylo to v roce 1970 a šlo o takový smutný film o důvěřivé dívce Zdeně, která opustí zaměstnání v drůbežárně a vydá se hledat manžela, protože by se měla podle věštby vdát 23. října. Zdenu hrála Marta Vančurová, já hrála Pokojskou. Byl to pěkný film, ve kterém hráli výborní herci, například Jaromír Hanzlík, Pepa Dvořák nebo Petr Svojtka. Film se moc neprosadil,

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Naším hostem je pan Václav Klaus mladší, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Jdeme dál, je tady strašně moc dotazů, ať aspoň něco stihneme. Sledujete na slovenské volby, co říkáte na kandidáty?
2: Určitě já nechci vám jako úplně pitomec, jo, ale moc si nesleduju. Teda ta paní mi přijde jako dost ukrutá, takový levicová aktivistka, ale zapravo to nechci hodnotit, že je to cizí země, je to taky jako neslušný, já taky nesnáším, když nám radí někdo jako nějaký osvícená hlava, co by máme dělat v České republice. A za druhý, já to už nesleduju, já skutečně jsem Čech, mě zajímá tady ta republika a co se děje ve Venezuele, jako je zajímavý, ale...
1: Ok, tak se tím nezdržíme. Chci se zeptat, jak se dívá pan Klaus na navrhovanou úpravu ochrany autorských práv a filtrování obsahu. Pan Klaus jistě bude vědět, co EU chystá na Facebook, YouTube, Instagram a tak dále. Otázka jasná, Radio Siesta se ptá.
2: No já nevím přesně teda, co tím ten tazatel myslí, jestli jde o to, jako ta cenzura na Facebooku a na těch sociálních sítích, která už se rozvíhá, běží, tak to jsem v zásadní opozici, dokonce jsem předložil na to České republice zákon, aby to tady vůbec nebylo, a právě naopak. Co se týče změny ochrany autorských práv, tady si úplně nejsem přesně jistý, co ten tazatel myslí, a je to hodně filozofická otázka, jako ty autorské práva toho duševního obsahu, co byste tady mohli povídat celý večer, ale nevím, jestli by to jako normálního diváka bavilo.
1: Mimochodem, kolik tomu dáváte šanci, tomu prosazení té Facebooka a těch...
2: Toho zákona?
1: Myslíte, že to má šanci projít?
2: Tak šanci to má určitě, ale jako ne velkou samozřejmě, protože takový ti všichni proevropští lídrové se jako vůči tomu budou vymezovat, co to půjde, a zastrašovat ty svoje řadové poslance. No, podepsalo to asi 34 poslanců, tuším. Podepsalo bych to určitě daleko víc, ale já už jsem jako to šel podat, no, takže uvidíme. No. Jako velkou šanci...
1: To se chodí podat na zákon?
2: No jasně, určitě.
1: To se píšete?
2: Ten zákon napíšete.
1: Fyzicky máte normálně
2: papír, jako kde se napíšete sám sebe. Jako
1: a jdete k okýnku někam?
2: No ne, jdete ještě, buď to nesete na vlastní partaj, že vám to podepíše, jako, že to podává ta strana, anebo jdete, nebo to dáte sám, anebo to dá skupina poslanců. Já jsem to vlastně dal, jako aby tam byli zástupci všech parlamentních stran, jsem se snažil teda.
1: Na komu se to dá? Teď se ptám i na ten prozajímavost.
2: No fakt to jde na nějaký organizační výbor, co je parlamentu, tam teda chodí můj asistent a někde ty dveře jsou a ten to tam jako podá normálně, když jdete podat daně přiznání.
1: Dobrý den, já nesu nový zákon, prosím, tady
2: je. Ano, návrh zákona, dostane to číslo, a je to nahraný do systému, pak je měsíc, než se k tomu vyjádří vláda, pak to jde jako do parlamentu, do takzvaného prvního čtení. A tam se to buď dostane, nebo ne. Ono taky je spousta zákonů, které se nikdy nedostanou na pořad jednání, jo? Protože tam je strašně důležitý, který ty zákony jsou jako daný dopředu, že se na ně dostane. Takže když třeba máte zákon, který je číslo 60, to je teďka zákon o homosexuálech, jo? Ano, už to nechce, takže je to odsunutý dozadu a už na to jako nedojde, čili on není zamítnutý, ale tak tam jako hně vzadu.
1: Zákon o manželství osob téhož pohlaví, jasně. No a to mi ještě řekněte, pane Klausi, jde to říct velmi krátce, řekněme jedním souvětím, jaký by byl ideální stav po tom přijetí teda vašeho zákona, dělo by se co? Jde to říct nějak jako velmi...
2: To je to říct krátce, no, já nechci, aby správci a provozovatelé těch obrovských veřejných sítí, které mají 100 000 miliony uživatelů, blokovali nebo zakazovali jako tam působit českým lidem, dá se to tak říct, jo, takže zkrátka fakt, že tam nedávají nic trestného nebo v rozporu, hrubém rozporu s dobrými mravy a tak dále, tak prostě nemůžou být zablokovány z důvodu toho, že se to tam prostě někomu nelíbí.
1: No. A teď si představte, že jsem já majitel toho a říkám si, tady mi poslanec České republiky, ještě bohu ví, kde to leží.
2: To chápu, ale na druhou stranu my regulujeme 1001 věcí, jo. My máme Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, která reguluje naprosto jako soukromý vztah mezi soukromou televizí a nějakou babičkou v Orlických horách, co se dívá na seriál, jo. Kecají do toho. Máme 1001 regulací na všechno. Nemůžete prodat firmu, když jste moc velký, nemůžete tohle, to nemůžete tamhle to, nemůžete říct, že do vaší restaurace nesmějí děti, že tam chodí lidi na pracovní obědy, nemůžete říct tam, nemůžete kouřit, nemůžete, jo, čili ten svět je totálně regulovaný, čili zrovna...
1: Nesmím nakupovat o svátcích. Taky.
2: Jasně, jo, čili zrovna regulovat to, kde chci hájit ústavní právo na svobodu slova a chci bojovat proti tomu, že skutečně čím dál víc lidí názorů, řekněme, konzervativních, nebo jak to říct, je z toho veřejného prostoru jako vytlačována a blokována, tak to je prostě vážná věc. Já si myslím, že lidi jako Trump a Brexit a tak dále vyhráli hodně díky sociálním sítím, protože dokavať jako všechno řešili ty velký, zvlášť veřejnoprávní média, takže dřív to bylo určující, co odvysílala v 8 televize nebo v půl 8, to bylo tématem, když řekli, že jste zlí, tak jako lidi věřili, že jste zlí a tak dále. Těžko se proti tomu bránilo. Fakt to vlastně ten internet totálně rozbil, ty lidi vlastně si ty informace berou i tady z vaší televize, že jo, malý a tak dále, z 1001 různých kanálů. No a ti dobráci různí jako vládní si to všimli a teď je velká snaha v té Evropské unii v Americe dostat ten internet pod kontrolu. Takže oni už dělají dohody s těma Facebookama, s těma velkýma gigantama, jaký jako názory by se tam měli potlačovat, co by tam být nemělo. A teďka třeba Evropská unie celá bezostyšně s tím cílí k těm evropským volbám, jo? Který má velkou kampaň, má nový cenzory, který zkoumají, co je špatná informace, co je dobrá, co se má zastavovat. Ve Francii už Macronoví úředníci jsou přímo ve Facebooku, aby kontrolovali, že se jako maže pořádně, tam asi hlavně Le Penová a její sympatizanti. No? Neuvěřitelný.
1: No
2: a já jsem toho prostě zásadním odpůrcem a tak jsem, nebo právní kancelář mi vypracovala ten návrh zákona.
1: A ještě teda, pane Klausi, jak by se to vymáhalo, tady ta věc, kdyby to prošlo, ten zákon?
2: No tak je to přestupek, jo, když vás tam nějaký ten úřada, jak si, já nevím, tam něco dáte, něco třeba lehce kontroverzního, ale nikterak trestního nebo vybízejícího k nějakému násilí nebo genocidě a oni vás zablokujou, že to tam prostě dávat nebudete, takový ten názory, no tak byste normálně dal podnět a byl by to prostě přestupek, stejně jako když, já nevím, v ovci někdo, ten, kdo vás smazal, stejně jako když někdo rychle jede autem, no, tak taky třeba to auto je firemní, no, tak se dotážete, že jo, kdo to auto řídil, kdo to panu Veselýmu smazal tady tu jeho celou televizi, že jo, a proč.
1: Mě už nikdo nesmaže, ale na vlastní doméně. Ale
2: to si nemyslím.
1: Na můj doméně?
2: No jistě, že, jak jistě, to? Že, no kdo? Tak tam ten tlak různě, co jde tou Evropou, už jde samozřejmě na provozovatele těchto velkých, těch, kterých vám udělují domény.
1: No, tak
2: oni taky můžou dojít k tomu, že se tady publikují nezdravý názory a že prostě radši vám to odeberou. Jo? To tam určitě taky máte v těch podrobných podmínkách, co jste s těma kapitalistama podepsal, než se tady rozděl. Jo?
1: No jo, ale ještě víte, když to někdo bude dělat soustavně, tak je to pořád přestupek, nebo to může dojít do nějaké fáze, že to za to bude obří pokuta někoho, nebo
2: no tak tam vězení, je, tam nebo... zase ty pokuty jsou docela velký, jako pro toho jednotlivce, teďka není z hlavy přesně, co je tam napsaný, ale pro tu společnost je tam třeba 50 milionů až, jo, čili to zase už není tak málo. No, a kdyby to bylo jako, že to je schválně, jo, že to je nějaký závažný narušení a vědomí svobodný diskuze, jako typově, že by vyplý celou politickou stranu před volbama, tak je to tam i jako trestný čin. Jo, jako, že by se třeba domluvili ty provozovatelé, že vypnou, já nevím, Topku a Socany, protože nevím, jo, tak to už...
1: Tak, teď je tady paní Soňa Davidová, píše, pane Klausi, co říkáte na nápady oranžových žen, Valachové, Maláčové a tak dále, například dluhová amnestie, proč to dělají s otazníkem?
2: Já nejsem volič ČSSD, nikdy jsem nebyl, čili jako nechci na ty dámy nějak tady zbytečně v tuhle chvíli útočit. Já ten svět vidím jinak a hlasuji jinak a prosazuji jiný hodnoty.
1: Čili... Já vím, ale ta dluhová amnestie třeba, co tady uvádí paní Davidová, do 100 000 korun, to je přece úplně šílený.
2: No tak, že kdyby byl člověk chytrý, tak si jde rychle půjčit někam 100 000, ne jo?
1: No jo, ale ve finále to někdo zaplatí, nebo jak to bude? Kdyby toto prošlo, nedej bože.
2: tak tak to máme tu inkluzi šílenou, teď jsem vám hovořil tady o té reformě financování, máme tu invazi migrantů do Evropy, máme 1001 věcí, které, jako kdybyste se před 20 lety to někomu vyprávěl, tak si budete říkat, no teď je to šílený, no, tak tohle je jaký šílený, no, jako představa, že se nemají platit dluhy a že to jako někomu odpustí. Jiná diskuze je, že samozřejmě začátkem 90. let ty dluhy byly strašně špatně vymahatelné. Bylo to naopak, jo, lidi schválně opravdu neplatili nebo pozdě hrozně a řada slušných podnikatelů s tím měla obrovské problémy. Dostali se ty takzvané druhotné platební neschopnosti. Jo. Mm-hmm. Já znám několik mých kamarádů, mělo obrovské problémy, že jim prostě někdo nezaplatil a teďka udržet tu firmu při životě. No, ale teď se to otočilo, že jo, naopak ty věřitelé mají obrovský práva, že jo, ty exekutoři mají strašnou jakoby sílu, často si z toho dluhu naberou tak obrovskou část, čili tohle by se, řekněme zase, lehce na svátek srovnat mohlo, ale určitě není řešením, jako že lidi, kteří si naberou půjčky a nesplácejí, tak se jim to jako odpustí a jede se dál, to by hlava nebere.

0: jak vedete kampaň, nebo jak ji budete vést, protože určitě narazíte na to, co říká premiér Fiala a vůbec říká to více představitelů vládní koalice, že s vámi přijde chaos, že povedete zemi na východ, tak jako Viktor Orbán cestou nebo Roberta Fica. Dokonce tady při natáčení, během natáčení Václav Klaus zmínil, že to může koalice postavit třeba i tak Fiala nebo Putin. Hmm. Tak co budete lidem říkat? Jak jim to budete vyvracet? Pokud vám tedy někteří neřeknou, protože zaslechla jsem i to, že co je na tom špatného jít cestou, jako jde Orbán nebo Fico, tak...
1: Tak my jsme v situaci, že jedni nám předhazují, že jsme proruští, druží nám předhazují, že jsme pro ukrajinští. My jsme pro čeští, to znamená pro nás první v pořadí je Česká republika a to je to, čemu my se budeme věnovat. Čímž samozřejmě nějak jaksi nedehnestuje zahraniční politiku, která bude pragmatická, to znamená, my se umíme vymezit vůči některým zemím, ale stejně tak tam dokážeme podpořit třeba naše firmy v rámci hospodářské spolupráce, protože tak, jak se to dnes činí, to je naprostá tragédie. Máme aktivistickou zahraniční politiku, ale prioritou pro nás je Česká republika. Prioritou pro nás je to, aby jsme zde se dostali z toho hospodářského marazmu, kdy lidé chudnou zcela zjevným způsobem. Ještě před 3 lety jsme měli 700 tisíc lidí na hranici chudoby energetické, dneska je to 1,3 milionu. Podívejte se na konkurenceschopnost tuzemských firem. I díky cenám energiím, které se nezvládly, díky tomu, že se zde narušuje investiční prostředí neuvěřitelným způsobem, ať už i minoritářů ČEZu nebo obnovitelných zdrojů, stát vstupuje prostě na to tržní prostředí z mého pohledu naprosto nelogickým způsobem. No tak ve finále znamená to, že klesá výkonnost firem. Vybírá se od nich méně daní a samozřejmě máme nižší růst hrubého domácího produktu. To jsou naše klíčová témata, kdy lidé musí vědět, že sem přijde někdo hospodářsky kompetentní. Já neříkám, že jsme neudělali žádné chyby, ale my máme sebereflexe, když jsme je udělali, tak jsme to dokázali přiznat. Tato vláda říká něco o chaosu. Dovedete si představit, jak by to vypadalo, kdyby oni řídili COVID?
0: Jakou nejhorší chybu jste udělali a dokázali jste si ji přiznat?
1: Hodně chyb jsme udělali v té covidové době samozřejmě. Ono už dneska se na to trošku zapomíná, ale vemte si, že takřka obden zasedala vláda, někdy dokonce každý den. Přes den jsme zasedali, připravili jsme desítky až stovky opatření. V noci se to dávalo do nějaké textové podoby a někdy jsme to museli rychle schvalovat i jako zákony, čili bylo obrovské množství různých opatření, dokonce i nařízení. A samozřejmě, že celá řada z nich nebyla v pořádku, protože jsme nevěděli, jak se to bude vyvíjet. Takže ano, třeba v té době covidové jsme udělali mnoho chyb a určitě dneska poučeni tím, co se třeba nepodařilo, tak bychom to stavěli jinak. Ale uvědomme si, že jsme byli pod obrovským, gigantickým tlakem. Radio Xaver.

0: hraje vám Radio Xaver.
1: Co se týče celé té kauzy, no je úžasná. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával.
2: Co tam, myslíte pana Uhlíře?
1: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 tisíce.
2: Já jsem četl, že 160 dostal.
1: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do bisky a říct, hele, generále, potřebuju